Pejtě Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Dnes se zase rozloučíme s jedním pochoutkovým rokem, ale otevřeme dveře do toho dalšího. Čeká nás totiž vzpomínka na nejlepší recept roku 2022. Sladký recept, protože tehdy to byl pochoutkový rok na sladko. Své cukrářské umění předvede dnes vůbec poprvé před veřejností kuchař Ivan Vorochodský. Tak mu držme palce, až bude péct kunštátský zámecký perník od Marie Šafářové. Kromě toho si dnes povíme zajímavosti o muškátovém oříšku, chutích, které miluje režisér Zdeněk Troška, a poradíme, co s posledním soustem na talíři. Jo, a nebude chybět ani soutěž o naši knižní kuchařku Sladké Česko. Tak hezký poslech stále probíhajících oslav našeho pořadu přeje Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
1: A nezapomeneme ani na něco dobrého k pití s Karlem Gottem.

0: Máme sraz s Ivanem Vodochodským. Já jsem teď v Přecíni a nakukuju. Je tu někde Ivan? Ahoj, Ivane, ahoj.
1: Zdravím, že jsem brzk, člověče.
0: Pochoutkový rok. Ten slibovaný recept od Marie Šafářové z Poličky.
1: Já jsem úplně konsternován. Jsem takový zámecký, ale podomek teď v téhle chvíli. Nejsem ani kuchařů pomocník nebo cukrářů, protože já nepeču. Já prostě...
0: To je výzva.
1: No a pro mě to je, já jsem to už když jsi říkal, ty jsi prostě rozhodl, že mě vyzkoušíš a já fakt nepeču, já jsem v životě upek jako dvě bábovky a jeden koláč, tak je to moc teda a... Peču, když je nějaká soutěž, dělal jsem, máme takovou tady sousedskou partu kamarádů a děláme jednou za půl roku, děláme takovou kuchařskou soutěž, vždycky je téma nějaký daný a třeba držpati bylo, to byla držková španělá k tiramisu, jo, a teď naposled byla brarabu a to byla bramborová polívka, ragu zleženový a buchtičky. A to jsem Patrikovi, to se přiznám posluchači, Patrikovi jsem velmi poníženě volal a psal a chtěl jsem jeho recept na jeho úžasný buchtičky ze Šodo, který jsem chutnal od něj. To byly takový malinkatý buchtičky, který byly plněný tvarohem a bylo to úžasný. Patrik mi dal recept, já jsem ty buchtičky udělal, povedle se mi ty buchtičky. Buchtičky byly exkluzivní. No a prohrál jsem to normálně, protože ty kreténi, že jo, když to řeknu, konzervativní, řekli, že buchtičky ze Šodo nejsou plněný a normálně mi dali na poslední místo, jakože jo. Přitom to všem chutnalo, že jo.
0: Tak jim zkáž, že jsou sami teda hloupí, protože Šodo je z vína a tohle je vanilkový krém.
1: Takže
0: vlastně to sami taky dělají špatně.
1: Taky to dělají špatně, přesně.
0: Takže jsi měl vyhrát. My dnes budeme dělat recept tedy podle Marie Šafářové, kunštátský zámecký perník. Ivan, kdy naposledy byl v cukrárně?
1: No čoče, cukrán, jako dřív nikdy skoro, já jsem vůbec do cukrán nechodil a nepotřeboval jsem sladký. Teď mám takový, že tu a tam mě popadne třeba úplně obsedantní chuť třeba na větrník, jako jo, ale to je třeba jedno za půl roku, tak musím jít a koupit si dobrý větrník, jo. Ale abych si šel sednout do cukrárny na zákusek a na kávičku, to člověče...
0: Jakýž větrník, to je taky takový stejně jako chlebíček, tak dost jako nepolapitelné jídlo.
1: No, chlebíček je polapitelný, když je chlebíček dobře udělaný, ale větrník jíst normálně do toho musíš zabořit tu vidličku a všechny ty vrstvy musíš najednou dát do pusy, jakože.
0: To tak jako celý rozmačká.
1: No, se to rozmačká, no to nevadí, tak si to esteticky upravíš, ale no tak, ale prostě větrník je větrník, jakože. Radši větrník než hamburger.
0: Jeden stačí.
1: No jo, to stačí. Mně stačí se dát si, já miluji, tady chodíme ke kamarádovi, Míša vnuk, tady takový hradecký kuchař výborný, a ten má mini větrníčky vždycky, jo? A to je na dvě vidličky, prostě úplně, to jsou takový malý větrníčky a to tam vdechneš prostě po té kávě a je to přesně tak akorát, co já potřebuji, jako jo? Že dáš si chuť to větrníčko, to máš chuť a stačí, jo. Nezmrtvíš se tím.
0: Ani nekoušeš, jenom vdechneš.
1: Tak.
0: Tak třeba tak podobně dopadne dnešní recept. Těšte se na to už za malou chvíli. Začínáme s Ivanem Vodochodským.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Po písni se tedy vrháme na ten slibovaný recept od Marie Šafářové. Z poličky dělala zámecký kunštátský perník. Historický recept, je to takový jako plněný perník sušeným ovocem a povidly. Bude to dělat Ivan Vodochodský, valí oči.
2: Mimochodem teda, ty jsi slíbil, Patriku, jsem ti volal zděšený, co jsi mi to poslal, jako že nepeču, jak jsi mi řekl, že přiložíš ruce k dílu. Takže já jsem na tebe zvědavý, protože celá to těsto jsem zkoušel už včera. Paní Marie, pokud nás posloucháte, prosím vás, pomoc. Řekněte mi, proč se mě to sypalo, ono to nedrželo pohromadě. No uvidíme, dáme si druhý pokus a třeba se nám to povede dneska. Nezmínil jsem vůbec ničehož, možná jsem dal trošku víc rumu potom do toho, ale uvidíme, no ale budu se snažit zachovat to, co nám paní Marie prostě předepsala.
1: Držte nám palce. Suroviny, které jsou potřeba, vyjmenujeme?
2: No tak je tam na těsto potřebujeme 300 gramů hladké mouky a 150 gramů cukru, jeden kypřící celý prášek. Pak potřebujeme do toho těsta dáme takovou směs ze 40 gramů másla, 2 lžic mléka, 2 lžic medu, přidáme lžičku strouhaný pomerančový kůry a půl lžičky citronové kůry. Kapku rumu, že jo. No a pak tam samozřejmě dáme kvejce. A je tam potřeba kořenící směs, kterou si utlučete, a je tam 15 hřebíčků, 4 kuličky nového koření, vrchovatá lžička mletý z kořice a toť vše to rozemlete.
1: A na náplň jenom v rychlosti, co je potřeba za suroviny?
2: Tak na náplň jsou moje oblíbená povidla, 400 gramů, sušené fíky, asi 6 kousků, 12 kusů vlašských ořechů, na které mám alergii, a 8 sušených švestek. Takže, a potom potřebujeme jedno vejce na pomazání a cukr na posypání a sádu na vymazání plechu. Tak Patriku, pojďme do toho.
0: Pochoutkový rok.
1: Tak sypeme do robota, co o tu mouku?
2: Takže dáme tam 300 gramů mouky, 150 gramů cukru, jeden kypřící celý prášek, šubotám, no promícháme. Tak, teď dáme koření, jako základ použiju lžičku tohohle namíchaného koření, vrchovatou, tak. To je spíš taková lžíce, a zase promícháme. A teď jdeme ke sporáku.
1: Máme rendlík, v něm máslo, to rozpustíme.
2: 42,5 gramu másla, rovnou tam přidáme mléko k tomu, 2 lžičky mléka, 2 lžičky medu. No, teď to necháme rozpustit a přidáme tam rovnou, ať to chytne chuť, když to bude teplý, tak se nám uvolní chuť a vůně z té pomerančové a citronové kůry.
1: Pak to teda necháme schladnout.
2: Máme to prochladnout.
1: Tak teď k té směsi moučné přidáš vajíčko jedno.
2: Na vajíčko, aby jsem neriskoval, že se mi vajíčko srazí po přidání k té, doufám, za chvilku prochladlý směsi másla, mléka, medu. Já nemám tuzemák, takže tam dám rum originál a myslím, že tím nezeskazím. Dám lžíci.
1: Do té směsi másla, medu,
2: kůr, citronový, pomerančový a mlíka. Tak, já myslím, že to je prochladlý už dost. Pravíme do směsi. No, uvidíme.
1: No, ono to tak jako zdrobenkovatí.
2: No, zdrobenkovatí.
1: A pak to bude chtít na tom vále scelit rukama.
2: No, a to právě čeká. A tebe už na to.
1: Dobře, ano, dej to sem. Dej to sem, vyklop.
2: No a teď tady z té drobenky udělej těsto.
1: Půjde. Já myslím, že to půjde. My tě to naučíme. Hezky, stlačit rukama k sobě, ovál. Ze strany rozválet to, ono se to v chvíli bude podávat a půjde to.
2: Aby mě Brtiška nebo Maršálek vyrazil jak z kina, vole. To je úplně něco jiného, než bylo to včerejší.
1: Stačí, aby přijel rozehnal, ale to jde, no. Jsem vnesl tu lásku k tomu těstu.
2: Čověče, přátelé, tak to je moje první perníkový těsto v životě.
1: No, perfektní.
2: Tak já to dám takovou na chvilku do folie.
1: Až to hezčí než paní Šafářova.
2: Fakt.
1: A mělo by to být tak přes noc z lednici, nebo druhý den to zpracovat, že ono se to propojí, ten lepek začne pracovat.
2: No tak jako přineseme z lednice to těsto, které jsem dal včera, a uvidíme poznej rozdíl, jo?
1: Teď už jsme si to den odpočinuté těsto rozdělili na poloviny a musíme z každé té poloviny udělat placku velikosti nějakého, řekněme, menšího plechu. A musí být tenká, protože kouzlo v tomho desertu je v tom, že tenhle perník má tenoučké vrstvy těsta a mezi tím je docela dost náplně.
2: Fakt.
1: Teď tomu musíme jenom dát ten obdélníkový tvar.
2: Patriku.
1: Chceš, mám valet?
2: Že tuhle věc, kterou já nenávidím, budeš dát ty.
3: Vážení posluchači, jsme právě svědky historické chvilky, kdy Patrik Rozehnal ukazuje, že opravdu něco umí i rukama. celá leta se živí za mikrofonem, ale on umí přiložit ruku k dílu a jde mu to. Má krásné, jemné, vláčné pohyby, je vidět, že už se něco naválel toho v životě. Takhle, obdélník z toho stále neleze, ale nevadí. Patriku, navíc ten obdélník musí být tohle rozměru, to znamená, to je na 20 na 30, to je jako A4. A4 z toho musíš vyválet. Klidně to přesáhně, protože okraje co? Ukrojíme.
1: Můžu, jo? Dobře.
3: Můžeš. Zkusíme to přenést do toho pekáčku. No a teď tam musíme to nanést ty.
1: Povidla. A vydatně povidla, nebojte se toho, vydatně povidly. 400 gramů povidel. Kelímek celý. Poházet to vším tím nakrájeným sušeným ovocem, ať už to jsou mrnky na proužky, fíky sušené na proužky. Máme tu švestky.
2: Vlašáky.
1: Můžete přidat cokoliv, třeba i rozinky, možná i brusinky, cokoliv by se tam hodilo.
3: Patriku, ty jsi ztratil drahocenný čas mezi tím, co tady vystrkáš mikrofon.
1: Já jsem mohl válet, víš?
3: Si válet.
1: Ne se válet, ale si válet. Stejným způsobem, jako jsme předtím tu spodní placku z těsta vyválili, to uděláme to samé a pak tím zakryjeme vlastně vrstvu toho sušeného ovoce z povidly a musíme to ještě propíchat vidličku, aby mohl unikat vzduch a vlhkost z té náplně vlastně. Ano.
3: Takže co nejdřív vidlička propíchat, pak vajíčko, jo? Asi jo, že jo.
1: Co to máš za mini šmrdolátko?
3: To je metlinka.
1: Jednovaječná, jo?
3: Člověče, já do toho vajíčka.
1: Já dám ještě alkohol.
3: Já tomu dám ještě kapku rumu. Žička rumu. On se tohoto hezky vtucne. Vpije.
1: Pomašlujeme rozšlehaným vejcem s trochou rumu, pak posypeme lehce hrubým cukrem, třtinovým. Do trouby, na kolik stupňů, na jak dlouho?
3: 170 stupňů, necháme 35 minut a uvidíme, co se stane.
1: Pečte teď. První cukrářský kurz Ivana Vodochodského skončil úspěšně, je nakrájený na talíři, vypadá to hezky, krásně se ti povedly vrstvy, chválím.
2: No a Patriku, čekal jsem, že mi trošku víc pomůžeš samozřejmě ze svojí praxí a zkušeností. I tak si myslím, že když to necháme jako ten týden odpočinout, nebo 5 dní aspoň, a on to sebe nasákne, tu marmeládu, ty fíky, ty švestky, tak to bude geniální. On mi tady sně celý ten ukrojený kousek, Patrik, no vidíš to. Takže okrojek, výborný, ne? To až se namočí pěkně, až se to pěkně jako prohnete chutě, tak to bude. Není to suchý, není to dusivý, což je dobrý.
1: Není. No. Teď to taky bylo na prvním místě. Výborný. Ne, opravdu jako, a ty jsi to narval hodně tím sušeným ovocem, takže v tom povidlí se to utopilo.
2: Přesně, jo. Je tam toho hodně.
1: Děkujeme paní Šafářové pro dnešek i Ivanu Vodochodskému.
2: Kolikně si, neboj se, pohodě, já se rozloučím na tebe. Ano, paní Šafářová, vám pěkně děkuju, že jste mi na sklonku života ukázala, jak se má péci. Dám to ještě ochutnat manželce a uvidíme, když to uspěje, tak hold, každou neděli si přistanu a budu péci perník. Zámecký, no. Tak.
1: Recept máš už teď na webu pochoutkovýrok.cz i s fotografiemi slušivými. A pozor, je tam i ten původní recept pro srovnání dva vedle sebe i na fotografiích. A tenhle recept bude bojovat i o ten titul Recept desetiletí ve sladkém. Tak ty jsi jeho ambasadorem v tomto roce. Přeju úspěchy tobě tím pádem.
2: Jakožto ambasador s tím souhlasím a prosím vás, hlasujte pro tento recept. Dobrou chuť.
1: Na konci roku na to dojde, až vyčerpáme všechny výherní recepty z posledních 9 let, jejich dohromady 36. Dnes to bylo tedy první místo roku 2022 a příště se vydáme už do roku 2023 za tím vítězem u posluchačů a připravovat houbové krokety bude Naďa Konvalinková.
2: Je, to bych si dal houbový krokety, já to mám rád, všechno, co je s houbama, miluju, že jo. Tak Naďo, doufám, že to neskazíš. Naďa, ne, ona je výborná kuchařka, výborná.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodský.

0: Narozeninový pochoutkový rok, tedy jeho 10. ročník, pokračuje dál. Muškátový oříšek patří do české kuchyně. Hospodyně si ho zamilovali a nebojí se ho dát do mnoha jídel. Pro svou cenu se ale muškátové oříšky kdysi v době našich prababiček dokonce padělaly. Falešné muškátové oříšky se vyráběly lisováním těsta z mouky, hlíny a mletých jader muškátových do vhodných forem. Takové padělané se snadno poznají podle toho, že na průřezu jsou stejnorodé a ve vroucí vodě změknou. Jiné falšování spočívalo v tom, že se v červivých zacpávaly dírky hlinkou, moukou nebo tukem. A to se zase poznalo po opláchnutí nebo když se oříšek rozříznul. Ale teď už nám o tom pravém muškátovém oříšku lecos prozradí v pochoutkovém roce Blanka Malá.
1: Známe ho velice dobře, ať už jde o ryby, světlé omáčky, anebo cukroví. Jaký je rozdíl mezi muškátovým květem a oříškem, nám vysvětlí Jiří Pirner, správce bylinkové zahrady na Kuksu.
2: On to vlastně není muškátový oříšek, je to pecka z plodu muškátovníku Myristica fragrans. Je to v podstatě plod, který je velikosti asi tak jako meruňky nebo broskve, má takovou barvu a uvnitř se nachází pecka, která je obalena takovým míškem, který když se sloupne, tak to je vlastně takový ten nepravý květ. Ten je červený, má takových asi 15 až 18 takových svazků, které se strhnou.

0: a suší se. Z toho pak vzniká ten nepravý název muškátový květ a ta pecka a uvnitř to jádro, tak to je ten muškátový oříšek vlastně.
1: Roste na Maltských ostrovech a k nám se dostal pomocí mořeplavců.
0: Protože nebylo o něm ponětí ani v Egyptě, ani ve starém Římě, ani v Řecku. Posléze, když mořeplavec Vasco de Gama proplouval právě tím arabským a indickým oceánem, tak se podařilo dopravit plody nebo respektive sazenice na další ostrovy, kde se pěstoval. Celý plod se vlastně v té domovině využívá, oni to konzumují, ta tvrdá slupka nebo pecka nikoliv, ale ten míšek, ten se používá taky jako koření, ale dokonce v domovině z něj vyrábějí marmelády, velice chutné.
1: Sběr muškátových oříšků probíhá po celý rok. Zralé plody se srážejí, vydělá se z nich míšek i oříšek a ty se nechávají sušit na slunci. Sušený květ se obvykle mele na prášek. Význam má nejen potravinářský, ale také léčebný.
0: Působí velice dobře, zejména na spánek, protože podporuje tvorbu serotoninu, takže je dobré tu malou dávku, to znamená na špičku nože, použít před spaním anebo během dne. Při předávkování, to znamená, že ta dávka je více jak 25 až 30 gramů pro dospělého člověka, může způsobit psychické potíže. Vzhledem k tomu, že účinná látka myristicin působí na hladké svalstvo, tak by mohlo dojít k zástavě srdce.
1: Hojně je využíván i v italské kuchyni, jak nám potvrzuje italský kuchař Claudio.
2: Nejvíc my používáme, aby děláme bešamela. To se používá potom na různý druhý jídla, tak a je základ. A to přinese takovou kuť, který na jiný jídla nenajdeme. Výrazný, ale jemný.
1: A jak jsme na tom s jeho používáním v české kuchyni?
3: Používám velice ráda. Mám ho standardně v kuchyňské lince. Nejlíp do polívek, do knedlíčku.
4: Pokud vařím brokolicovou nebo květákovou polívku, tak vždy.
1: A jak nejlépe uchovávat muškátový oříšek? V celku a v uzavřených nádobách. A když ho nastrouháte, tak je lépe ho hned spotřebovávat, protože ztrácí velmi rychle účinné látky.
5: Jak nakládat s muškátovým oříškem i o jeho historii se samozřejmě dočtete a ve fotografiích si to můžete prohlédnout na stránkách pochoutkovýrok.cz. A u mikrofonu za chvíli přivítáme v pořadu režiséra Zdeňka Trošku.
6: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Pro posluchače Pochoutek teď máme v našem pořadu milé hosty, jednak tradičně Naďu Konvalinkovou.
1: Ano, dobrý den.
0: A koho ještě?
1: A našeho milovaného Zdeňka Trošku. Zdeňku, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den všem posluchačům.
0: Ano. Zdeňku, a jste ten typ, co kvůli jídlu vydrží dlouho do noci, anebo si i kvůli jídlu třeba i rád přivstane, nebo ne?
2: Tak já jsem ranní pták, já jsem třeba dneska stával už 3:30. 3:38 jsem se probudil, ale já jsem takový ten, že jak otevřu oči, tak vyskočím oběma nohama z postele a už mám nejvíc energie. Udělám nejvíc práce. Nedávno kolegyně volala, bylo 8:45 a já měl zrovna něco pusem, nějaký rajče nebo něco takového. Říká, je, promiň, já tě ruším u snídaně. Já říká, ne, já už obědvám.
1: Prostě připomínám, já jsem dneska v půl čtvrtý, kde prv usínala, protože jsme přijeli z Kopřivnice u Vyškova zácpa hodinu a půl, takže až ve 3 hodiny jsem šla do postele.
2: Ne, to já nemůžu. No. Já jak bych jednu noc ponocoval, tak to musím naspat 3 noci potom. Já jsem už opravdu teda starý pán. Samozřejmě.
0: Co lepšího dělávali vaši sousedi a sousedky třeba k jídlu než maminka nebo babička? Dalo by se něco takového najít?
2: Víte, na té vesnici všechna jídla v podstatě se byla podobná, protože všichni vařili stejně z toho mála, co bylo k mání, co dál dům nebo zahrada a tak a pole. Tak samozřejmě, že třeba jedno jídlo se dělalo ve všech chalupách, ale někde hodili tam víc tohodle toho, někde při tohodle a tak dále. Takže v podstatě, když bylo takový kyselo, který byl všude stejný, ale tady třeba teta dala víc hub, tady třeba nedala, já nevím, kopr, protože pan táta neměl rád třeba a tak dále. Takže v podstatě ta jídla byla stejná, jak říkám, akorát, že vždycky trošičku chutná, ale někde malinko jinak, podle toho, co doma bylo nebo nebylo. Já to řeknu na rovinu, když nemáte kmín ve špajzce, no, tak ho tam nemůžete dát a on to chutná taky tak.
0: Nosilo se na ochutnání mezi sousedy?
2: Ale jo, a to se dodělá do dneska. To se dělá do dneska, přijde jedna sestřenice, druhá tetička, tohle to sousedka, ale holka, naše holka přinesla ten recept, tak jsme ho udělali, ochutnej, dobrej, tak se dá recept, už se to dělá, zase sousedka, dělala jsem buchty, dělala jsem topinky, moje sousedka Věruška Kašáková, vynikající kuchařka a teda jako pekařka, teda to je úžasného něco, a ona třeba, oni mají doma ještě kamínka, tak na těch kamínkách dělá topinky. Na těch plátech, babičky na těch plátech. A to je úplně jiná chuť, než když to děláš potom na té pánice.
1: No, jasně, a bramborový plátky na těch tálech dělá moje babička.
2: Ještě vošouky, to tomu říkali u nás. Čím víc těch černých bublin na tom bylo, tak to bylo lepší.
1: A pak se to podsujeme buď švestkovým a podle, nebo jenom sádlem se to
2: podsujeme. V životě žádný jídlo neodmítnu. Jedině ten kozí sejrán nebo škraloup, to nemůžu, ale to bych pustil moč i trost, kdyby toho polknul okamžitě. Jinak, jako já. Opravdu, to je taková hra, to stojí. Paní doktorka se na mě zlobí, křičela na mě, že musím aspoň 10 kilo zhubnout. Jak? Jepa, tak mě dejte nějaký prášky na nechuté.
1: Prosím tě, teď jsem byla u jedné masérky a právě, že taky ten pas mě nějak nabil, tak mě řekla, že docela rychlá dieta je. První den 1 pytlík vařené rýže v pytlíku, druhý den 2, třetí den 3, čtvrtý den 4 a pátý den 5. A když to chceš prodloužit, tak zase zpátky. Ale prý schodila 5 kilo, ale úžasně běhá těch.
2: A jenom tohle to jedla?
1: Ne, můžeš k tomu. Ovoce třeba podusit si dopoledne v tom jablíčku, ale bez tuku. A odpoledne přidat zeleninu. No. Ovšem 5.
2: A šestý den máš šikmý oči, že jo? Ťon, ťon, ťon. No.
3: 5 pytlíků na ňo.
2: Kurejže.
1: Já jsem na to zvědavá sama, jestli to s ním, no, ale pokusím se, tak 5 kilo dole je zase zádračná představa.
2: No,
1: zákoně
2: to je brokovnice, viď? Čínský broky. Ne. Já mám rejži strašně rád, pravda. Ale že bych jen pátek 5 pytlíků rejže, přátel, tak jako opravdu. Já jsem byl jednou srandu, ale tohle to znamená. Když paní Macer, to sama pala, tet? Říká, nevím.
1: Správně.
0: Hotovo, 20. Rozloučíme se v tuto chvíli tady se Zdeňkem Troškou. Děkuju moc a ať brzy narazíte na nějaké dobré jídlo.
2: No to bude za chviličku, jak jste si.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Narozeninový pochoutkový rok pokračuje a já jsem rád, že posloucháte. Čeká nás rada z etikety, tedy povídání s mistrem bontonu Ladislavem Špačkem, bývalým tiskovým mluvčím Václava Havla. Ví o stolování hodně. Tedy i co dělat třeba s tím posledním soustem na talíři. Můžeme si dovolit nechat na talíři nějaký zbytek jídla?
1: Někdy se stane, že nám na talíři nějaké sousto zůstane. Není to žádná pohroma. Dokonce, když sedím na večeři s klientem a poslední sousto nechám na talíři, tak co tím vlastně říkám tomu svému protějšku? Pohleďte, konverzace s vámi je pro mě důležitější než to jídlo. Já tu nejsem proto, aby se nabouchal. Já tady jsem kvůli vám, abych si s vámi vyprávěl. Proto jsem nestihl sníst úplně všechno. Takže klidně můžeme podechat sousto na talíři. Rozhodně bychom to neměli ovšem dělat u tchýně při nedělním obědě. Tam bychom si měli dát pozor na to, abychom snědli úplně všechno a případně si ještě požádali o přídavek. Tchýně bude potěšena.
0: Přesto, když zůstane z toho důvodu, o kterém jste mluvil na začátku, sousto na talíři, máme ho přehrnout k nějaké straně, nějak s ním manipulovat, aby bylo jasno, že jsme skončili. A esteticky to vypadalo?
1: Ano, to je ještě dobrá připomínka, že když končíme příslušný chod, vždycky musíme na talíři tak trochu uklidit. Nikdy tam nenecháme takový ten nepořádek, který při té konzumaci zcela přirozeně vznikl, tomu se neubráníme. Ale teď bychom měli shrnout přílohy a případně zbytek masa k okraji talíře. Měli bychom také otřít vidličku a nůž o sebe, aby na ně nezůstaly hroudy bramborové kaše a podobně a potom to přikrýt papírovým ubrouskem, máme-li, a nebo příbor složit správně, to znamená paralelně vedle sebe, vidlička vlevo, nůž pravo, ostřím k vidličce a tím vydáme obsluze signál, skončili jsme tento chod. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž

Doufám, že už jste zaznamenali, že náš pořad má i v tomto roce další novou kuchařku, ale to vůbec největší, kterou jsme kdy vydali. Navíc obsahuje jenom sladké recepty. Zjistili jsme totiž, že ty mají největší úspěch a u sladkých receptů občas uhnete ze své tradiční cesty a vyzkoušíte je. Máte tu touhu si vyměňovat recepty mezi sebou. Tak ty, které jsme odvysílali, i ty, které ještě nikdy v žádné kuchařce nevyšly, máte všechny pěkně pohromadě v knižním titulu s názvem Sladké Česko. Dohromady 170 receptů i od našich porotců. Tuhle kuchařku vydala Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu a objednávat si můžete jak přes stránky pochoutkovýrok.cz, tak i ve všední dny v pracovní době přes telefonní číslo 724 819 319. U každého receptu fotografie, seznam surovin a přesný podrobný popis, aby se vám to povedlo. Nic nefalšujeme, nic nezatajujeme, naše recepty fungují. Objednat si kuchařku Sladké Česko můžete tedy přes telefon 724 819 319 a taky o ní hrajeme v naší soutěži. Minule jsem se ptal, čím Vojtěch Vrtiška naplnil upečené ořechové trubičky. Byla to pařížská šlehačka. A věděli to. Marcela Blašková z Chlumu, Jiřina Neuhybelová z Plzně a Josef Klonfar z Ražic. Tahle fanfára tedy byla pro tři vítěze, kterým poputují každému po jednom vydání Sladkého Česka. Další tři kuchařky už jsou nachystány. A teď se ptám, co přidal dnes Ivan Vodochodský do náplně zámeckého perníku nově oproti původnímu receptu? Za A sušené meruňky nebo za B pistácie? Co tam přidal Ivan Vodochodský do zámeckého perníku podle svého? Nově. Pokud si myslíte, že to byly sušené meruňky, budete posílat soutěžní SMSku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Ivan Vodochodský přidal do zámeckého perníku nově podle svého pistácie, pošlete SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Nespěchejte. Máte čas až do půlnoci z úterý na středu. Navíc otázku i pravidla si připomeňte na webu pochoutkovýrok.cz a rozluštění, jak to dopadlo, pak očekávejte v příštím vydání Pochoutkového roku. Taková je naše soutěž. Držím vám palce a jinak se mějte krásně, hezké léto plné chutí a nezapomeňte na Pochoutkový rok. My pro vás rádi vysíláme a vybíráme zajímavosti z gastronomie. Pro dnešek se loučí a hezký poslech dalších pořadů přeje Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Dnes se spolu, milí posluchači, vydáme za utajenými poklady na jihovýchodní Moravu, konkrétně na Slovácko, kde se hned ve čtyřech místech udržel tajemný letniční obřad, v němž hrají hlavní roli mladí muži a koně. Říká se mu jízda králů a Vlčnov, Hluk, Kunovice a Skoronice u Kyjova jsou místa, kde se jezdí dodnes. A protože jde o rituál, který nemá ve světě obdoby, přinesl nám v roce 2011 další zápis na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Kontinuálně, bez přerušení a každoročně se koná jízda králů o poslední květnové neděli pouze ve Vlčnově. A právě tam se dnes spolu vypravíme.

0: ještě dřív, než do Vlčnova přes Brno, Uherské Hradiště a Uherský Brod dorazíme, musíme se zastavit ještě v Jihomoravské Strážnici, v Národním ústavu lidové kultury, který má naše nehmotné dědictví na seznamu UNESCO v gesci. Nejdřív si totiž musíme s jeho ředitelem Martinem Šimšou vysvětlit, co je jízda králů vlastně za rituál, proč v něm hraje hlavní roli malý chlapec, takzvaný král, který je navíc převlečený do ženského kroje, a proč po celou dobu jízdy musí zůstat němý, ač jeho družina je velmi hlasná.
1: Pokud chceme se dozvědět, co je v jádru jízdy králů, je třeba podniknout takové pátrání ve všech nejrůznějších zvicích celého toho cyklu májovo-letničního, protože tyto věci spolu bezprostředně souvisí. Jednak ten májový cyklus, který se váže na stavbu májí a kácení májí, vždycky vyvolával potřebu zvolit si předáka mládeže. U nás asi už od středověku si tady tuto vlastně funkci uzurpovala mužská mládež, která se v tom letničním zvykosloví prosadila na úkor děvčat. A ta volba toho představeného, nejčastěji označovaného jako stárek, první mládenec, první řádník, někde i král, byla vždycky spojená s předvedením síly toho nej, co ten mladý muž může poskytnout. A v regionech, kde se chovali koně, tak měli i podobu jízdy a závodu na koních. A to je jeden ten moment, který v té jízdě králů je pevně zakořeněn. To znamená závod o to, kdo dojede první, kdo první strhne věnec, kdo první strhne kroužek, kdo bude prostě králem těchto letničních svátků. Máme ho doložené v této podobě na různých místech České republiky a dokonce na jihovýchodní Moravě jízdě králů, jak ji máme popsanou na konci 19. století, se zachovává moment takzvaného rozjezdu. Většinou při výjezdu té družiny z vesnice se řekne určité magické slovo a jede se. Konec konců jedna z přípravných skic k jízdě králů od Joži Úprky vlastně zachycuje tady ten rozjezd, tu dynamiku, to všechno, co v tom je. A poté, co si vybrali mladí muži toho nejlepšího z nich, což byl vlastně ten původní letniční král, tak s ním vyjížděli na hraničky katastrů, kde potkávali stejné družiny z ostatních vesnic a zde měřili síly, který z těch králů je lepší, o který je silnější. Na konci 19. století do toho vstoupila nová myšlenka, nesená trošku ziskuchtivostí té mužské mládeže, která toužila ty svátky prožít plnohodnotně, včetně dostatku jídla a pití, hlavně alkoholu. A toho svého představitele už nevolila ze svého středu, i když tam samozřejmě neformálně dál byl jeden, který to všechno vedl, ale za toho krále si vyprosila od sedláků, hlavně od bohatých sedláků, nějakého syna, pokud možno ještě nezletilého, který nebude mít žádné vlastní nápady, a toho potom na ty hraničky přivezla. My tu situaci máme velice pěkně zachycenou přímo z Vlčnova, kde v jedné z povídek, která se jmenuje Dívčí půček, ten hlavní hrdina právě tímto způsobem je vyvolen, protože ještě neměl frajárku, je jako čistý, je vyvolen za toho jezdce, ale je už dospělý, je mu kolem 20 let, a takhle jede na ty hraničky, kde se potkává s králem z jiné obce, což je ten nedospělý chlapec, a on tam záměrně říká: s tebou já mám soutěžit, načež byli dva pobočníci a to byli ti jeho partneři, s těma on soutěžil. A vlastně pokud připustíme, že ten nedospělý mladý král není žádný prastarý archetyp, ale je to naopak novinka, tak nám vlastně dává smysl i to, že nemluví, co by taky říkal děcko mezi dospělýma chlapama. Proto má tu růžu v pusi, ať se soustředí na to, ať udrží růži a ostatní nechá na těch ostatních. Konec konců, co si budeme povídat, dodnes si vlčnovská chasa sama určuje krále a volí takového krále, jehož rodiče nehledí na korunu. A to vám potvrdí každý z Vlčnova, že mít doma krála je sice velká čest, ale ne zrovna laciná čest.
0: A tím se loučíme s historikem Martinem Šimšou a míříme do Vlčnova, přímo do královské rodiny, abychom zjistili, jak to tady ve skutečnosti je. Královská rodina Dacíkových je letos zcela výjimečná. Nejen, že králem byl před 30 lety otec rodiny a loni byl králem jeho starší syn. Letos se stal králem syn mladší a co víc, i dědeček i pradědeček obou chlapců byli kdysi vlčnovskými králi.

0: Jsme v nejdůležitějším domě v celém Vlčnově, protože který dům by mohl být důležitější než ten, ve kterém bydlí král. My jsme u Dacíkových. Přivítala nás tady maminka Marie. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Máme tady tatínka Marka. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den vám přeju.
0: A máme tady také synečky staršího Františka.
3: Dobrý den.
0: A mladšího Marka.
4: Dobrý den.
0: No a měla bych také říci, že Marek je letošní král, ale není u tohoto stolu král jediný, protože také tatínek je král a také František je král. Ale já bych právě začala tatínkem. Vy máte letos také výročí, že je to 30 let od doby, kdy jste jel v té družině. Tak jak se jízda králu proměnila podle vašeho názoru?
2: To je velká a složitá otázka, protože před 30 lety jsem měl 10 let a úplně jsem to vnímal jako král, jinak než teď jako otec krále. Protože teď na těch bedrech mám tu zodpovědnost, že vlastně ten syn musí opravdu zvládnout to jízdu králu. A já jsem byl hodně nervózní, když jsem byl tím králem, protože když jsme došli v sobotu na předávání vlády, v průběhu předávání začalo pršet. Do rána pršelo a můj otec teda stával už ve 4 ráno a došli jeho kamarádi a říkali, tak co Fero? Bude ta jízda, jak prší? Hoši, to musí být. A opravdu v 5 ráno přestalo pršet a můj taťka nenechal nic náhodě, protože už nechal dovést koně v sobotu večer a to bylo obrovské překvapení. Marku, pojď se mi do stoly, něco tam pro tebe mám. A tam byl kůň.
0: Tak teď se zeptáme paní Marušky. Vy jste měla také v rodině krále. Jak jste to vnímala jako holčička, dívka?
1: Král byl můj dědeček a můj pradědeček. Rozdíl tehdy byl takový, když třeba dědeček byl ještě král, tak neměli třeba ani v puse růži. Legruti, kteří jezdili, měli koše a dostávali třeba vajíčka a slaninu. Znám to jenom z vyprávění, když dědeček to vzpomínal a nebo z fotek.
0: Jak vlastně probíhá ten proces vybírání toho krále?
2: To zase můžu já rozvést, protože jsem byl taky legrůd a je to vždycky o té partii. Když jsme my roční vybírali krále, tak jsme měli schůzky a tak jsme si vytipovávali ty mladé kluky šikovné v té dědině a tak jsme potom prostě chodili za těma rodičema a ptali se, jestli nám dají svého syna za krále. Takže úplně stejným způsobem.

0: práci je důležité, nebo to bych se měla zeptat spíš tebe, Františku. Pomohla ti ta fyzická kondice a to, že děláš požární sport v tom, abys to jaksi vůbec zvládl, protože ta jízda je docela dlouhá. Co je na tom nejtěžší, jak dlouho se třeba učíš jezdit na tom koni předtím?
1: Já jsem se začal učit už od nového roku a ano, strašně moc mě to pomohlo, ta kondice. Samozřejmě jsme se připravovali, všechno už hned v pátek bylo nachystané, už jsme jenom čekali vlastně na tu jízdu králu.
0: Co Marek, jaká je tvoje příprava?
2: Ještě jsou zkoušky na předávání vlády a to koně samotného. Jsou zkoušky, takže se připravujeme na to koně.
0: Vy oslovujete nějaké chovatele koní, nebo jak to vlastně probíhá?
3: To je strašně složitá otázka, protože bílý koní je málo. A opravdu nám dalo zavrat, teda hlavně u Františka, najít bílého koně, který by byl schopný tu jízdu králu absolvovat. U Marka to bylo o něco jednodušší, ale koník je takový živější, ale musím poděkovat panu Konečnému z Milokošťa, že ten má koně 100% a on ty koně umí připravit. Já když jsem byl králem v 96., tak jsem měl od něho koně, potom když jsem jezdil jako legrut, měl jsem od něho koně a ty koně jsou 100%.
0: No asi není jednoduché pracovat s koněm, který musí jít v tom průvodu a navíc má na sobě to zdobení. A to je otázka zase pro maminku Marii. To zdobení se vyrábí nějak hromadně, nebo vy se sejdete tady s ženami a vyrábíte ty růže. A já jsem vlastně zjistila, že je docela komplikované i to na ty koně přivázat.
4: Ono vždycky záleží na rodině. Je vždycky lepší to dát nějakým těm tetičkám, babičkám, které právě tady toto dělají a jsou zkušené. Takže my jsme se obrátili na paní Kučerovou, která už tady tyto růžičky dělá x let, takže stejně nám udělala i ty růže pro dalšího krále a vždycky nějaká skupinka lidí, kteří právě tady tyto koně zdobí.

0: Františku, když byl loni králem, do jaké míry se ta tvoje očekávání naplnila? Na co se těšil, čeho se zbál a co jsi třeba mohl poradit tady Markovi?
1: Tak já začnu od toho naplnění. Maximálně jsem si to užil. Samozřejmě jsem se bál, aby se kůň nesplašil, aby Legrutům to taky dobře dopadlo. Naplnilo se to, surát, a Markovi jsem předal, aby se nebál a hlavně, ať si užije a dívá se, kochá se.
0: Jak tomu přistupuješ ty, Marku? Ty budeš letošním králem. Co převládá? Jaký pocit? Těšíš se víc nebo máš obavy? Co je ten ústřední pocit teď?
2: Hodně se těším, ale mám trošku trému. Aby se mi nesplašil kůň a hlavně, aby bylo dobré počasí.
0: Jakého máš koníka? Je to kobylka nebo hřebec nebo valášek?
2: Je to Arab a jmenuje se Sagan.
0: A vyhovujete si?
2: My se tak trochu škádlíme, dá se říct.
0: Mimochodem, co dělá ten král, když odjede tou jízdou, Františku?
1: Jde to společně s ročníkem oslavit.
0: I ty zbyl slavy?
1: Ano, ale samozřejmě jsem nepil alkohol.
0: Tak předpokládám, že Marek se také těší, že bude slavit.
2: Ano, a ještě v tom ročníku jsou družice.
0: Jako holky, s těmi budeš slavit taky?
2: Ano.
0: Co byste si nejvíc přáli v rámci jízdy králů?
1: Aby se mnou udělal chybu ve slibu, který řeknu, a ať Marek neudělá chybu a ať všechno dobře dopadne.
2: Já se přeju, aby jsem se to pořádně užil.
0: Co ty, Františku, nebudeš smutný?
1: Ne, budu hrdý na Marka.

0: Celý obřad jízdy králů začíná už v sobotu večer, kdy starý král musí předat vládu králi novému a představí se také celá jeho legrůdská družina. Matka krále si ho poté sama obleče do slavnostního ženského kroje a družině legrůdů chlapce předá. Je to velmi dojemný obřad a končí sobotní nocí. Ovšem v neděli ráno přichází to nejvíc očekávané.
1: Tak, milí posluchači, je neděle, 8:30 ráno, ale celý Vlčnov už je na nohou. Rozezněly se zvony kostela svatého Jakuba staršího, slyšíme z dálky také dechovku a teď už vidíme celou krojovanou chasu, včetně krále, kterého na ramenou přinášejí regrůti, kteří si ho sami vybrali.

0: Vážený pane starosto, dovolte, abych vám představil královskou družinu ročníku 2008 a našeho krále Marka Racíka.
1: Děkuju.
2: Dámy a pánové, milí hosté, dovolte mi, abych vás srdečně přivítal zde v obřadní síni obecního úřadu ve Vlčnově. Srdečně vítám našeho nového vlčanského krále Marka Racíka, rodiče Marii a Marka. Nemohu také opomenout minulého krále, vašeho staršího syna Františka, který tuto čest nesl v minulém roce. Zvlášť srdečně vítám chlapce a děvčata ročníku 2008. Letos vám všem bude 18 let, věk, který člověk vstupuje do dospělosti a přijímá nejen nové práva, ale i odpovědnost. Dnes tu ale stojíte především jako jízdokrálový ročník, který už navždy zůstane spojený s jednou z nejkrásnějších tradic našeho kraje. Na dnešní den nikdy nezapomenete. Budete se k němu vracet celý život a jednou o něm budete vyprávět svým dětem i vnoučatům. Jízda králů je něco výjimečného. Ne každá obec má tradici, kterou obdivují lidé z celé republiky i ze světa. My máme to štěstí, že právě tady ve Vlčnově tato tradice stále žije. Kluci, až dnes nasednete na své koně, vezmete do ruky prapory, uvědomte si, že nejedete jen sami za sebe. Reprezentujete své rodiny, svůj ročník i celý Vlčnov. Až budete projíždět ulicemi naší dědiny, vyvolávejte z plných sil a užívejte si každou chvíli. Protože právě tohle je okamžik, který člověk zažije jen jednou za život. A hlavně dobře hleďte svého krále, ať se vám ta jízda král příliš neprodraží. Proto nyní očekávám slib, kterého dostojíte.
0: Pane starosto, já vám mám své slovo, že krále budeme stejně dobře bránit, jako naši předkové a nikomu ho nevydáme.
2: Děkuju.
3: A my tady máme starostu Petra Kašpaříka. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vysvětleme si vlastně ten proces, jak dlouho a jak vlastně tu jízdu králu připravujete a kdo je tím hlavním hybatelem celého toho rituálu, který vy udržujete kontinuálně bez jakéhokoliv přerušení.
4: Tak jízda králu vlastně, když skončí v nedělu, tak ta další se začíná připravovat už následující pondělí, protože ty přípravy jsou opravdu dlouhé, musí se dát dohromady program, musí sehnat toho nového krále. A samozřejmě je to časově náročné.
3: Mimochodem ti legruti si skutečně toho krále vybírají sami, že chodí do těch rodin, mluví s těmi rodiči. Já jsem vždycky myslela, že stačí, že se ta rodina přihlásí, tak to není.
4: Je to tak i tak. Opravdu někdy ta rodina už vysílá k tomu ročníku takové indicie, že by chtěli být, ale samozřejmě je to na těch klukách, aby si prostě vytipovali ty rodiny s těma malýma klukama a vždycky se podařilo, že toho krále si zajistili. Já si myslím, že se ještě nikdy nestalo, aby to někdo odmítl. Jsou rád, že to tak je a že ty rodiny opravdu ten vztah mají k tomu opravdu kladný a je to krásné.
3: Vy sám jste v kroji, to samozřejmě musíme říct posluchačům. Máte malé dítě, malého chlapečka, tak bude i on jezdit jednou jízdu králu?
4: Rozhodně bude, jestli bude králem, to se teprve uvidí, ale samozřejmě byl bych rád. Jsem pyšný, že mám kluka, dneska už byl v kroji a doufám, že ho vyšleme na tu jízdu králu.
3: Mohl by Vlčnov existovat bez jízdy králu, pane starosto?
4: Myslím si, že ne. Já už si to osobně nedokážu ani představit a myslím si, že ten květen, to je ten měsíc, kdy se na to všichni těšíme a ta dědina prostě žije

0: A teď už přímo do ulice za králem a jeho družinou. Jak už jsme si řekli, král musí být němý. O to hlučnější jsou ale jeho jezdci. A takzvané vyvolávky jsou jedním z velmi zajímavých rysů jízdy králů. Vycházejí ze starodávného obyčeje, kterému se říkávalo připíjení hospodáři a který spočíval v tom, že mladá chasa objížděla jednotlivá stavení ve vsi a hlavní vyvolavač vykřikoval více či méně vtipné hlášky o dotyčných sedlácích, za což se mu poté odvděčili. Za utržené peníze či naturálie si pak mladá chasa mohla udělat zábavu, rozuměj zaplatit si muziku a pobavit se.
1: Někdo mě pod koně hodil klací, že letošní král je Marek Dací. Na krála, matičko, na krála!
2: Na krála, matičko, na krála!
1: Dojedeme tuto jízdu králu, rodičům děkujem za tuto slávu. Na krála, matičko, na krála!
3: Něco přispěje. Na krála, matičko, na krála.
0: A toto už je skutečná jízda králu, která projíždí Vlčnovem. Krásně nazdobení jezdci koně a především typické vyvolávky. No a už se k nám blíží královská družina.
4: Že ta paní má výborný slamák. Ona se na mě pěkně dívá, že nějaká se ještě něco přispívá. Na krála, matičko, na krála.
5: A já to říkám zaznova, že tady jsou děvčiče z Bánova. Na kráva, matičko, na kráva.
6: Ty slyšli mají černé kloboučky. Oni se nám je pěkně stějí, určitě jenom matečka přispějí.
1: Sama urádí, peněz zpíhá v noci řádí, na krála, matičko, na krála. Henka, ta děvčica má rozsuchané vlasy, že my jsme ročník mušovské chasy. Na krála, matičko, na krála.

0: A na úplný závěr mám pro vás ještě jednoho zajímavého hosta. Muže, který byl starostou Vlčnova právě v onom osudovém roce 2011, kdy se jízda králů dostala na seznam UNESCO. Jana Piáčka.
1: Vy jste byl, pane Jiné, u toho velkého a slavného okamžiku. Tušili jste to, že se to povede?
2: To napětí samozřejmě bylo, protože ta událost nebyla v Paříži, bylo to na ostrově Bali, no a ten předsedající tomu velkému shromáždění těch zástupců ze všech států to takovým dřevěným kladívkem odklepl, no a v našem čase to bylo ve 4 hodiny ráno, takže já už ve 4 hodiny ráno jsem dostal první SMSku, že to bylo schváleno.
1: No a co potom člověk dělá, když se probere jako starosta obce, která má zapsán svůj rituál, svoji jízdu králů na seznamu UNESCO? Co jste dělal jako první?
2: No, dal jsem si kafe a šel jsem na hřbitov, abych tam poděkoval všem těm, kteří tam leží, protože kdyby nebylo jich a oni to nepředali svým dětem, tak žádný zápis na seznamu UNESCO by nebyl. Ten rituál se tady jezdí už tolik let. A já když vidím to nadšení těch mladých 18-letých chlapců a děvčat, já nemám obavu, že by se to nejezdilo i v příštích letech, protože ten, kdo to zažije, tak rád předá ten ohromný zážitek svým dětem i vnukům. Ty rodiny si to hrozně váží, ale především ti 18-letí chlapci a děvčata, pro ně je to jedinečný zážitek, protože oni tu jízdu králů můžou v této podobě prožít jenom jednou v životě.

0: vidět a prožít. Nejen kvůli záplavě překrásných krojů, vyvolávkám a lidovým písním, ale i kvůli nádherně nazdobeným koním, které při žádné jiné slavnosti v této podobě neuvidíte. Přeji vám týden plný samých úžasných objevů. Příští sobotu se naslyšenou s vámi těší Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Obezita druhého a třetího stupně jako vážné onemocnění. Pozvání přijala přední lékařka Česka, vedoucí centra léčby obezity interní kliniky druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol, paní doktorka Dita Pichlerová, která mimo jiné napsala další knihu, a sice Gurmánkou navždy. Jsme chvíli po novém roce, kdy si lidé dávají předsevzetí. Začnu míň jíst a víc cvičit. A snaží se několik málo týdnů o intenzivní pohyb a nasazují si různé diety a že jich svět vyprodukoval desítky. My ale nebudeme mluvit o několika málo kilech navíc. Tady půjde o vážnou diagnózu, která zkracuje život. A k tomu všemu se mluví o revoluční léčbě obezity v podobě injekcí. O co vlastně jde? Budou po zemi chodit už jen štíhlí lidé? Nejsou moderní léky nadužívané? Už za chvíli v rozhovoru s přední obezitoložkou a její pacientkou, která pod lékařským dohledem zhubla přes 50 kilogramů. Vítejte u pořadu, kde hledáme cestu z nemocí. Vaše Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Zázračné injekce na hubnutí hýbou veřejným prostorem a lidé s nadváhou či obezitou často mají pocit, že jsou všemocné, že díky nim rychle a snadno zhubneme. Jaká je pravda? O tom budeme mluvit s vedoucí lékařkou Centra léčby obezity interní kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol s paní doktorkou Ditou Pichlerovou. Vítejte v pořadu Cesta k uzdravení.
2: Dobrý den a děkuji pěkně za pozvání.
1: S vámi přišla také vaše pacientka Lucie, která schodila přes 50 kg své váhy a my dnes uslyšíme, jakou cestu ušla. Dobrý den, Lucie.
3: Dobrý den.
1: Paní doktorko, jak zní přesná diagnóza Lucie?
2: Teď už bych řekla, že těch diagnóz je pomálu, já bych řekla, že možná skoro žádná, ale vstupní diagnózy, ty byly četné. Obezita třetího stupně, dyslipidémie, to znamená rozlada v cholesterolovém spektru, zkrátka vyšší cholesterol, prediabetes, to znamená vyšší lačná glykémie, to znamená takový náběh na cukrovku, a jaterní steatóza, to znamená zatučnění jater, které bylo vidět jak v laboratořích, tak tedy na ultrazvuku, a nesmíme zapomenout na hypertenzi, na kterou Lucie už měla léky. Čili když ke mně Lucie přišla před lety, tak vlastně to byla velmi nemocná, ač mladá žena, 5 diagnóz.
1: Kolik vám je let, Lucie?
3: V prosinci mi bylo 40.
1: Kolik jste vážila, když jste navštívila paní doktorku Pichlerovou?
3: No, měla jsem 120 kilo.
1: A dnes máte přesně?
3: 64.
1: Obrovský úspěch. Za jak dlouhou dobu jste zhubla?
3: Za 3 roky.
1: My tady mluvíme o hubnutí, ono to vůbec není jednoduché a je třeba, abychom apelovali také na to, že hubnout v případě obezity je třeba pod přísným lékařským dohledem. Paní doktorko, co to obezita vlastně je a proč je pro nás tak nebezpečná?
2: Obezita je nemoc, to je to, co bych chtěla, aby tady zaznělo. Je to vážná nemoc. Je to nemoc chronická, doživotní a bohužel progredující, čili neustále se v čase zhoršuje. Navíc vyvolává spoustu dalších nemocí, jako u Lucie, to znamená ten vysoký cholesterol, třeba srdečně cévní, choroby na to navázané, choroby cév v mozku například, choroby ledvin, choroby jater, cukrovka už zmíněná. To všechno vlastně takový hlavní vyvolává moment je ta obezita. Nesmíme zapomenout taky třeba na neplodnost mladých žen nebo na nádory zhoubné. Čili obezita je těžké onemocnění, které vyvolává další onemocnění, čili v žádném případě nejde o nějakou estetiku, jde o zdraví.
1: Kdy už je člověk obézní, jaké hodnoty to určují a u jakého lékaře začít?
2: Obezita pořád ještě se posuzuje, i když to není možná úplně správné podle toho takzvaného body mass indexu, kilogram na metr čtvereční, a pokud tedy si spočítáme, že když tyto dvě veličiny podělíme, tak máme víc jak 30, tak už máme obezitu prvního stupně, víc jak 35 obezita druhého stupně a víc jak 40 obezita třetího stupně. Není to úplně ideální index, lepší by bylo se orientovat podle množství tuku v těle, protože ne vždy to úplně odpovídá, ale pro tu hrubou orientaci si myslím, že se to použít dá. No a kde by pacient měl začít, tak už jsem rovnou řekla pacient, tím myslím, že by měl začít u lékaře, nikoli u nutričního poradce nebo u nějakého nutričního terapeuta obecně, prostě měl by začít u lékaře. Jenom lékař totiž může diagnostikovat ty komorbidity obezity, správně je zaléčit, předejít dalším nemocem, podívat se, jestli třeba je v pořádku i štítná žláza, jestli tam není prostě schovaná nějaká jiná hormonální nebo jiná příčina, nebo jestli ta žena třeba není v klimakteriu. Ošetřit ten začátek, určit tu cestu a potom přichází na řadu nutriční terapeut, psycholog, fyzioterapeut, ale všechno se to točí okolo té lékařské profese.
1: Souvisí obezita se závislostí na jídle? Mluvíte o psychologovi, psycholog dost často řeší i závislosti.
2: Souvisí. To jsem ráda, že to tady zaznívá, protože my jsme se tomu dřív smáli, jako mám závislost na čokoládě, mám závislost na nám libém jídle. Opravdu existují v mozku stejné pochody, když vidíme čokoládu jako drogově závislý, když vidí drogu a když si tu drogu aplikuje a když my sníme tu čokoládu, tak je nám prostě krásně blaze. Vylučují se úplně ty stejné mediátory, jako třeba při té drogové nebo alkoholové závislosti. Čili ano, bohužel existuje závislost na jídle. A když jsem se bavila s kolegou profesorem Mackem, naším hlavním genetikem, ze kterým jsme probírali, že dokonce se teďka nachází shoda mezi chorobami typu jako nutkavého chování a tím, že máme takový ten, tomu se říká food noise, takové ty nutkavé myšlenky na jídlo neustále mě v druhém plánu běží, co bych si teď dala, co si dám večer, až přijdu domů, co si dám, až tady po natáčení. zvláčení. Takže to souvisí určitým způsobem i s nějakou psychopatologií tohoto typu. Takže ano, je to těžká závislost. No a teď co s tím, že?
1: A vzniká už od dětství?
2: Určitě je tam genetická predispozice, to stoprocentně, to víme. Někdo prostě jídlo miluje a někomu je jídlo prostě tak jako skoro jedno, nebo jí, tak mám hlad, tak se najím. Nebo někdo baží po vyloženě sladkým, někdo zase po tučným a sladký je mu jedno. Takže každý už tam nějakou takovou tu genetickou vlohu, řekněme, máme tu predispozici. No a potom to samozřejmě podporujeme tím, co jako začneme oblibovat v tom dětském věku a v té rodině. Tak nejlepší bramborový salát je ten maminčin, nejlepší cukr je babičky, že jo, a nejlepší husu dělala prababička. No a to, když někdo předloží, no tak prostě je to spojeno s emocemi, s těmi kladnými emocemi, no tak si to samozřejmě ráda dám.
1: Ty ale hezky papáš.
2: Ano, ano, a všechno spapal, to se šikulka.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka Dita Pichlerová, obezitoložka, je hostem pořadu o moderní medicíně a cestě k uzdravení. Já bych teďka dala prostor vaší pacientce Lucii. Ještě jednou, Lucie, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My tady mluvíme o obezitě druhého a třetího typu. Vy jste který typ obezity měla, když jste navštívila paní doktorku Pichlerovou?
2: Jelikož jsem při svých 165 cm měla vlastně 120, možná i o pár kilo víc, tak už to byla ta obezita třetího stupně.
1: Dovolte mi otázku, jak se to mohlo stát?
2: To se ptá spousta lidí, jak to někdo může nechat zajít tak daleko, a já už jsem vlastně před těmi 3 lety, kdy jsem s tím hubnutím začínala už po 150 tisících a pokaždý neúspěšně, tak já už jsem byla v takovém jako odevzdaném stavu, kdy jsem si vlastně říkala, že už je mi to jedno, že už se na to jako vykašlu, že prostě se mi celý život nepodařilo zhubnout a že už mi bude pomalu 40 a že hold každý nemůže být jako štíhlej.
1: Jak reagovala rodina na vaši nadváhu?
2: Já jsem měla nadváhu opravdu od dětství. Vždycky si pamatuju, že jsem byla větší než ostatní děti, tak si myslím, že rodina byla úplně s tím jako v pohodě smířena a nikomu to vlastně tak jako nevadilo. Člověk se samozřejmě neubrání takovým těm poznámkám od těch, co to s vámi myslí strašně dobře. A většině vám říkají, no podívej se na sebe, jak vypadáš, měla by si s tím něco dělat, ale čím víc těch poznámek já teda osobně jsem slyšela, tak tím spíš jsem z toho byla jako psychicky tak strašně rozhozená a já jsem samozřejmě utíkala k tomu jídlu vždycky, když jsem se jako necítila komfortně, nebo mi bylo smutno, nebo cokoliv se dělo, tak já jsem vždycky utíkala k tomu jídlu. A čím víc těch poznámek přicházelo, tak tím víc já jsem samozřejmě jako jedla a bylo to takový začarovaný kruh. Mm-hmm.
1: Jídlo vlastně bylo vaší útěchou. Mm. Vy jste s nadváhou i sportovala?
2: Já jsem ku podivu vždycky hrozně moc sportovala, ale prostě jsem to asi ujedla.
1: Kdy jste se rozhodla, že s tím definitivně chcete něco udělat? Co bylo tím momentem?
2: Vlastně to byla dovolená s mojí rodinou v zábavním parku. Děti mě přemlouvaly, abych s nimi šla na atrakci, já jsem se nechala přemluvit a já jsem se vlastně nevešla do toho křesílka na té atrakci. Bylo mi to tak strašně v ten moment trapný, nepříjemný.
1: Smál se vám někdo?
2: Ne, to vůbec ne, ale mě jako vnitřně to tak rozložilo, když to řeknu, že jsem si ani neužila zbytek dovolený, protože jsem nad tím musela furt přemýšlet a říkala jsem si, no tak to už jako musí být opravdu hodně špatný, protože já vlastně tím, jak jsem na to do té doby zanevřela, říkala jsem si, že už je to vlastně jako jedno, tak jsem se nekontrolovala, nevážila určitě několik let a pak jsem byla vlastně hrozně v šoku z toho, že se jako tohle stane, protože toho přibírání si tak jako člověk nevšimne. To si prostě jednou, dvakrát do roka jako koupíte větší kalhoty, no protože ty předtím se určitě srazily v sušičce. A já jsem pak stoupla po těch letech jako doma na tu váhu a já jsem si myslela, že je rozbitá. Já nemůžu mít prostě přes 120 kilo. No ale bylo to tak.
1: Paní doktorko, slyšíte podobné příběhy u vás?
3: To, co Lucie říká, tak já to tak sleduju a poslouchám to tak jako s úžasem, že já vlastně slyším v podstatě jenom tyto příběhy. To je přesně to. Byla jsem od malička taková jako větší než ostatní, tak jako nějak plíživě to šlo nahoru, snažila jsem se s tím bojovat, vždycky třeba chviličku jsem to stáhla, pak přišel jeho efekt, stáhla jsem to dalšího efekt, čili jako zuby pily, ale bohužel ty zuby pily šly pořád výš a výš a pak najednou jsem se přestala vážit, pak jsem na to trochu rezignovala, pak jsem se jednou lekla a říkala jsem si, váha je rozbitá a kalhoty se mě srazily. Přesně tohle já pořád slýchám dokola.
1: Já bych ještě chtěla zůstat u té motivace, která je za mě velice zásadní při všech závislostech. Ostatně jsem se o tom nedávno bavila i s adiktologem panem profesorem Mijovským. A sice, že ta správná motivace je, že to děláme pro sebe. Bylo to u vás taky tak, Lucie?
2: Bylo to tak. Já jsem vůbec nezačínala hubnout s tím, že jsem se chtěla líbit manželovi nebo komukoliv se jako zavděčit, ale já jsem si říkala, Ježíš Maria, není ti ani 40, máš 3 malé děti, léky na tlak, spoustu nemocí. Já tady jako chci být pro ty děti delší dobu než takovouhle nadváhou. A chci být zdravá, chci s těma dětma podnikat prostě spoustu věcí, kterou jsem už při té velké váze nemohla, protože mě to hrozně omezovalo, takže určitě jsem to začala dělat 100% jenom pro sebe.
3: Ta motivace, dělám to pro sebe, dělám to pro svoje zdraví, což je to nejhezčí, ta bývá nejtrvanlivější. Protože ano, my pacientům říkáme, jste významně nemocnější, než kdybyste měli nějakou přirozenější hmotnost. A ano, souvisí to i s délkou dožití. Čím víc jsme obéznější, tím kratší dobu dožijeme a navíc v nemoci. Čili toto je krásná motivace. ale opravdu máme většinou samé šikovné pacienty a my jsme na to pyšní. Je to tím, že ten tým jim dokáže pomoct, protože máme psychologi, máme nutriční terapeutky, fantastický, máme vynikající sestřičky, tam se vám nestane, že by se někdo poškleboval nad nadváhou nebo prostě nějak pejorativně se zmiňoval o pacientovi. Prostě tam naopak jsme pro to, aby jsme posloužili a pomohli. A já chci doufat a věřím tomu, že ti naši pacienti nás takhle vidí, vidí, že my je přijímáme a že tam je ta pomocná ruka, čili většina našich pacientů jsou perfektní a my je máme rádi.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka Dita Pichlerová, obezitoložka, je hostem pořadu o moderní medicíně a cestě k uzdravení. Já bych se vás teď chtěla, paní doktorko, zeptat na tu revoluční léčbu obezity. Mluví se hodně o farmakoterapii v podobě injekcí. O jaké léky jde? A zároveň s tím samozřejmě souvisí otázka, komu se mohou nebo mají předepisovat.
2: Vy jste použila jedno hezké slovo, a sice revoluce nebo revoluční léky. To je úplně přesně to, co si myslím já opravdu. A jak v té obezitologii už pracuju strašně dlouhou dobu, tak teď opravdu to, co prožíváme v obezitologii, to je skutečná revoluce. Já jsem tomu nevěřila, protože jsem si říkala, fajn, když to gro té naší práce byla třeba bariatrie, což jsou ty chirurgické výkony, tak vlastně to bylo taky fantastický. Ale teď najednou přichází farmakoterapie, úplně nová, úplně moderní, která dřív nebyla a, co chci zdůraznit, extrémně účinná, ale naprosto bezpečná. Čili teď vlastně poprvé v rukou máme my jako lékaři nástroj k léčbě obezity a těch komorbidit naprosto bezpečný. Dřív ty léky byly taky určité typy tabletek a tak dál, ale ty teda rozhodně bych jako bezpečné, aspoň drtivou většinu z nich neoznačila. Ale teď máme v rukou něco, je to tedy injekční léčba obezity zatím, i když v Brsku se zdá, že přijdou na trh i tyto preparáty v podobě tablet, tam je jenom malinkatý problém se stabilitou té tablety v žaludku, čili tam se musí ošetřit to prostředí, aby tableta měla určitou, řekněme, trvanlivost. Ale jinak jsou to preparáty na typu žaludečních nebo řekněme střevní hormonů, GLP-1, které my všichni máme, všichni je vylučujeme. A ty sekvence jsou velmi, velmi zhodné, řekněme v 96-8% jsou naprosto zhodné, čili to je taková jako repetice toho našeho vlastního přirozeného hormonu, což už napovídá, že to bude něco tělu nám vlastního. A ta malinkatá změna v těch 2% je ta, aby ten hormon působil déle než krátké minuty. Tam je totiž ten problém. On se nám ten hormon vylučuje v momentě, kdy já jím, mozek vysílá signál, už jíš, už je to dobrý, v žaludku a v první části tenkého střeva se začínají vylučovat tyto hormony, které zpětnovazebně dávají mozku informaci, už si jedl, už nechceš jíst, už si sytý, už nemáš chuť. Ale ta informace funguje jenom krátké minuty a pak se degraduje ten hormon. Když užíváme tu injekční léčbu, tak tady ta zpětná vazba se prodlouží. A to tak, že začínalo se s užíváním dvakrát denně původně, pak byly preparáty jednou za 24 hodin, teď už jsou preparáty jednotýdenní a v dohledné době budou třeba preparáty jednoměsíční. Čili se prodlužuje ta trvanlivost toho působení.
1: Máme tady vlastně skutečný příběh v podobě Lucie, která hubne moderní léčbou farmakologickou. Jak vám s ní je?
3: Je s ní strašně dobře. Konečně po těch letech jsem vlastně našla způsob, jak zdravě, dlouhodobě a udržitelně zhubnout. I tak, aby psychicky mě to nějak jako netrápilo. Pořád jsem musela bojovat sama za sebou, protože jsem přesně měla v hlavě ten otravný hlásek, který mi říkal, a dej si něco dobrýho a ty tam máš tu čokoládu, ty spíži. A opravdu to byl každodenní a celodenní boj jako sama se sebou. Takže v tomhle je to obrovský pomocník.
1: Je užívání těchto léků, paní doktorko, dlouhodobé anebo dokonce celoživotní?
2: Rozhodně ano. Já vím, že to teďka asi posluchači neradi uslyší, ale mně se tak zdá, že už jsme se z té fáze přesvědčování v úvozovkách, když jsme říkali, že přesvědčovat pacienty nikdy nemůžeme, ale z toho takového jako ano, ty léky jsou tady, už se o nich ví, jsme se pak přesunuli do fáze ano, ty léky hodně pomáhají a pacienti, jak říká Lucie, z toho úžasně profitují a teď se přesouváme do třetí fáze. Prosím vás, nevysazujte to. A ti pacienti to někdy nechápou, protože oni mají takovou tu vizi, až zhubnu, tak to vysadím. Ne, ne, ne. Všichni ti pacienti, co tu medikaci vysadili, začali téměř i hned přibírat. Čili teď vlastně jsme naučili ty pacienty, co to je, naučili jsme je s tím zacházet, naučili jsme je to titrovat, oni s tím hezky zhubnou a umí s tím se zaobírat, ale teď je musíme naučit, jak s tím žít dlouhodobě.
1: Lucie, co byste vzkázala lidem, kteří se necítí dobře ve svém těle, kteří jsou obézní?
3: Tak za mě určitě to, že není důvod se nějakým způsobem bát anebo dokonce stydět za to, že hubnu pomocí léků, ale je potřeba si to strašně dobře rozmyslet a právě s tím jít do toho, že je to dlouhodobá záležitost. Já jsem už s tím šla do toho, že jsem počítala s tím, že to opravdu bude na pořád a je opravdu potřeba počítat s tím, že to něco stojí. Nemůžete si jeden měsíc říct, tak si koupím léky a druhý měsíc si říct, no teď na to nemám, tak si je nekoupím. Opravdu s tím člověk musí dlouhodobě počítat, že to bude užívat několik let.
1: Já vám děkuji za váš otevřený příběh a upřímnost. Jste velkou inspirací. Paní doktorko, já vám přeju hodně úspěchu ve vašem oboru. Dá se říct, že zrovna teď v obezitologii se objevily revoluční metody, které v jiných oborech nejsou?
2: Určitě, oni nám to i ostatní specializace závidí. My teďka vlastně jedeme jak raketa, dřív to byla třeba kardiologie, onkologie a teď jsme to my jako obezitologové. My si to tak strašně užíváme. Takže děkuju za to a my jsme skutečně teďka na špici toho vývoje, takže snad nám to vydrží.
1: Děkuji za rozhovor a budu se těšit zase někdy. Na viděnou, na slyšenou.
2: Děkuju pěkně.
3: Taky moc děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Vedení Prostějova plánuje nová parkovací místa v okolí náměstí Odboje. Děti by mohly strávit v mateřské škole povinně o rok víc. Změnu chystá ministerstvo školství. V Rokytnici na Přerovsku funguje nová komunitní restaurace. Dnes čekáme polojasno, místy občasný déšť a teploty do 25 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Prostějovská radnice plánuje navýšit počet parkovacích míst v Barákově ulici. Počítá s tím, že zde zavede jednosměrný provoz. Další změny v dopravě radní zvažují v celé lokalitě náměstí Odboje, Neumanova náměstí a navazujících ulic, uvedla Alena Vrtalová z tamního magistrátu.
2: Naším cílem není pouze krátkodobé zvýšení počtu parkovacích míst, ale především dlouhodobě funkční a přehledné uspořádání dopravy v celé lokalitě. Proto chceme tuto otázku řešit komplexně v návaznosti na již zavedený systém rezidentního parkování a s ohledem na další rozvoj města.
0: Ministerstvo školství plánuje prodloužení povinného předškolního vzdělávání. Děti by měly nově navštěvovat mateřskou školu 2 roky před nástupem do první třídy, místo současného 1 roku. Podle úřadu má delší čas v předškolním vzdělávání dětem pomoci, aby se lépe připravili na školu. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO chce podrobnosti návrhu představit v září.
3: Školy potřebují více psychologů, speciálních pedagogů a odborníků, kteří pomohou dětem i učitelům. A pomoc musí přijít co nejdřív, už v mateřské škole. Čím dříve dítě podpoříme, tím větší má šanci uspět.
0: Policie i letos kontroluje alkohol u vodáků na českých řekách. Zákon o vnitrozemské plavbě od roku 2023 povoluje na většině úseků řek splouvání z 0,5 promile alkoholu v krvi. Týká se to osob na kánojích, kajacích, raftech i paddleboardech, tedy plavidel bez vlastního strojního pohonu. Policisté mohou na místě uložit pokutu 5000 korun, ve správním řízení až 100 000. Novou komunitní hospůdku mohou využívat lidé v Rokytnici na Přerovsku. Obec ji nechala vybudovat v bývalých šatnách sportovního areálu. Náklady investice dosáhly 2 milionů korun. Pokračuje nezávislý starosta Kamil Malenda.
4: Tady probíhají oslavy, probíhají tu setkání důchodců, jsou tu schůze, měli jsme tady zastupitelstvo, budou tady volby, takže proto jsme to nazvali jako komunitní. Je to spravený kompletně, vlastně zateplený a chceme to využívat potom i přes zimu vlastně na zimní provoz. Sport.
0: Cyklista Pavel Bittner dojel ve sportu 8. etapy Tour de France 5. 23-letý český závodník tak zaznamenal druhý nejlepší výsledek v kariéře na Grand Tour. Rovinatou etapu vyhrál Belgičan Merlier. V celkovém vedení zůstává slovinský obhájce titulu Tadej Pogačar. Počasí. Dnes má být na střední Moravě nejprve polojasno. Postupně čekáme přibývání oblačnosti a místy především na severu se objeví občasný déšť nebo přehánky. Večer mají srážky ustávat. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na horách okolo 16. Zpočátku povane slabý, během dne mírný severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D35 na 269. kilometru ve směru na Ostravu probíhají stavební práce. Silnice je zúžená na jeden jízdní pruh, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je tu neděle, máme 12. července, 4 minuty po 5. Brzké, hezké, dobré nedělní ráno. Teď tedy lehce zavádějící text písně od kapely Činasky, že totiž zase je pátek, no ale hlavně je tady wimbledonské ráno šampionek, tak se o tom hodně bude mluvit a třeba i vysílat v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc. Pěkné komentáře postupně také vycházejí a jedna pěkná glosa kolegů novinářů říká na internetu, když vyhraje i ta poražená, v čem se Česko opravdu může poučit od našich slečen tenistek. No a u nás ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc malý přerovský pohled na včerejší wimbledonské londýnské finále a samozřejmě také souhrn toho včerejšího zápasu, mače a emocí. Slečny Noskové, slečny Muchové, teď kapela Chinaskit.

0: kdysi, kdysi a dneska třeba živě na jubilejních rozhlasových olomouckých koncertech. Robert Křesťan se svou aktuální kapelou. No a teď solo pro Petra Jungmana a taky dnešní den 12.7. 5 hodin 11 minut.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Neděle 12. července, svátek má Bořek a Bořík. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Moskevský chrám Vasila Blaženého byl vysvěcen v roce 1561. Jedinečný chrám, který je součástí kulturního světového dědictví, nechal vybudovat cár Ivan Hrozný jako připomínku vítězství nad kazaňským chánem Yadigarem Mohamedem. Před 75 lety v roce 1951 v Jihlavě začal soud se 14 obviněnými v kauze Babice. Jen o 10 dní později, kdy v této vesnici na Třebíčsku byli zavražděni 3 komunističtí funkcionáři. Letecká havárie československého dopravního letadla se odehrála v roce 1961 u marocké Casablanky. To je 65 let. Kvůli špatnému počasí letoun IL-18 musel místo v Rabatu nouzově přistát právě v Casablance. Ani tam nebylo počasí ideální. Letoun zachytil o vedení vysokého napětí. Na palubě zemřelo všech 72 lidí. Naše dopravní tepna, přetížená a často ucpaná dálnice D1 slaví 55. narozeniny.
3: Dálnici tedy máme, pravda, zatím ji přejedete dřív, než vykouříte jednu cigaretu, ale už přitom můžete snít o tom, že jednou sundáte nohu z plynu až v Bratislavě.
2: První 21-kilometrový úsek D1 z Prahy do Mirošovic byl za velké slávy otevřen právě 12. července 1971. První úsek se stavěl necelé 4 roky. Z Prahy do Brna se poprvé jelo 7. listopadu 1980. Docela všední obyčejný. Naše jazzová legenda, zpěvačka Vlasta Průchová, se narodila přesně před 100 lety ve slovenském Ružomberoku. A já přeju hezkou neděli.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: slunce, kalimba de luna, ale také o měsíci, tam asi řeč. A zpěv, 5 hodin 17 minut.
1: Počasí.
0: Ono se to nezdá, ale třeba v Moravskoslezském kraji se to možná zdá a je to realita. Takhle nad Ostravou a potom naskok do Polska, nějaká srážková činnost a ona i dokonce předpověď pro Olomoucký kraj ji zmiňuje. Takže ta oficiální předpověď hlásí na dnešní nedělní 12. červencový den v Olomouckém regionu většinou polojasno, ale už prý ve druhé polovině noci nad ránem od severu může přibývat také mraku u nás a postupně od severu také s možností občasného deště nebo přeháněk. Na večer mají případné srážky ustávat. Teploty teď tak nejčastěji 14 až 16, přes den 21 až 25. To na západě pěkně v Čechách už budou mít tepleji, možná ke 30, ale u nás opravdu prý do 25. To je taková výjimka, výspa České republiky a vítr slabý, během dne mírný od severozápadu nebo od severu. V noci pak 16 až 12, zítra přes den 24 a až 28 stupňů Celsia, zvětšená oblačnost, přechodně polojasno. V úterý už zase do 29, středa to také zatím vypadá v Olomouckém kraji 29-30. No ale na závěr toho týdne se úplně v závěru tedy ochladí po tom, co předtím, tak ve druhé půlce může být i 32-33, ale prý v neděli za týden zase ochlazování, no.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Na loňském folkfestu zastupovala naše východní sousedy Věra Šusteková. Její doprovodnou kapelu s názvem A hostia tvoří nejlepší slovenští muzikanti v oblasti country a bylo to znát. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Věry Šustekovej A hostí.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: jsou holky a dneska už dámy, jestli s někým, i tak jako ta kapela Holky záměrně s Hrubkou, tak to nevím. 5:22 holky, děvčata, tenistky, tak ty taky nezapomenou a možná mnozí z nás taky, tedy někdo to prožíval víc, někdo míň. Včera wimbledonské, české, moravské, dámské finále holky prostě válely a to obě, Linda i Kája. Skvělé, báječně, možná takové tenisové vzpomínky. Možná se o tom jednou bude mluvit jako o Nagánu. A co v učebnicích nebylo, tak to už probere Martin.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že mravenčí královna může žít až 20 let? Mraveniště připomínají velkoměsta se stovkami tisíc obyvatel. U většiny druhů je však mezi nimi jeden vyvolený, přesněji řečeno jedna vyvolená. Královna, která nedělá nic jiného, než že klade vajíčka. Za svůj život jich dokáže vyprodukovat až 150 milionů. Ve svém těle si uchovává sperma, dávkuje ho a dokáže tak odevzdávat dva druhy vajíček. Neoplodněná, z těch se líhnou samci, a oplodněná, ze kterých se líhnou samičky. Vajíčka si pak převezmou dělnice a dostává se jim péče skoro jako v lidské porodnici. Larvičky nemají nohy, jsou slepé a bez tykadel, takže je musí jejich ošetřovatelky krmit a přenášet. Dělnice v mraveništi mají své specializace. Jedny se starají o larvy, druhé dělnice mají za úkol stavbu a údržbu mraveniště a třetí se vydávají nejdál a přinášejí potravu. Svou náplň práce mohou měnit podle potřeby. Když mraveništi vládne pouze jedna královna, kolonie po její smrti zaniká. Příkladem je třeba v Česku nejběžnější druh mravence obecného. Existují však i druhy, které mají královen víc a mohou si tak zajistit delší životnost. Například mravenec žahavý.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: 12. červencové ráno, jako malované, krásné, prázdninové a ještě k tomu nedělní. Ať se vám vydaří, nabízíme další dvouminutovku zpráv. Krátký zpravodajský souhrn, Markéta Šerfová.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Na nábřeží řeky Opavy na náměstí Míru v Krnově skončila obnova chodníku. Téměř 100 metrů dlouhý úsek zničila povodeň v roce 2024. Město současně dokončilo i opravu železobetonových řím a nábřežní zítky, které taky poničila velká voda. Pěstitelé na Hané zahájili skluzní ozimého ječmene letošní žně. Výnos očekávají kvůli dlouhodobému suchu a horkému počasí spíše podprůměrný, uvedl agronom zemědělské firmy Palomo z Loštic na Šumpersku Martin Rosta. Policie varuje před novým typem podvodných zpráv. V nich se útočníci vydávají za dopravní policisty a po obětech vymáhají pokuty za rychlou jízdu. Zároveň jim vyhrožují soudem nebo zákazem řízení. Policisti proto

0: Doporučují na takové zprávy nereagovat. Připomínají, že nikdy tímto způsobem nekomunikují. Do olomouckého divadla Tramtárie zavítalo v uplynulé sezóně více než 21 tisíc diváků. Jde o nejvyšší návštěvnost za jeho 22-letou historii. Průměrná návštěvnost všech představení přesáhla 95%. Informovala o tom produkční divadla Lucie Risnerová. Sport. Teniska Linda Nosková ovládla premiérový zisk grandslamového titulu v kariéře. Na Wimbledonu porazila krajanku Karolínu Muchovou 2-1 na sety a stala se tak třetí českou turnajovou vítězkou za poslední 4 roky. Počasí. Dnes má být na střední Moravě polojasno, postupně místy občasný déšť nebo přehánky. Večer mají srážky ustávat. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na horách okolo 16. Zpočátku povane slabý, během dne mírný severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Hranicích na Přerovsku je z důvodu práce na inženýrských sítích částečně uzavřena ulice Komenského. Průjezd je možný pouze jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Pár slov ve zpěvu a projevu Ilony Čákové a samozřejmě za chvilku taky v reportáži pár slov o Lindě Noskové, ale i Káje Muchové.

0: Bravo, slzy štěstí a trošku samozřejmě i zklamání. Tak zřejmě i o tom v následující sportovní reportáži s mikrofonem za tenisem. A teď spolu jedem do Wimbledonu, do Londýna v 5.38 v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc. České moravské finále ve Wimbledonu vyhrála Linda Nosková. Krajanku olomoučanku Karolínu Muchovou porazila 6-2. 5-7 a 6-3. Nosková získala v 21 letech svůj první grandslamový tenisový titul. Naopak Karolína Muchová nevyužila po Roland Garros z roku 2023 druhé takovéto příležitosti a nejcennější trofej jí zatím uniká.
1: I'll start with Linda, my ex-friend.
2: Karolína Muchová byla tou zklamanější tenistkou při závěrečném ceremoniálu a o Lindě Noskové mluvila z legrace už jako o bývalé kamarádce. Ale muselo to být pro ní velmi složité, podobně jako celé finále.
1: Celkově jsem se na tom kurtě cítila taková, plně neřekla bych, že jsem to byla já.
3: Your new Wimbledon champion 2026, Linda Noskové.
1: To, že jsem vyhrála tenhle turnaj, ještě mi nedošlo, takže myslím, že to bude za pár dní, když se to uvědomím.
2: Vyprávěla poutkání Linda Nosková, která doufá, že kamarádku nestratila, jako tom také v nadsázce několikrát promluvila.
1: We are friends, we still are friends, hopefully.
2: V zápase se jí ale dařilo vnímat soupeřku jako každou jinou a soustředit se na své věci. Až do stavu 6-2, 5-2 procházela duelem velmi hladce.
4: Obě dvě nastoupily na to, že to bylo Lindy první finále a Kai teda sice druhý, ale přece ve Wimbledonu nastoupily prostě jako opravdu šampionky. Hrály jako výborný tenis, Linda jako hned za začátek vzala za to zapače si 6-2, 5-2. Na Kai zase bylo strašně skvělý to, že se prostě nevzdávala. Ona neměla v podstatě do toho 2-6, 2-5 nic hrát a prostě furt tam jakoby byla a tu šanci pak si vzala, že jo. A pak v tom třetím setu si myslím, že nevím, co úplně rozhodlo, myslím si, že možná ten první game, ale bylo to neuvěřitelná podívaná a můžou být na sebe obě dvě pyšní, když pro tu Kaju to je teďka těžký, ale já jsem fakt byla neuvěřitelně ráda, že jsem tam mohla být na tom kurtě a sledovat to.
2: Hodnotila utkání Barbora Strýcová, kapitánka v poháru Billie Jean Kingové, a mluvila přitom o prvním gemu rozhodující sady, kdy měla Karolína Muchová breakové šance a mohla utkání zlomit na svou stranu.
1: Ta je skvělá hráčka právě v tomhle, že dokáže ať už jakýkoliv stav to vybojovat. Je strašně technická hráčka, takže tam může použít jakýkoliv úder. V některých momentech jsem určitě do toho mohla jít víc. To byla moje chyba 100%, že hlavně na mém servise jsem možná do toho prostě nešla více po hlavě a trošku jsem se vzdálila a nechala jsem tu hru tak nějak, ať jde mimo mě. Tyhle ty momenty jsou určitě něco, z čeho se můžu poučit, ale jsem strašně ráda, že jsem ukázala v tom třetím setu hlavně úplně od začátku vlastně začít.
2: Říkala 21-letá šampionka Linda Nosková z Wimbledonu, Jaroslav Plašil, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Kalifornie, USA, ale dneska také hodně Londýn, Wimbledon, ale třeba i Přerov, ještě i v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc v tenisových a diváckých reportážích.
1: Počasí.
2: Určitě v Kalifornii mají pěkně, ale u nás třeba příští pátek až neděle teploty 28 až 33. V neděli pak, tedy za ten týden, pravděpodobně zase ochlazování. A do té doby možná postupné oteplování. Ono teplo už mají na západě republiky, klidně ke 30 i přes 30 stupňů Celsia, ale tady u nás v Olomouckém kraji, kde nás asi primárně posloucháte, dnes například hodnoty 25 až 29 stupňů Celsia, je to tak? Ne, tak to už jsme daleko, pojďme úplně na začátek tady toho řádečku, tady píšou, že dneska 21 až 25 ještě. Zpočátku polojasno, ale postupné nasouvání mraku a možnost přeháněk. Zítra až 28 stupňů Celsia, zvětšená oblačnost jen přechodně polojasno, tedy v pondělí a v úterý třeba až 29. Malá oblačnost během dne jí má zase ale přibývat.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9. hodině Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Tak jestli máte chvilku, teď v 5.50. Dobře, že posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc, to nedělní s datem 12.7. Dobře, že posloucháte, velmi, velmi dobře, že jste správně naladěni takhle brzy ráno před šestou, ano. A co takhle třeba dáreček, odměna před šestou pro takto super skvělé posluchače, kteří jsou napřímo. Co takhle Tublatanka, Argema, Metalinda nebo Michal Hrůza? Oni totiž vystoupí... Oni totiž zahrajou na takovém minifestivalu příští týden ve Štenberku na kopci. Takže klasiku od Tublatanky. Ale taky ty hrůzovky.
2: Přišla zde nadání, probudila můj život trochu.
1: Ty si můžete díky Českému rozhlasu Olomouc na minifestiválku 18. tohoto měsíce na Štenberském kopci pořádně vychutnat. Tak ano, klidně i teď, před šestou, takhle brzy ráno.
3: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Dvě exkluzivní vstupenečky pro super brzké ranní nedělní posluchače na příští týden na festival Štenberský kopec. S Metalindou, s Tublatankou, s Michalem Hrůzou a kapelou Hrůzy. Nabízíme teď, už takhle brzy ráno, jako dáreček za super posluchačství. Pěkné dobré ráno, brzké, před šestou, dobrý den.
4: Dobré ráno, tady je Hanka.
1: Rozespala. Spinkala bys.
4: Prosím?
1: Rozespala.
4: No tak ještě tak trošku ano, ale já se vás vždycky ráno pustím a poslouchám.
1: Nevěříte svým uším, že by takhle brzo ráno. A ono jo. A tak koho máte nejradši? Alkohol, Tublatanku, Metalindu. Martina Pártlová je tam, Michal Hrůza je tam.
4: Tublatanku mám ráda.
1: Tak dobře.
4: A já věřím, že ještě když jsem četla nějaký ten leták, tak jsem tam viděla... Legendy se vrací, jo, a nevím, jestli je to pravda nebo ne.
1: Tyhle byste, ano, no tak v soupisu v line-upu.
4: Tak to je moje krevní skupina.
1: No tak výborně, tak jste si vybrala a to je skvělé, to je báječné, tak si ještě udělejte čas, prostor a vemte někoho, kdo si zaslouží, stejně jako super posluchači před šestou dvě stupenky, takže i o jednu se podělíte a teď vy víte, ještě prosím nepokládat telefon, ať všechno podstatné domluvíme. Tak Tina Turner, na tu můžeme pravda vzpomínat, měla taky báječné, the best koncerty. A nebo za chvilinku vzpomínka taky na Hanu Zagorovou a užijeme si skvělých prázdninových akcí i díky super poslouchání před šestou u nás v České.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Olomoučtí strážníci našli od začátku roku zhruba 500 injekčních stříkaček. Dopravní podniky v horkém počasí do provozu nasazují hlavně klimatizované vozy. Lidé dnes mohou nahlédnout do krypty mauzolea rodiny Kleinů v Sobotíně. Dnes čekáme zpočátku jasno, místy občasný déšť a teploty do 25 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Od začátku roku našli olomoučtí strážníci v ulicích města nebo parcích už zhruba 500 injekčních stříkaček. Loni evidovali stejný počet až na začátku října. Vyplývá to z informací na webu městské policie.
2: V případě nálezu injekční stříkačky strážníci vyzývají Olomoučany, aby s ní nemanipulovali a namísto přivolali městskou policii. Strážníci se následně postarají o bezpečné odebrání z místa a předání k odborné likvidaci. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: V horkých letních dnech české dopravní podniky posílají do ulic hlavně klimatizované vozy. Ve velmi vysokých teplotách taky třeba pražský dopravní podnik snižuje rychlost tramvají, aby se nepoškodily koleje. Horké počasí je ale zátěž i pro řidiče, kteří řídí neklimatizovaná vozidla. Oblékají proto kratší letní uniformy, říká mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
3: Chlazená pitná voda je dostupná ve všech smyčkách, střídacích bodech a vozovnách. Ve vozovnách jsou sodobary, které vyrábějí chlazenou sodovku. Řidiči během teplých dnů rovněž dostávají rozpustné ochranné jontové nápoje.
0: V Sobotíně na Šumpersku mohou dnes lidé nahlédnout do běžně nepřístupné krypty mauzolea rodiny Kleinů. Vedení obce tam pořádá komentované prohlídky. Konají se od 2 do 4 hodin odpoledne. Součástí mauzolea je i kaple. Ta je ale aktuálně uzavřená z důvodu restaurování nástěvní maleb.
1: Sport.
0: Českou ženskou volejbalovou reprezentaci čeká poslední zápas na turnaji Ligy národů v Bělehradě. Tým trenéra Atana Sopulese nastoupí ve 13 hodin proti Francii. Sílu soupeřek a motivaci českého týmu připomíná univerzálka Monika Brancuská.
4: Všechno směřuje k mistrovství Evropy. Ve VNL je důležitý sbírat zkušenosti a body do rankingu, takže myslím si, že každá výhra a každý soupeř je důležitý. Myslím si, že to může být opět velmi vyrovnaný zápas. Hráli pětisetovou bitvu se Srbskem, což je velice kvalitní soupeř a dokázali ji vyhrát, takže si myslím, že se máme na co těšit.
1: Počasí.
0: Dnes má být na střední Moravě nejprve polojasno. Postupně čekáme přibývání oblačnosti a místy především na severu se objeví občasný déšť nebo přehánky. Večer mají srážky ustávat. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na horách okolo 16. Zpočátku povane slabý, během dne mírný severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Olomouci je z důvodu stavebních prací uzavřena ulice Legionářská a náměstí Národních hrdinů. Obousměrná objížďka vede přes ulice Havlíčková, Krapková a Palackého. A neprojdete ani vysokými Žibřidovicemi na Šumpersku. Tam probíhá rekonstrukce komunikace. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, teda krásně, zkusíme ještě, to se tak jako člověk rozmluví pěkně, Atanasopulose, a to ještě zkuste, pěkně jste to řekla, Atanasopulose, zkuste, pěkně.
0: Atanasopulose.
5: Ještě.
0: Atanasopulese.
5: No krásně, Markétka umí, navíc zařadila, možná tušila, možná ne, také to mauzoleum na Šumpersku. No a my za chvilinku v novinách starých 100 let, tam byli také šikovní novináři, zamíříme na slavnostní odhalení pomníku mauzolea, které je známé u nás v parku v Bezručových sadech, Ljubav za Ljubav junákům jihoslovanským. Za chvíli v rubrice Stalo se před 100 lety, teď máme krátce po 6. No a rozjedeme to s Míšou Davidem, anebo za chvilinku ubereme z Nazarety.

0: Hurts.
1: Stalo se před 100 lety.
2: To je nejslavnější song kapely Nazaret, častým hostem také na různých festivalech, když v současném pěveckém obsazení. A 6.12.12.7.2026, taky vlastně trocha lásky, no ono, věrnost za věrnost, to píšou v češtině, ale jinak to zní tak zaláskovaně, ljubav za ljubav, nejenom Olomoučáci budou vědět, slavnostní odhalení pomníku padlým junákům jihoslovanským, který postavil za pomoci veřejnosti odbor Československo-jihoslovanské ligy v Olomouci, se konalo pod protektorátem městské rady hlavního města Olomouce ve dnech 9. až 11. července 1926. Samozřejmě, že se o tom psalo, milá Dito, také v novinách, že?
3: Patronát nad slavností měl posádkový velitel generál Weiss. V pátek 9. července se v 18.30 ve Smetanových sadech konal koncert vojenské hudby pěších pluků číslo 6 a 27. Dalšího dne pak bylo na programu dopolední vítání hostů na nádraží a prohlídka města. V 15 hodin byly ostatky jihoslovanských junáků přeneseny z vojenského hřbitova v Černovíře do kostnice pod památníkem v Michalském výpadu. Následovala od 20 hodin slavnostní akademie v Městském divadle, v rámci které vystoupil mimo jiné pěvecký spolek Žerotín. Po jejím skončení se hosté přemístili do Národního domu, v jehož dvoraně slavnostní večer pokračoval. V neděli 11. července dopoledne se památník předal představitelům jihoslovanského národa. Promluvil starosta hlavního města Olomouce dr. Richard Fischer. Ve 14 hodin se vydal slavnostní průvod od České reálky na Sokolský stadion, kde se o program postarali Sokolové společně s vojsky spřátelených národů a různé korporace.

0: proto on ten den bude pěkný, prázdninový, ale
1: počasí.
0: No ale trošku se změnil tlak, vlhkost ve vzduchu a zatáhlo se, ale třeba na Ostravsku tam jako už ty srážky proběhly a probíhají a teď obíhají, tak možná někam přes ten Moravskoslezský kraj ze severu k jihu, kolem Olomouckého kraje, ale pak spíš i na Slovensko. Tak a co hlásí aktualizovaná nejnovější předpověď pro Olomoucký region? Dneska převážně velká oblačnost, což už tedy na Olomoucku panuje, před hodinkou to tak ještě úplně nevypadalo. Postupně místy, zejména na severu, občasný déšť, přeháníká teploty dneska 22 až 26, na horách 14 až 18 stupňů Celsia. Vítr slabý, ale během dne i mírný, to je trošku silnější, severozápadní nebo severní. No a pondělí už s teplotou až 28, oblačno až polojasno výjimečně. Výskyt přeháněk na večer má ale oblačnosti ubývat a má se vlastně postupně oteplovat a to možná platí pro většinu příštího týdne, co na západě platí už teď 30 klidně, 31, 32 stupňů Celsia, tak toho se prý asi dočkáme tak zhruba od středy, od čtvrtka, ale úplně v závěru za týden, třeba v sobotu, v neděli, se zase postupně ochladí.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Porta je 60letý hudební festival. Písničky oceněné autorskou Portou v 70. a 80. letech budou znít na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Mnohé z nich už dávno zlidověly. Panenka, Rosa na kolejích, Kamarád, No to se ví. Vzpomínat na festival Porta můžete společně se mnou v pořadu Na cestě v neděli 12. července po 15. hodině. A třeba si i zaspíváte. Poslechu zve Jarka Nosková.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: písnička Proměna, které se říká, vždycky říká, asi bude
1: Biolit.
0: Biolit. Xindl X, Ondřej Ládek. Tak to byla Proměna, teď ještě Dlouhý spánek Bručuna, sympatiáka Petra Spáleného. A za chvilku ve zprávách o 6:30 nepřipoutaní psi.

Nevadí. Na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc.

0: Madonna, Veronika vlastním jménem. A teď také naše kolegyně Markéta. Markéta Šerfová, krátké ranní nedělní zprávy.
1: 6:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Obec Olšany u Prostějova zřejmě získá dotaci na sanaci podzemních vod. Ty v minulosti kontaminovaly toxické látky z podniku Sigma Lutín. Více než 900 tisíc korun hodlá obci poskytnout prostějovská radnice. Příspěvek musí ještě schválit zastupitelé, informovala Alena Vrtalová z magistrátu. Počet potvrzených obětí ničivých zemětřesení ve Venezuele z konce června dál roste. Podle předsedy venezuelského parlamentu Jorgeho Rodrigueze je jich aktuálně 4333. Zraněných je skoro 17 000 lidí. Počet pohřešovaných venezuelské úřady neuvádějí. Podle odhadů OSN jich ale může být až 50 000. Za nepřipoutaného psa v autě můžou řidiči v Česku dostat pokutu až 2000 korun. Policisté proto připomínají, aby si lidé dávali na správné zabezpečení pozor. Psa je možné zafixovat speciálním bezpečnostním pásem, který se připne k postroji, ale taky třeba klecí nebo mříží, která oddělí kufr od zbytku interiéru. Moravské divadlo v Olomouci zakládá nový mezinárodní projekt určený absolventům tanečních škol z celého světa. Nabídne jim prostor pro získání praxe a vstup do profesionálního tanečního světa. Projekt nese název Junior Ballet, sdělila mluvčí divadla Vlasta Pechová. Sport. Angličtí fotbalisté

0: Fotbalisté vyhráli ve čtvrtfinále mistrovství světa nad Norskem po prodloužení 2-1. V dalším kole si svěřenci trenéra Tomase Tuchela zahrají proti Argentině. Počasí. Dnes má být na střední Moravě polojasno, postupně místy občasný déšť nebo přehánky. Večer mají srážky ustávat. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na horách okolo 16. Zpočátku povane slabý, během dne mírný severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Jeseníku v ulici Lipovská probíhají práce na inženýrských sítích. Provoz je řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Emoce včera v Londýně, na tenisovém Wimbledonu, a to u obou vítězek Češek. No a emoce zřejmě také v Přerově, kde se sledoval ten turnaj, ten zápas. Za chvíli se tam vydáme.

0: Zalíbil se chlapec, možná do tenistek. To bude nápadníku. Linda Nosková, hráčka tenisového klubu Precheza Přerov, je wimbledonskou vítězkou, i když ty vítězky, to byla obě naše děvčata. Ve finálovém zápase porazila svoji českou protihráčku olomoučanku Karolínu Muchovou. Linda Nosková se tak stává druhou hráčkou přerovského klubu, která nad hlavou zvedla legendární trofej nejstaršího tenisového turnaje na světě, wimbledonskou stříbrnou mísu, i když nevěděla, jak s ní naložit. V roce 1998 pro připomínku se to podařilo Janě Novotné. Na 200 diváků Lindě Noskové fandili u velkoplošné obrazovky v parčíku u majáku nedaleko tenisových kurtů, kde v Přerově hrává.
1: Jura Prchal.
2: Přijel jste na kole?
1: Projíždím, chci se podívat jeden, dva sety, uvidíme, jak to bude, ale vývoj je bezvadný.
2: Spokojená je během prvního setu i dvojice mužů na rozkládacích židličkách.
3: Radek Slameník.
4: Jiří Šatánek.
3: No byla lepší, ty její údery, to je neskutečný. Těžko se to vrací.
4: Má lepší servis a přerovačka mi přejem, aby vyhrála.
2: Linda ale neproměnila 4 mečboly po sobě a po suverénní hře si pustila Karolínu do hlavy. Ta toho dokonale využila, srovnala na 1-1.
3: Jak vyhrajete servis, tak asi je hotovo.
2: Po přestávce se Lindě vrací jistota a rychle si vybudovala náskok. Ten korunuje 5. a 6. mečbolem, jde přímo na téčko. Dvojice mých respondentů sleduje Lindu Noskovou, jak už s wimbledonskou trofejí pouzuje fotografům. Dopadlo to přesně tak, jak jste odhadovali?
4: No, odhadovali jsem, že to bylo jednodušší a bylo to složité. A je to bezva.
3: Jo, tak po tom druhém setu už jsme nedoufali. Čekali jsme, že se psychicky zhroutí Linda, ale neskutečně se zvedla a ubojovala to až do konce. Nádherný zápas.
2: Stejný názor má i
5: Marek. Bylo to napínavé až úplně do konce. Ukázala Linda neskutečnou mentalitu a vyhrála zaslouženě za mě.
2: Dojatá je Daniela Hučková, manažerka tenisového klubu Precheza Přerov. Ruce se drží na tvářích.
6: Já si myslím, že se to nedá popsat, to je prostě neuvěřitelný. Já jí to tak přeju, tak strašně moc.
2: Přerov po Janě Novotné má opět wimbledonskou vítězku vlastně pro klub, pro město, pro prestiž vlastně klubu. Asi neuvěřitelná věc.
5: Jo, tak myslím si, že ten dopad na Přerov to bude mít úžasný.
2: Petr Vrána, primátor Přerova z hnutí ANO.
5: Psali se dějiny přerovského sportu.
2: Už teď přemýšlíte, jak přivítáte vlastně wimbledonskou vítězku?
5: Určitě primárně to bude záviset na klubu, ale už jsme se nějak domlouvali. Budu chtít, aby jsme udělali něco samozřejmě pro lidi před tou radnici na náměstí. Takže budeme to teďka řešit v nejbližší době. Uvidíme, kdy Linda vůbec přijede, kdy bude mít čas, takže to nějak musíme sladit všechno.
2: Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Už o to už tak od té páté hodiny od začátku oficiálního vysílání Dobrého rána Českého rozhlasu Olomouc datem 12.7. sledujeme, že nějaká srážková činnost spíš tak objížděla a lehce sídlila nad Moravskoslezským krajem. U nás se to tak kolem té páté, ještě možná do šesté hodiny zdálo, že jaká oblačnost, jaké srážky, ale aktualizovaná předpověď s ní počítá a možná taky se stupněm k dobru oproti té původní verzi.
1: Počasí.
0: Takže to nejaktuálnější pro Olomoucký kraj. Ano, už rozumíme, už věříme, že oblačnosti bude víc, možná ten stupeň navíc oproti původním nočním předpokladům. Roman Volný, pěkně zdravíme, pěkně vítáme.
2: Dobré ráno.
0: Jaké jsou ty aktuální informace stran stavu počasí a pak toho vývoje?
2: Tak vypadá to, že teď aktuálně už opravdu převládá většinou zataženo. Možná v jeseníkách se začínají objevovat slabounké srážky, ale zatím se tedy ty srážky Olomouckému kraji vyhýbaly. To ráno je relativně teplé, většinou teploty někde kolem 15 stupňů na té střední Moravě. No a k tomu vývoji potom té oblačnosti se v průběhu dnešního dne nezbavíme, bude převládat velká oblačnost a postupně se místy, zejména v té severní polovině Olomouckého kraje, bude objevovat občasný déšť nebo přehánky, jinde to bude spíše výjimečně, no a ty odpolední maxima, snad ta oblačnost se bude trošičku na té střední Moravě i malinko protrhávat, takže odpolední maxima většinou mezi 22 až 26 stupni Celsia. A v 1000 metrech na horách to bude teplota kolem 17 stupňů a provázet to bude většinou slabý, během dne potom mírný severozápadní až severní vítr s průměrnou rychlostí do 6 metrů za sekundu.
0: Ono navíc ještě je trošku rozdíl, co se týká třeba západu republiky a pak toho severovýchodu, jak taky říkají i v celorepublikových předpovědích. No a co nás čeká při vstupu do nového týdne v noci a v pondělí?
2: Během noci postupně méně oblačnosti, oblačno, možná i polojasno a v jeseníkách zpočátku ještě možnosti nějaké té slabé přehánky. Noční teploty většinou od 16 do 12 stupňů a vítr jen slabý severní nebo severozápadní do 4 metrů za sekundu a zítra potom začátek týdne, oblačná polojasná obloha, jen výjimečně nějaká ta přehánka, k večeru potom může té oblačnosti ubývat a zítřejší maxima opravdu letní, většinou od 24 do 28 stupňů Celsia v 1000 metrech na horách, to bude teplota kolem 19 stupňů a vítr zpočátku slabý, v průběhu dne zase přechodně mírný, severní až severovýchodní, většinou s průměrnou rychlostí do 5 metrů za sekundu.
0: Roman Volný, zbytek neděle a pak ještě vstup do nového týdne, tak ať se vydaří, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje, pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
4: Rozhlas, to je výhra!
5: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál
4: Rozhlas, to je výhra!
5: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte
4: Rozhlas, to je výhra!
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.
6: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli děti.

Tu, to je písnička Stále věřím, také v 6.52 a půl 12.7. ráno, to byl prosím Marek Ztracený, tak ještě I love to love, tedy Mám ráda smích, v našem případě od Jany Kratochvílové, anebo Milujem se čím dál víc od Petra Kotvalda. A stále víc je prý kapitánů zájem o plavbu na vnitrozemských vodách v Česku roste. A jestli už je neúměrně rostl zápach v Litovli, to nevím. Sušárnu kalů v Litovli doplňuje nová technologie na pohlcování zápachu. Nejen toto jsou zastávky, zmínky, témata nejbližších zpráv je 6.53, tak další nedělní brzké ranní zprávy už za okamžik. A teď tedy ten výlet za láskou Petra Kotvalda do 80. let a do misky na sůl a sponka z vlasů a tak dál, a tak dál. A nebo Jana, dnes Uriel Kratochvílová, už v zápětí. Hezkou neděli!

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: V Dolanech začne v pondělí oprava frekventované silnice. Sušárně Kalův Litovli zkouší novou technologii k pohlcování zápachu. Sbírka prostějovské radnice se rozšíří o další umělecká díla. Dnes čekáme polojasno, místy občasný déšť a teploty do 26 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Markéta Šurfová. Dělníci zahájí v pondělí v Dolanech na Olomoucku opravu frekventované silnice první třídy číslo 46 na trase mezi Olomoucí a Štemberkem. Řidiče budou v úseku čekat dopravní omezení. Práce potrvají do 25. srpna a částečně ovlivní taky provoz autobusů. Pokračuje Milan Horák z krajského integrovaného dopravního systému.
2: Dotkne se to pouze přímých spojů, který jedou mezi Olomoucí a Štemberkem po hlavní. Tam bude stejná objízdná trasa pro tyto přímo vedené spoje, taky před Tovéř, Dolany a Bělkovice. A jediné omezení, které bude, takže bude změna polohy zastávky Dolany-Dolánky rozcestí, která bude umístěna o pár stovek metrů v jiné poloze.
1: Sušárna Kalův Litovli doplnila nová technologie na pohlcování zápachu. Využívá vypouštění suché páry. Zkouška technologie potrvá podle informací na webu radnice zhruba měsíc. Zpětnou vazbu k jejímu fungování lidé můžou posílat e-mailem na sekretariát městského úřadu. Zájem o plavbu na vnitrozemských vodách v Česku roste. Podle státní plavební správy přibývá majitelů oprávnění vůdce malého vozidla. Ti pak můžou plavit po českých řekách, kanálech, přehradách a nádržích, na svá motorové lodi nebo plachetnici. Případně můžou zájemci využít rozšíření na dovolené u moře ve vodách u pobřeží. Pokračuje ředitelka státní plavební správy Klára Kroupa-Němcová.
3: Přibyde v naší evidenci kolem 3,5 tisíce nových držitelů průkazu způsobilosti. Celkem je to nějakých 71 tisíc držitelů průkazu vůdce malého a rekreačního plavidla v České republice.
1: Vedení prostějovské radnice nakoupí další umělecká díla, která rozšíří městskou sbírku. Jedná se například o akvarel Hotel Tří králů od neznámého autora, litografii s vyobrazením svědců Cyrila a Metoděje podle obrazu Jana Kohlera nebo obraz Neherova vila po odlivu od Tomáše Vincence. Samospráva sbírku pravidelně rozšiřuje. O práce regionálních autorů a díla s vazbou na Prostějov. Vyplývá to z tiskové zprávy radnice.
0: Sport.
1: Česká dráhová cyklistka Emilie Jarošová získala na mistrovství Evropy juniorů a závodníků do 23 let v Chotěbuzi během dvou dnů dvě zlata. Úspěšný český den korunovali v kategorii do 23 let Anna Jaborníková stříbrem v Keirinu a David Peterka bronzem ve sprintu.
0: Počasí.
1: Dnes má být na střední Moravě nejprve polojasno. Postupně čekáme přibývání oblačnosti a místy občasný déšť. Večer mají srážky ustávat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách okolo 16. Zpočátku povane slabý, během dne mírný severozápadní až severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: V Zábřehu na Šumpersku je kvůli údržbě mostu uzavřen jeden jízdní pruh v ulici Olomoucká. Provoz je řízen kyvadlově. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Tak šťastné cesty, šťastné návraty a kdyby něco, dejte vidět ostatním 800 553 553 a k tomu ještě Pavel Bobek nejen na cesty, tak to může příjemně, pohodově, prázdninově a žádný spěch ubíhat také, odsýpat s touhle písničkou. Ano, vedně dál, cesto má, tam, kde končí, chtěl bych dojít, ať to odsýpá jakoby nic, to už bude další duet teď u nás v hudebním programu nedělního dobrého rána Českého rozhlasu Olomouc. No já už se tady taky zabývám v myšlenkách nejenom na Wimbledon, na naše děvčata moravská, ale taky na moravského stréčka Křopala. To bude po půl osmé. Neuvěřitelný sraz spolužáků po 60 rokách. Neuvěřitelný.

0: Naskok už jsme tam byli, tedy v dřívějším vysílání Dobrého rána s datem 12.7. Kratince ve zprávách. A teď nemyslíme mauzoleum jihoslovanské Olomoucké ve Výpadu. Myslíme mauzoleum rodiny Kleinových v Sobotíně na Šumpersku. To bylo v minulosti v poměrně špatném až zbídačeném stavu. Chyběla okna a kaplí zatékalo, což poškodilo nástěnné malby, památku ve stylu vrcholné italské renesance. Navíc zničili i vandalové. Obec, tedy Sobotín, proto před lety zahájil nákladnou rekonstrukci hrobky rodiny Kleinových, při níž restaurátorky aktuálně dokončují obnovu poslední části interiérových maleb.
1: Tu houbičku teda používáte k čemu?
2: Tu houbičku otírám potom tu injektážní směs, která by zůstala na malbě, tak aby vlastně tam nezůstaly fleky.
3: Restaurátorka Anna Ferdu se zachraňuje zbytky malebe v mauzoleu rodiny Kleinů.
1: Stojíme na třetím patře lešení. A kolem sebe tady jsme na úrovni těch maleb, ale na první pohled je jasné, že z těch maleb nic moc nezbylo. Z té celé postavy, kterou předpokládám, že tady stála, tak vidím jenom ramena a hlavu.
2: To všechno vlastně opadalo, protože dřív tady nebyly okna, zatékalo se. Bohužel nevíme předlohu, jak to vypadalo, takže se prozatím nebudou doplňovat ty výjevy, protože to bychom si museli opravdu vymýšlet.
3: Anna Ferdus tak sahá po injekční stříkačce a kousku vaty. Vlhkostí poničené zbytky maleb jsou popraskané a vyboulené.
2: Ta omítka je napuštěná takovým zpevňovačem organokřemičitým. Ty boule se snažím přilepit zpátky do roviny a zachránit, co se dá.
3: Vedle poničené výzdoby tak vynikají vloni obnovené malby v kopuli mauzolea. Tam se voda před lety nedostala a strop tak září barvami a zlatem. Na lešení je i pozlacovačka Monika Bujnochová. V rukou má štětec a sklenici s tekutinou, která vypadá jako hodně řídký med.
4: Podkládám to šelakem, což je taková přírodní pryskyřice naložená v lehu.
1: Kolikrát se tomu místu musíte povinovat? Kolikrát vlastně na tom místě stojíte? Kolik kladete vrstev, než teda přijde ta finální, kterou uvidí návštěvníci?
4: Jenom já jako pozlacovačka, tak vlastně jednou, po druhý, po čtyřikrát.
3: Obnova maleb bude hotová letos v říjnu. Práce na mauzoleu ale nekončí, říká nezávislý starosta Josef Roch.
5: V letošním roce se začalo oprava krásného parku, takže v letošním a příštím roce bude realizovaný obnova parku za cca 14 milionů.
3: V dalších letech vedení obce počítá i s obnovou fasády mauzolea. Turisté se do něj ale mohou podívat i teď v létě. Konají se tu komentované prohlídky krypty. Ze Sobotína Michal Poláček, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Dneska až 26 stupňů Celsia, ale jinde v republice klidně už ke 30, možná 31 stupňů Celsia. To nás zřejmě čeká. Už se sjednotíme potom tak od půlky týdne a tedy v druhé polovině toho zítra začínajícího týdne klidně 32, 33, ale je tady taky taková výtka, že v neděli zase zřejmě trend k ochlazování. Třeba je to taková útěcha příjemná, koho vidina teplot nad 30 trošku děsí. Dneska do 26, ale hodně oblačnosti, ještě třeba včerejší podvečerní noční verze předpovědi hlásala spíš převažující polojasno a postupně nějaká mračná, tak teď to vypadá, že budou převažovat mračná a občas i nějaké srážky, což platí i pro počátek pondělka a samotného nového týdne. No a postupné oteplování, zítra tady možná až těch 27.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Dnes zapršelo a už přišel dášť, skôr než príde dášť, ovšem oficiální název duetu Adama Ďurici, Emy Drobnej, Naše hriechy a oficiální stav časomíry za 10 minut půl osma, 12.7. To se píše v kalendáři. Posloucháte Český rozhlas Olomouc a teď ještě než přijde vystřízlivění, jako to přišlo třeba po Nagánu v roce 98, tak takové tenisové Nagáno a Naše děvčata. Mimochodem nic je nezastaví ani Karolinu Muchovou, tak to v úvozovkách poraženou, i když včera nebylo poražených, tak za chvilinku taky taková vítězná písnička. České finále ve Wimbledonu vyhrála Linda Nosková krajanku Karolínu Muchovou, Olomoučanku, porazila tato předovanka 6-2, 5-7 a 6-3. Nosková získala v 21 letech svůj první grandslamový tenisový titul. Naopak Karolína Muchová nevyužila po Roland Garros roku 2023 druhou takovouto příležitost. A nejcennější trofej Wimbledon Mísa jí zatím uniká.
1: I'll start with Linda, my ex-friend.
2: Karolína Muchová byla tou zklamanější tenistkou při závěrečném ceremoniálu a o Lindě Noskové mluvila z legrace už jako o bývalé kamarádce. Ale muselo to být pro ní velmi složité, podobně jako celé finále.
1: Celkově jsem se na tom kurtě cítila taková, plně neřekla bych, že jsem to byla já.
3: Your new Wimbledon champion 2026, Linda Noskové.
1: To, že jsem vyhrála tenhle turnaj, ještě mi nedošlo, takže myslím, že to bude za pár dní, když se to uvědomím.
2: Vyprávěla poutkání Linda Nosková, která doufá, že kamarádku nestratila, jako tom také v nadsázce několikrát promluvila.
1: We are friends, we still are friends. Hopefully.
2: V zápase se jí ale dařilo vnímat soupeřku jako každou jinou a soustředit se na své věci. Až do stavu 6-2, 5-2 procházela duelem velmi hladce.
4: Obě dvě nastoupily na to, že to bylo Lindy první finále a Kai teda sice druhý, ale přece ve Wimbledonu nastoupily prostě jako opravdu šampionky. Hrály jako výborný tenis, Linda jako hned za začátek vzala za to zapače si 6-2, 5-2. Na Kai zase bylo strašně skvělý to, že se prostě nevzdávala. Ona neměla v podstatě do toho 2-6, 2-5 nic hrát a prostě furt tam jakoby byla a tu šanci pak si vzala, že jo. A pak v tom třetím setu si myslím, že nevím, co úplně rozhodlo. Myslím si, že možná ten první gem, ale bylo to neuvěřitelná podívaná a můžou být na sebe obě dvě pyšný, když pro tu Kaju to je teďka těžký, ale já jsem fakt byla neuvěřitelně ráda, že jsem tam mohla být na tom kurtě a sledovat to.
2: Hodnotila utkání Barbora Strýcová, kapitánka v poháru Billie Jean Kingové, a mluvila přitom o prvním gemu rozhodující sady, kdy měla Karolína Muchová breakové šance a mohla utkání zlomit na svou stranu.
1: Ta je skvělá hráčka právě v tomhle, že dokáže ať už jakýkoliv stav to vybojovat. Je strašně technická hráčka, takže tam může použít jakýkoliv úder. V některých momentech jsem určitě do toho mohla jít víc. To byla moje chyba 100%, že hlavně na mém servise jsem možná do toho prostě nešla více po hlavě a trošku jsem se vzdálila a nechala jsem tu hru tak nějak, ať jde mimo mě. Tyhle ty momenty jsou určitě něco, z čeho se můžu poučit, ale jsem strašně ráda, že jsem ukázala v tom třetím setu hlavně úplně od začátku vlastně začít.
2: Říkala 21-letá šampionka Linda Nosková z Wimbledonu, Jaroslav Plašil, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Nothing's gonna stop us now. Kapela Jefferson Starship. A teď čerstvé krátké ranní zprávy, nedělní, 12. červencové a další údaje a hlavně ty zprávy. Markéta Šerfová.
1: 7:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Provoz v Přerově komplikují opravy tří rušných ulic. Dělníci tento týden obsadili nábřeží Edvarda Beneše. Zdejší silnice se rozšíří, přibudou parkovací místa a vznikne bezpečnější prostor pro cyklisty i chodce. Řekl to náměstek primátora Tomáš Navrátil za ANO. Od 20. července až do konce září bude nábřeží Edvarda Beneše pro řidiče úplně uzavřeno. Silničáři v Přerově opravují také ulici Hranická a Komenského. Uživatelé mobilní aplikace a webu Českého hydrometeorologického ústavu budou dostávat nové a aktualizované textové předpovědi počasí. Ty by měly být srozumitelnější a detailnější. Nabídnou taky přesnější informace o počasí v regionech, třeba odhad srážek nebo sněhu za dané období v daném místě. Dva závodníci zemřeli v sobotu odpoledne po nehodě na Masarykově okruhu v Brně v závodu silničních motocyklů Alpe Adria. Pořadatelé zbytek programu zrušili. Českému rozhlasu to potvrdil ředitel komunikace okruhu Petr Boháč. Policie i letos kontroluje alkohol u vodáků na českých řekách. Zákon o vnitrozemské plavbě od roku 2023 povoluje na většině úseků řek splouvání z 0,5 promile alkoholu v krvi. To se týká plavidel bez vlastního strojního pohonu. Policisté mohou na místě uložit pokutu 5000 korun, ve správním řízení až 100 000. Sport. Fotbalisté Argentiny doplnili semifinálovou čtveřici na mistrovství světa. Obhájci titulu zvítězili nad Švýcarskem 3-1 po prodloužení. O postup do finále si zahrají proti Anglii. Počasí. Dnes má být na střední Moravě polojasno, postupně místy občasný déšť. Večer mají srážky ustávat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách okolo 16. Zpočátku povane slabý, během dne mírný severozápadní až severní vítr.

0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Ve Velké Bystřici na Olomoucku se v ulici Tovární pohybují koně na vozovce. Buďte opatrní.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Vrstevnice, předpokládám, ne ty geografické, geoinformační na mapě, ale spoužačky. Prkne dělo. A název Vrstevnice, teď Karel Gott, za chvilku solo, Marcela Holandová.

0: lásko, ale solo. Pokaždé? To tak nebývá. Přes chvilku Karel Gott s písní Pokaždé a teď solo Marcela Hovanová taky. Z té doby přispívali třeba i Čau lásko. A za chvilku ještě trošku hloub, ale za ještě většími klasiky za Beatles do Londýna, do Abbey Road a kousek ještě taky do Wimbledonu se určitě ve vzpomínkách vracíme. A v dnešním Plko na nedělo sestréček Křopal ve pravý kampak. A po jak dlouhé době?
1: Víte, přešla mě pozvánka počtou na setkání spolužáko ze základní školy po 60 letech.
0: Ne.
1: Srdečně vás zvou vrstevnice. Mariana mě hned zkouší. Matějo, ty vrstevnice, to je kdo? Víš, Mariánko, jsou vrstevnice a vrstevnice. Rád vzpomínám na svoje školní leta a především na některé očetele. Měli jsme o nás v Břochovanech, to bylo v 7. třídě, tenkrát mladýho pana očetela Hájka. Pan očetel nosil do vyučování přehršle všelijaké map. Očil nás, jak orčet v terénu světové strany a jak se podlívá mapy orientovat. Velice zajímavý na mapách byly vrstevnice. To jsou křivky na mapě, který přenesený z mapy do terénu spojují body stejné nadmořské výšky. Podlívá těchto vrstevnic poznáš, jaký jsou v terénu kopečky či doliny a jak je ten terén zvlněný. No, a když jsem se pak na to zetkání vypravoval, tož mě Mariana vyželila košolo, pomohla mě nasoukat se do nejbožího obleko, ve dveřách mě odělala křížek na čelo a povídá: Matějo, pozdravuj tam ty svoje vrstevníci. Víš, Mariánko, ty vrstevníci ze školní škamen, to byly spolužačky, mladý šikovný děvčata. Tyto jsme v druhé, třetí třídě táhali za copy a všelijak zlobívali. Později pak, v 9. třídě jsme jim nosili šterlestky, fialky a také nám dělalo dobře, když si chtěli kousnout naše svačiny, chleba se sádlem a cebolou. Vrstevnice jsme jim začali říkat až po letech na těch našich zetkáních, kde jsme pozorovali, jak se letama měnily jejich postavy, jak se vlnily, tak jak ty vrstevnice na mapách. Těším se na ně aj po 60 letech, na te se nedá zapomenout. Víte, lidi milí, naši mladí včel mají o té mapy v tém dotekáču, ale tam jo žádný vrstevnice nesou vizet. To jsou mapy na prd, bez vrstevnic. Oni mají o všecko, jak temu říkají, virtuální. Teď oni za pár let ty svoje vrstevnice ze školních hlavic si myslím ani nebudou pořádně pamatovat, protože furt hledí jo leda do těch svých mobilů. Ty mobily jednoho stejně veme čert, ale ty vrstevnice z masa a kostí budou stejně jedinečný. Tož já jož do, až přendo, bodit tě, Mariánko, nebodo, ale zétra ti to všecko povekládám.
2: Ale všecko, Matějo.
0: Skončila tedy premiéra nového Plko na nedělo. No a příště možná zjistíme, co a jak Matěj Křopalu napsal, namluvil Jiří Vrba, režie Tomáš Soldán, technická spolupráce Zdeněk Prchlík. A také pro ně Beatles.

0: to je Pennina ulička, Penny Lane, jinak taky na předměstí Liverpoolu, kdy se dneska hodně mluví o Londýně, o Wimbledonu. Penny Lane, Beatles.
1: Počasí.
0: A za okamžik tuzemská Lucinka Vondráčková, taky ale boty toulaví od Blechových a Matuškových a možná ještě oheň v ohni před osmou ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc v dobrém ránu Eros a Ramazzotti. A teď informace o tom, že obtékají srážky Moravskoslezský a trošku i Olomoucký kraj, ale lehce zasahují teď i třeba Olomouc a níže, ale zároveň se trošku rozpadají. S výhradou toho, že dneska je v předpovědi oblačnost a také srážky a teploty 22 až 26 na horách 14 až 18. Vítr slabší po ránu, během dne ale trošku přece jenom silnější. Mírný severozápadní až severní v noci 16 až 12 na horách 13 až 9 polojasno. V jeseníkách oblačnost ojedinělou přeháníkou, což platí také pro zítřejší pondělní den. Teploty až 28. Pozítří v Olomouckém kraji až 29. No a pak to vypadá po zbytek týdne i lehce přes 30 stupňů Celsia, zase s tou výjimkou, výhradou a doslovem dovětkem, že třeba za týden v neděli zase už postupné ochlazování.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
3: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
2: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
1: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

zaláskovaná Lucie Vondráčková, teď ještě toulavá Olinka Plechová a Valdemar Matuška, taky ten Eros Ramazzotti před 8.752. Za chvilku Karlovarský festival, ovšem z pohledu inspektorů, taky ale kino v Přerově z pohledu docházení do kina. Nechte si ujít zprávy.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Vedení Prostějova podepsalo memorandum o další spolupráci s potravinovou bankou. Schodiště u Přerovského kina čeká oprava za téměř 600 tisíc korun. Divadlo Tramtarie v uplynulé sezóně navštívilo nejvíce lidí. Dnes čekáme polojasno, místy občasný déšť a teploty do 26 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Samospráva Prostějova bude dál spolupracovat s potravinovou bankou. Vyplývá to z memoranda, které schválili radní. Díky spolupráci se daří podle vedení města lépe čerpat dotace na nákup potravinové a materiální pomoci. Lidé v nouzi můžou v Prostějově využívat v rámci výdejny potravin. Pokračuje Alena Vrtalová z magistrátu.
2: Od zahájení provozu v lednu 2024 do konce roku 2025 využilo služeb výdejny opakovaně přibližně 13 000 osob. Pomoc je určená lidem v různých složitých životních situacích, například samoživitelům s dětmi, seniorům, osobám pobírajícím dávky hmotné nouze, rodinám po ztrátě zaměstnání, lidem bez domova, ale také osobám z řad romské komunity či uprchlíkům z Ukrajiny.
0: Česká obchodní inspekce zjistila nedostatky u 40% kontrol na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Informoval o tom mluvčí inspekce František Kotrba. Během prvních 5 dnů festivalu se inspektoři zaměřili především na prodej alkoholu mladistvým. Problémy našli zhruba ve 2/3 případů. Vedení Přerova chystá renovaci schodišť u kina Hvězda v Čechově ulici. Podle mluvčí magistrátu Lenky Chalupové jsou ve špatném technickém stavu. Práce si vyžádají bezmála 600 tisíc korun. Hotové by měly být v závěru srpna.
3: Oprava schodišť je nezbytná nejen z technického hlediska, ale především kvůli bezpečnosti návštěvníků. Chceme předejít situaci, kdyby mohlo dojít k úrazu v důsledku zhoršujícího se stavu povrchů.
0: Do olomouckého divadla Tramtárie zavítalo v uplynulé sezóně více než 21 tisíc diváků. Jde o nejvyšší návštěvnost za jeho 22-letou historii. Průměrná návštěvnost všech představení přesáhla 95%. Informovala o tom produkční divadla Lucie Risnerová. Sport. Plochodrážník Jan Kvěch skončil 10. ve švédském Grand Prix. Finálovou jízdu na stadionu v Malile nečekaně vyhrál Dan Andres Thomsen, který je stejně jako Kvěch v elitním seriálu náhradníkem. Oba startují místo zraněných jezdců.
1: Počasí.
0: Dnes má být na střední Moravě nejprve polojasno, postupně čekáme přibývání oblačnosti a místy občasný déšť. Večer mají srážky ustávat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách okolo 16. Zpočátku povane slabý, během dne mírný severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D1 mezi 280. a 281. kilometrem ve směru na Ostravu je kvůli práci na silnici uzavřen pravý jízdní pruh. Počítejte se zdržením a projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Tato, už to dneska bylo, rozhlas, to je výhra. Ne, ještě nebylo, tak je dobře, že jste naladili třeba 4 minuty po 8. Ještě to někdy bude během dnešního 12. červencového dne. Tedy jenom ten pár sekundový signál. Rozhlas, to je výhra. Možná táta neodpovídá, možná táta už sedí někde na rybách. Rybářské historky před 9. desatero humorných vyprávění o rybářích a jejich ulovcích také ještě v dobrém ránu, přesouvajícího se do nedělního prázdninového dopoledne, nejenom k vodě, do tranzistoru nebo moderního DAB rádia. Vám další, už třetí díl rybářských prázdninových historek pustíme, tak zůstaňte naladěni před 9. hodinou. Teď máme tedy necelých 5 minut po 8. No a ještě pro vás budeme mít třeba trochu folkloru, toto je cymbálka Petra Galečku. Ladím to krásně.
5: Já jsem já,
4: A jeden z jistých ještě víkendových prázdninových dárků je lidová hudba Ďatelinka pod vedením Ondreje Malotu a hornácká cymbálová muzika Petra Galečku Spod Poľany a Javoriny Piesne znejú. To je speciální dárek také pro všechny posluchače, kdo budou dál poslouchat. Až vás vyzveme, tak si můžete zavolat a získat dáreček.

0: u nás dívka, která spí jen tak, a Kim Carnes zpívala o herečce Bette Davisové a jejich očích. 8:12. No a teď jedno jezero, ozero, očeň, ozero. Prý nejmladší je prý zcela unikátní.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Odlezelské, jinak též Mladotické jezero na severním Plzeňsku je nejmladším přirozeným jezerem v České republice a evropským unikátem? Jeho vznik na konci května 1872 byl bleskový. Během pouhých 3 dnů jej vytvořil mohutný sesuv půdy na svahu Potvorovského kopce. Katastrofální průtrž mračen, kdy za hodinu napršelo neuvěřitelných 240 mm vody, utrhla podmáčený terén, kterému k pohybu pomohl i zářez tehdy budované železnice. Sesutá hmota přehradila Mladotický potok a vytvořila 7 hektarů velkou vodní plochu s maximální hloubkou přibližně 19 metrů. Jezero se však postupně zanáší. Dnešní plocha jezera je pouze 4,5 hektaru a maximální hloubka je kolem 6,5 metru. Jezero je národní přírodní památkou. Okolní panenská příroda ukrývá kaskádu vodopádů i pozoruhodné opilé stromy, které se kvůli nestabilnímu podloží bizarně kroutí. Na rozdíl od průzračných šumavských jezer je to Mladotické bohaté na živiny, což způsobuje vegetační zákal, ale zároveň svědčí populaci škeblí říčních a rdestů. Nad budoucím osudem jezera však visí otazník. Kvůli rychlému ukládání sedimentů mu podle nejnovějších výzkumů zbývá asi 80 let, než se definitivně zanese a zanikne. Rychlost zanášení bude záviset na výskytu povodňových průtoků, které přinášejí největší objem sedimentů.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: takhle nějak to vypadalo pozdě v noci, brzy ráno, že jako pár paprsků, pak to jakási změna tlaku, jakési ochlazení, rozfoukání, ještě tak před půl hodinou a v podstatě zataženo. A co dál tedy?
1: Počasí.
0: A já myslím, že hlavně nádherná, krásná, ideální, báječná a ještě ne tak zcela horká. Bude ta prázdninová neděle 8 hodin 17 minut 12.7. A dneska očekáváme převážně velkou oblačnost, postupně místy, zejména na severu kraje, s občasným deštíkem, přehánkou, prázdninovou a teploty. To se předpokládalo tak do 4 a 5, ale nejčerstvější verze předpovědi pro Olomoucký kraj neděle 22 až 26 na horách 14 až 18. Slabý během nemírný severozápadní až severní vítr. V noci 16 až 12 polojasno. Zítra vstup do nového týdne, ten bude hlavně v druhé půlce už zase horký, ale tak na západě v Čechách mají horko již teď větší nežli na Moravě. Zítra tedy předpokládáme pondělí oblačné i polojasné, výjimečná přehánka, teploty až 28 stupňů Celsia. Pozítří chcete-li a udržíte-li 25 až 29. Zpočátku malá oblačnost, v úterý během dne má těch mraků přibývat odpoledne a večer v úterý místní lokální přehánky a tedy to postupné oteplování.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Na loňském folkfestu zastupovala naše východní sousedy Věra Šusteková. Její doprovodnou kapelu s názvem A hostia tvoří nejlepší slovenští muzikanti v oblasti country a bylo to znát. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Věry Šustekovej A hostí.
3: Před 125 lety se v Olomouci narodila Eliška Junková, nejslavnější česká automobilová závodnice, která za volantem svého oblíbeného vozu Bugatti porážela i muže, včetně manžela. 20krát si dojela pro prvenství ve své kategorii. Nechybělo mnoho a vyhrála by dokonce i slavný závod Targa Florio na Sicílii. Jaká ale byla doma? Co jí bavilo? Kam chodila? Kde žila? Zavzpomínají v prázdninové repríze její vnuci Markéta Šunková a Jiří Junek společně s Ditou Vojnarovou v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: ráno Českého rozhlasu Olomouc 12.7.2026 8.22.
1: Stalo se před 100 lety.
0: A jedno slavnostní odhalení pomníku, památníku, mauzolea, tedy padlým junákům jihoslovanským před 100 lety. Oficiálně velká sláva v Olomouci v parku ve výpadu 9. až 11. července 1926 a pochopitelně taky v tehdejších novinách před 100 lety. Viď tedy to.
2: Patronát nad slavností měl posádkový velitel generál Weiss. V pátek 9. července se v 18.30 ve Smetanových sadech konal koncert vojenské hudby pěších pluků číslo 6 a 27. Dalšího dne pak bylo na programu dopolední vítání hostů na nádraží a prohlídka města. V 15 hodin byly ostatky jihoslovanských junáků přeneseny z vojenského hřbitova v Černovíře do kostnice pod památníkem v Michalském výpadu. Následovala od 20 hodin slavnostní akademie v Městském divadle, v rámci které vystoupil mimo jiné pěvecký spolek Žerotín. Po jejím skončení se hosté přemístili do Národního domu, v jehož dvoraně slavnostní večer pokračoval. V neděli 11. července dopoledne se památník předal představitelům jihoslovanského národa. Promluvil starosta hlavního města Olomouce dr. Richard Fischer. Ve 14 hodin se vydal slavnostní průvod od České reálky na Sokolský stadion, kde se o program postarali Sokolové společně s vojsky spřátelených národů a různé korporace.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Malého Vaška čekají dobrodružné prázdniny u dědy. Slavná komedie, jak dostat tatínka do polepšovny. ČT 2. Dojedou do cíle živí? Na cestu plnou nebezpečných nástrah se rozjede Dostavník v premiérovém filmu. A ČT Art. Miroslav Horníček a jeho hosté Jaroslava Adamová a Jiří Suchý připomínají legendární osobnost české kulturní scény Jana Wericha. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: A krátké ranní nedělní zprávy z datem 12.7. Kolik je a co v těch zprávách je, ví naše Markétka.
3: 8:30.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Prostějovská radnice plánuje navýšit počet parkovacích míst v Barákově ulici. Počítá s tím, že zde zavede jednosměrný provoz. Další změny v dopravě radní zvažují v celé lokalitě náměstí Odboje, Neumanova náměstí a navazujících ulic, uvedla Alena Vrtalová z tamního magistrátu. Novou komunitní hospůdku mohou využívat lidé v Rokytnici na Přerovsku. Obec ji nechala vybudovat v bývalých šatnách sportovního areálu. Náklady investice dosáhly 2 milionů korun, upřesnil nezávislý starosta Kamil Malenda. Na Univerzitě Palackého v Olomouci včera začala letní škola slovanských studií. 111 studentů ze 30 zemí světa čeká měsíc intenzivních kurzů češtiny a také doprovodný program. V českých městech přibývají klimatizovaná hromadná vozidla. Za posledních 5 let se jejich počet zvýšil na 2x. Klimatizaci mají nejčastěji autobusy, takových je 60%. Nejméně klimatizovaných je naopak tramvají, jen 1/5. Důvodem je to, že jsou drahé a taky často se neobměňují. Sport. Kajakář Josef Dostal dojel na světovém poháru v Montrealu 3. na kilometru. Pro olympijského vítěze je to letos nejlepší výsledek na této trati. Počasí. Dnes má být na střední Moravě polojasno, postupně místy občasný déšť nebo přehánky. Večer mají srážky ustávat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách kolem 16. Zpočátku povane slabý, během dne mírný severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Z důvodu stavebních prací je na silnici první třídy číslo 11 mezi obcemi Chromeč a Olšany provoz veden kyvadlově jedním jízdním pruhem. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Je třeba možná po kávičce, něčem dobroučkem ke snídani v neděli, krátce po 8:30, 8:00 skoro 33 minuty. No a co ta sedlina, co ten logr, co ten bubák, že by do kytiček. Mezi 11:00 a 12:00

To rozeberou děvčata Jiřinka s Alenkou, se vším si vědí rady a dneska hodně tedy kávová návštěva u Jiřinky s Alenkou, no a za chvilku i tenisová v Londýně, ve Wimbledonu, ale taky v Přerově u fanoušků, ale především u našich koček tenistek.

0: Ševe, nemusíme si pamatovat pocity z roku 97, třeba z Wimbledonu, Přerovského mimochodem, ale taky třeba potom z Nagana, respektive možná předtím v tom roce 98, ale Letguro to zažíval třeba i včera, ať už známe pocit vítězství nebo ne. No a ona se taky rojí moc pěkná slova na adresu vlastně obou vítězek, když vyhraje i ta, která je oficiálně poraženou, v čem se Česko opravdu může učit, ponaučit od šikovných tenistek. Po nejtěžší porážce svého života zvládla Karolína Muchová z Olomouce řeč, kterou svede v Česku málo který politik. Ženský tenis je exportní artikl nejen kvůli tomu, že Linda Nosková vyhrála Wimbledon. Ukazuje, kudy se opravdu jde na ten správný vrchol, píše se v jednom z komentářů. Děvčata se budou oslavovat všude, nosit samozřejmě, a oslavovalo se poměrně značně samozřejmě taky v Přerově, tak se tam na chvíli teď vydejme také ještě v ohlednutí v reportáži Dobrého rána Českého rozhlasu Olomouc. Linda Nosková, hráčka tenisového klubu Precheza Přerov, je wimbledonskou vítězkou ve finálovém zápase porazila svoji českou protihráčku Karolínu Muchovou a Linda se tak stává druhou hráčkou přerovského klubu, která nad hlavu zvedla legendární trofej nejstaršího tenisového turnaje na světě, wimbledonskou stříbrnou tenisovou mísu. V roce 1998 se totiž podařilo i Janě Novotné. Na 200 diváků příchozích Lindě Noskové fanděli také u velkoplošné obrazovky v parčíku u majáků nedaleko tenisových kurtů, kde v Přerově hrává.
1: Jura Prchal.
2: Přijel jste na kole?
1: Projíždím, chci se podívat jeden, dva sety, uvidíme, jak to bude, ale vývoj je bezvadný.
2: Spokojená je během prvního setu i dvojice mužů na rozkládacích židličkách.
3: Radek Slameník.
4: Jiří Šatánek.
3: No byla lepší, ty její údery, to je neskutečný. Těžko se to vrací.
4: Má lepší servis a přerovačka mi přejem, aby vyhrála.
2: Linda ale neproměnila 4 matchboly po sobě a po suverénní hře si pustila Karolínu do hlavy. Ta toho dokonale využila, srovnala na 1-1.
3: Jak vyhrajete servis, tak asi je hotovo.
2: Po přestávce se Lindě vrací jistota a rychle si vybudovala náskok. Ten korunuje 5. a 6. matchbolem, kde přímo na téčko. Dvojicemi respondentů sleduje Lindu Noskovou, jak už s wimbledonskou trofejí pouzuje fotografům. Dopadlo to přesně tak, jak jste odhadovali?
4: No, odhadovali jsem, že to bylo jednodušší a bylo to složité. A je to bezva.
3: Jo, tak po tom druhém setu už jsme nedoufali. Čekali jsme, že se psychicky zhroutí Linda, ale neskutečně se zvedla a ubojovala to až do konce. Nádherný zápas.
2: Stejný názor má i
5: Marek. Bylo to napínavé až úplně do konce. Ukázala Linda neskutečnou mentalitu a vyhrála zaslouženě za mě.
2: Dojatá je Daniela Hučková, manažerka tenisového klubu Precheza Přerov. Ruce se drží na tvářích.
6: Já si myslím, že se to nedá popsat, to je prostě neuvěřitelný. Já jí to tak přeju, tak strašně moc.
2: Přerov po Janě Novotné má opět wimbledonskou vítězku vlastně pro klub, pro město, pro prestiž vlastně klubu. Asi neuvěřitelná věc.
5: Jo, tak myslím si, že ten dopad na Přerov to bude mít úžasný.
2: Petr Vrána, primátor Přerova z hnutí ANO.
5: Psali se dějiny přerovského sportu.
2: Už teď přemýšlíte, jak přivítáte vlastně wimbledonskou vítězku?
5: Určitě primárně to bude záviset na klubu, ale už jsme se nějak domlouvali. Budu chtít, aby jsme udělali něco samozřejmě pro lidi před tou radnici na náměstí. Takže budeme to teďka řešit v nejbližší době. Uvidíme, kdy Linda vůbec přijede, kdy bude mít čas, takže to nějak musíme sladit všechno.
2: Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: to je záchrana světa. I saved the world today. A možná ještě ohlednutí za Wimbledonem a za šikovnými moravskými i valašskými českými tenistkami. Děvčaty, taky se píše v mnohých komentářích, že další vrcholoví nafrnění sportovci, fotbalisté, by se mohli také poučit.
1: Počasí.
0: A nebo aspoň trošku anglicky naučit, no tak, že vidí celý svět. Pojďme 8.47 k tomu, že bylo i plus 12, bylo i plus 15, ale klidně už můžeme mít klidně 22 stupňů Celsia po ránu, ale jak kde, to opravdu hodně záleží na tom, jestli se zakaboní na chvilku, nebo na chvilku vysvětne. Polojasno, ale převážně spíš to oblačno dneska platí pro Olomoucký kraj. A teploty je dneska až 26 stupňů Celsia. Taky větřík, občas slabý, občas mírný, takže třeba osvěžující. V noci potom polojasno, taky zítra ale může postupně přibývat té oblačnosti a teploty ty se budou zvyšovat zítra do 28, v úterý do 29 stupňů Celsia. No a vypadá to na druhou půlku týdne i na hodnoty nad 30, ale s tou douškou meteorologů, že úplně na závěr toho jakž tak čistého období týdenního výhledu se zase třeba opravdu koncem toho týdne má postupně ochlazovat.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
1: a Petr Kostka. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Ani nové víkendové nedělní ranní vysílání Českého rozhlasu Olomouc a už je 8.51. Na letošní prázdniny jsme pro vás připravili opět 10 humorných vyprávění o rybářích a jejich úlovcích různého charakteru. Napsal je spisovatel Vlastimil Brouček v úpravě a režii Michala Bureše. Účinkuje Igor Bareš.

Jezero u Moravičan jsme znali už z dřívějška. Ten pátek odpoledne jsme tam navíc jeli s perfektním plánem, který Standa vypracoval za pomoci svých chytrých hodinek hned cestou. Je 16.10, 16.30 začneme ceňkama a sumečkama. Od 18.30 do tmy chytáme kapry a poslední dvě hodiny v noci candáty a sumce. Budeš si to pamatovat? Zeptal se přísně, ale celkem zbytečně, protože bych mu v té chvíli klidně slíbil cokoliv. Měli jsme před sebou víc než 6 hodin rybaření. Navíc ten jeho harmonogram vůbec nebyl špatný. Věděl jsem, že tam skutečně jsou hejna ceňků i slušní sumečci, kapři a candáti jako málo kde. Jezero se totiž nedá vypustit. Proto se neslovuje a ryba tu může dorůst. Místo jsme našli sice mizerné, 2 proužky rákosí hned z kraje, všechno ostatní obsadili kolegové a kde byl trochu přístup k vodě, tam leželi ti, kteří se přišli koupat. Nám to ale moc nevadilo. Za 2-3 hodiny bude místa habaděj. Víc nás štvalo, že byl u jezera neslýchaný randál. Po břehu vyhrávali tranzistoráky, pokřikovali mladí, ve vodě vřískali děti. Začal jsem se tuze těšit na večer. Pak se po cestě pod tratí na Prahu přihnal další auták. U několika posedů přibrzdil, ale že byly obsazené, vycouval tedy na plný plyn zpátky k nám. Vyskočili z něj s pruty v ruce mládenci, jeden tlustý, druhý hubený. Vypadali jako Italové, měli zlatého italského Fiata, v něm platinovou českou blondýnu a ta, když důstojně vylezla, vlekla sebou obrovský stříbrný magneťák. Taky italský. Italové mluvili bezchybně česky. Česká blondýna nemluvila vůbec. Za to hned pustila naplno to italské rádio a dala si ho k uchu. Za chvíli Standa chytil prvního sumečka. Nebyl velký, za to pěkně kulatý a šedozelený jako zaprášená láhev starého vína. 8 dlouhými fousky kolem široké pusy mi trochu připomínal řídkou bratku čarodějného Číňana z jedné dětské knížky. Jen kdyby tu krucinál nebyl takovej randál. Začal jsem chytat, ale nedařilo se mi. To ten rambajs, k sakru fix. Sekal jsem brzo, nebo zas pozdě, nedokázal jsem se soustředit. Nemohli byste, prosím vás, to rádio trochu stlumit? Zakřičel jsem. Platinová blondýna se na mě usmála a zavrtěla hlavou. Naštvaně jsem vyrazil k autu rozhodnut, že s tím něco udělám. Dám si vatu do uší a bude. Jenže vata v lékárničce nebyla, došla. Už to mám. Utrhl jsem kus rohlíkové střídy, uhnětl z ní 2 kuličky a nacpal si je do uší. A rázem drobotina ve vodě počala šeptat, tranzistoráky hučely vzdáleně jako přátelská řeka, prostě nádhera. Sundal jsem z prutu závěsný splávek, přehnul přes vlasec lehonký list orobince a začal jsem ty mazané cejnky tahat jednoho po druhém. Bylo 18.30. To znamenalo začít lovit kapry. Přišel večer. Slunce s měsícem si předávali vládu. Voda se matně leskla, hustá, těžká, nehybná. Pradávně přitom voněla. Prožíval jsem pocit maximálního blaha a uvolnění. To je přesně ta chvíle, kvůli které na ryby jezdím. Děkuju, moc děkuju, že jsem rybaření objevil, blesklo mi hlavou. Když bylo k 10. večer, vzpomněl jsem si, že mám v uších rohlíkové záslepky. Ale ouha, nešli vyndat. Stuhli dokonale. Marně jsem se je pokoušel vylovit. Náš výlet skončil v 1:30 na pohotovosti Olomoucké fakultní nemocnice. Jejímuž kvalifikovanému personálu tímto ještě jednou ze srdce děkuji a, jak jsem byl už dříve slíbil, ujišťuji všechny přítomné ještě jednou, že podobnou pitominu už nikdy neudělám.

0: Jaj. Jojk, záslepky v uších. Poslouchali jsme třetí díl rybářských historek z pera Vlastimila Broučka, trošku i z ucha. Pro rozhlas napsal a s hercem Igorem Barešem režijně nastudoval Michal Bureš. Natočili v roce 2014 u nás v Českém rozhlase Olomouc. No a nabízíme i prázdninové reprízy. Třeba tento díl příští sobotu v 8.50 a vždycky ty další nové díly, ten čtvrtý třeba zase za týden v neděli v 8.50. No a za chvilku taky čerstvé ranní, už vlastně dopolední zprávy o 9. Ještě předtím, ale taky jedno trápení Jana Pokáče Pokorného.
1: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
2: Rád bych si koupil cukrovou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Vedení Lipníku investuje do opravy hrobky Jana Nefa. Olomoučtí strážníci našli od začátku roku zhruba 500 injekčních stříkaček. Za nepřipoutaného psa můžou dostat řidiči v Česku pokutu až 2000 korun. Dnes čekáme polojasto, místy občasný déšť a teploty do 26 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Restaurátoři opravují na městském hřbitově v Lipníku nad Bečvou hrobku Jana Nefa. Nemovitou kulturní památku město odkoupilo od rodiny tohoto významného mecenáše, obchodníka a vlastence. Investice si vyžádá zhruba 650 tisíc korun. Polovinu nákladů uhradí dotace, říká lidovecký místostarosta Ondřej Vlček.
2: Kromě samotného náhrobku, který je třeba zrestaurovat kamenicky, tak je poměrně problematické to samotné hrobové místo, které se propadalo a bylo dlouhodobě v neutěšeném stavu, takže těch zásahů je tam výrazně více i toho restauratorského charakteru.
0: Od začátku roku našli olomoučtí strážníci v ulicích města nebo parcích už zhruba 500 injekčních stříkaček. Loni evidovali stejný počet až na začátku října. Vyplývá to z informací na webu městské policie. V případě nálezu injekční stříkačky strážníci vyzývají Olomoučany, aby s ní nemanipulovali a namísto přivolali městskou policii. Domácí zvířata musí být při cestách v autě bezpečně připoutaná. Policisté to připomínají v souvislosti s letními dovolenými. Při nedodržení pravidel můžou řidiči udělit pokutu až 2000 korun. U nepřipoutaného psa nebo kočky je také výrazně vyšší riziko, že nepřežije i menší dopravní nehodu. Psa je možné bezpečně zafixovat speciálním bezpečnostním pásem, který se připne k postroji, ale také mříží, která oddělí kufr od zbytku interiéru nebo klecí. Pro kočku se zase hodí přepravky. Podle dopravního policisty plukovníka Jana Straky je hlavní, aby zvíře nedosáhlo na řidiče.
3: Psi jezdí na předních sedadlech. Mohou se leknout v případě, že někdo vedle zatroubí. Skočí na toho řidiče, ten se lekne, strhne volant, nehoda je na světě.
0: Moravské divadlo v Olomouci zakládá nový mezinárodní projekt určený absolventům taneční škol z celého světa. Nabídne jim prostor pro získání praxe a vstup do profesionálního tanečního světa. Projekt nese název Junior Ballet, sdělila mluvčí divadla Vlasta Pechová. Do prvního ročníku stáže, která se uskuteční od září do června, bude přijato maximálně 12 stážistů.
1: Sport.
0: Sigma Olomouc získala z Dynama Záhřeb chorvatského záložníka Marka Solda. O příchodu 22-letého fotbalisty informoval hanácký klub v prohlášení na webu. Délku smlouvy nezdělil.
1: Počasí.
0: Dnes má být na střední Moravě nejprve polojasno. Postupně čekáme přibývání oblačnosti a místy občasný déšť. Večer mají srážky ustávat. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách okolo 16. Zpočátku povane slabý, během dne mírný severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Z důvodu opravy kanalizace jsou až do konce listopadu uzavřeny ulice Lančíkových a generála Rakovčíka v Přerově.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Bylo 9, dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc a snad i prázdninová pohoda tedy, pokud necestujeme s nepřipoutaným psem. Já se trošku bojím, že ten pes u spolujezdce zatroubí a sám se toho potom lekne. Máte pejska, poutáte, paní
5: Nemám
4: kolegyně?
5: Nemám pejska.
4: A už jste viděla někdy připoutaného?
5: Neviděla.
4: Kdo chce z vlky jíti, musí s nimi víti. Návrat vlků do volné přírody je možná i autem. Taky do podhůří překvapil laickou veřejnost, ale i odborníky. Co se stalo, že se vlci vracejí, možná autem, kde se s nimi můžeme potkat a jestli se obávat. A zda chceme-li s nimi jíti, musíme s nimi víti, tak o tom v prázdninové repríze pořadu přímo z místa o těch tvorech vlkovitých, psovitých, už za chvilinku. No a teď ještě Michal Hrůza, anebo vzpomínka na nedávno, ano, zesnulou paní kolegyni Bonnie Tyler, jedna z jeho, jejich nejkrásnějších písniček v zápěti u nás v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

jsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: Krásné dopoledne, Český rozhlas Olomouc a přímo z místa, to je program na každé nedělní dopoledne a nejinak tomu bude i dnes. A musím říct, že dnes to bude taky o jednom návratu a také povídání o jednom živočišném druhu, který teď plní stránky novin, televizní obrazovky a samozřejmě i můj rozhlasový éter. Já jsem se totiž dostal opět po roce na úbočí Vysoké Hole. Když se podívám do slunce, tak tam vidíme siluetu Petrových kamenů. A já jsem tady před rokem zhruba natáčel, kdy se tady začaly experimentálně vypásat ty horské traviny a zejména borůvčí, tak aby se vlastně obnovil ten původní porost. A tehdy jako jedna z prvních takových informací jsem sem přišel, tak byla, že zrovna, já nevím, asi dva dny před mou návštěvou tady vlk zadávil ovci. A my jsme se o tom tehdy tady bavili a říkali jsme si, že to je věc, která je spíše netypická, že vlci se v těchto vyšších oblastech neobjevují. No a letos se pase znovu a co čert nechtěl, když jsme se domlouvali na natáčení toho letošního povídání, které mělo být věnováno vlkům, tak právě došlo zase k setkání tady pasáků ovcí s vlkem. Tentokrát mi žádná ovce nezahynula tím, tak to je jenom dobrá zpráva. Ale já jsem se rozhodl, že se vlastně podíváme na soužití člověka s vlky a vlastně jejich pohyb a jejich návrat do moravské krajiny trošku blíž. A mám tady dvě osobnosti, které se věnují ochraně přírody a mimo jiné i monitoringu zvířat, včetně vlků. A to je regionální ředitel agentury ochrany přírody Petr Šaj a ředitel správy chráněné krajinné oblasti Jeseníky Vít Slezák. Děkuju za to, že jste si udělali čas. Pane Slezáku, my když jsme se tady loni potkali, tak fakt to bylo chvilku po tom, co ten vlk se objevil. A vy jste tehdy říkal, že to bude taková náhoda a teď najednou vlk znovu. Znamená to, že se tedy vlci budou objevovat třeba i tady v těch vysokých oblastech Jeseníku a i v těch turisticky exponovaných, protože když si to vezmeme, tak kde už potkat více turistů než tady na úbočí Vysoké Hole a Pradědu?
1: Ano, je to tak, jako vlci se postupně šíří, v Jeseníkách obsadili většinu území, takže to setkání s vlkem jako nebude nijak vzácné. A i tady na těch horách, jo, tady se potkávají právě ty různé vlčí teritoria, takže potkat vlka na horách možná nebude až tak vzácné.
0: Je možné, že se přímo tady v Jeseníkách třeba objeví i smečky, protože zatím se ještě pořád bavíme, že to jsou vlci, kteří přechází právě z jednoho teritoria do druhého nebo hledají nová teritoria.
1: Ne, naopak, ty smečky už tady máme. Jo, v širší oblasti Jeseníku, nebavíme se jenom o chráněné krajinné oblasti, ale jo, i ty třeba Rychlebské hory, Králický sněžník a tady ty oblasti, takže tam víme minimálně o třech smečkách a jejich teritorium a areál je vlastně opravdu velký, jsou tady už natrvalo.

0: Pojďme trošičku do historie. Vlk byl vyhuben někdy v 18. století. Ty poslední stopy vlka máme na různých hradech a zámcích, kde jsou ty trofeje, které říkají, že vlk vlastně definitivně skončil v téhle krajině. Proč se vlastně vlci najednou vrátili a co to je za vlky? Hodně se mluví o tom, že jsou to nějací kříženci nebo že snad jsou dokonce vysazovaní. Co je na tom pravda?
1: Ti vlci se vrátili přirozeně. Kdybych to měl úplně jako shrnout, tak v podstatě, když v roce 1998 nebo 7, teď nevím, zavedli celoroční ochranu vlků v Polsku, tak se postupně ta pobaltská populace vlků šířila právě Polskem, postupně do Německa a právě ze severu se dostávala na naše území. A vlci se šíří postupně, ten postup šíření opravdu jako vykazuje přirozenou nějakou dynamiku, takže jako nic nenasvědčuje tomu, že by ti vlci byli vypouštění nebo nějak jako jeho vysazování. Nemáme k tomu prostě žádné předpoklady, co by nás vedlo k tomu, že to není nic přirozeného.
0: Nicméně byli spatření třeba vlci s těmi obojky, ale já pokud jsem to sledoval, tak to většinou se jednalo právě o vlky, kteří přeběhli z Polska, kde probíhá monitoring vlků.
1: To byli rakouští vlci, to byla Vídeňská univerzita, jeho dala obojek asi 4 vlkům, nebo možná ještě většímu počtu, ale 4 vlci se dostali na naše území, včetně až jeseníků, takže pokud někdo zahledl vlka, který měl obojek, tak to byl vlk, který dostal obojek v Rakousku a je sledovaný Vídeňskou univerzitou.
0: Nakolik se liší pobaltský vlk od těch, řekněme, našich vlků, kteří přežívali v malých skupinách na Šumavě a hlavně v Beskydech?
1: U nás právě žádní vlci nepřežívali. Jedině, co se k nám dostávali, byli vlci právě ze Slovenska, tak to je ten karpatský typ vlka. A ten pobaltský, odborně se tomu říká, že to je středoevropská nížinná populace. Jo, takže není vázaný úplně na nějaké jako vysoké hory, jo, lesnaté území, je v podstatě adaptovaný, řekněme, na kulturní krajinu.
0: Vy jste vlastně šéfem správy CHKO Jeseníky, ale dozorujete nejenom Jeseníky, ale také třeba Kralický sněžník, Rychlebské hory a tak dál. Kde se vlastně vlk tady objevil vůbec poprvé?
1: Takové to první pozorování bylo právě v Rychlebských horách. Taky to nasvědčuje tomu, že se ti vlci k nám postupně dostávají z toho západu. My jsme, pokud někdo očekával návrat vlků do Jeseníku, tak jsme vždycky mysleli, že to bude z toho východu, právě z těch Beskyd, jo, že se dostane ta karpatská populace, ale není tomu tak, dostali se k nám od západu, od toho Broumovska, jo, postupně Rychlebské hory a už jsou teda i v Jeseníkách.
0: Jedna z dalších věcí, kterou i vlastně s vašimi kolegy často řešíváme, tak je přemnožení některé sparkaté zvěře v naší oblasti a nejenom v naší. Víme to, že třeba v severních Čechách divočáci pobíhají po tuším Ústí nad Labem a podobně. Může to být i jeden z těch důvodů, že vlastně ta uživnost té krajiny je větší, byť nejvíc medializované jsou samozřejmě útoky na hospodářská zvířata, ale je fakt, že ten vlk vlastně běžně loví i v těch lesích a v té volné krajině.
1: Tak dostatek potravy je určitě jedním předpokladem postupného a v podstatě rychlého šíření vlků v rámci Evropy. To je určitě pravda.
0: V současné době ten vlk je do jisté míry takovým ještě pořád novým elementem. Probíhá nějaký soustavný výzkum, tak jak jste mluvil o tom, že třeba Vídeňská univerzita značkuje vlky a sleduje vlastně, jak žijí, tak probíhá něco takového i u nás.
1: Vlk je jeden z nejprozkoumanějších živočišných druhů vůbec. Jo. To ročně vychází stovky vědeckých článků, jo, na celém světě, to se týká i vlka. A ten výzkum samozřejmě probíhá i u nás. Ten výzkum je opravdu na všem možném, na ekologii, na parazitologii, těch výzkumů probíhá celá řada.

0: Posloucháte přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc dnes z krásné krajiny Jeseníků, kde sice vyhlížíme, ale zatím jsme tedy hlavní objekt našeho dnešního povídání, tedy vlka, o kterém si povídáme, nezaznamenali. Petr Šaj, jak bylo řečeno, je regionální ředitel agentury ochrany přírody a to znamená, že má vlastně, když to tak řeknu v gesci, dá se říct celý Olomoucký kraj, tak jak je to vlastně s výskytem vlka tady na střední Moravě? My už jsme se bavili, že vlastně býval vidět tady v Jeseníkách, v tom Podhůří, Rychlebské hory, Kralický sněžník, ale co ty roviny?
1: Dobré dopoledne všem posluchačům. Správně jste řekl, nejdříve začalo osídlování v podstatě toho Olomouckého kraje ze severní části, která je mimo jiné taky klidnější a velice dobře uživná, takže to byly Rychlebské hory, to pomezí Rychleb a Hrubého Jeseníku a pak se samozřejmě vlci začaly objevovat i v ostatních lokalitách a někde, kde se jim začalo opravdu dařit, tak se začaly vytvářet smečky. Obecně i z pohledu České republiky jsou pro tohle velmi dobře připraveny třeba vojenské prostory současné nebo bývalé. To znamená, že i v našem velkém vojenském prostoru na Libavé už dneska funguje krásná smečka vlčí, ale samozřejmě se ze spoustou zvířat setkáváme i při běžné návštěvě hor. Je potřeba si uvědomit, že jedna věc je vytvoření někde stálého páru, který si udržuje teritorium a následně se vytváří smečka, ale většina těch pozorování, co takhle mají turisté nebo běžní návštěvníci hor, jsou mladší jedinci, kteří v podstatě se potulují krajinou a vyhledávají vhodný protějšek, aby se následně vytvořil ten pár. Jsou to mladá zvířata, která nemají negativní zkušenost s člověkem, z toho taky pramení dost často takové neobvyklé pro lidi chování, to znamená, že je tam možná i kratší úniková vzdálenost. Ono tady to zvíře ne úplně ideálně vidí, zvláště za nějakého špatného počasí, za deště, za šera, takže ten člověk opravdu může se dostat až do jeho blízkosti a není potřeba vytvářet a řešit nějakou paniku. Úplně nejjednodušší je v klidu z toho místa vycouvat a nechat tomu volný průběh. To zvíře si v klidu odejde, můžu začít mluvit, povídat si, zpívat si, něčím zarachotit. A
0: třeba klíče mě napadají.
1: Máš je v ruce, tak není problém. A to zvíře velmi rychle ve většině případů vytrácí, samozřejmě to se vytratí.
0: Když se zeptám ještě, ale těm třeba úplně rovinám, dokážeš si představit, že budou vlci třeba nahané, třeba v Litovelském Pomoraví, nebo už víme, že jsou vlci třeba v okolí Zábřeha, vím, že jsou záchyty Drozovská Pila, tuším, že Hinčina, Tátenice, jo? Takže to jsou ty podhorské oblasti, kde přece jenom ty kopce, lesy jsou. Ale že opravdu se budou vyskytovat třeba v těch, řekněme, úplně rovinách?
1: Určitě si to dovedu představit a není to nic nového. Možná to zatím není u nás. Logicky se osídlují nejdřív biotopy, kde je nějaký větší kryt, kde ten vlk se může ukrývat. Když se pojáme na tu zemědělskou krajinu, tak ta krytina v podstatě je tam jenom sezóně. Že jo? Pak to máme poměrně otevřené prostředí. Ale jak už bylo zmíněno, ten vlk je velmi prozkoumané zvíře. Na základě třeba té telemetrie se dneska ví, že osídluje opravdu i velké zemědělské prostory. Mám pocit, že tady na Ostravsku nebo na Osoblažsku z polské strany v loňském roce bylo zaznamenáno třeba vyvedení vlčat v řepkovém poli. Takže určitě tady tenhle typ plodin může sloužit i k tomu, že to zvíře tam po dobu vlastně vyvádění těch mláďat získá nějaké bezpečí a zároveň to teda skýtá zásadně potravní nabídku, že? Dostatečnou.
0: No je to vidět, když se sečet například kukuřice, tak co z toho vybíhá, tak to musí být pro vlka něco jako otevřená špajska.

0: Pojďme k tomu setkávání lidí a vlků. Hodně se o tom mluví. Já jsem někde slyšel, že je to taková pověra, že vlk je člověku nebezpečný, že poslední snad obětí vlka je červená karkulka, tak platí to?
1: Já si myslím, že to pořád ještě platí. Opravdu ze současné doby, což jsou vysoké desítky let, neexistuje nějaký úplně jasně doložený případ, že by vlk cíleně toho člověka napadal, a vzniká samozřejmě spoustu různých příběhů, nějakých takových historek, které jsou buď více nebo méně založeny na nějaké zkušenosti s tím vlkem, ale obecně si myslím, že daleko větší nebezpečí než vlk pro běžného návštěvníka hor může být třeba obyčejná zmije nebo divoký prase, který je všude kolem nás taky. Takže do těch rizikových situací se dostane člověk opravdu snad ve velmi výjimečném případě, a proto jsem říkal, že ideální z té situace, když už se k ní dostane, velmi, velmi rychle nějak jako vycovat, a není potřeba stresovat, není potřeba volat na nějaké horké linky, jo, jenom prostě si ho obejdu anebo počkám, až tu cestu přejde, protože podobně jako jiný zvířata, jiný šelmy využívají hlavně hodně taky různý lovecký chodníky nebo lesní cesty, polní cesty k přesunu třeba na větší vzdálenosti. Je to i pro toho vlka velmi jednoduchý, takže se tam s ním zvlášť brzy ráno, pozdě večer můžu setkat.
0: To platí třeba v případě, že máme nějakou chatu třeba někde v lesnaté oblasti a víme, že se tam ten vlk vyskytuje, třeba ji potkáme častěji, takže napadá mě vzájemný respekt.
1: V každém případě neobávat se, nepanikařit a respektovat. Ten vlk je tady v tomhle prostředí doma. My jsme tady návštěvníci, to je potřeba si nějak jako uvědomit, a neplatí to jenom pro vlka, platí to i v každém případě pro ostatní zvířata. Ono těch příběhů logicky přibývá, protože nám, řekněme, trošku narůstá populace toho vlka, těch jedinců je tady víc samozřejmě, ale taky to koresponduje úzce s tím, že daleko víc lidí se pohybuje celodenně a celoročně v tom prostředí všude kolem nás, a nejsou to jenom hory. Spousta lidí využívá právě brzké ráno nebo pozdní odpoledne, večer, ať už třeba k nějakým tréninkovým aktivitám anebo jenom klasickým procházkám, ale máme tady skupinu, která se běžně pohybuje, ať je to jaro, léto, podzim, zima, i v nočním období. A to je právě to, co logicky přináší to častější a častější jako potkávání se.

přímo z místa Český rozhlas Olomouc a dnes putování za vlkem, konkrétně v současné době na úbočí Vysoké Hole, kde se mimo jiné také pasou ovce, které vlastně pomáhají tomu management.

0: Narozeninový pochoutkový rok, tedy jeho 10. ročník, pokračuje dál. Muškátový oříšek patří do české kuchyně. Hospodyně si ho zamilovali a nebojí se ho dát do mnoha jídel. Pro svou cenu se ale muškátové oříšky kdysi v době našich prababiček dokonce padělaly. Falešné muškátové oříšky se vyráběly lisováním těsta z mouky, hlíny a mletých jader muškátových do vhodných forem. Takové padělané se snadno poznají podle toho, že na průřezu jsou stejnorodé a ve vroucí vodě změknou. Jiné falšování spočívalo v tom, že se v červivých zacpávaly dírky hlinkou, moukou nebo tukem. A to se zase poznalo po opláchnutí nebo když se oříšek rozříznul. Ale teď už nám o tom pravém muškátovém oříšku lecos prozradí v pochoutkovém roce Blanka Malá.
1: Známe ho velice dobře, ať už jde o ryby, světlé omáčky, anebo cukroví. Jaký je rozdíl mezi muškátovým květem a oříškem, nám vysvětlí Jiří Pirner, správce bylinkové zahrady na Kuksu.
2: On to vlastně není muškátový oříšek, je to pecka z plodu muškátovníku Myristica fragrans. Je to v podstatě plod, který je velikosti asi tak jako meruňky nebo broskve, má takovou barvu a uvnitř se nachází pecka, která je obalena takovým míškem, který když se sloupne, tak to je vlastně takový ten nepravý květ. Ten je červený, má takových asi 15 až 18 takových svazků, které se strhnou a suší se. Z toho pak vzniká ten nepravý název muškátový květ a ta pecka a uvnitř to jádro, tak to je ten muškátový oříšek vlastně.
1: Roste na Moltských ostrovech a k nám se dostal pomocí mořeplavců.
2: Protože nebylo o něm ponětí ani v Egyptě, ani ve Starém Římě, ani v Řecku. Posléze, když mořeplavec Vasco de Gama proplouval právě tím arabským a indickým oceánem, tak se podařilo dopravit plody nebo respektive sazenice na další ostrovy, kde se pěstoval. Celý plod se vlastně v té domovině využívá, oni to konzumují, ta tvrdá slupka nebo pecka nikoliv, ale ten míšek, ten se používá taky jako koření, ale dokonce v domovině z něj vyrábějí marmelády, velice chutné.
1: Sběr muškátových oříšků probíhá po celý rok. Zralé plody se srážejí, vydělá se z nich míšek i oříšek a ty se nechávají sušit na slunci. Sušený květ se obvykle mele na prášek. Význam má nejen potravinářský, ale také léčebný.
2: Působí velice dobře, zejména na spánek, protože podporuje tvorbu serotoninu, takže je dobré tu malou dávku, to znamená na špičku nože, použít před spaním anebo během dne.

0: předávkování. To znamená, že ta dávka je více jak 25 až 30 gramů pro dospělého člověka. Může způsobit psychické potíže. Vzhledem k tomu, že účinná látka myristicin působí na hladké svalstvo, tak by mohlo dojít k zástavě srdce.
1: Hojně je využíván i v italské kuchyni, jak nám potvrzuje italský kuchař Claudio.
2: Nejvíc my používáme, aby děláme bešamela. To se používá potom na různý druhý jídla, tak a je základ. A to přinese takovou chuť, který na jiný jídla nenajdeme. Výrazný, ale jemný.
1: A jak jsme na tom s jeho používáním v české kuchyni?
3: Používám velice ráda. Mám ho standardně v kuchyňské lince. Nejlíp do polívek, do knedlíčku.
4: Pokud vařím brokolicovou nebo květákovou polívku, tak vždy.
1: A jak nejlépe uchovávat muškátový oříšek? V celku a v uzavřených nádobách. A když ho nastrouháte, tak je lépe ho hned spotřebovávat, protože ztrácí velmi rychle účinné látky.
5: Jak nakládat s muškátovým oříškem i o jeho historii se samozřejmě dočtete a ve fotografiích si to můžete prohlédnout na stránkách pochoutkovýrok.cz. A u mikrofonu za chvíli přivítáme v pořadu režiséra Zdeňka Trošku.
6: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posluchači Pochoutek, teď máme v našem pořadu milé hosty, jednak tradičně Naďu Konvalinkovou.
1: Ano, dobrý den.
0: A koho ještě?
1: A našeho milovaného Zdeňka Trošku. Zdeňku, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den všem posluchačům.
0: Ano. Zdeňku, a jste ten typ, co kvůli jídlu vydrží dlouho do noci, anebo si i kvůli jídlu třeba i rád přivstane, nebo ne?
2: Tak já jsem ranní pták, já jsem třeba dneska stával už 3:30. 3:38 jsem se probudil, ale já jsem takový ten, že jak otevřu oči, tak vyskočím oběma nohama z postele a už mám nejvíc energie. Udělám nejvíc práce. Nedávno kolegyně volala, bylo 9:15 a já měl zrovna něco pusem, nějaký rajče nebo něco takového. Říká, je, promiň, já tě ruším u snídaně. Já říkám, ne, já už obědvám.
1: Prostě připomeň, já jsem dneska v půl čtvrtý, kde prv usínala, protože jsme přijeli z Kopřivnice u Vyškova zácpa hodinu a půl, takže až ve 3 hodiny jsem šla do postele.
2: To já nemůžu. No. Já jak bych jednu noc ponocoval, tak to musím naspat 3 noci potom. Já jsem už opravdu teda starý pán, jo, samozřejmě.
0: Co lepšího dělávali vaši sousedi a sousedky třeba k jídlu než maminka nebo babička? Dalo by se něco takového najít?
2: Víte, na té vesnici všechna jídla v podstatě se byla podobná, protože všichni vařili stejně z toho mála, co bylo k mání, co dál dům nebo zahrada a tak a pole. Tak samozřejmě, že třeba jedno jídlo se dělalo ve všech chalupách, ale někde hodili tam víc tohodle toho, někde při tohodle a tak dále a tak dále. Takže v podstatě, když bylo takový kyselo, tady bylo všude stejný, ale tady třeba teta dala víc hub, tady třeba nedala, já nevím, kopr, protože pan táta neměl rád třeba a tak dále. Takže v podstatě ta jídla byla stejná, jak říkám, akorát, že trucha, vždycky trošičku chutná, ale někde malinko jinak, podle toho, co doma bylo nebo nebylo. Já to řeknu na rovinu, když nemáte kmín ve špajzce, no, tak ho tam nemůžete dát a on to chutná taky tak.
0: Nosilo se na ochutnání mezi sousedy?
2: Ale jo, a to se dodělá do dneska. To se dělá do dneska, přijde jedna sestřenice, druhá tetička, tohle to jsou tetka, ale holka, naše holka přinesla ten recept, tak ho udělali ochutnej, dobrý, tak se dá recept a už se to dělá. Zase sousedka, dělala jsem buchty, dělala jsem topinky, moje sousedka Věruška Kašáková, vynikající kuchařka a teda jako pekařka, to je úžasného něco. A ona třeba, oni mají doma ještě kamínka, tak na těch kamínkách dělá topinky. Na těch plátech, babičky na těch plátech. A to je úplně jiná chuť, než když to děláš potom na té pánvice.
1: No jasně, a bramborový plátky na těch tále dělá moje babička.
2: Ještě no, vošouky, to je, tomu říkali u nás. Čím víc těch černých bublin na tom bylo, tak to bylo lepší.
1: A pak se to potřebovalo buď čvestkovým a podle, nebo jenom sádlem se
2: no,
1: to potřebovalo.
2: No ano, ano, ano. Já v životě žádný jídlo neodmítnu. Jedině ten kozí sejrá nebo škraloup, to nemůžu, ale to bych pustil moč i trost, kdyby toho polknul okamžitě. Jinak, jako já. Opravdu, to je taková hra, dostojí. Paní doktorka se na mě zlobí, křičela na mě, že musím aspoň 10 kilo hubnout. Jak? Tak mě dejte nějaký prášky na nechuté.
1: Prosím tě, teď jsem byla u jedné masérky a právě, že taky ten pas mě nějak nabil, tak mě řekla, že docela rychlá dieta je. První den 1 pytlík vařené rýže v pytlíku, druhý den 2, třetí den 3, čtvrtý den 4 a pátý den 5. A když to chceš prodloužit, tak zase zpátky. Ale prej schodila 5 kilo, ale úžasně během těch.
2: A jenom tohle to jedla?
1: Ne, můžeš k tomu. Ovoce třeba podusit si dopoledne v tom jablíčku, ale bez tuku. A odpoledne přidat zeleninu. No.
2: A šestý den máš šikmý oči, že jo? No.
3: 5 pytlíků
2: na ně.
1: Já jsem na to zvědavá sama, jestli to s ním, no, ale pokusím se, tak 5 kilo dole je zase zábračná představa. No,
2: dá chodit do brokovnice, víš? Čínský broky. Ne. Já mám rejži strašně rád, pravda. Ale že bych jen pátek 5 pytlíků rejže, přátel, tak jako opravdu. Já jsem byl jednou srandu, ale tohle to zna. Takže paní Macer, jste sama palatet? Říká, nemi.
1: Správně.
0: Hotovo, 20. Rozloučíme se v tuto chvíli tedy se Zdeňkem Troškou. Děkuju moc a ať brzy narazíte na nějaké dobré jídlo.
2: No to bude za chviličku, jak chcete.
4: Na loňském Folkfestu zastupovala naše východní sousedy Věra Šusteková. Její doprovodnou kapelu s názvem A hostia tvoří nejlepší slovenští muzikanti v oblasti country a bylo to znát. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Věry Šustekovej A hostí.
5: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Narozeninový pochoutkový rok pokračuje a já jsem rád, že posloucháte. Čeká nás rada z etikety, tedy povídání s mistrem bontonu Ladislavem Špačkem, bývalým tiskovým mluvčím Václava Havla. Ví o stolování hodně. Tedy i co dělat třeba s tím posledním soustem na talíři. Můžeme si dovolit nechat na talíři nějaký zbytek jídla?
1: Někdy se stane, že nám na talíři nějaké sousto zůstane. Není to žádná pohroma. Dokonce, když sedím na večeři s klientem a poslední sousto nechám na talíři, tak co tím vlastně říkám tomu svému protějšku? Pohleďte, konverzace s vámi je pro mě důležitější než to jídlo. Já tu nejsem proto, aby se nabouchal. Já tady jsem kvůli vám, abych si s vámi vyprávěl. Proto jsem nestihl sníst úplně všechno. Takže klidně můžeme podechat sousto na talíři. Rozhodně bychom to neměli ovšem dělat u tchýně při nedělním obědě. Tam bychom si měli dát pozor na to, abychom snědli úplně všechno a případně si ještě požádali o přídavek. Tchýně bude potěšena.
0: Přesto, když zůstane z toho důvodu, o kterém jste mluvil na začátku, sousto na talíři, máme ho přehnout k nějaké straně, nějak s ním manipulovat, aby bylo jasno, že jsme skončili a esteticky to vypadalo?
1: Ano, to je ještě dobrá připomínka, že když končíme příslušný chod, vždycky musíme na talíři tak trochu uklidit. Nikdy tam nenecháme takový ten nepořádek, který při té konzumaci zcela přirozeně vznikl, tomu se neubráníme. Ale teď bychom měli shrnout přílohy a případně zbytek masa k okraji talíře. Měli bychom také otřít vidličku a nůž o sebe, aby na ní nezůstaly hroudy bramborové kaše a podobně, a potom to přikrýt papírovým ubrouskem, máme-li, a nebo příbor složit správně, to znamená paralelně vedle sebe, vidlička vlevo, nůž vpravo, ostřín k vidličce, a tím vydáme obsluze signál, skončili jsme tento chod. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

Doufám, že už jste zaznamenali, že náš pořad má i v tomto roce další novou kuchařku, ale to vůbec největší, kterou jsme kdy vydali. Navíc obsahuje jenom sladké recepty. Zjistili jsme totiž, že ty mají největší úspěch a u sladkých receptů občas uhnete ze své tradiční cesty a vyzkoušíte je. Máte tu touhu si vyměňovat recepty mezi sebou. Tak ty, které jsme odvysílali, i ty, které ještě nikdy v žádné kuchařce nevyšly, máte všechny pěkně pohromadě v knižním titulu s názvem Sladké Česko. Dohromady 170 receptů i od našich porotců. Tuhle kuchařku vydala Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu a objednávat si můžete jak přes stránky pochoutkovýrok.cz, tak i ve všední dny v pracovní době přes telefonní číslo 724 819 319. U každého receptu fotografie, seznam surovin a přesný podrobný popis, aby se vám to povedlo. Nic nefalšujeme, nic nezatajujeme, naše recepty fungují. Objednat si kuchařku Sladké Česko můžete tedy přes telefon 724 819 319 a taky o ní hrajeme v naší soutěži. Minule jsem se ptal, čím Vojtěch Vrtiška naplnil upečené ořechové trubičky. Byla to pařížská šlehačka. A věděli to. Marcela Blažková z Chlumu, Jiřina Neuhybelová z Plzně a Josef Klonfar z Ražic. Tahle fanfára tedy byla pro tři vítěze, kterým poputují každému po jednom vydání Sladkého Česka. Další tři kuchařky už jsou nachystány. A teď se ptám, co přidal dnes Ivan Vodochodský do náplně zámeckého perníku nově oproti původnímu receptu? Za A sušené meruňky nebo za B pistácie? Co tam přidal Ivan Vodochodský do zámeckého perníku podle svého? Nově. Pokud si myslíte, že to byly sušené meruňky, budete posílat soutěžní SMSku ve tvaru pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Ivan Vodochodský přidal do zámeckého perníku nově podle svého pistácie, pošlete SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Nespěchejte. Máte čas až do půlnoci z úterý na středu. Navíc otázku i pravidla si připomeňte na webu pochoutkovýrok.cz a rozluštění, jak to dopadlo, pak očekávejte v příštím vydání Pochoutkového roku. Taková je naše soutěž. Držím vám palce a jinak se mějte krásně, hezké léto plné chutí a nezapomeňte na Pochoutkový rok. My pro vás rádi vysíláme a vybíráme zajímavosti z gastronomie. Pro dnešek se loučí a hezký poslech dalších pořadů přeje Patrik Rozehnal.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V Dolanech začne v pondělí oprava frekventované silnice. Pěstitelé na Hané zahájili letošní žně. Policie varuje před podvodníky, kteří přes SMS zprávy vymáhají pokuty za rychlou jízdu. Dnes čekáme polojasno, místy občasný déšť a teploty do 26 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv přeje Markéta Šorfová. Dělníci zahájí v pondělí v Dolanech na Olomoucku opravu frekventované silnice první třídy číslo 46 na trase mezi Olomoucí a Štemberkem. Nákladní doprava bude úsekem většinu doby rekonstrukce projíždět kyvadlově. Řidiče osobních aut čeká objížďka. Práce potrvají do 25. srpna a částečně ovlivní taky provoz autobusů. Pokračuje Milan Horák z krajského integrovaného dopravního systému.
2: Dotkne se to pouze při mixpoju, který je to mezi Olomoucí a Štemberkem hlavní. Tam bude stejná objízdná trasa pro tyto přímo vedené spoje, taky přes Tovéř, Dolany a Bělkovice. A jediné omezení, které bude, takže bude změna polohy zastávky Dolany-Dolánky rozcestí, která bude umístěna o pár stovek metrů v jiné poloze.
0: Pěstitelé z Hané zahájili sklizní ozimého ječmene žně. Výnos očekávají kvůli dlouhodobému suchu a parnému počasí spíše podprůměrný, pokračuje agronom zemědělské firmy Palomo z Loštic na Šumpersku Martin Rosta.
3: Hlavní příčina je vlastně sucho, jelikož za poslední měsíc zde nepršelo, nebo téměř 1 mm za měsíc, tož není vůbec nic. A je to vidět na těch vlastně porostech, těch obilovin, že při těch vedrech, které panovaly v minulém týdnu nebo předminulém týdnu, bylo vidět každý den, jak to obily prostě žloutne. Já říkám, že se prostě upeklo.
0: Policie varuje před další vlnou podvodných SMS zpráv. Útočníci se v nich tentokrát vydávají za dopravní policisty a po lidech žádají zaplacení pokuty za údajné překročení povolené rychlosti. Zároveň jim vyhrožují soudem nebo zákazem řízení. Cílem je ukrást peníze nebo taky osobní data obětí. Mluvčí policejního prezídia Jakub Vinčálek doporučuje na takové zprávy vůbec nereagovat. Policie podle něj takto totiž nekomunikuje.
4: Nikdy nikoho přes SMSky nevyzývá, stejně tak nebude nutit adresáta nebo toho, komu má být ta zpráva doručena, aby vyplňoval nějaké online údaje nebo platil jakýkoliv finanční obnos přes různé platební brány. Sport.
0: Finálovým duelem dvou nejvýše nasazených tenistů Itala Jannika Sinnera a Němce Alexandra Zvereva vyvrcholí dnes na londýnské trávě Wimbledon. Turnajová jednička Sinner se pokusí obhájit loňský titul. Dvojka Zverev může navázat na 5 týdnů starý triumf z antukového Roland Garros. Utkání začne v 17 hodin.
1: Počasí.
0: Dnes má být na střední Moravě nejprve polojasno, postupně čekáme přibývání oblačnosti a místy občasný déšť. Večer mají srážky ustávat, nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na horách okolo 16. Zpočátku povane slabý, během dne mírný severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D46 na 11. kilometru ve směru na Brno stojí porouchaná dodávka. Pravý jízdní pruh je neprůjezdný, počítejte se zdržením.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Někdo ho rád, někdo si sladí, někdo zásadně hořké a někdo prostě nemusí. A které kytičky mají rády kafe? Tak to zjistíme prý předpolednem na návštěvě u Jiřinky s Alenkou u nás v dopoledním a prázdninovém nedělním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Kytičky a kafičko, zajímavá kombinace, ale možná i vaše dopolední nebo potom předpolední. Samozřejmě nějaký receptík a nějaký ten svátek kolem nebo přímo 12.7.2026. Tak nadále přejeme pohodičku, příjemné prázdniny. Jo, a kdyby něco, ještě klidně může zaznít kdykoliv, dopoledne, odpoledne v programu Českého rozhlasu Olomouc. Víte co? Rozhlas, to je výhra. Pokud zazní, víte co? Teď hrajeme, a to Petra Kotvalda, nebo za chvilku duo Simon a Garfunkel.

0: hlavně od let 60. dál. To byla bomba, souhra, ladilo jim to krásně, jim to taky hrálo. Paulu Simonovi, Artu Garfunkelovi, duo Simon Garfunkel a Mrs. Robinson, taky film Absolvent, a to je, pokud se nemýlím, Dustin Hoffman za mlada v 60. letech v těch filmových rolích, takových těch roztomilých absolventů. 11:13, současnost 12.7.2026, myslím, že tak do let 40. ale válečných, ale i 30. se teď vydáme. Po celé prázdniny vám totiž v Českém rozhlase Olomouc v nedělním dopoledním programu přinášíme některé z nevšedních zajímavých i silných osudů pamětníků našeho regionu tak, jak je zaznamenali žáci a žákyně základních škol a gymnázií z Olomouckého kraje. Dnes nás konkrétně v těchto chvílích už čeká příběh milovníka hanáckého folkloru Milana Vybírala z Litovle.
1: Jak válka zasáhla do života malého kluka? Pan Milan Vybíral se narodil v dubnu roku 1933 v Olomouci. Rané dětství prožíval v pohraniční obci Soběšovice, kam v říjnu 1938 vtrhla polská armáda a rodina se musela rychle odstěhovat. 15. března 1939, kdy nacistická vojska okupovala zbytek českých zemí, má pan Vybíral před očima. Tehdy byl na návštěvě u babičky v Olomouci a šli se podívat na třídu svobody.
2: Tak to v ulici jela německá armáda tehdy, toho 15., jak nás obsazovala. To si pamatuju, že bylo tam spousta lidí na chodnících, někteří plakali.
3: Oba rodiče pana Vybírala byli učitelé. Často se stěhovali tam, kde byla práce pro oba. Od roku 1941 bydleli v Ústí u hranic na Moravě, kde malý Milan chodil do školy. K té se váže smutná vzpomínka.
2: Tehdy bombardovali v hranicích, tam jak jsou ty viadukty na železnici, tak tam pustili nějaké bomby do polí a byli tam dva spolužáci zrovna na neštěstí. A ti tam zůstali. Tak potom celá škola se tam vypravila a viděli ty obrovské krátery v poli po těch bombách.
3: Na konci druhé světové války byla škola zavřená. Žáci si jen jednou za 14 dní chodili pro úkoly. V tu dobu nacistická vojska ničila několik mostů přes Bečvu, aby zpomalila postup Rudé armády.
2: A já jsem tehdy spával pod oknem v kuchyni a jak ten most vyhodili, tak nám vyletěly tabulky skla a spadly mě na postel. To bylo takové probuzení, na které nezapomene člověk.
1: Před příchodem fronty se celá rodina nastěhovala do školního sklepa, aby ostřelování přečkala. Z otřesu a detonací měl malý Milan strach. A tak se modlil Otčenáš, což ho uklidnilo. Boje utichly už koncem dubna. To bylo našemu pamětníkovi 12 let.
2: Ten první den, jak jsem se probudil, takový krásný pocit bezpečí. Na to nezapomenu, jak to bylo takový krásný.
1: Pana Milana Vybírala provází celý život hudba. Hraje na mnoho hudebních nástrojů a naučil hrát několik generací žáků. Je hrdý na to, že jeho 3 děti, 5 vnoučat a 2 pravnuci mají také hudební vzdělání. V roce 2000 stal u zrodu hanácké mozaiky Litovel, kde působí dodnes.
0: Příběh našeho souseda, možná vašeho. Příběh Milana Vybírala z Litovle. Pro projekt Příběhy našich sousedů jeho vyprávění zpracovali žákyně základní školy Litovel vítězná Lucie Andrýsková, Julie Dočekalová a Vendula Vyvozilová. Ještě.

0: Věc můj.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
4: Ještě před 8 lety jsem byl hrozně zimomřivý, říká několikanásobný vítěz českého poháru v zimním plavání otužilec Lubomír Líbal. A právě otužování věnujeme prázdninovou reprízu Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc. Je otužování pro každého? Jak s ním začít a kdy? A jaké zásady otužování má? Dozvíte se v úterý v 10 dopoledne.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: po schodech z nebe i do nebe. U oltáře, tam se to prý hodně hrává, Tereza Kerndlová, před chvilinkou taky pamětnický příběh našich sousedů Litoveláků. Kousek od Litovle zamíříme teď, ano, třeba na trase z Olomouce, tam potkáváme Píňovice, v sobotu tady proběhlo něco moc zajímavého, zamířila jsem spousta rodin s dětmi. V Píňovickém parku se konal třetí ročník Dnes se zvířátky, tak jsme se byli podívat i natáčet. A vy fotky najdete případně na našem webu v rubrice Regionální stopa.
1: Jsme tady už s třetím rokem, jsme tady dost spokojení, protože jsme hnedka z vedlejší vesnice ze Tří dvorů. To je tady 10 minut, 5 minut odsud.
2: Vlastně takové předměstí Litovle.
1: Ano.
2: Lužní lesy.
1: Ano.
2: Kolik těch koní tam máte ve Třech dvorech?
1: Celkem jich máme 11 a dneska jsme vyrazili jenom ze trojkou.
2: To jsou malí koníci.
1: To jsou všechno poníci. Máme to tak různě výškově odstupňované, ať se může vlastně k té jakákoliv kategorie dětí svést. My tak každý víkend někde vyrážíme, většinou po okolí, tady někde Olomoucko a v Olomouci budeme u Šantovky. Jezdíme třeba i jako soukromně na různé oslavy narozenin a tady ty typy.
2: Už někdy se dělá v sedle?
3: Jo, se dělá. Myslím někde na pouči nebo někde.
2: Jaké to je na koníkovi?
3: Dobré.
2: Tady máme dravce.
4: Psíčka obecného, poštolku obecnou, sovu pálenou, Víra velkého, Káni Harrisovou. A kolega jsem ještě dovezl takovou raritu v naší přírodě. Invazivní druh, máme tady dva mývaly. Šelmičky s noční aktivitou, takže většinou poznáte potom následky jako další den, případně jsou vidět na fotopastech.
2: Jak se projevují?
4: Nadělají hromadu paseky, převrátí popelnice, umí rozebírat i střechy, otevírat okna, otevírat vodovodní kohoutky a podobně. Vybírají hnízda. My už jsme tady teda po třetí, každý rok, co se tak chce pořádat, tak tady jsme a každý rok je to perfektní. Je tady úžasný zázemí pro děcka, mají si kde hrát, je tady občerstvení. Vlastně cokoliv, co na to odpoledne s dětma potřebujete podniknout, tak tady najdete všechno.
2: Co to máte za sovu?
5: To je vír velký, samec víra velkého.
2: To má obrovské oči ten vír.
5: To má jak skleněnky, že?
2: A my jsme velmi blízko, nevadí to, neklovne nás.
5: On je od malinka ochočený člověkem, takže je zvyklý na tu manipulaci. Je to každopádně největší sova Evropy vlastně.
2: A jak se s ním manipuluje? Jak se s ní pracuje?
5: On osobně je takový trošku občas morous, takový trošku teritoriální, ale když ho člověk už na tu rukavici vezme, tak je i přátelský.
2: Loví tahle sova nebo ji krmíte?
5: U těch imprintovaných dravců a sov je to lovení horší. Už se mi stalo, že mi uletěl. Uletěl mi nejvíc na týden a po tom týdnu jsme ho teda našli díky sociálním sítím a byl hrozně vyhladovělej, jo. Ale třeba když je na tom svém městečku, proběhne ta myška, tu myšku si chytnout dokáže, ale není to prostě na to uživení u tady tohoto ptáka už. Zdomácněnýho.
2: Letáte s ním třeba?
5: Ho naučenýho na letání nemám, ale mám na letání naučenýho tam na to Káni Harrisovu.
2: To je nádherná sova pálená. Můžeme ji spatřit běžně v přírodě? Vyskytuje se?
5: Vyskytuje se, ale není to až tak běžný stav. Bohužel v dnešní době je vlastně kriticky ohroženou sovou, stejně tak jako ten síček obecný, co tam vidíte v té brince za sebou.
2: To jsou roztomilé také malinké sovičky. Ale létají strašně potichu a nenápadně.
5: Takzvaný neslyšný let, no. Je to z toho důvodu, že mají tak jemný peří. A taky, když se podíváte na hranu té letky, vidíte ten hřebínek? To dravci nemají, dravci mají takovou ostrou tu letku, když to sovy mají takový hřebínek, který ten vzduch rozčesává a zabráňuje tomu hvízdání.
2: No já právě jako často sovy slyším, u nás na sídlišti taky hvízdají nějací.
5: Určitě kolousí ušatí.
6: Naše minizo se jmenuje U Bělošku a nachází se v Dolní Sukolomi u Uníčova. Dřív to byly jenom soukromé stáje pro koně, ale poslední dva a půl roku už se z toho snažíme udělat právě minizo, přidáváme další a další zvířátka.
2: Všimnul jsem si malých koz, králíka, slepice.
6: Dále máme koně, poníky, lamy, alpaky, no momentálně

0: červená, pak tady máme krajty královský, máme tady heterodna ještě.
1: A tam v té krabičce?
0: Australský strašilky, filipínský strašilky a ještě jeden druh pakobiloď tady máme.
1: Spňovic Aleš Spurný, Český rozhlas.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Hvězdy se sklání k vám, a láska taky občas, doufujeme. A v 11.36 také štěstěná, ale konkrétně dneska k velmi rychlým posluchačům. V soutěži Rozhlas to je výhra, naší prázdninové červencové tradici, klasice, velmi rychlé, bytě, zkušeně. Paní Jindřiška, pěkně zdravíme, pěkně vítáme, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: No a paní Jindřiška, tak s tou už jsme si vyměnili adresy, veškeré údaje za účelem předání a osobního převzetí nějaké pěkné výhry, ale co ještě nevíme, a to už budeme sdílet s veškerým posluchačstvem pěkně veřejně, jaké výhry od jedničky do 33 teoreticky spousta ještě volných, takže paní Jindřiško, jaké číslo?
1: 11.
0: Tak ta jedenáctka obnáší moc pěknou dvojici, vlastně já bych řekl trojici výher, protože pod jedenáctkou, už to tady máme, je tady hodně populární společenská hra na procvičování mozkových závitů. Hra od Alby Moskovna. A k tomu prosím ještě jako oblíbený doplněk, plátěná taška Českého rozhlasu Olomouc. Takže jedna pěkná hra, jeden suvenýr od nás. A to je pěkné pro příjemné letní dny. Co říkáte?
1: Tak vám děkuji. A tu mozkovnu už potřebujeme.
0: A to my všichni. Tak moc gratulujeme, děkujeme, těšíme se. Osobně prý přijde někdo převzít, takže se ještě jednou těšíme a rádi vyřídíme všechno podstatné. Jedenáctku si můžete poznamenat, případně očkrtnout, stejně jako my na webu olomouc.rozhlas.cz. V soutěži Rozhlas to je výhra. Hra Alby Moskovna. Vítána pro všechny generace.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Porta je 60-letý hudební festival. Písničky oceněné autorskou Portou v 70. a 80. letech budou znít na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Mnohé z nich už dávno zlidověly. Panenka, Rosa na kolejích, Kamarád, No to se ví. Vzpomínat na festival Porta můžete společně se mnou v pořadu Na cestě v neděli 12. července po 15. hodině. A třeba si i zaspíváte. Poslechu zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: děvčata už klepou, možná se klepou, celá rozechvěla. Mají pro vás spoustu zajímavostí. Pojďme na návštěvu.
1: Český rozhlas Olomouc na návštěvě u Jiřinky s Alenkou.
2: Haló, ahoj, Ali, seš to ty?
3: Ano, Jiříko, jsem to já. Ahoj, co děláš, můžu dál?
2: No, nedělám nic, ale jestli mě chceš pomoct, tak pojď.
3: No to já ráda.
2: Tak pojď nahoru.
4: Zhodím tašky v předsení a jdu za tebou, Jiřinko. Nejdu, doufám, pozdě.
5: Ne, nejdeš, Alenko. Proč si myslíš, že jdeš pozdě?
4: No já jen, že už tady voní odpolední káva a koukám, že máš u mlýnku nechystané pytlíky s kávou, kterou si zřejmě ale koupila tak někdy, hádám, v minulém století.
5: Jo, máš pravdu. Taky nemelu pro sebe, ale pro kytky. Při uklidu spíše jsem objevila starou kávu, která se mnou přestěhovala ještě z Brna.
4: Prosím tě. No vidíš, jak se ti teďka hodí. Vím, že kávová sedlina se dá použít jako hnojivo na kytky. Ale abych pravdu řekla, nevím, jak se to přesně dělá. Když mi zbyla vždycky po kávě ta kávová sedlina, ten lager, jak se u nás hezky česky říká, aha, tak jsem to, když jsem si vzpomněla, nalila ke kytkám. Ale ne, že bych to nějak zvažovala, jestli je to dobře a jestli tyhle kytce to chutná nebo ne. Ale jestli jsem to dělala dobře, bohsuď.
5: Tak než abys to vylila do toho odpadu, že, a ucpala si ten odpad, tak jsi to vylila na ty kvítka, no.
4: Tak.
5: Asi takhle. Zatím jsem to, Alenko, moc nevyzkoušela, ale ve stručnosti vím, že kávovou sedlinu mohu využít jak pro pokojové rostliny, tak i u rostlin na záhoně. V obou případech platí, že je vhodné hnojit kávou jen rostliny, které prahnou po kyselejším prostředí.
4: Z toho logicky vyplývá, že pokud bych dopřála šálek vonavé kávy rostlinám prahnoucím spíše po alkalickém prostředí, můžu jim výrazně uškodit. A taky vím, že se s tím nedá hnojit všechno, nebo všechny rostliny. Třeba takové brinky to vůbec rády nemají, ale problém je, že nikdy nevím, která ta rostlina má co ráda.
5: No, kdyby mohli mluvit, tak ti to řeknou, že?
4: No, právě.
5: Tak, ale já vím, že třeba hortenzie by tu kávu měla ráda a dokonce by mohla hortenzie po té kávě změnit barvu.
4: Vždyť už ti tu barvu změnili ty hortenzie, tedy v košíku jsou takové krásně suché a hnědé, no a vypadají, že si tu kávu opravdu dali.
5: Jo, vypadají. Jo, tady ty v tom košíku, tak to jsou květy, co zůstaly na keříku přes zimu a stříhala jsem je na jaře. Bylo mě líto je vyhodit a tak jsem je nechala v tom košíku, ale moje hortenzie kvetla loni v létě růžově a já bych chtěla, aby zmodrala.
4: A myslíš, že po kávové spruze se začnou ty hortenzie barvit do modra?
5: No tak uvidíme, znáš to, nevyzkoušíš, nevíš. Tak je prý dobré sedlinu dát krajčatům, kde káva navíc odradí všechny škůdce.
4: Dívala jsem se, že máš v truhlíku dvě rajčata, ale asi měla přijít sedlina přímo do půdy, když si je sázala.
5: To ano, dokonce by tu zeminu i provzdušnila, ale pozdě řečeno. Tak jsem tu sedlinu dala jen z vrchu do zeminy, trochu jsem to prohrábla a vidím ale, že jim to svědčí a radosti se přímo červenají.
4: Myslím, že tu kávu a její vliv na rostlinstvo, pozitivní vliv, jsme vychválili dost. Tak jenom krátce, z rostlin, které máte na zahradě, budou kávový dýchánek milovat hlavně borůvky, rhododendrony, azalky, kapradiny, vřesy, růže, rajčata a taky jahody.

0: Přes písničku jsem si, Jiřinko, ještě vzpomněla, že stará kávová zrna také mohou sloužit jako pohlcovač pachu. Stačí nasypat celá nebo namletá zrna do otevřené misky a umístit je do lednice, botníku nebo šatní skříně. Taky je mají všude v parfumérii, když si zkoušíš ty parfémy, že? Tak si potom čikneš k té kávě a jdeš dál.
1: No, tak to jsem nevěděla. Dobře. Tak dobrá ráda, přijde vždycky vhod, ale už je na čase, aby tady zavoněl oběd, Alenko.
0: To mi jako chceš připomenout, že jsme se domluvili, že něco přinesu?
1: Ne, neboj, nedomluvili, už jsem zase něco upekla v remosce, a to takové květákové chuťovky, které se dají jíst jak teplé, tak zastudena.
0: Ukáž, no tak to se podívám, jak to v té remosce vypadá. Aha, a myslela jsem, že to bude smažený květák, a oni to jsou... Kuličky? Myslíš, že stačí dát je jenom na talíř, nebo mám ještě nějak přispět, třeba něco oloupat, nakrájet? To by mi šlo.
1: To ti jde, no. Vlastně bys mohla scedit uvařené brambory a udělat kaši, nebo jen tak rozťouchnout. Já zatím dám kuličky na talíře, nasekám petrželku a jak přidáš brambory, stačí je jen posypat.
0: Ochutnala jsem jednu, jsou moc dobré, můžeš zatím prozradit recept, než udělám ty šťouchané brambory.
1: To můžu. Na květákové kuličky potřebujeme jeden květák, měla jsem doma už sice trošku povadlý, ale to vůbec nevadí, stejně ho budeme mixovat. Potom potřebujeme 100 gramů strouhaného sýru, 2 vejce a ze 2 stroužky utřeného česneku. Potom ještě jarní cibulku, 2-3 lžíce strouhanky, špetku mleté papriky, sušený libeček, oregano, sůl a pepř.
0: Trochu mi to přijde jako ingredience na karbanátky, ale povídej, co jsi s tím dělala dál.
1: Je to strašně jednoduché. Syrový květák rozmixuješ na kaši, přidáš vejce, sýr a koření. Zpracuješ a přidáš strouhánku. Musíš pracovat rychle. Květák pouští vodu a tak, abys nemusela strouhánky přidávat moc.
0: A pak jsi z toho vytvořila kuličky a dala upéct do remosky.
1: Ano, ano. A kdo peče v troubě, tak na 200 stupňů, tak na 20 minut, prostě do zlatova. Můžeme je samozřejmě jíst i bez brambor, jen s dipem, nebo jen tak, jsou dobré i za studena.
0: Líbí se mi, že vlastně neobsahují kromě sýru žádný jiný tuk.
1: A navíc je můžeme vzít v krabičce do práce nebo na výlet.
0: A nebo na večírek. A dneska není co slavit? Žádný svátek?
1: Svátku jsme měli minulý týden přece až moc. A tak stačí, když oslavíme měsíc červenec jako takový a připomeneme si, co říká jedna pranostika o červenci. A to sice, co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
0: Tak dobře, ale stejně tomu moc nerozumím. S kým, že ten červenec pekl a s kým, že ten srpen utekl? Ale pěkně se to rýmuje, že?
1: No, aha, no, to no. Nevadí, Alenko. Chtějí tím prostě říct, že červenec a srpen jsou nejteplejší měsíce roku.
2: Páni, to je hodin, já už musím letět, Jiří.
3: Tak forečno, díky za pomoc.
2: Tak dík, tak zase příště. Ahoj.
3: Ahoj.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: tvůj žár.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dnešní poledne ohlásil soud zvuk zónu svarního kostela svatého Vavřince v Drahotuších.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Schodiště u Přerovského kina čeká oprava za 600 tisíc korun. Hasiči se zatím ve Zlíně nemohou dostat blíže k troskám budovy. Zásah pokračuje. Situace na Dolní Dyji se kvůli přemnoženým sinicím zhoršuje. Odpoledne bude oblačno s přeháňkami, teploty do 26 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Vrani Přerova chystá renovaci schodišť u kina Hvězda v Čechově ulici. Podle mluvčí magistrátu Lenky Chalupové jsou ve špatném technickém stavu. Práce si vyžárají bezmála 600 tisíc korun. Hotové by měly být v závěru srpna.
2: Oprava schodišť je nezbytná nejen z technického hlediska, ale především kvůli bezpečnosti návštěvníků. Chceme předejít situaci, kdyby mohlo dojít k úrazu v důsledku zhoršujícího se stavu povrchů.
0: Hasiči už čtvrtým dnem zasahují po požáru výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Na místě dnes pracuje 6 jednotek, které nadále skrápí proudy vody trosky budovy. Limitující je pro ně bezpečnostní vzdálenost, kterou jim určil statik. Blíže k místu se tak zatím dostat nemohou, řekl mluvčí hasičů Pavel Řezníček. Lokalita je stále ohraničena páskami, o zpřístupnění některých ulic se bude jednat zítra, doplnil mluvčí.
3: Nadále pokračujeme, nebo máme snahu zlikvidovat ten požár, to znamená, máme zřízeno čerpací stanoviště na Dřevnici, dopravujeme vodu na místo událostí a pomocí dvou stabilních monitorů skrápíme a ochlazujeme ty sutiny, tak aby jsme dosáhli likvidace a zamezení vlastně vzniku těch splodin hoření.
0: Situace na Dolní Dyji je kvůli přemnoženým sinicím velmi vážná. Pod Novomlýnskými nádržemi v noci kleslo množství kyslíku ve vodě skoro na nulu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová. Vodohospodáři teď podle ní tok kontrolují. Loni kvůli přemnoženým sinicím uhynulo na Dolní Dyji asi 30 tun ryb. Podle Kučerové se dají ztráty očekávat i letos.
4: Vysoké koncentrace sinic odebírají vodě, zejména v nočních hodinách kyslík, a tím může dojít k úhynům ryb. Proto právě v noci je velice nepříznivá situace, my ji stále kontrolujeme. Ty úhyny vůbec nejdou vyloučit, to prostě je neudržitelný stav, dá se předpokládat, že se budou opakovat.
0: Z pražského mostu v Karlových Varech v sobotu padaly do řeky Ohře kusy vozovky. Všimli si toho vodáci, kteří pod mostem projížděli. Ti padající kusy materiálu natočili a video předali policii a redakci zpravodajského serveru i rozhlas. Policie se teď bude případem zabývat. Most od března opravuje ředitelství silnic a dálnic. Jeho mluvčí Jana Rýdla řekl, že situaci budou se stavební firmou řešit. Sport. Argentina prošla do semifinále fotbalového mistrovství světa. Švýcarsko porazila 3-1 po prodloužení a o postup do finále si zahraje s Anglií. Ta vyřadila Norsko, zvítězila 2-1 po prodloužení. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Francie se Španělskem. Počasí. Odpoledne bude oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teploty 22 až 26 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Fouká mírný severozápadní až severní vítr. Zítra čekáme většinou polojasno, místy oblačno a ojediněle přeháňky. Večer má oblačnosti dál ubývat. Teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý, přechodně mírný severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D35 u obce Daskabát směr Ostrava dělníci sečou trávu, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Nedělní písničková přání Českého rozhlasu Olomouc jsou tady, u mikrofonu je Tomáš Kedzior. A kdo třeba v týdnu nestihl zahrát Drahoslavám, Libuším anebo Olinkám, může to udělat klidně dneska. Máme 12. července v kalendáři jméno Bořek, no a telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Olomouc je 221 555 444, číslo pro vaše SMSky 723 70 33 51.

0: Paní Marie z Kroměříže na telefonu Českého rozhlasu Olomouc, pěkné poledne.
1: Krásný den, přeji do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Dnes posílám písničku pro potěšení, dobrou náladu s přáním stálého zdraví mojí sestře Jiřince Prchlíkové do Dlouhé Stráně, Lidušce do Olomouce, Zdeničce do Prostějova, Jiřímu do Litovle, Vláďovi do Tovačova a Jindřišce do Chropině. Vám, pane Tomášku, moc děkuji a budu se těšit někdy zase naslyšenou.
0: A my zdravíme také paní Elišku Tkadlecovou z Bruntálu, naši babičku, která má 85. narozeniny, hodně úsměvů, zdraví, optimismu do dalších let. Vše dobré přejí vnučka Petra, vnuk Jan, dcery Eliška a Milka a vnuk Tomáš s rodinou a posílají pěknou písničku a věnování také našemu dědečkovi Pepovi Parmovi z Loštic k jeho 77. narozeninám. Hodně štěstí, zdraví, hodně lásky od svých blížních, pozitivní mysl a ještě jednou toho zdravíčka. My máme ho všichni moc rádi, píše rodina Škvorova.

Já slyšel kytary hrát, hip, hip, když rybáři kránu šli spát, však nejlepší v celé Napoli byla Tina Marie. Hip, hip, já toužím se vrátit zas tam, hip, hip, už nechci být dál bez ní sám. A

0: Českém rozhlase Olomouc, pan Břeťa ze Štítu. Dobré poledne.
1: Dobrý, nedám je to, ten čerstvý byl úžasný v tým Londýně. Jo, vlastně se dlouho to už nebude, poněvadž když to bylo zakoreš a to jsme toho vůbec neužili. Takže ty našim dvou špičkovým teniskám, Lindě Noskové a to si můžu vzpomínat, a Buchové, jo, posíláme tu písničku za jejich reprezentaci a taky za to, že naše krásné děvčata dobrý tenis, teda Londýn, tak to je inklap, jo. Všechny pozdravu, všechny známe a neznámé tenisty a všichni, co se tému věnují, že to je úžasná dřina. Tam jsem se to učil rád a vím, co to je. A vám taky, pane Tomáši, to děkuju za to a mějte se tam hezky, nashledanou, díky.
0: Zdravíme do Štíteckého domova seniorů. Písnička patří k 70. narozeninám paní Lidušce Pospíšilové do Zborova. Jen to nejlepší zdraví a štěstí přeje sestra Zdeňka s celou rodinou z Jiříkova a přidávají se také kamarádi. Písnička pro Janu Zezulovou a Marii Šulovou do Mohelnice pro potěšení a radost je od posluchačky Jany a věnování také paní Ludmile Kolářové do Radslavic, ať se má dobře, i paní Libušce Děrychové z Brodku u Přerova. Měla svátek, blahopřeje Petr Hruška s mamkou.

0: Písničková přání Českého rozhlasu Olomouc a paní Lída z Raclavic. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Pášku, a děkuji vám za vyhledání té písničky. Já mám právě vnučku Markétu, ona je sice v Brně, ale občas poslouchá Olomouc a tak. Hlavně přeju hodně zdraví, ať se jim daří s Karlem, ať se mají dobře. A chci moc poděkovat paní Olince Dopřerová, teďka mě poslala Pavla Nováka, to mě vždycky udělá radost. A zdravím taky Pšerově sestru Marii a Haničku v Předmostí a taky Vlastičku v Krnově. Ať jsou všichni zdraví a mají se pěkně. Moc vám děkuju, naslyšenou.
0: Zdravíme do Raclavic, naše posluchače. Písnička patří také našim přátelům Marii do Kroměříže, Vlastině do Krnova, Lídě do Doubravice, panu Františkovi a Jiřímu z Kunštátu. Zdraví, štěstí a radost. Z písniček přejí Věrka Halousková s Adámkem. Písnička k dnešním narozeninám bráchovi Láďovi Tejkalovi z Olomouce. Bráško, hodně štěstí, zdraví, přejí sourozenci s rodinami a máma Růženka Tejkalová z Bouzova.

0: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
1: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
0: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
2: Páté studiové album s názvem A Day at the Races vydali Queen v roce 1976 jako mladšího brášku veleúspěšné Noci v opeře. Single Somebody to Love zářil, hitparády se zatřásly, kritika nicméně vyšla tak na půl. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc z Queeny.
3: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc v neděli 12. července. Na telefonu je paní Zdeňka z Prostějova. Dobrý den.
1: Dobrý den, Tomášku, děkuji za milé přivítání a písničku posílám Janičce a Jiříčkovi do Roštění, panu Františkovi od Brna, Jiříčkovi z Litovle, Marušce do Kroměříže, Milace do Přáslavic, Ladinkovi s Kanárkama do Tovačova, Jindřišce do nemocnice, Jindřiško, moc na vás myslím a přeji brzké uzdravení a ještě Lidunce do Olomouce. Všem vám děkuji za písničky a přeji vám štěstí, zdraví, co si přejete, ať se splní. A hlavně chrání vás andělci strážní. Tomášku, písnička je i pro vás a někdy opět naslyšeno. Děkuji.
0: Zdravíme do Prostějova věnování našim přátelům a kamarádům, všem, kteří mi posílali písničky k narozeninám, a zdravím také do Uničova, zdraví paní Míla Krausová. Věnování holkám do Vápené, Žulové, Uhelné, Bernartic i Přáslavic. Krásný den a hodně dobré zdraví přeje paní Anička z Vápené. Narozeninová písnička s přáním krásných dnů je také dceři Liliance, Láďovi Studenému do Polomy a všem, kteří jsou tam okolo, píše prababička Hela a celá rodina.

0: Klokočí. I tuhle písničku jste si vybrali v Českém rozhlase Olomouc a my pokračujeme. Zdravíme paní Lídu do Olomouce. Dobrý den.
1: Krásný den, pane Tomáši, vám všem do Českého rozhlasu Olomouc. Pro pěkné odpoledne bych chtěla poslat písničku mým přátelům Zdeňčce z Prostějova, Vládičkovi Dotovačova, Jirkovi do Litovle, též krásný den, Jindřišce do Chropině, brzké uzdravení, Vlastišce Skutálkové, Lidušce Pytlíčkové do Senice a všem přátelům přeji odpoledne, ať prožijí ve zdraví, ve štěstí. Vám pěkně děkuji, je to i pro vás, pane Tomáši, a nashledanou.
0: Tak my zdravíme a přidáváme věnování do Haukovic, rodinám Oháňkovým pro potěšení, pozdrav posílá Lída, Elišce, Zuzaně, příteli Martinovi a všem všechno nejlepší zdraví, štěstí a lásku přeje maminka Jana a včera měla svátek naše sestra Olinka Svítková z Nového Malína. Písničku a přání zdraví posílá sestra Boži.

0: Český rozhlas Olomouc se dá po internetu poslouchat kdekoliv, třeba v Plzni, odkud nám volá paní Simona. Dobrý den.
1: Dobrý den, ráda bych nechal zahrát ke krásným včerejším 80. narozeninám mého dědečka Jiřího Jona a k dnešním 57. výročí svatby jeho a mé babičky Alenky Jonové jejich oblíbenou písničku. Oběma přejeme mnoho zdraví a štěstí a ještě mnoho krásných společně prožitých let. Toto přání posílám za celou rodinu a všechny, kteří je mají rádi. Moc vám děkuji a přeji všem hezký den.
0: Pěkně zdravíme, věnování paní Evě Dokrnová. Krásné odpoledne a hodně zdraví přeje Květa. Pozdravy jsou také do Štítů, Břeťovi a tetičce Baťové. Myslíme na vás a máme vás rádi, píšou Jarka a Mirek s rodinou.

0: Štěpán Mátl, písnička Vítr ví své v Českém rozhlase Olomouc, paní Eva Zestruková. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já vás všechny zdravím. Všechny přátelé, co mě posílají písničky. Já to musím. Zdravím Lidušku s Alenkou do Jeseníku, posílám jim hudební pozdrav. Potom Haničku do Předmostí, Milátku z Třáslavic, Vlastičku z Krnova a Zdeničku z Hrochova a paní Zdeničku Pavelčíkovou z Uničova, toho času ale je v nemocnici. Všechny vás zdravím, přeju vám hodně zdraví, štěstí, božího požehnání. A ať se máte všichni dobře a splní se vám každé vaše přání. To vám všem ze srdce přeje Eva Zestruková. Děkuju vám, Tomášku.
0: Paní Evě, také děkujeme a posíláme vybranou písničku.

0: Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Které podmanivé táhlice a strhující taneční cifry ukrývá jeden z nejrázovitějších folklorních regionů? A jaké legendární hudce a zpěváky spod Velké Javořiny si v našem vysílání společně připomeneme? Nová epizoda z cyklu Cymbal a husle vás tentokrát pozve na nezapomenutelnou cestu na jihovýchod Moravy. Naším tématem budou slavnosti na Horňácku. V úterý po 19. hodině na Českém rozhlase Olomouc se těší Honza Žůrek.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
2: A v písničkách na přání vítáme paní Ludmilu z Doubravice. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a chtěla bych nechat hrát a popřát. Dnesky má svátek pan redaktor Bořek Volné a zítra nebo kde bude Markéta, tak Markéta Rusi z Doubravice a Markéta Komendová z Pavlova. Všem přejeme hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. A ještě jenom tak pro radost, pro potěšení dopalují na paní Jarce a Jirkovi Pazderovém, paní Daně Navrátilové a paní Marušce Švecové, její dcery Remce. Je to i pro vás, pane redaktore, a pro všechny, co poslouchají Český rozhlas Olomouc. Děkuji pěkně. Mějte se hezky, někde naschledanou Gotwaldovi.
2: Tak děkujeme za věnování a posíláme Jiřího z Moška.

0: Českém rozhlase Olomouc pokračují písničky na přání. Zdravíme paní Milenu Dobroumová. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já vás také zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc a děkuji vám za přání písničky a hlavně bych chtěla pozdravit své šuplikáře, a to je pan František z Javorníku, pan Petr z Přerova, paní Hanička z Moravského Berovna a ještě pan Jiří z Litovle. Všem přeju pěkný poslech této písničky, hlavně hodně zdraví, ať jsou spokojení a ať se jim všechno daří. Zdravím i vás, pane redaktore, to tež přeji i vám a jinak se těším zase znova. Nashledanou.
0: Ano, my zdravíme a posíláme Ivetu Simonovou.

0: Paní Majka Stršic na telefonu Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím. Posílám samozřejmě všem Stršičákům, kteří poslouchají, jakože jich není málo, Mirce do Štenberka. A dneska bych si dovolila v předstihu popřát své rodině, protože oni budou na dovolené. A to je moje dcera Kristýna, která je momentálně teďka v Praze, a Štěpán Vodička, ten je doufám někde v Dubu na Moravě, ten bude mít narozeniny, Kristýna bude mít svátek. Tak, děkuji moc.
0: A hrát a zpívat bude pokáč, děkujeme.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Prostějov podepsal memorandum s potravinovou bankou. Přerov nabídne od srpna použité věci za symbolický poplatek. Na jih Francie míří z Česka další vrtulník na pomoc s hašením. Zítra čekáme většinou polojasno a maximálně 28 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Prostějov bude dál spolupracovat s potravinovou bankou. Vyplývá to z memoranda, které schválili radní. Město tak může lépe čerpat dotace na nákup potravinové a materiální pomoci. Lidé v nouzi můžou v Prostějově využívat v rámci výdejny potravin. Pokračuje Alena Vrtalová z magistrátu.
2: Od zahájení provozu v lednu 2024 do konce roku 2025 využilo služeb výdejny opakovaně přibližně 13 000 osob. Pomoc je určená lidem v různých složitých životních situacích, například samoživitelům s dětmi, seniorům, osobám pobírajícím dávky hmotné nouze, rodinám po ztrátě zaměstnání, lidem bez domova, ale také osobám z řad romské komunity či uprchlíkům z Ukrajiny.
0: Přerov otvírá recyklační místo, odkud si obyvatelé města budou moci za symbolický poplatek odnést knihy, hračky, sportovní vybavení nebo zahradní potřeby. Reuse Point zahájil zkušební provoz ve sběrném dvoře na Hrázi. Věci, které jsou stále funkční a mohou sloužit dalším lidem, mohou zájemci nosit během července. Nabízeny budou podle radnice od srpna. Česko poslalo do Francie druhý vrtulník na pomoc s hašením požáru. Informovala o tom mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová. Helikoptéra Black Hawk soukromého provozovatele míří do oblasti u města Valence na jeho země. Boj s požáry tam podle Ochmanové komplikuje členitý a kopcovitý terén.
3: Podpora leteckého hašení je zde proto klíčová. Vrtulník Black Hawk unese velký bambivak, díky kterému může během jediného schozu dopravit na požářiště až 3450 litrů vody. Posádku bude i v tomto případě tvořit 7 lidí, to znamená 2 piloti, 2 technici a 3 hasiči.
0: Domácí zvířata musí být při cestách v autě bezpečně připoutaná. Policisté to připomínají v souvislosti s letními dovolenými. Při nedodržení pravidel můžou řidiči udělit pokutu až 2000 korun. U nepřipoutaného psa nebo kočky je také výrazně vyšší riziko, že nepřežije i menší dopravní nehodu. Podle dopravního policisty plukovníka Jana Straky je hlavní, aby zvíře nedosáhlo na řidiče.
4: Psi jezdí na předních sedadlech, mohou se leknout v případě, že někdo vedle zatroubí, skočí na toho řidiče, ten se lekne, strhne volant, nehoda je na světě. Sport.
0: České volejbalistky zakončí Ligu národů dnešním zápasem v Bělehradu proti Francii. Národní tým má na kontě 5 výher z 11 zápasů a do čtvrtfinále už postoupit nemůže. Na turnaj v Bělehradu prohráli Češky s Německem i s Nizozemskem.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme většinou polojasno, místy oblačno a ojídněle přehánky. Večer má oblačnosti dál ubývat. Teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý, přechodně mírný severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Dálnice D35 u Olomouce směr Ostrava je zúžena na 2 jízdní pruhy kvůli pracím na silnici. Omezení potrvá do 25. července.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
5: Vítejte na západě Čech. V Plzeňském kraji, na samé hranici českých zemí s Bavorskem, kde stojí utajený skvost barokní architektury zámek Týnec u Klatov. Postavil ho slavný architekt Giovanni Battista Aliprandi na začátku 18. století pro šlechtický rod Kolovrat krakovský. Vybudoval obří palác vídeňských rozměrů, usazený na úpatí Šumavy, o kterém donedávna nevěděli ani ti největší znalci. A já vás zvu za současnými majiteli, manželi Lazarovic.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Výlet do historie a podnět k výletu vám nabízí František Inský. Společně poznáváme místa, která jsou příkladem umu a dovednosti našich předků a byly panskými sídly. Dnes zamíříme na zámek Týnec u Klatov. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, sběrateli umění, s Janem Pelánkem Lazarovic a jeho ženou Hanou, kteří zámek koupili v roce 1999 a hned si ho zamilovali.
1: To místo, kam jste přijeli, má mimořádnou historii. Vy jste přišli přes Čestný dvůr a na Čestném dvoře skoro 3 roky pracovali archeologové a v hloubkách 2 a 3 metrů nacházeli artefakty, které datovaly zejména do 9. a 13. století. To místo je tedy osídleno víc jak 1000 let. A pro dobu baroka, kdy se stavěl tento palác, je velmi typické, že se konalo mnoho poutí, církevních poutí sem k místnímu kostelu. Ten je zasvěcen paně Marii a v té době se široko daleko tradovalo, že týnecká pana Maria pomáhá s uzdravováním. A konalo se opravdu až 12 poutí ročně a přicházeli tisíce lidí, aby se pomodlili a požádali o pomoc. No a my dnes v úžasu hledíme na materiály z té doby a známe jména, jaké trable měli lidi a s čím jim bylo pomoženo. Tady ta zvláštní tajuplnost, ta magičnost vlastně místa, byla možná důvodem, proč se Kolovratovi rozhodli stavět tady nejenom rodinné, ale i toto obrovské reprezentativní sídlo. Já nevím, jak na vás zámek působil, když jste přicházeli, ale má 5000 metrů čtverečních a rozhodně by se nestratil ani v žádném velkém městě.
2: On stojí na magickém místě, nádherný výhled do toho údolí, prostě on tomu prostoru dominuje, takže je to vlastně podpora toho, co jste říkala, že už tady je to osídlení více jak 1000 let, ty lidé si to asi nevybrali náhodou, asi to tu má nějakou sílu.
1: Ten Maximilián Norbert Kolovrat, který stavbu zahájil, tak si vybral jednoho z nejlepších architektů té doby. A Giovanni Battista Aliprandi, který staví ve velkoměstech paláce ve Vídni, v Praze, tak přijede sem na ten venkov, na konec světa a vybírá přesně toto místo pro stavbu zámku. A my nejsme na vrcholu, my jsme těsně pod vrcholem kopce a sedíme na skále. A také víme, že se kvůli stavbě tohoto zámku stěhovala vesnice. Vlastně 2 roky trvalo, než opodál postavili nové domky, kam se přestěhovali lidé z těchto míst. A my jsme zjistili, že pod námi vede tajná chodba.
2: Kam?
1: Wow, a ona je tajná doteď. Na jedné straně je zazděná a na druhé se propadá. Ale výtah nemáme, je to významný nález, bude předmětem dalšího zkoumání. Zajímavé je, že jakmile se to rozneslo, ta informace, tak se nám ozvalo dost lidí ze širokého okolí a říkali, no pradědeček to říkal, ta chodba vede k nám.
2: My máme taky zazděnou chodbu.
1: Přesně tak. A akorát se nám ozvali lidi z různých stran. Takže teď, kdo z nich má pravdu? A nebo vede pod námi ještě nějaká jiná chodba.
2: Tak třeba je tam takové město pod zemí.
1: I to je možné. Je to ve skále, to znamená, je možný, že to je něco mimořádného. Uvidíme.
2: Myslíte si, že ta panenka Marie, kvůli které se sem konaly poutě a jezdili lidé, chodili tehdy hlavně především, že vám třeba vám osobně v něčem pomohla?
1: 100%. My jsme to opravovali strašně dlouho a vlastně je to nesmírně náročné, časově, finančně, i odborně. A musím říct, že byly okamžiky, kdy jsme si mysleli, že to nezvládneme. A v té době, když jsem třeba fakt nevěděla, na koho se obrátit, tak už jsem volala i pana biskupa do Plzně. A tehdy on říká, že se přijdu podívat. A já jsem říkala, bylo by dobré, kdybychom udělali mši tady v kostele, když se tam děli ty zázraky, třeba nám pomůže. A on přijel, ale líbil se mu ten prostor zámku a říkal, tady je to strašně silný, uděláme tu mši tady. A udělal tady, odsloužil tu mši, bylo tady více jak 100 lidí. Druhý den se začaly dít zázraky. A vím, že se lidi smějou, ale řeknu vám to, i když to možná bude k smíchu, ale prostě stalo se to, já jsem svědek. Ta atmosféra byla vlastně mimořádná na té mši. Musím říct, že přišly i řádové sestry. Byl to říjen, byl 2. října, první věta, kterou řekl pan biskup, dnes je den andělů. A ten den, kdy přicházeli na tu mši vlastně ty řádové sestry, tak já jsem je viděla v těm oděvu jejich a kolem nich toho 2. října lítali motýly. Bylo to jak z Felliniho filmu, neuvěřitelný. No budiš, pak proběhla tamše A v noci jsem vlastně nemohla spát. A dívám se z okna, my bydlíme v takové mansardě tady v pivovaru, a nad náma je vždycky velký vůz. On tam nebyl a z hvězd tam bylo srdce. Přísahám. Několikrát jsem se vrátila, už jsem si říkala, že nejsem normální. Bylo tam a asi dva dny na to jsme získali úvěr, který jsme nemohli získat, protože na Národní kulturní památku prakticky úvěr neseženete. Tam má předkupní právo stát a každá banka, i když jsem, jich tady bylo snad 20, každý říkal, no to je super projekt a tolik už bylo uděláno, ale najednou přišli ty ryskaři někde z té centrály, Národní kulturní památka ne. A já psala všude možně, na Českou národní banku a všude možně jsem psala a vlastně nikdo vám s tím neumí pomoct, ale tam se to zlomila. Prostě stalo se, my jsme ten úvěr získali a vlastně mohli jsme pokračovat dál, zvlášť protože jsme získali vlastně po mnoha letech významnou podporu z evropských fondů a nám se to vlastně povedlo po té mši.
2: Myslíte si, že funguje nějaká synergie právě mezi tím poutním kostelem a zámkem, že ta místa jsou jako spojená nějakou energií, silou toho místa?
1: Já jsem o tom přesvědčena. Celkově vlastně ta atmosféra tady je zvláštně pozitivní. Když jsem přijela třeba celá řada výtvarníků, tak nám říkali, tady je to zvláštní, já tady stihnu tolik práce a soustředím se líp a tak, takže z mnoha stran vlastně máme tu informaci, že je to tady mimořádný, anebo si tady líp odpočnou. Jo, i takhle to funguje. Já jsem tady ve Velkém zámku ještě nikdy nespala. On vlastně, jak jsem říkala, my bydlíme v té mansardě pivovaru, a protože se furt něco dělá, teďka se zase opravuje ta konírna, takže ještě jsem to sama nikdy nevyzkoušela, ale...
2: Vy máte zámek a nikdy jste v něm nespala?
1: Ne.
2: Jako protože je hodně práce nebo z nějaké pověrčivosti?
1: Ne, naopak, právě protože ještě není všechno hotovo. Čekám, až...
2: Až vám přivezou postel s baldachinem a z nebesy.
1: To vůbec ne. Až bude jako víc klid, protože pořád ještě, jak jsem říkala, podívejte se, kolik je tady hospodářských budov. Ty jsou všechny patrové. Je tady 6-hektarový park s empírovou vyhlídkou. Třetina parku je pod asfaltem ještě z doby, kdy tady bylo vojsko. Takže tady je ještě mnoho, mnoho práce i tady na tom čestném dvoře. Takže tak nějak si říkám, jo, to přijde. Zatím to nestíháme.
2: No to jsou ale věci ne na jednu generaci.
1: To jsou věci na víc generací, ano. Ale ten zásadní krok, ta záchrana tohoto domu, ta už je realizovaná. Ten dům už zůstane, nespadne a nikdo ho nezboří.
2: To je dobrá zpráva.
1: Já jsem vlastně cítila neuvěřitelnou štěstí nebo pozitivní pocity v okamžiku, kdy byly vsazeny okna. Si to možná neumíte představit, ale ten dům neměl okna, nebo to bylo různě zatlučený. Ale v okamžiku, kdy přišly ty okna, některé se restaurovaly, stejně jako dveře, a některé se museli dělat nově.
2: Jak se vlastně objednávají okna na zámek?
1: To bylo v rámci toho velkého projektu. To je, máte 200 oken, to prostě nemůžete objednat, to je v rámci velkého projektu.
2: No to se nedá koupit v hobbymarketu.
1: To se nedá koupit, ale v okamžiku, kdy přišli a vlastně já mám i tu fotografii, kde je pořád ještě rozsekaná ta fasáda a, to, a najednou jsou tam sazený ty okna, tak cítíte, jak ten dům vydechl. Jak najednou to mokro, který tam teklo těma střechama a všude možně, tak najednou jako jasný, teď už se to začne vysušovat. Teď už tam nebude mrznout v zimě.
2: Jakoby ten dům poděkoval.
1: Každý den, když se stane, že procházím dům, otevřu okno nebo něco kontroluju, pokaždý jsem znovu překvapená tou krásou. Kolem nás se rozkládá takzvaná barokní krajina. My vidíme až do Německa a vidíme strašně daleko a nevidíte silnice, nevidíte železnice, nevidíte panelová sídliště. Vidíte opravdu tu nejkrásnější malebnou krajinu. Kopečky, louky, osamělá stavení nebo malinké vesničky. Překrásné okolí.
2: No je to tu krásný.
1: Děkuju, díky.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky Zámeckému létu na krásně opraveném zámku Týnec u Klatov v západních Čechách. Od svého postavení v 18. století byl majetkem týnecké větve Kolovrat krakovských. Ti jsou jedním z mála rodů, které zůstaly vždy a za všech okolností věrny katolickému vyznání a byli vždy loajální císařskému trůnu. Naplnili tak heslo věrni a stále, které mají ve svém erbu. V 19. století zámek v Týnci opustili a pronajali. Tehdy sloužil také jako maštal pro dobytek. Světlé chvíle čekali toto místo na sklonku předminulého století, kdy se týnečtí kolovratové vrátili z emigrace ve Spojených státech. Ale ufinancovat tak velké panství bylo čím dál větším problémem.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
2: Ten dům vlastně generoval pořád dluhy. A je daleko od velkých měst. A vlastně Kolovratům se ve 20. letech minulého století, přesně před 100 lety, naskytla příležitost, jak se zámku zbavit. A oni ten krok udělali. Oni si nechávali ve 20. letech stavět v Praze na Národní třídě moderní funkcionalistickou budovu po vzoru Ameriky. Ernest Kolovrat říká, nebo píše, že původně chtěl jeho tatínek postavit palác Praha v Chicagu. A nakonec se stavuje palác Chicago v Praze. Fakt je, že byla hospodářská krize, málo peněz a vlastně Kolovratům se podařilo vyměnit ten zámek za ten palác Chicago. Pro dům to bylo v zásadě dobře, protože doktor Polívka byl movitý, přivezl sem peníze, investoval a my vlastně čteme dneska inzerci z těch 20. let, kdy on píše, přijeďte na Týnec do vzdušných lázní. Máme elektrickou energii, máme tekoucí vodu a máme automobilový servis. A on sem zval opravdu významné osobnosti první republiky a byl tu Alfons Mucha, Jan a Rafael Kubelíkový, Karel Hašler, jezdil jsem Adolf Loos, architekt, jezdil jsem velmi často a rád Josef Váchal, jeho přítelkyně Anna Macková, byli tu Masarykovi. Byly to vlastně velmi šťastné roky tohoto domu.
3: Kolik těch let bylo takhle šťastných?
2: Těch let nebylo mnoho. Přišla 30. léta, doktor Polívka o zámek přišel a vlastně už se blížila válka a za války tady byl Wehrmacht, po válce sirotčinec, a pak už desítky let Československá lidová armáda. A vždycky já, když to řeknu návštěvníkům, tak oni, no jasně, armáda. A já vždycky říkám, ale armáda to nezničila nejvíc. Zničila to firma, která tady byla po nich, které se to podařilo nějak připsat do svého majetku a která z toho chtěla hotel a kasino. A oni rozkopali zámek vlastně a chystali, dokonce zničili barokní krov. A skončili ale s obrovským dluhem, myslím, že 280 milionů a spadlo to do konkurzu. A vlastně roky se čekalo a ten dům v těch letech strašně schátral. Neměl ta okna, neměl dveře, střechy byly promočené, nebo ty stropy byly promočené a někde se propadaly. A vlastně až v tom roce 1999 jede kolem můj muž, zamiluje se do toho zámku a rozhodne se ho zachránit.
1: Velký milovník umění, fotograf, sběratel a restaurátor Jan Pelánek Lazarovic hledal místo, kde by vystavil své bohaté sbírky výtvarného umění, které sbíral již od mládí. Vlastnil mimo jiné obrovskou sbírku obrazů, grafik a výtisků knih slavného výtvarníka Josefa Váchala. A najednou našel Týnec u Klatov, kde, jak později zjistil, Váchal dokonce žil a tvořil.
4: Pro sběratele je to vrchol uměleckého snažení, ten zámek. Samotnou sbírku dám do objektu, který je sám o sobě sběratelským absolutním předmětem.
3: Bylo ve hře víc zámků? po kterých jste se poohlíželi jako po budoucí, řekněme, galerii?
4: Viděl jsem jich mnoho, ale žádný neměl takový prostor a takový potenciál jako Týnec. Za prvé věžkovou podobou a za druhé vnitřním uspořádáním. Poprdlovské výstavní prostory. Nejsou to byty spojený dveřma, ale výstavní prostory, výstavní sály. A potom ten vzhled, vnější vzhled. Ten, myslím, že v Čechách takových zámků moc není.
3: Ale taky té práce před vámi muselo být.
4: To jsem si tehdy neuvědomoval tak jasně, jako jsem si to uvědomoval po 10 letech nebo 15 letech.
3: A teď s tou zkušeností, šel byste do toho znovu?
4: Šel bych do toho hrát znovu od začátku, protože bych to všechno udělal mnohem lépe.
3: Kdyby si dnes někdo v podobné situaci jako vy před těmi x lety pořizoval zámek, co byste mu s těmi zkušenostmi poradil?
4: Nic, protože každý musí mít k koupi zámku důvod. A jakmile nemá ten zásadní jasný důvod, proč si to kupuje, proč si to pořizuje, no, to on se nemusí kupovat, to může zdědit, nebo tak. Jakmile nemá ten zásadní důvod, tak ať se do toho nepouští, to bych mu poradil. Takových znám hodně, kteří to třeba opravili, většinou podnikatelé a tak dále, když to opravili perfektně, tak zjistili, že neví, co dál, co s tím. A jsou různý druhy užití, někdo si to má pro rodinu, někdo to má pro sbírky, jako já, někdo to má pro podnikání, jako bude tam mít hotel, restaurace, někdo tam si udělá veřejný dům třeba, nebo starobinec.
3: V jaké fázi jste vy s tím svým snem a řekněme v procentu třeba dokončení těch představ, které jste měli na začátku?
4: V 80%.
3: Tak to už se blíží tak cílové rovince.
4: Ano.
3: Jak se tu bydlí?
4: Nejlepší, kdybyste si vyzkoušeli. Bydlí se tady samozřejmě skvěle, tady ticho, klid. A zvlášť večer, když se projdu, tak je to dobrý. Je to dost dobrý, je to hodně dobrý.
3: Kde bydlíte na zámku? Paní říkala, že nikdy ještě nespala v žádné místnosti na zámku, tak kde teda bydlíte?
4: Já to pravidelně teda střídám po jistých obnovích, takže jako konkrétní místo není. Postupně, jak se to rekonstruuje, tak se mění místnost, využití místnosti a plány se jednotlivé místnosti. Dříve byly úplně jiné ty plány, některé plány byly úplně jiné a postupně se to mění. Takže nic tady ještě není definitivní.
3: Předpokládám, že ta sběratelská vášeň prostě s věkem neutuchá, naopak možná se rozšiřuje, takže asi i ty sbírky se rozšiřují. Stačí vám ten Týnecký zámek dneska? Nepotřeboval byste ještě druhý zámek třeba?
4: Druhý zámek ne, nikoliv, ale větší. Větší by se hodil na ty sbírky.
3: Velikostně jaký by třeba jako odpovídal? Já teď zapomeňme na to, jestli je možné ho koupit nebo ne, ale kam byste se tak vešel?
4: To jsou samozřejmě teoretické úvahy, jakoby pro zasmání. Ale mohl by být větší, hezčí, blízko třeba z Vídně, tak to bych prostě, no blízko Paříže nebo Říma.
3: Takže jako Schönbrunn nebo Louvre by se vám líbil?
4: Takového, no.
1: Zastavme se ještě u šlechticky znějícího příjmení majitele zámku Lazarovic. Kde se vzalo?
4: A to je jméno po mamince, z té rodiny už nikdo nežije. A to jméno zaniklo, takže teď momentálně od okamžiku, kdy jsem si ho převzal po mamince, tak je to jediný Lazarovic v České republice.
3: Ale zní to hodně vznešeně. Má to nějaké kořeny takové aristokratické?
4: No, má to kořeny v Haliči, takže nevím, jestli to je aristokratické.
3: Ale zní to tak pěkně, jako že se to na ten zámek sem hodí, Jan Pelanek Lazarovic.
4: Moc rád, že to zní dobře, ale částečně mě k tomu přiměl taky Tomáš Kolovrat, kterému jsem vždycky říkal, že má velký úkol se postarat o svoje objekty, že tady jeho rod je tady 800 let a Tomáš se tomu vždycky smál a říkal, že v žádných případě, že ho takové věci vůbec nezajímají. Že to není, že já jsem mu vysvětloval, že má povinnosti vůči českému státu. A on mi říkal, že žádné povinnosti nemá. Tak jsem mu potom řekl, že se přeměnuju na Lazarovic. A zatímco on je tady 800 let, tak není vyloučeno, že mého předka se dotýkal Ježíš. Takže tím jsem se s ním vyrovnal.
3: Máte i třeba nějaké rodinné heslo, nebo bylo by něco, co byste si jako rodinné heslo, tak jako mívají ty šlechtické rody, zvolil, co by odpovídalo vašemu naturelu a třeba i tomu, jak se stavíte k tomu panství tady v Týnci u Klatov?
4: Tak rodinné heslo samozřejmě nemám. Jako to je taková hra na ty nějaký šlechtu, to tady nezavádím, nebo ne, ani by to vesu nenapadlo. Ale tak jako pro zábavu jsem nahoře nechal napsat takové heslo Zachovej řád a řád zachovej.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
1: Zjišťujeme, jaké to je bydlet na zámku, starat se o velký dům, aby z něj měli radost i další generace. Dnes nám svůj příběh vypráví majitelé zámku Týnec u Klatov nedaleko česko-německých hranic. Jak dobře zná svůj domov Jan Pelánek Lazarovic, zjišťoval Patrik Rozehnal několika otázkami.
2: Kolik vrat máte na zámku? Víte to?
3: Na zámku jsou vrata dvoje.
2: Který kus nábytku váží nejvíc?
3: Sekretář z 19. století.
2: Jaký vynález moderní doby sem přišel jako první?
3: Magnetofon.
2: Co je nejčastější otázka, kterou dostáváte od návštěvníků?
3: Nejčastější a nejhloupější. Kolik to má místnosti?
2: Čím vám voní zámek? Má nějakou vůni pro vás?
3: No, má několik vůní a několik pachů. Proto jak se přechází z jedné místnosti do druhé, tak někde tam voní restaurované obrazy a někde jsou cítit koberce staré 300 let.
2: Už jste si někdy řekli, s manželkou radši to prodáme?
3: Nikoliv.
2: Říkáte to tak rozhodně, prostě už vám to přimklo k srdci se, ta budova?
3: No, to bych to neopravoval. To bych to nedělal. Nebyl bych tady.
2: Které místo, ať už prostor, nebo kout, nebo i venkovní prostor, tady máte rád, že když máte možnost tam chvíli pobít, tak je vám tam dobře?
3: Tak mě je dobře vevnitř, v zámku. Venku ne.
2: Co děláte na zámku v zimě?
3: V zimě topím. Je to velká práce.
2: Fakt, je to náročný?
3: Je to náročná práce.
2: Čím se topí tady na zámku tady v dnešní době?
3: Dřevem nebo plétami.
2: A je to jeden kotel, nebo jich máte víc?
3: Tady

0: momentálně tady jeden kotel, nebo respektive kotelna, kde jsou dva kotle, a není to jednoduché.
1: Jste zámeckým pánem i kotelníkem?
0: V zimě jsem spíše kotelníkem. A zámeckým pánem jsem ještě nebyl. Možná se to mi to někdy podaří. Momentálně jsem zámeckým sluhou.
1: Berete to jako, že sloužíte zámku?
0: Ano, bohužel ten zámek jsem vybral. Já jsem si nevybral zámek. To, jak už jsem předtím naznačil.
1: Kolik máte klíčů na svazku?
0: To jsem nikdy nepočítal, ale je jich mnoho. Svazky mám 4, tak.
1: Podle toho, kam jdete?
0: Podle toho, kam jdu, ale většinu klíčů na svazcích nemám, ty jsou zavěšeny. Klíčů je třeba 100 dohromady.
1: Máte speciální klíčovou skříň?
0: Tak mám to po různých místech, zatím se ještě pamatuju, kde.
1: Máte jako majitel zámku i vlastní dopisní papír třeba v dnešní době?
0: Ne, nikoli v žádném případě.
1: Ale zámek má své internetové stránky?
0: Ano, ty vede manželka.
1: I si je navrhovala, všechno se o ní stará takhle?
0: Stará se o to všechno, umístí tam všechno a já občas mi říká, co tam je.
1: Má takovýhle dům, takovýhle objekt i domovní zvonek?
0: Ne, zvonek tady nemáme. Od té doby, co existují telefony, tak zvonek tady není.
1: Co když přijede pošťák a neví, kam volat?
0: Všichni pošťáci mají na mě telefon.
1: Kdo není zván, nemá telefon. Nebo jak se dozvím telefon? Na stránkách.
0: Jdeme na těch stránkách, si rozvíte.
1: A když není připojení, mám smůlu. Tak. Když půjdu jako chudý pocestný okolo, nezazvoním.
0: Tak ho většině nechá pes. Pes začne štěkat a já se jdu podívat, proč štěká. A jestli je pocestný ještě naživu, tak s ním promluvím.

0: opravit, takový zámek něco stojí. Už pro rodinu Kolovrat Krakovských byly náklady na stavbu zámku tak velké, že po smrti prvního majitele je spláceli 4 generace jeho potomků. Ani tak ale nebylo dílo nikdy zcela dokončeno. Zřejmě proto, že zámek, který by byl ozdobou jakékoliv evropské metropole, stojí dost neprakticky stranou Prahy i Vídně. Ukrývá nečekaně velké prostory, třeba jako hlavní oválný sál.
1: No tak, to je něco. To je prostor.
2: Cítíte tu změnu, když
1: ano.
2: Můžete? Vlastně už během rekonstrukce tady byla celá řada odborníků. Různě to věšili mikrofony, pípali na sebe, měřili to a vlastně konstatovali, že tento sál má parametry nahrávacího studia. Vemte si, jak dobrý byl ten Aliprandy a ti naši předkové, když se rozhodli stavět koncertní sál. Mimořádně dobrý. A i proto jsme strašně usilovali o to, aby tady byly varhany. A jsou restaurované, jsou to historické, mechanické varhany a jsou určeny ke koncertům. Další koncert je teďka 13. června. A když se rozezní ty varhany, a když tu třeba ještě nastoupí sbor, tak je to nebeský zážitek.

0: No a já vás teď vezmu na balkon. Pojďte se podívat na tu barokní krajinu.
1: Tak a teď si můžete připadat jako zámecká paní.
0: Přesně tak. Když už jsme u těch zázraků, tak ještě jsou tu zajímavosti ty varhany. Jsou někdy slyšet, i když nahoře nikdo není. Poprvé se to stalo, máme tu takovou mladou paní, která pomáhala s úklidem a já jí říkám, byla jste už nahoře utřít prach a ona mi říká, tam někdo hraje. Já říkám, tam někdo nemůže hrát. A od té doby se to stalo ještě asi 4x nebo 5x. No a teď, je to 14 dní, jsem tady měla jednoho z těch vojáků, který tady byl jako absolvent na 2 roky. Říkal, že byli právě tam na tom kůru a víš, že tam odposlouchávali ty imperialisty. Jeden byl na angličtinu, jeden na němčinu, protože my na druhou stranu vidíme vlastně do Německa. A tam vedou, tady jsou takové dvoje tajné schodiště, taková barokní točená schodiště. A on říkal, že to sám zažil, že vlastně slyšel kroky a to je tak úzký, že říkal, hele, tak pojď nahoru, ať se vystřídáme tady. A kroky se zastavily. Když je neslyšel, tak jde dolů a kroky se zase rozešly, ale nikoho nepotkal.
1: Nemůže to být, že tu je ještě nějaký duch Kolovrat krakovských?
0: No, byla bych ráda, kdyby tady byl Alexandr Kolovrat, který tady vyrůstal. On se sem vrátil z Ameriky s rodiči, když mu byl stěží rok. Oni byli v Americe, protože jeho tatínek vlastně absolvoval souboj v Praze. Ty souboje už byly zakázané a on vlastně spíš nešťastnou náhodou toho svého soka zabil. A musel uprchnout ze země několik let ve vyhnanství. Tam se ožení v Americe a narodí se mu syn Alexandr. Císař v zápětí poté povolí návrat rodině. Rodina přijede, barák je pronajat a předlužen. No a malý Saša tady vyrůstá na zámku a chodí do místní obecné školy. Mluví perfektně česky. Umí rozebrat kolo, tak jako kluci na venkově. A vlastně pak se z něho stane ten světově známý závodník, nejenom na motocyklech, ale i v automobilech. Díky němu Laurina Klement v Mladé Boleslavi musí zdvojnásobit výrobu. On vozí ocenění z celého světa. On jezdí neuvěřitelné závody, třeba Petrohrad, Sevastopol, nebo každý rok alpskou jízdu, nebo Paříž-Madrid. On paralelně vlastně ho zajímá i letectví, on si koupil i letadlo, to když vidíte na fotce, tak byste do toho dneska nevlezl.
1: Jako tady někde měl letadlo?
0: Tady ne, měl ho v jiné a pak si ho dokonce přestěhoval do Kvídni, ale vedle tady těch letadel, tak ho zajímal i nově se rodící průmysl filmový. Zakládá studia a točí dokumenty. Má takovou jako mimořádnou zakázku, že má výhradní práva na dokumenty z fronty první světové války, které se promítaly ve všech biografech rakousko-uherské monarchie.
1: Jako týdeník.
0: Přesně tak. Točil neuvěřitelně výpravné filmy, například Sodoma Gomora. Ale hlavně lákal, jakoby přitahoval mimořádné talenty. Marlene Dietrich u něj začala natáčet němé filmy. A film Café Electric viděl Hollywood. A díky tomu, že ona tam ukázala ty dlouhé nohy a také souhlasila s Polibkem, s tím hereckým partnerem. A vlastně působilo to tak mimořádně, že Hollywood chtěl tuto dívku pozvat a vlastně oni s ní udělali tu hvězdu. A u Kolovrata začíná i jeden maďarský emigrant, který později přijímá jméno Michael Cortez a později natáčí film Casablanca, získává 3 Oscary. A já vám něco řeknu, tyto dva lidi, on, bohužel Alexandr Kolovrat umírá velmi mlád, bylo mu 41 let, byl to rok 1927. On umírá ve Vídni, ale je pohřben tady na Týnci. A tito lidé, kteří u něj začínali, tak vlastně na něj nikdy nezapomněli a v jejich následujících dílech je vždycky odkaz na toho Alexandra. Třeba Marlene Dietrich v jednom z úspěšných filmů, jednom z prvních úspěšných filmů, které natočila v Americe, tak hraje špionku, nádherná žena. A vzala si v tom filmu jméno Marie Kolovrat. Michael Cortez v té Casablance, která se odehrává vlastně z velké části v baru, tak má za barem sympaťáka, který se jmenuje Saša a mluví s tím slovanským přízvukem. Tím chci jenom říct, to je další zázrak, že se tady narodil, nebo vyrůstal vlastně, narodil se v Americe, ale vyrůstal tady Alexandr Kolovrat, tato mimořádná persona, letos je to 140 let od jeho narození. Mě to fascinuje, za 41 let, co stihl.
1: Já mám pocit, že tenhle zámek je plný zázraků.
0: Je. Máte pravdu, děkuju, že to říkáte.
1: A je to možná i tou panenkou Marií, co tady máte v kostele za rohem?
0: Naprosto jistě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Týnec u Klatov, který je takzvaně první ligou mezi barokními zámky. Patří mezi největší skvosty své doby. Vypíná se jako nějaká barokní loď se zakolecenou přídí nad českou krajinou. V barvě žluto-bílé, s jemnými nádechy růžové, jako by odrážel všechny barvy slunce během dne. Interiéry vás rádi provedou majitelé zámku Jan Pelánek Lazarovic a Hana Jirmusová Lazarovic.
2: Teď se tedy po schodech v tom nádherném schodišti barokním dostáváme. Tohle je to, jak se říkávalo, piano nobile?
3: Přesně tak, slavnostní patro piano nobile.
2: No, slavnostní i dnes. To jsou jenom ty vstupy do těch křídel. To jsou jak vjezdové brány, jak nádherné barokní kuželky, ještě s tím naznačeným jakoby oknem.
3: To je vlastně taková hra i pro návštěvníky. Pokud je otevřeme ty dveře, tak vidíte středovou chodbu, která má 65 metrů. Neuvěřitelně dlouhá chodba, vy uvidíte ještě jeden průhled, ale možná ještě pár slov. Jsme vlastně měli další štěstí, že památkáři nám dovolili, aby ty propadané stropy, které se vlastně museli dělat znovu, vyzdobili současní umělci. A to zadání bylo jednoduché, aby nějakým způsobem reflektovali, že bylo vidět nebe. A tady je vlastně dílo japonského sochaře Tetsu Oňariho, který tam udělal jakýsi pohled do nebe, pohled do nekonečna. Z takových skel, který připomínají ta stará zašlá zrcadla. Tady to je český malíř Luděk Rathouský. Noční obloha, hvězdy, létající koberec.
2: Tak vy budete asi jeden z mála zámků v Česku, který má létající koberec.
3: Přesně tak.
1: Zámek můžete přes prázdniny navštívit od středy do neděle každý den mezi 10. a 17. hodinou. Nejenže se dozvíte něco o historii, o rodu Kolovrat krakovských, ale prohlédnete si také sbírky umění, které manželé Lazarovic dali dohromady během celého svého života.
3: Jinak tady jsou zajímavé vázy z daleké Amazonie, vyrábí ženy a dívky, jsou z kmene Shipibo, to je kmen, který sídlí u velmi bohaté řeky, takže nemusel kočovat a vyvinula se tady ta specifická kultura Shipibo. I ten ornament je vlastně ornament Shipibo.
2: A co v tom skladovali? Nějaké obilí, potraviny?
3: Když ty ženy pomalovávaly tu vázu, tak vlastně žvíkají rostliny specifické, které plivou do té vázy. Váza je potom uzavřena, je zakopána do země, to tam fermentuje a během slavností a ceremonií je ten alkohol vypit, vázy rozbity.
2: To znamená, že tady je ještě neskvašený materiál nebo nevypitý alkohol, že jsou zachovány, nebo jste je vzali ještě dřív, než to rozbili?
3: Velmi mimořádné, že ty vázy jsou tady a v celku. No. Můžete je vidět u nás, ale i v Náprskově muzeu, ale tam vlastně proto, že jsme jim je prodali. A ty vázy, které se rozbíjí tam v té daleké Amazonii, tak ty střepy se znovu použijí do nové hlíny. To znamená, i v těchto vázách jsou střepy, které jsou možná další stovky let staré.
2: Jak ji popsat? Je to vlastně taková ženská postava, to ústí té vázy nahoře jako obličej, pak nabývá na objemu jako nějaká káča, dokonce i ruce na jedné z těch váz jsou naznačené, jako by jsou položené pěkně na to tělíčko, které se pak zužuje dolů. Je to krásné dílo a to je tedy součástí sbírky vašeho muže?
3: To je zrovna z mé sbírky. Se dostaneme do místnosti, která je naprosto unikátní a je velmi spojená s Kolovraty. Je to takzvaný zelený kabinet. Unikátní prostor. Hrady, zámky, když tak mají soupisy majetku. Tady vlastně vidíte ve freskách vyobrazené kolovratské dvory.
2: Takový jejich katastr v obraze.
3: Přesně tak, katastr v obraze. A ty dvory měly za úkol financovat stavbu tohoto zámku. My jsme si ale už říkali, že tady vlastně vznikaly velmi často dluhy. Těch dvorů byla celá řada. Oni samozřejmě Kolovrati o to většinu přišli po pozemkové reformě. Ale v době, kdy se stavěl zámek, tak jim všechny patřili Vrhaveč, Běšiny, Úloh, Kouskova Lhota. Ty jsme taky identifikovali. Některé neumíme identifikovat, ale opravdovou zajímavostí je, a to víme teprve asi 2 roky, to jsou tady ty 2 menší obrázky, které jsme stejně jako další menší považovali za jakousi fantazii umělce, ale díky odborníkům na historii, tak víme, že to jsou úplně konkrétní, zcela konkrétní stavby z centra Říma.
2: To je bývalé... Jsem chtěl říct, že to působí velmi italsky. No.
3: Je to bývalé sídlo papeže, letní sídlo papeže, a dnes tam sedí prezident Itálie.
2: To patřilo Kolovratu.
3: Ne, ale nechali si to tady vymalovat.
2: Že by jako chtěli, to ještě koupíme.
3: To ne, ale já se k tomu hned dostanu, to je Santi Domenico, také centrum Říma. Ona vlastně, druhá manželka toho stavebníka, toho Maximiliana Norberta Kolovrata, Marie Anna, protože jeho první žena umírá 1711, to byla Marie Barbora, a Marie Anna, druhá žena Kolovratová, ona působila třeba na dvoře polského krále a dlouho žila a působila na dvoře toskánské velkovévodkyně. A to je ten italský prvek, který ona sem vnesla, ona vlastně jaksi pomohla překročit ty hranice českého království. A pravděpodobně to je důvod, proč máme mezi freskami tady ty 2 paláce z centra Říma.
1: Řada příslušníků rodu Kolovratů podporovala umění, kulturu a vzdělání. Zámek Týnec u Klatov je toho důkazem. Možná proto ho milují a s láskou opravují a otevírají veřejnosti i současní nadšenci do moderního umění, manželé Lazarovic.
3: No, můj muž vždycky říká, já tady jenom sloužím. Takže můj muž to má v sobě, že vlastně nějakým způsobem bere tu věc, jako že ji dělá pro někoho jiného, pro další lidi. Já si to představuji tak, protože mám dost kamarádek, který mi říkají, to máš dobrý, že za sebou něco vidíš, tak nějak, i když to je strašně namáhavý a vlastně nebyli jsme nikde na dovolené, nikam nejezdíme, trávíme to tady, i víkendy tady vlastně pracovně jste, tak to tak nějak beru, že ta cesta je náš cíl. Že vlastně nemáme před sebou nějaký cíl, jako tak to doděláme a teď co sem nastěhujeme, to rozhodně ne. Ten náš cíl je ta samotná cesta, kdy se pokoušíme to zachraňovat nebo vylepšovat nebo nějakým způsobem vybavit a pobavit a potěšit ty, kteří sem přichází se na tu historii podívat.
2: Jak důležité jsou památky pro Čechy podle vás?
3: Naprosto zásadní. To obrovské bohatství naší země. My jsme nesmírně bohatá země a já jsem zažila vlastně ten covid, tu dobu covidovou v Krumlově a viděla jsem, když se to uvolnilo, jak vlastně Češi i milují ty památky, jak přijížděly rodiny a chtěli si projít zámek a chtěli si zajít do galerie, takže vím, že je to, jak jste to sám říkal, to zlato, naše zlato nebo stříbro rodinné, nebo je to mimořádná věc, kterou ne každá země má. Projíždíte překrásnou krajinou a vstupujete sem na zámek, vyjíždíte na další místa. Jsme prostě bohatá země.
4: Myslím, že těch památek je v Čechách hodně. Velmi mnoho jsou zachovalé. Války nám je nezničily.
2: Co byste si pro ten svůj zámek přála do budoucna? I do té doby, až tu jednou nebudete a bude to vlastně xtá generace, co byste té budově, tomu místu s tou energií přála?
3: Já bych si přála, aby to vždycky zůstalo místem pro krásné setkávání. Aby tam vždycky zůstalo to umění, aby z toho nikdy nebyl hotel nebo kasino. Tak snad se to podaří.

A já jim budu přát, ať je jejich nadšení, píle a láska ke kráse oceněna i vaším zájmem. Připomeňme, že heslem rodiny Lazarovic je zachovej řád a řád zachová tebe. Nevzdávejme se proto tradic, hodnot a děl, která přetrvala staletí. Jsou naší součástí. Díky nim jsme hrdým českým národem. Pečujme o sebe, rodinu a věci kolem nás. Ať na nás i další generace mohou vzpomínat v dobrém. K tomu vás vybízí František Kinský.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Oprava silnice u Dolana zkomplikuje dopravu mezi Olomoucí a Štamberkem. Policie varuje před další vlnou podvodných SMS zpráv. Meteorologové mají nový systém výstrah před extrémním počasím. Zítra má být většinou polojasno, naměříme až 28 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Dělníci v pondělí obsadí fragmentovanou silnici z Olomouce do Štamberka. Během prázdnin opraví úsek u Dolan, kde jsou trhliny a vjeté koleje. Uvedlo to ředitelství silnic a dálnic. Během prací budou osobní auta jezdit po objížďce. Nákladní vozy tady mohou projíždět kyvadlově. Na dva dny, vždy v závěru července a srpna, se silnice u Dolan uzavře úplně. Restaurátoři opravují na městském hřbitově v Lipníku nad Bečvou hrobku Jana Nefa. Nemovitou kulturní památku město odkoupilo od rodiny tohoto významného mecenáše, obchodníka a vlastence. Investice si vyžádá zhruba 650 tisíc korun. Polovinu nákladů uhradí dotace, říká lidovecký místostarosta Ondřej Vlček.
4: Kromě samotného náhrobku, který je třeba zrestaurovat kamenicky, tak je poměrně problematické to samotné hrobové místo, které se propadalo a bylo dlouhodobě v neutěšeném stavu, takže těch zásahů je tam výrazně více i toho restauratorského charakteru.
3: Policie varuje před další vlnou podvodných SMS zpráv. Útočníci se v nich tentokrát vydávají za dopravní policisty a po lidech žárají zaplacení pokuty za údajné překročení povolené rychlosti v autě. Zároveň jim vyhrožují soudem nebo zákazem řízení. Cílem je ukrást peníze nebo také osobní data obětí. Mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek doporučuje na takové zprávy vůbec nereagovat.
5: Nikdy nikoho přes SMSky nevyzývá. Stejně tak nebude nutit adresáta nebo toho, komu má být ta zpráva doručena, aby vyplňoval nějaké online údaje nebo platil jakýkoliv finanční obnos přes různé platební brány.
3: Meteorologové mají nový systém výstrah před extrémním počasím. Český hydrometeorologický ústav v něm dává větší důraz na doprovodné jevy a dopady počasí, třeba na lidské zdraví, infrastrukturu nebo hospodářství. Aktuálně platí kvůli dlouhotrvajícímu suchu na Moravě výstraha před vznikem požáru. Sport. Tenistka Linda Nosková věnovala wimbledonský triumf mamince Ivaně, která zemřela před 2 lety. 21-letá hráčka premiérový triumf na Grand Slamu získala po výhře 6-2, 5-7, 6-3 nad Krajankou Karolínou Muchovou. Ta ještě několik dní bude turnaj zpracovávat. Boj o nejprestižnější trofej na okruhu WTA ale Muchová nevzdává.
6: Tu chuť furt mám na to se vrátit a zabojovat o ten titul. Myslím, že si budu potřebovat teď pár dní odpočinout, fakt jsem na ty týdny teďka hlavně na té trávě z Berlína do Bad Homburgu, až sem to bylo náročný a cíl tam bude určitě US Open. Počasí.
3: Zítra čekáme většinou polojasno, místy oblačno a ojediněle přehánky. Večer má oblačnosti dál ubývat. Teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý, přechodně mírný, severní až severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na Jesenicku na silnici 60 u Javorníku havarovalo osobní auto s motorkou a opatrně i v Olomouci v ulici Mozartova došlo ke střetu osobního auta a cyklisty.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc přinese za chviličku soutěž hřebíky, v půl třetí také plk na nedělu, ale pozvánka k tomu, co bude dál, tak po 15. hodině pořad Na cestě, kdy budeme slavit 60-letý hudební festival neboli Portu a hvězdné návraty dneska věnujeme Jaroslavě Obermajerové. Málem se stála baletkou, ale nakonec zvítězila činohra. Její životní příběh nabídneme po 16. hodině. U mikrofonu je dnes Tomáš Kedzior, přeji dobré odpoledne.

0: dostanete hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Olomouc, tak to je potřeba si připravit a vyzkoušet štěstí, protože máme tady soutěžní otázky, těch je celkem 10, jako vždycky. Máme tady skvělé výhry a máme tady také pravidla, která jsou jasná a jednoduchá. Za 3 správné odpovědi na soutěžní otázky už ta výhra je doma a pravidla jsou ještě taková, že na každou otázku je limit 10 vteřin a že otázky neopakujeme, proto je potřeba dobře poslouchat. A jaké ceny jsme pro vás připravili do dnešního vydání, tak třeba opět nádhernou knížku vydavatelství Kazda. Tentokrát je to veselý román s názvem Chuť mého života. Máme tady také CDčko Narozeninové bonbonky Českého rozhlasu Olomouc v podání například Ladislava Lakomého a je tady také vynikající album se skvělou hudbou Richarda Pachmana. Je to novinka s názvem Vůle žít. Toto i další ceny se můžete vybrat na telefonu 221 555 444. No a my začneme soutěžit. Přejeme hezký dobrý den. Kdo je teď na telefonu? Zdravíme vás.
3: Dobrý den, tady je Ludmila ze Zašové.
2: Ludmilo, takže pěkné odpoledne přejeme do sousedního Zlínského kraje, tleskáme na rozjezd. No a na vás už je, abyste si vybrala otázku, takže od jedničky do desítky.
3: Takže jedničku.
2: Které slovo z následujících 3 není podstatné jméno hromadné? Buď to listí, nebo křoví, anebo les?
3: Les.
2: Dáváte les a máte úplnou pravdu. Ludmilo, další otázka.
3: Dvojka.
2: Odkud pochází dechová kapela Žadovjáci? Od Kyjova, od Břeclavy anebo z Valašska, tedy od vás?
3: Já bych řekla, že ta dvojka.
2: Ta dvojka od Břeclavy.
0: Jou.
2: No trošku jinde. Od Kyjova, kde je obec Žádovice a s tama jsou Žadovjáci, jak se tam na Moravě říká. Zdravíme pěkně, Ludmilo, a příště naslyšenou. Kdo nám teď telefonuje, hezký dobrý den? Slyšíme se, dobrý den? Takže tady se neslyšíme, telefon 221 555 444, dobré odpoledne, slyšíme se? Ani tentokrát, dobrý den, kdo je na telefonu Českého rozhlasu Olomouc?
4: Marcela, dobrý den.
2: Marcelo, pěkně zdravíme, už je vše v pořádku, otázky číslo 3 až 10, jenom pro vás.
4: Tak čtverku.
2: Tak čtverku. Z kolika částí se skládá lidské srdce, buď to ze 2, ze 3 nebo ze 4? Dáváte 4. Pravá a levá komora, pravá a levá síň, tak je to u vás i u mě. Marcelo, co dál?
4: Tak 5.
2: Je to nejlehčí a nejjednodušší chemický prvek, který tvoří převážnou část hmoty ve vesmíru. Za A voda, za B antihmota, za C vodík.
4: Zkusím Ačko.
2: Dáte Ačko.
0: Jau.
2: Voda to není, ale vodík ano. Cčko bylo tentokrát dobře. Marcelo, zdravím. Naslyšenou, příště to bude lepší. Na telefonu Českého rozhlasu Olomouc třetí soutěžící. Dobrý den.
5: Dobrý den, Jarmila Janovice.
2: Jarmilo, máme trojku a potom otázky od 6 do 10.
5: Tak tu trojku.
2: Spočítáte obsah čtverce se stranou 5 cm, buď to 5 cm čtverečních, nebo 20, anebo 25 cm čtverečních.
5: 25.
2: No jo, 5x5, pět. Nic těžkého. Jarmilo, 5, ne, ale 6 až 10.
5: Tak 6.
2: 6. Římské číslo 2000 se píše jako CC, DD, nebo MM.
5: MM.
2: Je to tak. A teď?
5: Osmičku.
2: Osmičku. Ve kterém století prožil Napoleon Bonaparte delší část svého života? V 17., v 18. nebo v 19.
5: Tak za B.
2: Dáte Bčko, víte, že jste to trefila.
5: Jo,
2: ty brďo. Koukněte pak na jeho data narození, já vám je můžu říct 1769 až 1821, takže tam jsou tyhle počty jasné, většina je v 18. století, menšina potom 19. Velký potlesk pro vás, Jarmilo. Máte od nás výhru a protože zbývají ještě 3 soutěžní otázky, tak teď přivítám posledního soutěžícího, který se dovolává do hřebíků Českého rozhlasu Olomouc a zeptám se, kdo to bude. Dobrý den.
6: A dobrý den, tady Pavlína.
2: Pavlíno, otázky pro vás. 7, 8 a 10.
6: 7.
2: Sedmička. Který zlomek z následujících 3 představuje polovinu celku? Za A 1/2, za B 2/1, anebo za C 2/2.
7: 1/2.
2: No, máte pravdu, to je 1/2. 9 a 10, otázka pro vás.
6: 9.
2: Kde se nachází Mendlova univerzita? Buď to v Olomouci, v Plzni nebo v Brně?
6: V Brně.
2: Máte Brno. Je to správně. Otázka poslední, která tady zůstala. Do které skupiny psů zařadíte tato plemena? Šarpej, chodský pes a baset. To jsou malá plemena, středně velká plemena nebo velká plemena?
6: Asi střední.
2: Dáváte střední. Máte pravdu, Pavlíno, vy jste vyhrála. Mimochodem, máte nějakého psa?
6: Máme dva psy. Border Collie, měli jsme Yorkshire, měli jsme už i více těch psů.
2: No vidíte, tak Border Collie, to by taky byly střední plemena, u Yorkshire je to jasné. Takže velký potlesk, zdravíme vaše pejsky.
6: Děkuju.
2: Pavlína, zůstaňte mi ještě chvíli na telefonu. Hřebíky Českého rozhlasu Olomouc končí s vítězkou paní Pavlínou a my pokračujeme jak jinak než ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc dalšími pěknými písničkami, no a v 2:30 vám nabídnu rubriku Plk na nedělu.

0: Na loňském folkfestu zastupovala naše východní sousedy Věra Šusteková. Její doprovodnou kapelu s názvem A hostia tvoří nejlepší slovenští muzikanti v oblasti country a bylo to znát. Neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Věry Šustekovej A hostí.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Ještě před 8 lety jsem byl hrozně zimomřivý, říká několikanásobný vítěz českého poháru v zimním plavání, otužilec Lubomír Líbal. A právě otužování věnujeme prázdninovou reprízu Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc. Je otužování pro každého? Jak s ním začít a kdy? A jaké zásady otužování má? Dozvíte se v úterý v 10 dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Rohy seno, 4. červenca bylo prokopa, to promokne pre každá kopa, ale letos vám ani nekaplo. Také pomale začíná jožňa. Říká se, že svatá Markéta hodí srb do žeta. Pamatujo si, že někdy se šlo do žní jožna Cyrilka. Ono je to každý rok trochu jináč. Dneska obzvlášť, když všecko sklozí o ti kombajny s těma harapantama. Vemte si to, oni vyjíždí na pole, až obily řádně dozraje a spadne vlhkost. Kolikrát jedou na pole až v poledně, potom zas hrbocí o dlouho do noce. Já se dneska v červenco nejvíc těším na to, že se půjdu koupat někde za dědino do rybníka. Tam na mě nikdo nečočí a můžu se tam rochnit jak hroch v Nilo. Když jsme byli kloci, chodili jsme do zatopeného lomu nad Skalkou. Tam jsme se poprvní očili kouřet lípe. Mě to děsně smrdilo, to jsem se to zaplať pámbu ani nenaočil. Pravda, takový pěkný koupaliště také není k zahození. Hlavně, že si tam může člověk koupit pivečko, ležet na dece, popájet a jedným očkem pozorovat, jak se robke pěkně otáčilo na slonko, jak kořecí půlke na grilo. Jož se mě zbíhajo slené, takový stehinko, pěkně do zlatova vepečený. Já bych si také rád přepomněl mladý leta. Chtěl bych vylákat do stanu Mariano. Musím to navlíct na nejakýho bobříka odvahy. Je ale ještě jedna pranosteka, svatá Anna, chladna z rána. No to, kdyby se vyplnilo, to by si Mariana musela vzít na noc dochno, aby ho neofouklo. Snáď počasí vydrží a my si s Mariánko ožejeme romanteke v noce pod celto o nás na zahradě. To je kráso, to bude krása. Jak řekl klasik, líto bodíš pochválený.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám.

0: je 60-letý hudební festival. Písničky oceněné autorskou portou v 70. a 80. letech budou znít na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Mnohé z nich už dávno zlidověly. Panenka, Rosa na kolejích, Kamarád, No to se ví. Vzpomínat na festival Porta můžete společně se mnou v pořadu Na cestě v neděli 12. července po 15. hodině. A třeba si i zaspíváte. Poslechu zve Jarka Nosková.
1: Před 125 lety se v Olomouci narodila Eliška Junková, nejslavnější česká automobilová závodnice, která za volantem svého oblíbeného vozu Bugatti porážela i muže, včetně manžela. 20krát si dojela pro prvenství ve své kategorii. Nechybělo mnoho a vyhrála by dokonce i slavný závod Targa Florio na Sicílii. Jaká ale byla doma? Co jí bavilo? Kam chodila? Kde žila? Zavzpomínají v prázdninové repríze její vnuci Markéta Šunková a Jiří Junek společně s Ditou Vojnarovou v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Zahráli jsme pro vás. Český rozhlas Olomouc každoročně zaznamenává desítky hodin nejrůznějších koncertů a festivalů. Z naší bohaté fonotéky dnes uslyšíte
1: skupinu s názvem Professional Deformation a troška pěkného folku.

0: životě.
1: Nedělní odpoledne Českého rozhlasu Olomouc přinese za chviličku vzpomínání na festival Porta, který slaví 60 let. A hvězdné návraty po 16. hodině nabídnou tentokrát díl věnovaný Jaroslavě Obermajerové. Přejeme dobrý poslech a dobrou zábavu s námi.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Sošárna kalů v Litovli zkouší novou technologii k pohlcování zápachu. Na Osoblažsku dnes skončí letní dobrovolnická brigáda. Tragický požár na jihu Španělska se dále nešíří, zemřelo 12 lidí. Zítřejší počasí má být většinou polojasné s teplotami do 28 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Obyvatelé Litovle se dozvědí, jak město řeší problém zápachu ze sušárny kalů. Veřejná schůzka se uskuteční 22. července přímo v areálu podniku. Podle radnice vodohospodářská společnost Čerlinka v těchto dnech nainstalovala novou technologii na pohlcování zápachu. Využívá vypouštění suché páry. Jestli nové opatření funguje, mohou lidé psát na e-mail sekretariátu radnice. Dobrovolnická brigáda Summer Jobs na Osoblažsku dnes skončí. Projekt zamířil do regionu poprvé a zájem pomoc místním lidem projevilo více než 100 dobrovolníků. Nemají nárok na honorář a ubytování si platí sami.
2: Lidé se mají tady třeba hůře než v jiných částech České republiky a tak je pro mě důležité využít svoje mladé síly a vyrazit takhle pomoct.
3: Honza jsem přijel s Vlašimi u Prahy a nasekat dřevo pomohl seniorce Janě. Ta má velký pozemek a několik budov a sama už na to téměř nestačí. Nové pomocníky chválí.
4: Jsou usměvaví, šikovní, vůbec žádné práce se nebojí. Prostě super, super.
3: Pořadatelé brigády si vybrali Osoblažsko záměrně. Jezdí pomáhat hlavně do lokalit se stárnoucí populací a odlivem obyvatel. Z Osoblažska Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Hronínská zoo dokončuje nový pavilon akvárií se živočichy ze sladkovodních afrických jezer. Zoologové teď několik týdnů budou dvě nádrže osazovat rybami. Celkem jich bude 2000. Původní pavilon zničilo před 5 lety tornádo. Expozice se pro návštěvníky otevře nejspíš v srpnu. Ryby se musí na nové prostředí zvyknout, říká zooložka Lenka Pacíková.
5: Dovážíme je v juvenilním stádiu, což jsou rybičky velikosti zhruba 4 až 5 cm, které vlastně se snadně adaptují na to nové prostředí. Jsou to v podstatě zatím nejrůznější druhy tlamovců. Spousta tady těch ryb má v tom juvenilním stádiu třeba jiné zbarvení než potom v dospělosti. Ve chvíli, kdy budou dvakrát tak velké, budou mít i jinou barvu.
0: Tragický požár na jihu Španělska v provincii Almeria se dále nešíří. Informoval o tom předseda regionální vlády v Andaluzii Juan Manuel Moreno. Při požáru zemřelo nejméně 12 lidí a dalších 23 se stále pohřešuje. Podle posledních informací oheň zničil na 7000 hektarů půdy. Podle Morena se zhruba 1000 evakuovaných obyvatel bude moct postupně vracet do svých domovů.
1: Sport.
0: Argentina prošla do semifinále fotbalového mistrovství světa. Švýcarsko porazila 3-1 po prodloužení a o postup do finále si zahraje s Anglií. Ta vyřadila Norsko, zvítězila 2-1 po prodloužení. Trenér norských fotbalistů Ståle Solbakken je přesvědčený, že vyrovnávací branka Angličanů neměla platit. Míč se totiž po výkopu brankáře odrazil od kamerového kabelu nad hřištěm a změnil směr. FIFA uvedla, že proto neexistují důkazy. Pokračuje trenér Solbakken.
6: Měli jsme smůlu. Míč spadl na zem rovně, takže změnil směr. Mezi našimi hráči to vyvolalo nedorozumění. Byl to špatný moment. Nic už s tím ale udělat nejde. Nemyslím si, že ten zápas se bude hrát znova, takže tak to prostě je.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme většinou polojasno, místy oblačno a ojídněle přehánky. Večer má oblačnosti dál ubývat. Teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 18, povane slabý, přechodně mírný severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Jesenicku na silnici 60 u Javorníku se řeší nehoda osobního auta a motorky. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

Dnes se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc opět vrátím k historii Porty. Budeme samozřejmě poslouchat portovní muziku a především z její historie do roku 1989. Tentokrát se v pořadu Na cestě víc zaměřím na autorskou tvorbu. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Jen pro osvěžení. První ročník Porty proběhl v roce 1967 v Ústí nad Labem a pardubická stopa, která zahrála úvodní zelený pláně, získala druhé místo v trampských sborech. V následujícím roce v autorské soutěži budovala poslední míle Mickeyho Rivoli, kterou zahrají pochopitelně Hobous.

70. letech se Porta neustále stěhovala. V 74. ve Svitavách získala autorskou Portu písnička Kamarád Honzy Nedvěda. Poslechneme si ji ale v nahrávce z Porty 75 v Třebíči, kdy se kapela Toronto už musela přejmenovat na Brontosaury.

Za kamarádem se umístila Rosa na kolejích Vabiho Daňka, která se o mnoho let později stala v anketě posluchačů tramskou písní století. Poslechneme si ji v podání kapely Vabiho Daňka Rosa z roku 74.

A teď už pojďme slavit 10. výročí Porty, která se v roce 76 nakrátko vrátila do Ústí nad Labem. Poprvé se tady udělovaly Porty zlaté. Dostali je Jan Čapek, Kristiák, Jaroslav Velinský, kapitán Kit, Mirek Kovářík a kapely Hobous, Krajánci, původně to byli Taxmeni, Pacifik a Zelenáči. A taky to byla moje první velká Porta. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc si z ní poslechneme Kidovu skladbu No to se ví v podání Krakatitu.

A ještě jsem objevila mezi nahrávkami z 10. porty jednu perličku. Budou to trapeři s Robertem Křesťanem a Pálca Petržela dokonce dostal čestné uznání. Takže v pořadu Na cestě právě teď trapeři Kecavej ďábel a já z roku 76.

0: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13:00 v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13:00 v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

To byla na vlnách Českého rozhlasu Olomouc písnička olomoucké kapely Dostavník, se kterou se pomalu přesuneme do Olomouce, kde Porta našla útočiště v letech 77, 78 a 79. Hrálo se v narvané hale na Šibeníku na dvou scénách před brankami proházenou a diváci i zvukař se otáčeli. Tenkrát zjevením pro mě byl třeba gotwaldovský AG Fleck.

Olomouci se hrálo všude, ve městě, v parcích, u kašen. A byly to jedny z nejpěknějších port s úžasnou atmosférou, ale nejenom pro mě. Třeba tramský kalendář v armáďáku, ten mám před očima jako film. Z Olomouce se pak porta opět přestěhovala, tentokrát do Sokolova. Tady autorskou portu získala písnička Nádraží. Jen

A pak přišel čas Plzně, kam se Porta přestěhovala v době svých patnáctin. Tady se objevil první zahraniční host. Byla jim sovětská písničkářka Žana Bičevská. Vystoupila sama i se Spiritual Quintetem. Autorskou Portu získal tehdy ročník 47 Vabyho Daňka, stiskání Marka Ebena a jenom tak Vojty Kyďáka Tomáška.

Horta nejprve začínala na výstavišti, ale záhy přestávalo stačit, přestože v pavilonech bylo skvělé zázemí pro recitály, výstavy nebo noční country bály. Hrálo se venku a na nedělní dvoraně bylo už kolem 7000 diváků. V pořadu Na cestě si teď poslechneme Stiskání bratrů Ebenu.

Návštěvníků Porty přibývalo a tak v roce 1982 následoval přesun na Lochotín, kde na Dvoraně už bylo diváků 10 000. A bylo natočeno taky první živé LPčko Porta 1982. Žalman vystupuje poprvé se Spolem, Pavlína Jíšová, Tonda Hlaváč a malý Vítek Zícha, který zpívá Dylanovku Zlej a krutej déšť, při které začalo hodně pršet. A další rok opět. Nahrávka pochopitelně neexistuje a nabídnu místo toho signál Kouřovej.

Autorských port bylo uděleno několik. Třeba Robert Křesťan získal autorskou portu za panenku a pak další rok ještě za podobenství o náramcích.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc a proto nemůžu vynechat ve výčtu sportovních ocenění Olomouckou plyharmonii, která se stala už v roce 81 držitelkou interpretační porty. A Karel Plyhal získal pak autorskou za akordy o dva roky později.

0: zahrát třeba zemají.
1: Porta se stala fenoménem své doby. Plzni se usadila až do roku 1989. Dostala se do televize, filmového týdeníku, vysílalo se živě mikroforum, vznikl pořad Radioporta, který jsme poslouchali z tranzistoráku pověšeného na smrku. Časem se na Portě obnovila i cena diváku. Tu získali třeba Samsonovi máci s Jarmilou Koblicovou. Poslechneme si Laciné vinu.

Muziky, zážitků, vzpomínek, přátelství z této doby je hodně, ale čas vyměřený pořadu Na cestě už pomalu vypršel. Nahrávky z velké části pocházejí z archivu Petra Beneše. K návštěvě doporučuju i webové stránky porta-lochotin.cz, které postupně doplňuje dlouholetý dramaturg Porty Michal Jup Konečný. Závěr pořadu bude patřit Spiritual Quintetu, který byl součástí Porty téměř od začátku. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Jarka Nosková.

0: výhra!
1: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál...
0: Rozhlas, to je výhra!
1: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil, a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte...
0: Rozhlas, to je výhra!
2: Páté studiové album s názvem A Day at the Races vydali Queen v roce 1976 jako mladšího brášku veleúspěšné Noci v opeře. Single Somebody to Love zářil, hitparády se zatřásly, kritika nicméně vyšla tak na půl. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc z Queeny.
3: Rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Schodiště u Přerovského kina čeká oprava za 600 tisíc korun. Hasiči se zatím ve Zlíně nemohou dostat blíže k troskám budovy. Zásah pokračuje. Situace na Dolní Dyji se kvůli přemnoženým senicím zhoršuje. Zítra čekáme většinou polojasno a maximálně 28 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Vedení Přerova chystá renovaci schodišť u kina Hvězda v Čechově ulici. Podle mluvčí magistrátu Lenky Chalupové jsou ve špatném technickém stavu. Práce si vyžárají bezmála 600 tisíc korun. Hotové by měly být v závěru srpna.
2: Oprava schodišť je nezbytná nejen z technického hlediska, ale především kvůli bezpečnosti návštěvníků. Chceme předejít situaci, kdyby mohlo dojít k úrazu v důsledku zhoršujícího se stavu povrchů.
0: Hasiči ve Zlíně stále pracují na dohašování trosek tovární budovy 34 bývalého areálu Svit. Požáry zachvátil ve čtvrtek ráno. Stupeň poplachu dnes hasiči snížili na první. Okolí částečně zřícené budovy ale zůstává stále uzavřené. O zpřístupnění některých ulic se bude jednat zítra, řekl to mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček. Podle něj hašení stěžuje bezpečnostní vzdálenost, kterou jim určil statek. Situace na Dolní Dyji je kvůli přemnoženým senicím velmi vážná. Pod Novomlýnskými nádržemi v noci kleslo množství kyslíku ve vodě skoro na nulu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí státního podniku Povodí Moravy Jana Kučerová. Vodohospodáři teď podle ní tok kontrolují. Loni kvůli přemnoženým senicím uhynulo na Dolní Dyji asi 30 tun ryb. Podle Kučerové se dají ztráty očekávat i letos.
3: Vysoké koncentrace senic odebírají vodě, zejména v nočních hodinách, kyslík a tím může dojít k úhynům ryb. Proto právě v noci je velice nepříznivá situace, my ji stále kontrolujeme. Ty úhyny vůbec nejdou vyloučit, to prostě je neudržitelný stav, dá se předpokládat, že se budou opakovat.
0: Muzeum umění Olomouc se zapojilo do mezinárodního projektu InTouch. Lektoři testují nové způsoby, jak zpřístupnit umění prostřednictvím hmatu, 3D modelů, slovních popisů a dalších postupů. Spolupracují i se členy katedry Tyflopedie Univerzity Palackého. Pokračuje mluvčí muzea umění Tomáš Kasal.
4: Z vybraných děl ze sbírek muzea vznikají například dotykové modely. Připravujeme také haptickou stezku, nové edukační programy a postupně upravujeme prostředí muzea tak, aby bylo otevřenější a přístupnější všem návštěvníkům. O své zkušenosti se naši lektoři podělí i s odbornou veřejností při workshopech a na konferenci na podzim tohoto roku. Sport.
0: Filip Salač dojel ve velké ceně Německa ve třídě Moto 2 sedmý a po sedmé za sebou se v závodech mistrovství světa prosadil do nejlepší desítky. Startoval přitom až z 15. místa. Zvítězil Španěl Ortolá. Počasí. Zítra čekáme většinou polojasno, místy oblačno a ojídněle přehánky. Večer má oblačnosti dál ubývat. Teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý, přechodně mírný, severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D1 u Lipníku nad Bečvou směr Brno stojí porouchané auto, očekávejte zdržení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Jeho málo, vlastně ho nikdy není vůbec dost. Málo kdo se mu vyhýbá, umí potěšit a některé situace přímo zachrání. Tak to je humor. A právě skrze něj se dnes takzvaně podíváme na život jedné herecké hvězdy. Ať i vám přinese hodinu plnou radosti a legrace, to si přeje Patrik Rozehnal.
6: Jenom jestli, jak se patří, způsobilej do díla.
5: Já? Vždycky. Tak předně, vítám vás a přeju dobrý den.
6: Nápodobně.
5: Našel jsem si o vás řadu krásných ukázek a faktů.
6: Koukněme.
5: Narodila jste se 10. dubna 1946 v Praze, ale vypátral jsem i další věci.
6: A to jste zrovna neměl na práci něco užitečného?
5: No, mým úkolem je posluchačům nabídnout povídání a humor. Jaruško.
6: Takovýhle pomenování jsme si přeci neujednali.
5: Pardon. Tak co kdybych vám říkal Jarušenko?
6: I jo, to můžete.
5: Zůstal bych přesto pokorně u Jaroslavy Obermajerové, která nás pobaví. Zdržíte se s námi aspoň tu hodinu?
6: I ne, mám málo času.
5: Tak nenechte se přemlouvat. Podívejte, kolik tu máme ukázek z archívu. Vezmeme je spolu do studia.
6: Dicinky, radši sama.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komik.

0: Dnes to bude příběh ženského života. Příběh herečky, hvězdy, která v mládí byla i sexy symbolem. Jaroslava Obermajerová nás dnes bude bavit.
1: Hvězdné návraty.
0: Tahle rodačka z Prahy spatřila světlo světa v roce 1946. Její tatínek prý byl podobný herci Karlu Hegerovi a lidi si ho často s ním také na ulici pletli. Maminka a tatínek se ale brzy rozvedli, to když malé Jaroslavě byly pouhé 4 roky. A tak se na její výchově podílela především maminka a taky babička.
2: Ale já jsem byla na Žižkově, tam bylo teda pole před náma, to je pravda. Ale pak jsem byla jedináček, tak mě maminka hlídala strašně a babička teda. Takže já jsem moc nikam nesměla trajdat, tak na dvorek tam na zadní s kamarádkama v těch 4-5 letech, ale já si strašně málo pamatuju. Já si jenom pamatuju, že jsme jednou s babičkou šli po Žižkově, po takové části, která si vlastně, my jsme byli na Jarově, to je část Žižkova Jarov a pak je Žižkov, šli jsme jako níž směrem k centru a tam byly fotografie, takhle jak jsou za těma sklama, vitrínama a holčičky takový malý, asi o něco malinko větší možná než já tenkrát, to mi byly 4 roky, a oni měli takový taneční sukínky. Yeah. Měli tričínko, bílý, černý, a mně se to hrozně líbilo. A začala jsem otravat babičku, že tam chci, no a to víte, ty babičky jsou hodný na ty vnoučata, příšerný, tak mě tam vzala a hrozně se mi líbilo, ty, jak se vyčili u té tyče, takže jsem zase otravovala, že tam chci chodit a tam to ještě tenkrát to byl rok 51, dejme tomu, jo, 50-51, takže to ještě bylo, no před chvílí, soukromí vlastně na půl studio, jo, takže to měla taková úžasná, krásná paní, který se říkalo Madame Remislavská a její manžel, pan Remislavský, což byl vlastně polského původu taneční mistr, ale velmi, velmi dobrý, uznávaný i choreograf on byl. A oni to vedli. A ta Madame tenkrát řekla babičce, že jako jsem na to malá, že berou stát od 5 právě, nebo od 6 dokonce. A já jsem tak otravovala, že mě vzali. Platilo se asi krvavých 10 korun za hodinu nebo něco takového, 2x týdně. A tam si myslím, že je prapůvod toho, že jsem takhle dopadla špatně, že furt někam jezdím, něco říkám, pak jsem začala tím baletem a teď z toho mám to, že třeba jsem v Plzni najednou a včera v Luhačovicích a pozejtří v Brně, což je teda opravdu hrozný.
0: Už od útlých dětských let se Jaroslava Obermajerová zamilovala do baletu. A tak se na jevišti objevila už ve svých 10 letech. Byl to v Národním divadle, kde tančila v operách a baletech. Baletu pak nechala a začala se zajímat o herectví. A když se rozhodovala, kam jít po střední škole, tak jednoznačnou její volbou byla Damu. Už během studií dokonce hrála ve filmu, jak kdysi vzpomínala v talk show Tomáše Magnuska.
2: V mým prvním, úplně prvním filmu, tady vedle kousek na Barandově, tak jsme hráli s mým milovaným kolegou, který už nežije a tenkrát to byl můj první kluk, jo. Jsme byli spolužáci, Pepíček Čáp. Tak jsme dostali nádherný 2 role ve filmu, který se jmenuje Souhvězdí Panny. A bylo to podle novely, která se jmenovala Ošetřovna, to psal pan Uhde, scénář. A my jsme hráli milence, ale on byl jako na vojně a mě propašujou do těch kasáren, což mě propašoval Pucholt a Vimr a takový lidi, kuchař pan Libíček, důstojník pan Adamíra, Ruda Jelínek, jo. Prostě takový zajímavý lidi. Já jsem byla ve 2. ročníku na Damu a tam byl jediný zádrhel, že tam musela být aspoň 1 cudná postelová scéna. Proto říkám, že jsem se pak už jsem točila dál přes tu postel. To tam, a dokonce byl ten film Brej zakázaný. Já tam byla jenom do půl těla a jenom vteřinu. Fakt to není dlouhá scéna, jo. Ale hrozně ráda na to vzpomínám, protože tam mě pan režisér Brinich a pan kameraman Kališ vlastně naučili, co je filmová práce, jak se chovat před kamerou, víš. Což jsem měla takový náskok v tom 2. ročníku a hrozně ráda na ten film vzpomínám. I s tím, že jsem například měla tenkrát, myslím, 120 nebo 160 korun za filmovací den. Jako posluchačku, víte, 160 korun, to něco bylo. A ten den, co jsem se slíkla, to fakt jenom půl dne trvalo. Pan režisér všechny vyhnal z ateliéru, aby jsme se nestyděli. A já jsem za ten filmovací den, kde jsem ukázala prsa, dostala 400.
0: A teď za legrací, se kterou je taky Jaroslava Obermajerová spojována. Jedna ze scének ze Zlaté mříže v režii Jiřího Adamce nazvaná Sobotní návštěva. Uslyšíte i Laďku Něrgešovou a Pavla Kikinčuka.
3: Ježiš, bože, ta hlava mě bolí. Prostě ta hlava tak šíleně bolí.
4: Protože jsi se včera ožral jako dobytek, miláčku.
3: A co to povídáš, prosím tě? Od dětství jsem měl kakohlu bytostný odpor. No. Kdykoliv dala maminka do koláče rumovou trest, tak jsem zvracel.
4: No, včera v taxíku taky.
3: Co to povídáš, prosím tě, to je nesmysl. V životě se mi neudělalo špatně ani na Loch Nesse, na tož v autě. Zvládnul se mi pohled do hrnců ve školní jídelně. Dokonce i do tvý kuchyně. Promiň, já už se musím.
4: Druhý dveře vlevo! Kroci, když to neumím, tak nechlastám, ne?
3: Promiň, stihnul jsem to jenom k těm prvním dveřím.
4: No včera se byl teda větší hrdina, miláčku. Když jsi fláknul s tím nazrzlým slizounem mozem, tak jsem měla konečně dojem, že jsi kus chlapa.
3: S jakým nazrzlým slizounem?
4: No počkej, já myslela, že ho znáš, když jsi mu říkal Pikachu, ty starej opruze.
3: Ježišimaria, to byl můj šéf.
4: No tak vidíš, že ho znáš. Co jsem říkala?
3: No jak mu to zítra v práci vysvětlím?
4: Klid, já myslím, že mu nebudeš muset nic vysvětlovat. Když ho zvedali ze země, tak myslím, křičel dost jasně, že už se do práce rozhodně obtěžovat nemusíš.
3: Ježišimaria, co jsem komu udělal?
4: Právě, že nic si neudělal. Já vyštvu manžela s dětma k babičce na Šumavu na celý víkend, aby jsme ho měli pro sebe a ty jediný, na co se zmůžeš, je pozvracet mi přecí.
3: Ale no tak, ty můj miláčku, no ty moje Vílo a Málko, ty moje maková panenko. Hele, víš co, uděláme si hezkou sobotu. Jenom my dva, sami my dva, jo?
4: Hezkou sobotu, jo?
3: No ano.
4: Jak si to jako představuješ?
3: No, já nevím, já si tady takhle pěkně hezky natáhnu, jo? Takhle ty mě uděláš nějaký dobrý kafičko, pak se spolu napapáme, pak na nás přijdou takový ty lehtivý myšlenky, no? Hele, víš co? Já ti udělám racuchyla, jo?
4: Během vždycky skočím.
3: No, protože jsi taková moje panenka, skákavá, taková moje žabíčka. No.
4: Ty jsi teda roztomilej.
3: No, já vím.
4: Ty jsi úplně jiný než můj Jára.
3: Co to je? Někdo zvoní asi.
4: No ne, to by mě nenapadlo.
5: Tak otevře mi někdo. Nejdřív si pozvete maminku a pak děláte, že nejste doma.
4: Ježi Kriste, to je týně, já jsem na tu babu úplně zapomněla. Dělej, schovej se někam. Nebo ne, vypadni, ale honem.
3: No počkej, kudy mám bude tebe vypadnout?
4: No oknem, ne.
3: Ale blázníš mi v 10. patře.
4: Ježiš, jenom 9. Dělej, skákej.
5: Já vím, že jste doma, máte klíče v zámku.
3: Počkej.
5: Koukejte mi otevřít.
4: Hned, maminko, já jsem ve volně. Schovej se, dělej. Nikdy nevysvětlím. Vzdělávej se a drž hubu.
5: Nejdřív mě pozvete a pak mě necháte stát na chodbě jak nějakýho žebráka.
4: Promiňte, maminko, já jsem se zrovna koupala, když jste strkala ty klíče.
5: Sobotu.
4: Do dveří.
5: Poledne. No teda, já jsem Jarouškovi říkala, neber si ji, ta je nějaká divná. Měla jsem pravdu. S úklidem ses taky, koukám, zrovna nepřetrhla. Já se nedivím, že spíš až do oběda, když skrz okna není pro tu špínu ani vidět.
4: Dáte si něco, maminko?
5: Neobtěžuj se, děvenko. Já nebudu riskovat, že zabloudíš cestou do kuchyně. Ostatně, Jaroušek si mi stěžoval, že má nejmíň 3x v týdnu k večeři šproty. Já se divím, že mu ještě místo uší nerostou žábry.
4: No,
5: on byl totiž ode mě zvyklý na teplé večeře.
4: Ano. Přesně tyhle zlozvyky se ho snažím postupně odnaučit.
5: Nebuď hubata, hlavně ne před dětma. A kde vlastně jsou a kde je Jaroušek?
4: Jeli na víkend na Šumavu, k mojí mámě.
5: K tý starý megeře, co krade v samoobsluze droždí, jo. No nic, nechci se tě dotknout, je to nakonec tvoje matka, ale co já budu dělat s tím štrůdlem, který jsem Jarouškovi přinesla.
4: No? Maminko, dobře víte, že štrůdl nejíme, Járu po něm pálí žáha.
5: Podívej, ty ho jíst nemusíš, ale Jarouška po mým štrůdlu žáha nikdy nepálí, děvenko. Po mým štrůdlu teda ne.
4: Neposadíte se, maminko? Asi ne, že?
5: Ne,
4: když tady Jára
5: ne.
4: Není, že?
5: Ne.
4: Nezdržíte se dlouho, že ne?
3: Laďka se jenom chtěla zeptat, když konečně vypadnete. Pro mě jste úplně cizí ženská. Moje tchyně nejste, takže já se vás vůbec nebojím. Jo, a taky bych vám chtěl říct, že tady Laďka už taky nebude dlouho vaší snachou. Jo, takže se k ní chovejte jako stará hodná paní a ne jako zátchyně. A toho vašeho synáčka je mi taky líto, ale jenom proto, že mu řídí manželství taková symetrika jako jste vy. No vážně, to by nevydrželo ani zvíře, na tož člověk. A taky buďte ráda, že mu tady zahřívám bačkory, pyžamo a postel. Hlavně tu postel, tak. No, tak teďka jsme si pěkně popovídali a už můžete jít. No, no zvedněte se. Nekoukejte na mě jako suvá, je to. No. Tak běžte, nashledanou. Tak, no. No, tak. No, je venku, no.
4: To jsi neměl, Láďo, to jsi neměl. Oh. Láďo, ty ji neznáš. Ta symetrika je schopna mě udat na lince pro týraný tchýně. Co budem dělat?
3: No co ano, uděláme si hezkou sobotu. No.
4: Bezla.
3: Je sobota, ne? Dávají v televizi Zlatou mříž.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Životem herečky Jaroslavy Obermajerové se probíráme. A bavíme se nad tím. Po absolutoriu DAMU nastoupila do kladenského divadla Jaroslava Průchy. Zůstala tam celé 3 roky a zároveň hrála i v divadle v Mladé Boleslavi. Tehdy ta divadla byla spojená. Od roku 1970 byla přes 20 let v divadle E.F. Buriana v Praze a vzpomínala často na své kolegy a také, co ji jako mladou herečku naučili. Byly to třeba i herecké pověry. Víte, že pokud herec při představení ztratí botu, tak podle pověry to znamená, že se na scénu ještě vrátí. Případně, že ho čeká velký divadelní úspěch.
2: S tou botou je to spíš, mě zase naučila paní Budínová, Slávinka, s kterou jsem dlouho, 20 let byla v divadle E.F. Buriana, než ho zrušili. Tak ta mě naučila, že jsem si koupila nějaký ťapky naproti v Bílý labuti, že to bylo divadlo naproti Bílý labuti, a jsem si koupila nějaký botičky rychle na přezutí a takhle jsem položila tu tašku na ten stůl. No ta mě dala, ta Budínka, říká, opovaž se, boty na stůl, v divadle nesmějí přijít, to ti lidi vykopou. To je prostě pověra taková divadelní a tak se to do mě zažralo, že ani doma bych nedala ani čistou botu prostě na stůl, jo. Protože boty na stůl nepatří, je to pravda, je to logicky, a v divadle teda dvakrát ne. A pak mám teď, jak máme takovou hru, jezdíme s kolegyněma, takovou hezkou hru, a tam jedna ta kolegyně, když jako se líčí, nebo tak má ve zvyku si pískat. A to zas taky mě ta Slávinka Budínová naučila, že se teda v divadle nepíská, protože se vypíská představení, že jo. A já úplně vždycky sebou škup, říkám, já nepískej, je to, jako, ona je to blbost, jo. To jsou takový ty divadelní, jakoby, pověry. Ale když vás to naučí starší kolegyně, který si vážíte a teď jako mladý vám to řekne, jak já si to pamatuju prostě na dosmrti a už bych v životě se nespronevěřila, když slyším někoho, jak píská, nebo jde na jeviště s čepicí, nebo s cigaretou, nebo to, tak vždycky jako jsem z toho taková nervózní, no, protože už jako hodně pamatuju a říkám, měla bych ty mladý vychovat, ale oni dneska ty mladý na nás moc nedají, na nás starší. Ono jim to jedno. To my jsme byli takový ještě jako vychovaní, že jsme ty starší kolegy poslouchali docela.
1: V době, kdy vstoupila do angažmá v divadle E.F. Buriana, začala také docela dost točit. V roce 1971 třeba s režisérem Antonínem Dvořákem klasické dílo Bratří Mrštíků Maryša.
3: Chceš bílý nebo černý? Nesu ti černý.
4: Černý mě jde. Sladila jsi to?
3: Zapomněla jsem.
4: Od kého je káva?
3: Od Žida.
4: A proč ne ze spolku?
3: Měli zavříno.
4: Tahle je stuchlá, nebo co?
3: Pojedeš na Panský?
4: No na Panský, proč se ptáš?
3: Tak, aby dříví bylo suchý. Včera jsme nemohli ani zatopit. Co chceš?
4: Proč jsi na mě taková zlá? Co pak nemůže být u nás jináč? Ubíde ti, když se na mě vlídně podíváš? Poslouchej, Maryšo, já na všechno zapomenu. Nic ti nebudu vyčítat. Nikému nebudu hrozit. Jen když trochu lepší vůlu budu vidět u tebe. Nevíš, jak to člověka bolí. Tak jsem si zliboval, až budeš mou ženo, všechno pro tebe udělám, nic ti neodepřu. Jenom, abys byla u mě šťastná, spokojená. Zatím, podívej se na mě, podívej se na sebe. Na hromech líháme, na hromech vstáváme. Jděte ho třeba, musí to tak být. Co onem tvý srdce žádá, nic ti neodepřu. Všechno pro tebe udělám. Když ti pěkně prosím, mám přece děti. Co z nich bude, když budou vidět, jaké vedeme život?
3: Sedni a pij. Co jsi nedopil?
1: Ve stejném roce měl premiéru i další velmi úspěšný film a komedie Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Tam si Jaroslava Obermajerová zahrála zdravotní sestru. Na středisko přichází Saxána a Jan Hrušinský.
5: Tohle je Kudláčková.
6: Těší mě.
5: jsem švagrová děla vševěda.
6: Vážně? Já jsem původně čarodějnice. Taky čekáte na ucho?
5: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
6: No, vidím, že si budete dobře rozumět.
1: Věděli jste, že na konkurzu na roli Saxány byla kdysi i Věra Špinarová? A taky prohlásila, že kdyby tehdy tušila, že se z toho stane takový hit, tak si myslí, že by se její život ubíral určitě jinou cestou. Takhle jí prý ale zbyly jen slzy pro pláč a tichá závist, když v televizi viděla Saxánu. Mohla to být totiž ona. A ještě jedna zajímavost z natáčení. Ta maska Napoleona, ve které Jan Hrušinský přišel právě do té ordinace lékařské, mu dávala docela zabrat. Tím, že ji měl přilepenou na hlavě, měl potíže s dýcháním a taky ze závanu barev. Když pak Jaroslava Obermajerová vstoupila do nemocničního pokoje a viděla samotnou hlavu Jana Hrušinského, tak se zděsila a vyprávěla to svému doktorovi.
7: Jste prostě přepracovaná. Já v takovém případě vidím ovce. Nebo krávy.
3: Pane doktore, ta hlava mluví. Je to mladý Bláha?
5: No nazdar.
7: Ale uklidni se, hopu, jako lékař přece vím, co je možné a co ne.
3: Ta hlava mluvila s tou Kudláčkovou.
5: Ježiš.
7: No a? Co? No tak se na to budeme podívat.
1: Tak to byla mladá Jaroslava Obermajerová. Už od mládí si dávala pozor, aby měla po svém boku slušného člověka. Tedy muže s rozhledem, vychováním a různorodými zájmy. Rozhodně prý nechtěla nikoho, koho by zajímala jen jeho práce. Ale na vdávání příliš chuti neměla. Vždycky prý přišlo směšné, že se každá holka třese na to, aby si na sebe oblékla bílé šaty se závojem a vyrazila k oltáři. I když tohle jí taky potkalo. Bývalým manželem Jaroslavy Obermajerové byl Richard Čech, který pracoval jako číšník a taxikář. Manželství ale trvalo jen krátce, kolem 2 let. A herečka sama označila den svého rozvodu za jeden z nejšťastnějších dnů svého života. Z tohoto svazku má i syna Jaroslava. Ale zpátky k našim ukázkám. A protože jsme pořád o humoru, co třeba nějaká anekdota Jaroslavu?
2: Já nesí řeknu hezky, ale možná, že ta by se vám mohla možná líbit. Pán přijde k baru dát si skleničku a na rameni mu sedí vrána. Bych prosil tu vodku. Teda 2. Dá si panáka, vrána 2. A ještě, a teď to otočí asi 6krát a začne být už takový padá z toho baru takhle a to se právě líbilo, ten kolega měl takový hezký nos, on to dělal. A ta vrána takhle furt, že ještě si dala, jo, furt ukazuje na ty flašky, že ještě chce a ten barman říká, teda nezlobte se, co to máte za zvláštní, teda za zvíře, jako já už vám ani nenaleju, ale ona furt sedí na tom rameni a ten pán říká, víte, já jsem totiž rybář. Já jsem tuhle chytil tu zlatou rybku a ona furt, že bych měl říct nějaký přání. A já jsem si přál ptáka, který hodně vydrží.

0: Úsměv vždycky něco vyžaduje, ale určitě i dobrého herce, který vás pobaví. Tím je dnes Jaroslava Obermajerová.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Účinkovala i v seriálech, jako Byl jednou jeden dům, 30 případů majora Zemana, My všichni školou povinní, Synové a dcery Jakuba Skláře, Přítelkyně z domu smutku, Život na zámku, Hraběnky, Ulice. Zdálo by se, že je ostřílenou herečkou, ale přesto si zachovává do konce svého života i jistou formu trémy.
2: Jarunko, nervy jsou prvít.
3: To už říkával můj pradědeček. Tomu se vám jednou udělalo na noze kuří oko.
4: Ale prosím vás, kuří oko.
3: Ale počkejte, nechte mě domluvit. Na tom kuřím oku se mu udělalo ječný zrno. A do toho ječného zrna se mu dal námel. Takže z toho pak měl nervy ty v tom, v kutně.
2: V putně, v putně. Kutna to je...
3: Já vím, jak se tam skládá na zimu dříví.
2: To je zase kůlna.
3: Aha.
2: Vy mi připomínáte mýho dědečka. Tomu doktor řekl, ať vás dá babička do postele a vyfotit. Mm-hmm. Tak děda přišel domů a povídá, babi, máš mě dát do postele a vyfotit. Zkrátka nervy. Nervy jsou neřád a nezahrávejte si s nima.
3: Já se s nima zahrávám. Teď já ani nevím, kde je mám.
2: No to je dobře. To je moc dobře. Protože jak člověk pozná, kde co má, tak si s tím začne zahrávat a je zlé. Znáte ten případ z toho dívčího kláštera, jak se tam jeptišky napili a potom...
3: Ne. Nevyprávějte žádný hambatý věci.
2: Jaký hambatý? Pili vodu a dostali tyfus.
3: Fuj, to je tedy tak na ty moje nervy.
2: No teď vám to zrovna povídám. Nezahrávat si s nervama. To byste potom musela do lázní.
0: Tohle byla ukázka z roku 1979 a bylo tu doporučení na lázně. Ty dostala mnohem později Jaroslava Obermajerová jako dárek od svých přátel k narozeninám.
5: Tak já jsem tam jako jela

0: a bylo to strašně hezký nakonec v tom, že byly krásný dny a oni si mysleli, že mě zamknou, že mě budou masírovat. Já jsem všem řekla, že to nechci, že se zaprvé potřebuji vyspat, že nepůjdu v 9 na nějakou pitomou masáž, jo. A že hlavně se chci jít vykoupat. Tak jo, prej bazén máme, představte si venku 30. A oni měli dole bazének, takhle malinký, s teplou vodou. No tak to jsem zase ječila, že já se chci normálně zaplavat v nějakém bazénu. Tak to jsme pak někde kus dál našli. Protože bohužel v těch Velichovkách nádherný místo na bazén a on je spustlej a zničený. No jako dneska mnoho věcí. Jo, ale nakonec se mi to líbilo, jsem se tam vyspala, ale jako se říká Ježíši, oni vás masírují lávovejma kamenama, já jsem větší kravinu neviděla. Ten kamenem po mně jezdí, proč jako? Říkám, vemte to rukou, nebo já jdu pryč, no hrozný, jo. A to jsem to teda měla jako dar zadarmo. Ale představte si, že jsou lidi, že tam jedou a tu masáž si koupí a ona stojí 700, nebo strašný prachy, jo. Já to vůbec nechápu, proč to dělají ty lidi, no tak jako někdo to třeba pak mě zabalili do toho bahna, do toho já jsem se štítila strašně a chtěla jsem hned ven, že jo, říkám, ježiš, to je horký, proč, taková jsem špinavá, on prý tak si čtět, říkám, no když mám ruce od bahna, jak si můžu číst a byla jsem asi 5 minut v tom bahně a říkám tomu pánu, ještě chlapi tam dělají, jo, říkám, hejte, vyndejte mě a on, no tak jo, tak pojďte. Helejte, oni nemají regulovaný sprchy, on tím horkým bahnem v tom horkým dní mě horkou vodou mě spálil skoro. Říkám, dejte to studeně, říkám, to nejde, to je centrálně. Fakt, a to bylo tak vařící voda, kterou, no tak se, fakt, to mě zničilo totálně, říkám, tak aspoň vím, že nemusím do lázní.
1: Ale vraťme se ještě k té paměti, která je pro herce, tudíž i pro Jaroslavu Obermajerovou, tak důležitá. Aby se herci naučili svůj text, mají různé metody. Buď je to opakované čtení bez emocí, dělení textu na menší úseky, spojování replik s pohybem a podobně. A když už se to naučí, tak záchranou, proto kdyby jim text vypadl, je často i nápověda. Jaroslava si dokonce pamatuje ještě tu klasickou nápovědku v Malé budce na jevišti.
0: No, nakladně ještě byla taková, ale byla trošku zapuštěná. Já nevím, jestli ji zachovali, já si nepamatuju, když taky byly tam úpravy v tom kladenském divadle. Ale byla tam v prostředku taková paní nápovědka, strašně, já si strašně pamatuju, ona byla taková hodně hubená, Zdeníčka Šartová, která teda pila rum. Ona hrozně pila rum, ona měla ráda rum. A ona právě byla úžasná, protože teda pod tím rumem, že jo, tak jako sledovala tu knížku a když někdo nevěděl, tak mu řekla Vémeno. Zas to nevíš. A teď to začala hledat v té knížce, takže celkem nebyla k ničemu, jo. Ale byla hrozně roztomilá paní. A jednou, to mě teda kolegové vyprávěli, jsem bohužel nezažila, ale to musel být, jak ona byla hubeněnka, tak jako začínalo představení, ona si lezla do té boudy a najednou jako viděla, že jde ta opona nahoru, že tam ještě není připravený někdo. Ona chytla se té opony, aby ji jako zadržela, oni ji vytáhli nahoru. Ona křepala těma nožičkama.
1: Kromě filmových a divadelních rolí se Jaroslava Obermajerová užila i těch televizních, v nejrůznějších inscenacích. V roce 1971 třeba v režii Antonína Moskalika vznikla komedie nazvaná Klícka o bytu ve starém domě, který obývá početná rodina. Maminku tam hrála Stella Zázvorková a měla 3 dcery, z nichž jedna tam bydlí i s manželem a dítětem. No a mladí chtějí vlastní byt. Stella Zázvorková ale celou rodinu až nevybíravě diriguje. Chce stávající byt vyměnit za větší.
2: Děláš, jako bych za všecko mohl já?
3: Taky, že jo. Musí počkat, až dostaneme svůj byt.
2: No pokud vím, dávat, co jsi chtěla ty?
3: Protože jsi mi udělal dítě.
2: Cože jsem ti udělal? To přece není pravda.
3: To není, ale mysleli jsme si to.
2: No, myslela jsi to. No dobře, tak za všecko můžu já. Ty myslíš, že takhle žijeme sami?
3: Ale já jsem takhle nechtěla žít.
2: A já snad jo.
3: Já jsem chtěla začít třeba z vodničeho, ale začít, víš, muset jít koupit hrnec, aby jsme měli v čemu vařit vodu.
2: A co vodu?
3: Co já vím, třeba na okna, nebo na čaj. To už je všechno pryč.
2: Ale ne, to ještě všechno přijde.
3: A nic nepřijde, všechno už bylo. Ale jak? Ty si myslíš, že se dá všechno smazat a začít znova, až dostaneme svůj byt, prosím tě. Podívej se ten hrníček.
2: Kde?
3: Z toho ještě pila maminka, když byla malá, i ten nočníček vydržel, i ta postýlka. Já jsem si nikdy nemyslela, že ještě mý dítě bude spát v tý hnusný, pohryzaný postýlce, protože ta stará ještě dost dobrá, nesmí se vyhodit.
2: Jo, jsem. Díky, že je po dědečkovi. Ještě, že nám ukradli ten kočárek, víš?
3: No, ten byl hrozný.
2: Ty nenechala si ho někde schválně? Co?
3: To víš, že jo. Co? Co pak by ho někdo ukradl?
4: Co je? Představ si, co jsem našla. Podívej se. Hotel Národní dům Tábor. 18.2. Měla to v tašce.
3: Kdo?
4: Blanka. Dívala jsem se jí do kalendáře, jenomže ten den měli být s Vendou na té Šumavě.
3: Mami, jak jí můžeš takhle špehovat, já nevím.
4: Já ji nešpehuju. Dělala jsem jí pořádek v tašce a koukám se, co můžu vyhodit a co ne.
3: No jo, ale koukat do kalendáře, víš.
4: Dívám se jenom, kde tenkrát byla. Tak člověk ji pošle, aby tam na ní dávala trochu pozor a ona zatím sama a ta Venda jí kraje. Tvrdila, že byli spolu na té Šumavě.
3: Ty jsi si ptala?
4: No, před chvíli.
3: Tak vidíš, třeba to ani není její, no.
4: A čí by to bylo? Slečna Kučerová, KČS 86, no. S kým tam asi byla?
3: Ale prosím tě, s kým by tam mohla být?
4: Prosím tě, dvoulůžkovej pokoj.
2: Ali.
3: Už jdu. Matka už ví o tom táboře. Jak na to mohla přijít? Našla Blance účet z hotelu. Co jsi řekla? Co bych jí řekla? Já jsem ani nevěděla, že jste tam spali. Oni mě vzali až na druhý den. Ale můžu tě uklidnit, že v tom nejedeš. Matka si myslí, že tam Blanka byla s nějakým chlapem. Kriste, pane, s jakým? To se zeptej matky. Ježíš Maria, já se zblázním, tak když jí zlikviduje všechny nápadníky. Blance už je to jedno. Ale mě ne. To máš těžký. Hele, dej si bacha, rozumíš, Blanku už přemohla, teď je řada na tobě. Budeš tak dlouho čekat na kvartíra, už ti nebude nic platný. Ještě ty mi to připomínej. No tak proč si ho sem Ježíši Kriste brala, když si to musela vědět, co se tady bude dít. Co jsem mohla dělat? Jože. Ještě, že jsem si vždycky myslela, že to budeš právě ty, kdo nám všem ukáže, jak udržet matku v patřičném odstupu, víš. Můžeš to zkusit. Proč já?
5: Protože seš na řadě.
3: Já jsem v životě nikoho nepřivedu, rozumíš? A tě radši ze mě stará pana. To si teda řeknem. No, svatební noc v tomhle kvartíře, prosím tě. Pst. Ty seš ale drzá. No, na to ještě doplatím, víš. Trhni si nohou, Vendulko. No vidíš, že to jde. Ještě já bys to tak řekla matce.
6: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Ještě jedno setkání s Jaroslavou Obermajerovou v ukázkách, které jsme si pro vás nachystali do našeho přehledu herecké práce.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zahrála si i ve filmech jako Žert, Kladivo na čarodejnice, Radus a Mahulena, Babička, Marečku, podejte mi pero, Což takhle dát si špenát, Smrt stopařek, Vážení přátelé, Ano, v režii Dušana Kleina v roce 1989, kde si zahrála soudružku s Pišákovou. A ta je v pokoji, v ubytovně, řekněme na randeti s Jiřím Kodetem. A do otevřeného okna cituje budovatelské básně.
2: Průser, průser, to nám ještě chybělo. Vezmi harmoniku a pojď.
3: Až do Antarktidy má píseň doletí. Mír lesu.
2: Hovno do Antarktidy. Kousek odsuť má chatu. Krajskej tajemník. Ta Spišáková žve jako kráva.
3: Mír chatrčím, oh, i jeslím. Jsi můj římský, jsi můj Korsakov soudruhu. Střej ze mě všecko. Čest práci každé, která dobro plodí.
2: A... To už hraj, nebo bude průser.
4: Já ti ho tam našroubuju.
2: Co blbneš? Černý muž, pojď.

0: Jaroslava Obermajerová hrála také v Bastardech, ve Vrázkách z lásky a hrála i pro děti v mnoha pohádkách. Díky filmům také reprezentovala naši kinematografii i v zahraničí. Poprvé v roce 1969 ve Španělsku na filmovém festivalu v San Sebastiánu. Moskalikův film Dita Saxová tam tehdy získal cenu Stříbrná mušle. Cestou tam si jí ztratil kufr s veškerou její garderobou, ale naštěstí se našel těsně před oficiálním převzetím ceny. A 3 dny před odjezdem dostala 2 malá štěňata fox teriérů, které měla předat jednomu známému sportovci v Československu se vzkazem od fanouška. Tuhle ochotu pak ze srdce proklínala. Měla starosti s krmením, s každodenním omýváním znečištěných koupelen v hotelích a taky obtíže s dopravou v letadle. Největší problém ale byl v Praze najít náhradního majitele, protože v rodině sportovce pro ně neměli pochopení. To Jaroslava Obermajerová se později stala nadšenou pejskařkou, jak se svěřila i v našem rozhlasovém pořadu Vzpomínky nám zůstanou.
1: Zvláštně jsem se stala i kočičářkou.
2: Kočičářkou?
1: Ano, protože nám jednou přišel na zahradu takový mourek, asi 2 roky. A tak jako syn, protože má rád taky všechny, tak ho pak přines v náručí a čí je a to no a na vsi, že jo, tak a neříkal, jo, tak si sed, tak jsem mu dala nažrat. Já všem, dělám 2 věci, všem dám nažrat a pak je taky všechny vykastruju hned.
2: Tak nepřijedu.
1: Jo, no, jo,
2: už jsem chtěl, ale nepřijedu.
1: Kastruju, jo, to je lepší.
2: To je jako fakt ne, opravdu ne.
1: Takže hned jsem to, nebylo hned, to bylo asi za měsíc.
2: Budu až mi to, tak ale, to jo, na týden přijedu, ale pak odjedu.
1: Pak odjedu. A on byl takový strašně přítulný, což ty kočky venkovský nejsou, že jo. On fakt se odstnul tam opravdu doteď, nevíme, jako jak. Jenomže za 2 dny, a to bylo zajímavé, že můj pejsek, já mám krysařičku malinkou a hrozně přítulnou a hodnou, ale kočky samozřejmě nesnáší. A takhle, když přijde na zahradu kočka, tak ona hrozně začne štěkat, dělá zlýho psa, což je směšný, tak malýho vrčí. A když ta kočka se zastaví, jo, tak ten můj pes taky, protože už se začne bát, jo. Ale řve a naježí se, ale neudělal by nic, ale musí vyštěkat. On za 2 hodiny toho kocourka dělal, já si myslím, že oni si ty zvířata myslí, ten pes, že si myslí, že to je pes a ta kočka si myslí, že je kočka. Jo? Že oni se tak na sebe prostě najednou zvyknou a bylo to fajn. Tak jsem říkal, tak syn tam stejně bydlí, tak mu dal, tak máme i kočku, i psa, to je jedno. A hned za plotem sousedi takhle mají slepičky a oni ty sousedi jsou trochu sociální případy, tak mají takový jako bordel a moc nejedí nebo co, tak ty slepice mají hlad furt, tak je krmím a teď mají velký psa, který mu říkají Ozák a ten furt kouká na mě přes ten plot. Tak ho taky krmím. No, takže já toho mám moc.
2: Když přijedete na chalupu k Obermajerům, stoupnete si k plotu a budete se divně koukat,
1: dostanete
2: Jaruška vás nakrmí.
1: Určitě.
3: A vykastruje.
2: To je ta horší půlka, prosím vás. Takže po jídle hned pryč.
0: Jaroslava Obermajerová se etablovala samozřejmě i v dabingu, stejně jako už mnohem starší v muzikálech a v zábavných pořadech. Z jednoho takového z televize Barrandov bereme i ukázku o angínovém bacilu. Spolu s ní uslyšíte Oldřicha Navrátila.
4: Bílá krvinka u telefonu. Cože? Nebezpečí nákazy angínou? Beru na vědomí, končím. A! Stůj! Angínový bacile! Tady bílá krvinka. Objekt jsem zneškodnila, krevní destičkou jsem ho umlátila. Končím. Nehejbej se vůbec! Nehejbej se, táhni odsud! Tady od tuto angínu nikdo nestojí!
5: Poslechni, proč to tak dramatizuješ? Já si hledám jenom svůj nový domov.
4: No. Ty umíš jenom infikovat, táhni.
5: Nesmíš taky věřit všemu, co tě nakoukají lidi. Jsou to bezcitný, nezodpovědný hovada. Ano, oni vás chtějí vymítit antibiotika.
4: Dobře vám tak. Všechny jenom štvete, ničíte.
5: Vidím, že ti taky vymělí mozek. Co? Protože bys jinak věděla, že jsou i užitečný bakterie.
4: Tomu já nevěřím.
5: A co jogurt? Kdo vyrábí jogurt? Užitečný bakterie. A ty lidi vybíjejí po milionech.
4: To jsem teda nevěděla.
5: No, vidíš. A proto my bojujeme za to, aby antibiotika byla vyhlášena jako zbraň hromadného ničení.
4: Proboha, ale lidi se přece bez antibiotik vůbec neobejdou.
5: Lidi, co pořád neleš o těch lidech, co je ti do lidí? Stejně vás mají za užitečné idioty, ano.
4: Brzdi, já jsem náhodou člověkem docela spokojená. Dal mi život v kostní dřeni, živí mě.
5: Ty jsi tak naivní, ty jsi naivní, blbá, bílá krvinka. Ty jsi nikdy neuvědomila, jak ti ty lidi stěžují tvoji práci, jak si neumývají ruce před jídlem, jak se kdekdo s kdekým líbá, jak se volizujou.
4: To je pravda, no. Teda oni mi to neusnadňujou, ty lidi, to mě štve.
5: Možná by si tě víc vážili, kdyby jsi jim ukázala, jaký je to žít bez tebe. Co kdybys začala stávkovat?
4: Cože? Já, že bych měla ignorovat infekci?
5: Ne, to zrovna nemusíš, ale kdybys třeba zavřela oči, zkus zavřít oči. Umíš to?
4: Ale jen na chvilku.
5: Dobře.
2: Stůj, anginový bacile. Já jsem vitamín C. Odhoď zbraň, nebo tě zastřelím.
5: A ty mě nech projít, nebo zastřelím já ji.
2: Ale když ty zastřelíš ji, tak já zastřelím tebe.
5: A co kdybych zastřelil tebe a pak ji?
2: Ale mě zastřelit nemůžeš, protože já mám krevní destičku. Takže co kdybych zastřelil já tebe?
5: Ale to bys musel nejprve zastřelit ji.
4: Jak střílej, hrdiný vitamíne C. Nás, bílých krvinek, jsou miliony. Neubude.
2: To nemůžu tě zastřelit, to by bylo proti všem ženevským konvencím.
4: Je kapenková nákaza.
5: Kde?
3: S ženskýma se neperu.
4: Děkuji ti, milý vitamíne C. Kdyby jsi nepřišel včas, já bych asi podlehla.
2: Ne, vedla jsi si dobře. Anginový bacil je vyhlášený manipulátor. Vždyť ho platí tuberkulóza a černý kašel.
4: Ale já jsem měla včas zavolat ty posily.
2: Byla jsi statečná. Navrhnu tě na řád bílé krvinky.
4: Děkuju. Ale vitamíne C, já myslím, že tenhle náš boj nekončí. On se vrátí a s ním tisíce jiných virů a bakterií.
2: Nesmíme lidi zklamat. Jsme jejich poslední naděje. Když teda nepočítám tu jejich osobní hygienu, očkování a otužování.
4: Ale my víme, jak to dokázat. Prostě
2: to dokážeme!
0: Ať se Jaroslavě Obermajerové daří, ať jí zdraví slouží a oblaží nás ještě mnoha rolemi. A vám přeju, ať vás život vždycky překvapí jen v tom dobrém a úsměv na tváři máte co nejčastěji. Váš Patrik Rozehnal.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: 17 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Do Lanech na Olomoucko začne zítra oprava frakventované silnice. Na jih Francie míří z Česka další vrtulník na pomoc s hašením. Kajakář Dostál byl na světovém poháru v Montrealu druhý na pětistovce. Zítra má být většinou polojasno, naměříme až 28 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Dělníci zahájí v pondělí v Dolanech na Olomoucku opravu frekventované silnice 46 na trase mezi Olomoucí a Štembergem. Nákladní doprava bude úsekem většinu doby rekonstrukce projíždět kyvadlově. Řidiče osobních aut čeká objížďka. Práce potrvají do 25. srpna a částečně ovlivní také provoz autobusů. Pokračuje Milan Horák z Krajského integrovaného dopravního systému.
2: Dotkne se to pouze přímých spojů, který jedou mezi Olomoucí a Štembergem po hlavní. Tam bude stejná objízdná trasa pro tyto přímo vedené spoje, taky přes Tovéř, Dolany a Bělkovice. A jediné omezení, které bude, takže bude změna polohy zastávky Dolany-Dolánky rozcestí, která bude umístěna o pár stovek metrů v jiné poloze.
1: Česko poslal do Francie druhý vrtulník na pomoc s hašením požáru. Informovala o tom mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová. Helikoptéra Black Hawk soukromého provozovatele míří do oblasti u města Valence na jeho země. Boj s požáry tam podle Ochmanové komplikuje členitý a kopcovitý terén.
3: Podpora leteckého hašení je zde proto klíčová. Vrtulník Black Hawk unese velký bambivak, díky kterému může během jediného schozu dopravit na požářiště až 3450 litrů vody. Posádku bude i v tomto případě tvořit 7 lidí, to znamená 2 piloti, 2 technici a 3 hasiči.
1: Přerov otvírá recyklační místo, odkud si obyvatelé města budou moci za symbolický poplatek odnést knihy, hračky, sportovní vybavení nebo zahradní potřeby. Reuse Point zahájil zkušební provoz ve sběrném dvoře na Hrázi. Věci, které jsou stále funkční a mohou sloužit dalším lidem, mohou zájemci nosit během července. Nabízeny budou podle radnice od srpna. Z pražského mostu v Karlových Varech v sobotu padaly do řeky Ohře kusy vozovky. Všimli si toho vodáci, kteří pod mostem projížděli. Ti padající kusy materiálu natočili a video předali policii a redakci zpravodajského serveru i rozhlas. Policie se teď bude případem zabývat. Most od března rekonstruuje ředitelství silnic a dálnic. Jeho mluvčí Jana Rýdl řekl, že situaci budou se stavební firmou řešit.
4: I při takto rozsáhlé rekonstrukci nelze tolerovat náhodné pády betonových fragmentů do řeky. Vedení stavby jsme samozřejmě i hned kontaktovali, zajistili jsme změnu organizace práce a budeme jednat o penalizaci. Během dalšího rozebírání stavebních prvků bude navíc vyčleněn dozor, který bude sledovat, případně varovat a řídit provoz přímo pod mostem. Sport.
1: Kajakář Josef Dostál dojel druhý na trati 500 metrů na světovém poháru v Montrealu. Český olympijský šampion si tak vylepšil třetí pozici ze včerejšího závodu na kilometrové trati.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme většinou polojasno, místy oblačno a ojídněle přehánky. Večer má oblačnosti dál ubývat. Teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý, přechodně mírný, severní až severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dálnice D35 u Olomouce směr Ostrava je zúžena na dva jízdní pruhy kvůli pracím na silnici. Omezení potrvá do 25. července.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

pro vaši radost hrajeme dechovou a lidovou muziku. U mikrofonu je Tomáš Kedzior. Naše telefonní čísla jsou 221 555 444 a SMS-kové číslo 723 70 33 51. Od této chvíle až do 18 hodin můžete vybírat písničky dechové a lidové. Třeba někomu k svátku, k narozeninám, anebo jenom tak.

0: Na loňském folkfestu zastupovala naše východní sousedy Věra Šusteková. Její doprovodnou kapelu s názvem A hostia tvoří nejlepší slovenští muzikanti v oblasti country a bylo to znát. Neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Věry Šustekovej a hostí.
1: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
2: A hezky zdravíme paní Hanku do Předmostí. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a dneska bych chtěla poslat písničku a poděkovat Evičce do Strukova, Marušce do Hrabišína, Lidušce a Vdislavě do Raclavic, Zdeničce do Hrochova, Lidušce do Jeseníku a Julince do Přerova. Všem, co poslouchají, přeju příjemné zbytek neděle a mějte se co nejlépe. Vám, pane Tomáši, moc děkuju a za krásné vysílání. Pohodový.
2: Děkuju, napíšenou. Posíláme vybranou lidu.

0: Jednu Valašskou jsme si zahrali na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a vítáme teď paní Štěpánku z Čelčic. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím ještě jednou i všechny posluchače. Dneska bychom rádi nechali zahrát pro příjemný podvečer písničku Lidušce Kouřilové, Jindřice Sladíkové, Aničce Koutné do Bruntálu, Vlastnice Skutálkové do Krnova a panu Jarovi Hyblovi do Přemyslovic. A samozřejmě všem milým a věrným posluchačům vašeho pěkného pořadu. Mějte se všichni hezky, pane redaktore, vám mnohokrát děkujem. A někdy zase naslyšenou Kubesovi.
0: Pěkně zdravíme, věnování posíláme pro naši tetu paní Marii Hufovou do Zábřeha, píše Hela s rodinou. Věnování Aničce do Vápené, Zdeňce do Uničova, brzké uzdravení, paní Vlastě do Krnova, Jitce ke Kostelíku a paní Helenku do Uhelné, zdraví posluchačka Marta.

0: Tak to byla Tufaranka s písničkou Tichý večer v Českém rozhlase Olomouc. Teď pozdravíme paní Zdeňku Dohorochová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, pane Tomáši, srdečně vás zdravím. Prosím, chtěla by neka zahrát jen tak pro radost a pro potěšení. A to Haníšce do Předmostí, Evišce do Strokova, Marušce do Hrabočína, Marušce do Kolšova, Marušce do Kroměříže a Františkovi od Brna. Díky vám, pane Tomáci, a zase někdy nashledanou.
0: My zdravíme na kopce do Hrochova, písničku posíláme k dnešním narozeninám paní Lídě Pospíšilové ze Zborova. Hodně zdraví, štěstí a pohody přejí kamarádi. Věnování také našim posluchačům Marušce a Vrátíkovi do Štemberka a věnování posíláme s písničkou, kterou nám zahraje duo Yamaha.

0: Další melodie dozněla v Českém rozhlase Olomouc. Teď vítáme paní Lidku z Jeseníku. Dobrý den.
1: Dobrý podvečer, pane redaktore, přeji vám a všem milým posluchačům. A Haničko, do předmostí, děkuju, byla krásná ta písnička. A chtěla bych pozdravovat a přát všechno nejlepší paní Elišce do Václavova, Stánice do Lomnice, Miladce do Přáslavic, Robertovi do Olomouce, Lidušce taky do Olomouce, Dášence od Jeseníku, Evičce do Strukova a Zdenince do Hrochova. Všetky vás zdravím a přeji hodně moc zdraví. Děkuju, pane redaktore, a někdy zase naslyšenou.
0: Pěkně zdravíme.

0: Českém rozhlase Olomouc písničky na přání. Zdravíme teď paní Vlastu Dokrnová. Dobrý den.
1: Dobrý den, Tomášku. Děkuji vám za výběr písničky. A především děkuji všem do

0: hlasu, všem lidičkám, co mě hrají. Děkuji vám za tu silu. A taky vám, tam redaktorům všem, vás všechny pozdravuju. Robertovi do Olomouce hlavně, ten je pořád voláte, na mě nezapomene. Lidu se do Jeseníku a všem, do Žulové, do Vápené Aničce, no všem. Nebudu dělat výjimky žádné. A děkuji taky moje pečovatelce za to, že se o mě dobře stará. A Tomášku, to je všechno. Děkuji moc.
1: Pěkně zdravíme a posíláme chaloupky pod

0: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
1: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
0: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
5: A na vaše přání hrajeme teď podle paní Boženy ze Šumvaldu. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím, pane redaktore. Zdravím všechny posluchače, vám děkuji za vybrání písnička. To bych chtěla věnovat panu Zdeňkovi Dudkovi do radnice a paní Ludmíle Ziglové. Odkud ona je? Já nevím. No.
5: Dobravice. Tak ona ví.
6: Vidíte, Dobravice, děkuji za nám povědal. Přeji jim hezký den, hezký, krásný, prázdniny a ať se mají všichni pěkně, ať se mají rádi. A vám ještě jednou moc a moc děkuji, asi doopravdy hodně. A posíláte krásný písničky. Moc vám děkuji, zatím nashledanou.
5: Pěkně zdravíme a věnování z Českého rozhlasu Olomouc posíláme například také Zdeničce do Písková, píše jí to kamarád. No a ta pěkná písnička s názvem Překrásné Valašsko, tak tady bude tentokrát v podání Lhoťanky.

0: dítě leží. Vrací se domů s podzimem, když do vlasů sníh už sněží a Radhošť, náruč do kořán, teď věrnost tvojí žehná.
1: V Českém rozhlase Olomouc hrajeme na vaše přání. Teď je na telefonu paní Anička z Bludova. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím, pane Tomášku, Český rozhlas Olomouc. Příjemné moderátory, zvláště toho dnešního, milovníky dechovky. Je krásné, když si na vás někdo vzpomene a nechá zahrát pěknou písničku. A proto písničku posílám Marušce a Frantovi Skálovým do Hrabové, Marušce do Bludova, Jiřince do Sudkova, paní Marci do Žulové, Marušce do Košova, zdravím toho nemocného tuláčka od Brna, ať se brzy uzdraví. A manželům do Malé Morávky a Ivanovi od Brna. A mějte se moc hezky a přeji pevné zdraví, ať úsměv na vaší tváři pořád září. Děkuju, mějte se hezky.
1: Naslyšenou a bude to písnička Ty to víš.

0: Ty to víš a další telefonické věnování z Českého rozhlasu Olomouc. Vítáme pana Ivana z Opavy. Dobrý den.
1: Jo, pěkný odpoledne, pane Tomáši. Dnes jsme vybrali spolu pěknou moravskou písničku a zdravím paní Aničku Brudově. Děkuji za přání s pěknou písničkou a za zprávu. Mějte se moc hezky. A taky zdravím paní Marušku se Štěpánem, paní Hanku na Lipině, prostě všechny posluchače. Dneska si dáme fakt tu pěknou moravskou, víceméně už na závěr, to je jedno. Máme krásný poslech, když jsou tak pěkné dny. A pane Tomáši, děkuju, je to i pro vás a zase někdy příště, co se dováme, tak si uděláme zase pěkný den.
0: Pěkně děkuju, zdravíme moc. Naslyšenou věnování pro pana Jiřího Dolitovle, pohodový víkend ve zdraví, píše paní Marie z Prostějova.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Malého Vaška čekají dobrodružné prázdniny u dědy. Slavná komedie, jak dostat tatínka do polepšovny. ČT 2. Dojedou do cíle živí? Na cestu plnou nebezpečných nástrah se rozjede Dostavník v premiérovém filmu. A ČT Art. Miroslav Horníček a jeho hosté Jaroslava Adamová a Jiří Suchý připomínají legendární osobnost české kulturní scény Jana Wericha. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Prostějov podepsal memorandum s potravinovou bankou. Hasiči ve Zlíně částečně zpřístupní okolí požáru bývalého areálu Svit. V Hodonínské zoo obnovili pavilon zničený při tornádu. Zítřejší počasí má být většinou polojasné s teplotami do 28 stupňů. Hezký podvečer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Prostějov bude dál spolupracovat s potravinovou bankou. Vyplývá to z memoranda, které schválili radní. Město tak může lépe čerpat dotace na nákup potravinové a materiální pomoci. Lidé v nouzi můžou v Prostějově využívat v rámci výdejny potravin. Pokračuje Alena Vrtalová z magistrátu.
3: Od zahájení provozu v lednu 2024 do konce roku 2025 využilo služeb výdejny opakovaně přibližně 13 000 osob. Pomoc je určená lidem v různých složitých životních situacích, například samoživitelům s dětmi, seniorům, osobám pobírajícím dávky hmotné nouze, rodinám po ztrátě zaměstnání, lidem bez domova, ale také osobám z řad romské komunity či uprchlíkům z Ukrajiny.
2: Krajský úřad Zlínského kraje a další budovy v okolí požáru bývalého areálu Svit zítra otevřou. Nepřístupné jsou od čtvrtka, kdy 11-podlažní budovu 34 zachvátil požár. Hasiči chtějí od dnešní půlnoci zpřístupnit i některá parkoviště.
4: Během víkendu se podařilo Baťův mrakodrap připravit na návrat ke standardnímu provozu, takže od zítřejšího rána budou jak krajský, tak finanční úřad opět otevřené.
5: Upřesňuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková. Otevřou i budovy 14 a 15, tedy sídlo Baťova institutu. Hasiči zpřístupní i některé ulice, doplňuje velitel zásahu Zdeněk Otrusina.
6: Chceme zpřístupnit co nejvíce komunikací. Co je jisté, ulice Vavrečkova zůstává uzavřená pravděpodobně v řádu měsíců.
5: Konec omezení zřejmě přijde až s demolicí trosek budovy. Hasiči ale upozorňují, že při silném větru nebo bouřce není vyloučené, že se zbytek domu zřítí sám. Ze Zlína Šimon Franc, Český rozhlas.
2: Policie varuje před další vlnou podvodných SMS zpráv. Útočníci se v nich tentokrát vydávají za dopravní policisty a po lidech žádají zaplacení pokuty za údajné překročení povolené rychlosti v autě. Zároveň jim vyhrožují soudem nebo zákazem řízení. Cílem je ukrást peníze nebo také osobní data obětí. Mluvčí policijního prezidia Jakub Vinčálek upozornil, že policie takto vůbec nekomunikuje.
7: Nikdy nikoho přes SMSky nevyzývá. Stejně tak nebude nutit adresáta nebo toho, komu má být ta zpráva doručena, aby vyplňoval nějaké online údaje nebo platil jakýkoliv finanční obnos přes různé platební brány.
2: Hodonínská zoo bude mít do několika týdnů nové přírostky. Díky stavbě nového pavilonu začnou zoologové brzy osazovat nádrže rybami ze sladkovodních afrických jezer. Těch bude přes 2000. Veřejnost se na novou expozici bude moct přijít podívat zřejmě už během srpna. Sport. Fotbalisté Argentiny porazili v Kansas City Švýcarsko 3-1 po prodloužení a postoupili do semifinále mistrovství světa. V něm se utkají s Anglií, která vyhrála v Miami nad Norskem 2-1 po prodloužení. Duel Argentiny s Anglií na programu ve středu večer. V úterý se proti sobě v semifinále postaví Španělsko a Francie. Počasí. Zítra čekáme většinou polojasno, místy oblačno a ojídněle přehánky. Večer má oblačnosti dál ubývat. Teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý, přechodně mírný, severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Olomoucku v obci Újezd havarovala dvě osobní auta, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Počteníčko Českého rozhlasu Olomouc.
8: Tak už jsme se dostali k šesté části našeho počteníčka. Vydáváme se opět do Kročína, opět za majorem Stárkem, který pátrá po vrahovi. V režii Michala Bureše opět účinkuje Olga Kaštická.
9: Kapitán Otakar Čermák získal slušnou fotku z kamerového záznamu od zámečníka Rozmánka. Nyní podával hlášení. Kluci z Paškova se poptali na Tarabu ve fabrice, kde dělal před svým zmizením. Prý udělal svoje a jel domů. Na směně s ním dělalo pár chlapů, tak o 10 let starších, mají rodiny, tak se moc nedružili. Pak tam byli 3 chlápci v Tarabově věku. Jeden z nich byl motorkář. Vypadal drsně, ale prý v pohodě. Dnes taky spořádaný tatík. Zbývající 2 jsou trochu problémoví. Jeden díloval, pár let po Tarabově zmizení šel sedět. Ten druhý měl podmínku za výtržnictví. Taraba se jim cíleně vyhýbal, byl přece v podmínce, že jo? Nikdo z nich nemá, podle mě, motiv se Taraby zbavovat. Notabene po tolika letech. No ale vrahem byl s největší pravděpodobností někdo z dávnější minulosti. Podle Karasové si jel Michal Taraba do Javoří vyřídit starou záležitost, připomněla kapitánka Tikalová. Co třeba bratr Patrika Zámosteckého, ten Erik, uvažoval Čermák. Zlodějíček, podvodníček, práce mu smrdí. Po procesu ve věci té loupeže prý vykřikoval, že křiváka Tarabu jednou dostane. Motiv by teda snad měl. Ale nepřijde vám po tolika letech už vyčpělý? O to má na tu neděli Erik alibi? Zajímal se major Stárek. Nemá. Prý byl doma, lezla na něho nějaká viróza. Potvrdit mu to ovšem nemůže nikdo. Tvrdí, že si volal s kámošem a psal si s holkou na messengeru. Čekáme zprávu od operátora. Ale pokud by si s Tarabou chtěl Erik něco vyřizovat, udělal by to v zápětí po Michalově propuštění. Myslím si. Možná ovšem nevěděl, že je venku. Pak Taraba zmizel, nedávno se objevil a stará zášť ožila. Ale Michal Taraba se přece neschovával, jenom se neozval známým a rodině, namítla Tikalová. A že by na něho Jana Tarabová a Erik narazili ve stejnou dobu. Moc velká náhoda. Leda, že by Erik Zámostecký Tarabovou znal a od ní se dozvěděl o Michalovi. Ale pochybuju. Major Stárek si pohladil šedivé vlasy. Já nevím. Myslím si, že to vrah na Javoří znal. Možná je to někdo z místních. Nebo rodina. Určitě nebyly dobré vztahy ani mezi Michalem a Oldřichem. Ale od místních se nic nedovíme. Tarabovi si zkusili svoje. Lidi s nimi drží basu. Zkusíme se na to ještě poptat. Já bych sázela na to příbuzenstvo, řekla Tikalová. Dvořákovi to nemají lehké. Finančně sotva vyjdou, 2 děti na studiích, hypotéka k tomu. Taraba mohl chtít svůj podíl z dědictví. Dvořákovým by tím určitě způsobil problém. Já bych tatíka Dvořáka nepodceňovala. Čermák zavrtěl hlavou. Má alibi. Jezdil pravidelnou linku. A co Oldřich? Ten jel s kamionem směr Německo-Holandsko. Mluvil jsem s ním. Není to zrovna příjemný chlápek. Moc toho neřekl, jen že bratra zhruba 10 let neviděl a že byl celou dobu přesvědčený, že je po smrti. V úterý odpoledne seděl v kamionu. V době vraždy byl na nakládce v Miroplastu, pro který zaváží. Technici se mrknou na tachograf, ale nečekám překvapení. Kapitánka Tikalová si během porady hrála s notebookem, který jim zapůjčila Lenka Karasová. Hele, něco přece jen mám. Toho 3. června posílá Michal na firemní adresu mail Oldřichovi. Musel vědět, že firma bratrovi patří. Na firemních stránkách si našel mail a bráchovi napsal. Odpověď tady nikde nevidím. Helena Tikalová nastavila obrazovku tak, aby na ní viděli i kolegové. Poslouchejte. Ahoj, brácho. Vím, že jsem se neozval hodně dlouho. Nejsem mrtvý, jak jsi smyslel. A musím s tebou mluvit. Ozvi se, Michal. A připojil číslo mobilu. Helena začala listovat zprávami techniků a po chvíli vytáhla výpisy hovoru. No jasně, tady, podívejte se. 5. června hovor z předplacené karty. Někdo Tarabovi volal a já se vsadím, že to byl Oldřich. Tak, přece jen se posunuli. Měli co prověřovat. Major Stárek uložil Tikalové, aby pročetla Michalovi maily, potom předá notebook technikům, kteří se podívají na vymazané soubory a historii prohlížeče. Poslyšte, nějak jsme se upnuli na představu, že Tarabu sejmul chlap, upozornil kapitán Čermák. Podle mě to mohla být i ženská. Žádnou zvláštní sílu vrah nepotřeboval, spíš chladnokrevnost. Využil momentu překvapení a potom rychle smyčku utáhl. Major připomněl, že podle patoložky Medunové Taraba stál, když byl napaden. Musel vraha znát. Otočil se k němu zády, necítil se ohrožený. A vrah byl nejméně tak vysoký, nebo spíš o něco vyšší než jeho oběť. Michal Taraba měřil 185 cm. Tak vysokou ženskou jsme zatím v souvislosti s případem nepotkali. Mohla mít podpatky, plácnul Čermák s vědomím, že je to hloupost. Ale dělávali to tak. Říkali všechno, co jim táhlo hlavou, i zdánlivé nesmysly. Nemohla. Oba ksadu šli aspoň kousek po prašné polní cestě. To by si musela zlámat nohy. A zůstaly by tam díry po podpatcích. Navíc, zkus někoho škrtit na podpatcích. Ženská to být nemohla, shrnula kapitánka Tikalová. Máme zatím dva podezřelé, uzavřel poradu major Stárek. Dvořáka a Oldřicha Tarabu. Oba mají alibi. Ani Erika Zámosteckého bych ještě nevylučoval. Musíme udělat domovní prohlídku v té stodole. O to zařiď to. Jo, a ať jsou na příkazu jak majitelé, tak Oldřich Taraba. Podle Pavlasové má stodolu částečně v užívání, tak ať neuděláme zbytečnou procesní chybu.

0: Myslím, Viktore, že tvou zasedačku už potřebovat nebudeme. Hlásil major Stárek, sotva vstoupil do Palcovy kanceláře. Viktor vzhlédl od monitoru počítače a trochu udiveně se zeptal, jestli už mají vraha. Přál bych si to, ale bohužel ne. Případ nám nějak drhne. Tady už asi nic nevymyslíme. Na Tarabusy v Javoři snad nikdo pořádně nevzpomíná. Aspoň my jsme nic nezjistili. Co ty? Máš něco? Starosta rezignovaně zvedl ramena. No, jak říkáš. Ti starší si pamatují, že Michal byl problémový puberťák. A potom trochu sígr. Ale léta o něm nic nevědí. Nikdo na něho neměl tak spadeno, aby měl důvod vraždit. Mluvil jsem s Bayerem, však víš. Taky jsem vyspovídal Jitku, naši hospodářku tady. Jo, trochu drbnavým. Pro nás k nezaplacení. Jenže taky nic neví. Myslel jsem si, jestli třeba nemůže být něco kolem té jeho bývalé holky. Ale prý se s ním rozešla už dávno. Tam bych motiv taky nehledal. Michal Taraba měl podle všeho spokojený vztah s mladou ženskou od kolotoču. Jezdil s nimi, žil s ní a jejím synem. Nemyslím, že by chtěl křísit starou lásku. Palec přimhouřil oči. Nejde mi do hlavy, co tu teda dělal. Napadá mě leda, že šel prostě domů. Nemusel vědět, že barák je prodaný. Jenže proč by šel zadem? Viktor chvilku mlčel, pak pokrčil rameny. Mně by se nejvíc zamlouvalo, kdyby vrahem byl ten šmejt Valenič, co koupil od Oldřicha Taraby podíl a potom tlačil na zbývající vlastníky, dokud mu dům neprodali. To je svinstvo.
1: To asi je, ale s vraždou nesouvisí.
0: Mohlo by. Co když Taraba zjistil, že Valenič připravil rodinu o bydlení? Možná si myslel, že sám má taky nějaký nárok. Stárek se zamyslel. Na Viktorově poznámce mohlo něco být. Michal Taraba si sice vůči realitce, která koupila dům od jeho příbuzných, žádné nároky činit nemohl, ale to nemusel vědět. Mohl se mezi nimi odehrát nějaký konflikt, ovšem po domácku vyrobené škrtidlo nasvědčovalo spíše tomu, že vrah svůj čin plánoval. Kdyby to byl Valenič, téměř se zasnil Viktor, zašili byste ho a my bychom tu měli po problémech. Chceš říct, že tady koupil víc akvizic? Jo. Podíly na dalších dvou domech. A máme tu horší problém. Chystá se koupit bývalou cihelnu. Viktor povyprávěl majorovi všechno, co mu sdělil Paul Dival.
1: Tak to je síla, zhodnotil situaci Stárek. Co s tím hodláš dělat?
0: Oznámím všechno policii, soudu, advokátní komoře, finančnímu úřadu, pánu bohu, všem, kteří by vůči jednotlivým aktérům mohli mít nějakou kontrolní pravomoc. Ochranářům taky? Těm taky. Ale víš, jak to je. Než se něco zjistí a prokáže, bude pozdě. Nejlepší by bylo, kdyby obec mohla tu cihelnu koupit. To by ti musel likvidátor prodat. Pokud v tom jede taky, neprodá. Konstatoval Stárek to, co Viktor Palec věděl. Už jsem se radil s advokátkou. Úřední cestou toho moc nenadělám. Musím něco vymyslet, podniknout na vlastní pěst. Major se na starostu pátravě zadíval. Ještě to nemám úplně promyšlené a říct ti to nemůžu. Možná by se ti to nelíbilo. Palec se chystal přejít po tenkém ledě a nechtěl Stárka do ničeho zatahovat. Plán, který mu dozrával v hlavě, bude muset zrealizovat sám s Divalem. Viktore, doufám, že nechceš nikomu rozbít hubu. Palec udělal chlácholivé gesto. Nevyzvídej. Však já ti to potom všechno řeknu. Sáhl po poznámkovém bločku a odtrhl popsaný papír. Adresa té Michalovy první holky. Čistě pro případ, že byste ji nebo jejího muže chtěli prověřit.
1: Major poděkoval a chystal se odejít. Mezi dveřmi se však ještě zastavil. Něco mě napadlo. Podle Zuzany Pavlasové využívá stodolu Oldřich Taraba. Garážuje v ní nějaké motorky. Nevíš, jestli tam za ním někdo nechodil? Prý ty motorky bude prodávat, tak třeba zájemci? Myslíš jako, že Michal byl v nevhodnou dobu na nevhodném místě? Poptám se.

0: Jasně, že Karla Pavla seznám.
1: Marko Valenič odpovídal popudlivě. Jaký je váš vztah?
0: Co je vám do toho?
1: Zajímají nás především okolnosti prodeje domu v Javoří, číslo popisné 31.
0: Běžnej díl.
1: Major Stárek sledoval Valeničovy reakce. Snažil se působit suverénně, ale zkušenému kriminalistovi neušly známky nervozity. Kapitánka Tikalová neskrývala své podráždění, ale major nezasáhl. Pochyboval, že má před sebou vraha. Ovšem po rozhovoru s Viktorem Palcem neměl nic proti tomu, aby se Valenič přinejmenším cítil nepříjemně.
0: Takže běžný šmečko, řekla bych já, reagovala Tikalová ironicky. Hele, to bych si vyprosil, jo, nedělám nic protiprávního.
1: Tarabovým jste za dům zaplatil 2 400 000. To je dost pod reálnou hodnotou nemovitosti.
0: Hele, nekupoval jsem dům, jo, ale jednotlivý podíly v něm.
1: Takovej obchod má svý rizika.
2: Prosím vás, a jaká?
0: Prostě rizika. Může se vám stát, že vám peníze uvíznou v podílu klidně i na hodně dlouho, protože spoluvlastníci neprodají, vy se s nimi budete muset soudit a to stojí prachy. A hlavně, to dlouho trvá.
1: A taky je možný, že nemovitost ve finále vůbec nezískáte.
2: Ale většinou vám to vyjde, vidíte. S Tarabovými rozhodně dům jste prodal obratem o víc než 1 000 000 dráž.
1: Valenič pokrčil rameny.
0: Jo, se zadařilo.
2: Tak mohlo být ještě líp. Podle mě ten barák má reálnou hodnotu kolem 4, 4,5. Proč jste ho prodal Pavlasovým tak levně?
1: Odpovězte mi.
0: Pavlas je můj dobrý známý. Věděl jsem, že něco hledají, tak jsem jim to nabídla, udělal jim cenu. Taky se mi hodil rychlej cash. Pavla splatil okamžitě. Žádný čekání, než si někdo vyřídí hypotéku. Kolikrát je lidi ani nedostanou a musíte barák držet v nabídce třeba i půl roku nebo díl. Takhle jsem měl prachy raz dva. Kapitál se musí pěkně obracet.
1: Kapitánka Tikalová pokývala hlavou jako pozorná studentka na přednášce. Pak vypálila svůj komentář.
2: I tak jste vyvařil přes 1 000 000 korun. To je slušný zisk.
1: Budeme chtít všechny smlouvy s Tarabovými i s Pavlasovými a všechny účetní doklady, které se k případu vztahují.
0: Valenič znejistěl. Jak to souvisí s tou vraždou?
1: Třeba nesouvisí. To uvidíme. My vyhodnocujeme fakta, hledáme podezřelé, motiv a příležitost. To je naše práce.
0: Vy mi vyhrožujete!
1: Zdá se vám?
0: Budu chtít právníka, bez právníka už nic neřeknu.
1: Na právníka máte právo, i když musím přiznat, že to na mě dělá dojem, jako byste něco skrýval. Ale nevadí, my umíme hledat. Major Stárek se mírně bavil a dával si pozor, aby to na něm nebylo znát.
0: Valenič mlčel.
2: Tak jak? Vydáte nám požadované listiny dobrovolně, nebo je máme zajistit úřední cestou? V tom případě vám zabavíme účetnictví za celý loňský rok a v klidu si to přebereme. Nepotřebné vám potom pochopitelně vrátíme. Ale jo, když to chcete, ono to chvilku potrvá, než vám to nachystám.
1: Připravte to hned. Co vám chtěl Michal Taraba? Major sklonil hlavu, aby na něm nebylo znát překvapení. Věděl, že kapitánka blafuje. A Valenič se ukázkově chytil.
0: Jak to víte? Totiž, jo, byl za mnou, napochodoval mi do kanclu a hned ze sebe vysypal, že jsem ho obral v barák, že je Taraba Michal, prý měl dědit po otci a měl by dostat zaplacíno za dům stejně jako ostatní.
1: A co vy na to?
0: Tak předně jsem vůbec nevěděl, kdo on je. Vytáhl takovou vojetou a hlavně propadlou v občanku. Byla na jméno Michal Taraba, ale řekl jsem mu, že má v občanku propadlou a fotka je tak stará, že by s občankou mohl mávat kdokoliv. Pak jsem mu ještě řekl, že i kdyby to byl on, je mi to fuk. Já jsem koupil podíly od spoluvlastníků a on žádnej neměl. Jednal jsem s těma, kteří byli jako vlastníci uvedení v katastru. Pokud měl dědit po otci, není to moje věc. Dědictví já neřeším. Mlel něco o tom, že se nenechá okrádat a že se potkáme u soudu, ale nic mi od něho nehrozilo, pustil jsem to z hlavy.
2: Nevíte, jestli kontaktoval Pavlasovi?
0: Nevím, ale pochybuju. Počítám, že bych chtěl mluvit spíš s Karlem, ale ten leží už měsíc ve špitále. Řekl bych, že tam za ním nebyl, to by se mi Kája ozval. A Zůza by se s ním asi ani nebavila. U nich se o obchodní věci staral vždycky Karel.
2: Kapitánka Tikalová si udělala pár poznámek. Spíš proto, aby udržela napětí, než aby si opravdu potřebovala něco psát. Tvářila se zamyšleně a mlčela. Pane Valeniči, komu jste o svém setkání s Michalem Tarabou řekl? Zeptal se major po chvíli.
0: Nikomu, proč taky? Svý jsem si s tím člověkem vyjasnila a tím je to pro mě jasný. Pavlasovi to vědět nepotřebovali. Mají teď jiný starosti, že jo?
2: A Tarabovi?
0: Tak ty by to určitě zajímalo, to jo? Ovšem je to jejich rodinná záležitost, mě se to netýká. Kdyby se ti lidi domluvili trochu slušně mezi sebou, nemuseli by prodávat cizejm. Dělají si na schvály. Hádají se, nebo spolu nemluví. Kolikrát jsou lidi rádi, že jejich podíl vykoupíme. A to se teď všude dočítám, jací šmejdi jsme.
2: Vy vlastně lidem pomáháte. Valenič bojovně vystrčil bradu.
0: No, deť jo.
2: Ještě nám řekněte, kdy jste se s Michalem Tarabou setkal?
0: To snad víte.
2: Valenič se zamračil, ale v zápětí mu po tváři přeběhlo poznání. Naletěl.
1: Odpovídejte, na co se vás ptáme, pane Valeniči. Jste u výslechu.
2: Majorův komisní tón změnil atmosféru v místnosti a Valenič zvadl.
0: Nějak před 2 týdnama musím se podívat do diáře.
2: Vytáhl mobil, otevřel diář a sdělil jim přesné datum. Výslech byl u konce.
3: Okruh podezřelých se zužuje a vrah je na dohled. Tušíte už, kdo Michala Tarabu zavraždil. Možná se to dozvíme už příště, kdy pro vás nachystáme další četbu na pokračování z románu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu.
4: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Před 125 lety se v Olomouci narodila Eliška Junková, nejslavnější česká automobilová závodnice, která za volantem svého oblíbeného vozu Bugatti porážela i muže, včetně manžela. 20krát si dojela pro prvenství ve své kategorii. Nechybělo mnoho a vyhrála by dokonce i slavný závod Targa Florio na Sicílii. Jaká ale byla doma? Co jí bavilo? Kam chodila? Kde žila? Zavzpomínají v prázdninové repríze její vnuci Markéta Šonková a Jiří Junek společně s Ditou Vojnarovou. V pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: S Českým rozhlasem Olomouc na koncertě.
3: Dobrý večer, dnes se můžete těšit na záznam vystoupení Věry Šustekovej a hostí. Příjemný poslech.

Posloucháte s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Věry Šustekovej a hostí, které jsme natočili na loňském Folkfestu. Věra Šusteková je zajímavá postava slovenské country.

Šla nejrůznější talentové soutěže, známá je z televizní obrazovky, píše knihy a pořádá spoustu akcí. Její doprovodná kapela a hosté je tvořena těmi nejlepšími slovenskými muzikanty z oblasti country a na koncertech je to znát, což ostatně můžete posoudit i z našeho záznamu.

Dnes večer jste byli s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Věry Šustekovej a hostí. A užijte si ještě jednu závěrečnou skladbu.

0: večer s Českým rozhlasem Olomouc. Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4 396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Sušárna kalů v Litovli zkouší novou technologii k pohlcování zápachu. Radnice v Lipníku nad Bečvou opraví historickou hrobku. Na severu Slovenska napadl medvěd muže, který pracoval před domem. Zítra čekáme většinou polojasno a maximálně 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Obyvatelé Litovle se dozvědí, jak město řeší problém zápachu ze sušárny kalů. Veřejná schůzka se uskuteční 22. července přímo v areálu podniku. Podle radnice vodohospodářská společnost Čerlinka v těchto dnech nainstalovala novou technologii na pohlcování zápachu. Využívá vypouštění suché páry. Jestli nové opatření funguje, mohou lidé psát na e-mail sekretariátu radnice. Restaurátoři opravují na městském hřbitově v Lipníku nad Bečvou hrobku Jana Nefa. Nemovitou kulturní památku město odkoupilo od rodiny tohoto významného mecenáše, obchodníka a vlastence. Investice si vyžádá zhruba 650 tisíc korun. Polovinu nákladů uhradí dotace, říká lidovecký místostarosta Ondřej Vlček.
3: Kromě samotného náhrobku, který je třeba zrestaurovat kamenicky, tak je poměrně problematické to samotné hrobové místo, které se propadalo a bylo dlouhodobě v neutěšeném stavu, takže těch zásahů je tam výrazně více i toho restauratorského charakteru.
2: Do začátku roku našli olomoučtí strážnici v ulicích města nebo parcích už zhruba 500 injekčních stříkaček. Loni evidovali stejný počet až na začátku října. Vyplývá to z informací na webu městské policie.
4: V případě nálezu injekční stříkačky strážníci vyzývají Olomoučany, aby s ní nemanipulovali a na místo přivolali městskou policii. Strážníci se následně postarají o bezpečné odebrání z místa a předání k odborné likvidaci. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
2: Na severu Slovenska včera večer medvěd napadl muže, který pracoval před svým domem v obci Závažná poruba u Liptovského Mikuláše. Muž je lehce zraněný poté, co mu medvěd vyskočil na záda a povalil ho na zem, píše o tom server Novinky SK. Slovenské úřady v souvislosti s incidentem vyzývají k opatrnosti. Lidé v oblasti by se především brzy ráno a večer neměli pohybovat sami. Lokalitu zároveň hlídá specializovaný zásahový tým.
0: Sport.
2: České volejbalistky na závěr Ligy národů v Bělehradě porazily Francii 3-2 na sety. V rozhodujícím tiebreaku postupně odvrátili 4 mečboly a pak vyhráli 20-18. Bilanci dvou výher a dvou porážek v Srbsku zhodnotila pro Český rozhlas nahrávačka Pavla Šmídová.
5: Můžeme být spokojení. Jasně, mrzí nás prohra třeba s Německem, s Holandskem, že jsme mohli trošku víc ukázat, co je v nás, ale jsme aspoň rádi tady za ty dvě vítězství proti Bulharsku a Francii, kdy vlastně jsme byla taková třešnička na dortu tady za tím celým třítýdenním VNL. To ukázalo ten charakter toho týmu, že prostě bojujeme. Jsme strašně rádi za to vítězství a je to docela vydřený vítězství, bych řekla.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme většinou polojasno, místy oblačno a ojediněle přehánky. Večer má oblačnosti dál ubývat. Teploty 24 až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý, přechodně mírný, severní až severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: A v tuto chvíli nemáme hlášeny žádné nehody.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Obezita druhého a třetího stupně jako vážné onemocnění. Pozvání přijala přední lékařka Česka, vedoucí Centra léčby obezity interní kliniky druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol, paní doktorka Dita Pichlerová, která mimo jiné napsala další knihu, a sice Gurmánkou navždy. Jsme chvíli po novém roce, kdy si lidé dávají předsevzetí. Začnu méně jíst a víc cvičit. A snaží se několik málo týdnů o intenzivní pohyb a nasazují si různé diety, a že jich svět vyprodukoval desítky. My ale nebudeme mluvit o několika málo kilech navíc. Tady půjde o vážnou diagnózu, která zkracuje život. A k tomu všemu se mluví o revoluční léčbě obezity v podobě injekcí. O co vlastně jde? Budou po zemi chodit už jen štíhlí lidé? Nejsou moderní léky nadužívané? Už za chvíli v rozhovoru s přední obezitoložkou a její pacientkou, která pod lékařským dohledem zhubla přes 50 kg. Vítejte u pořadu, kde hledáme cestu z nemocí. Vaše Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Zázračné injekce na hubnutí hýbou veřejným prostorem a lidé s nadváhou či obezitou často mají pocit, že jsou všemocné, že díky nim rychle a snadno zhubneme. Jaká je pravda? O tom budeme mluvit s vedoucí lékařkou Centra léčby obezity interní kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol s paní doktorkou Ditou Pichlerovou. Vítejte v pořadu Cesta k uzdravení.
2: Dobrý den a děkuji pěkně za pozvání.
1: S vámi přišla také vaše pacientka Lucie, která schodila přes 50 kg své váhy a my dnes uslyšíme, jakou cestu ušla. Dobrý den, Lucie.
3: Dobrý den.
1: Paní doktorko, jak zní přesná diagnóza Lucie?
2: Teď už bych řekla, že těch diagnóz je pomálu, já bych řekla, že možná skoro žádná, ale vstupní diagnózy, ty byly četné. Obezita třetího stupně, dyslipidémie, to znamená rozlada v cholesterolovém spektru, zkrátka vyšší cholesterol, prediabetes, to znamená vyšší lačná glykémie, to znamená takový náběh na cukrovku, a jaterní steatóza, to znamená zatučnění jater, které bylo vidět jak v laboratořích, tak tedy na ultrazvuku, a nesmíme zapomenout na hypertenzi, na kterou Lucie už měla léky. Čili když ke mně Lucie přišla před lety, tak vlastně to byla velmi nemocná, ač mladá žena, 5 diagnóz.
1: Kolik vám je let, Lucie?
3: V prosinci mi bylo 40.
1: Kolik jste vážila, když jste navštívila paní doktorku Pichlerovou?
3: No, měla jsem 120 kg.
1: A dnes máte přesně?
3: 64.
1: Obrovský úspěch. Za jak dlouhou dobu jste zhubla?
3: Za 3 roky.
1: My tady mluvíme o hubnutí, ono to vůbec není jednoduché a je třeba, abychom apelovali také na to, že hubnout v případě obezity je třeba pod přísným lékařským dohledem. Paní doktorko, co to obezita vlastně je a proč je pro nás tak nebezpečná?
2: Obezita je nemoc, to je to, co bych chtěla, aby tady zaznělo. Je to vážná nemoc. Je to nemoc chronická, doživotní a bohužel progredující, čili neustále se v čase zhoršuje. Navíc vyvolává spoustu dalších nemocí, jako u Lucie, to znamená ten vysoký cholesterol, třeba srdečně cévní choroby na to navázané, choroby cév v mozku například, choroby ledvin, choroby jater, cukrovka už zmíněná. To všechno vlastně takový hlavní vyvolává moment je ta obezita. Nesmíme zapomenout taky třeba na neplodnost mladých žen nebo na nádory zhoubné. Čili obezita je těžké onemocnění, které vyvolává další onemocnění, čili v žádném případě nejde o nějakou estetiku, jde o zdraví.
1: Kdy už je člověk obézní, jaké hodnoty to určují a u jakého lékaře začít?
2: Obezita pořád ještě se posuzuje, i když to není možná úplně správné podle toho takzvaného body mass indexu, kilogram na metr čtvereční. A pokud tedy si spočítáme, že když tyto dvě veličiny podělíme, tak máme víc jak 30, tak už máme obezitu prvního stupně, víc jak 35 obezita druhého stupně a víc jak 40 obezita třetího stupně. Není to úplně ideální index, lepší by bylo se orientovat podle množství tuku v těle, protože ne vždy to úplně odpovídá, ale pro tu hrubou orientaci si myslím, že se to použít dá. No a kde by pacient měl začít, tak už jsem rovnou řekla pacient, tím myslím, že by měl začít u lékaře, nikoli u nutričního poradce nebo u nějakého nutričního terapeuta obecně, prostě měl by začít u lékaře. Jenom lékař totiž může diagnostikovat ty komorbidity obezity, správně je zaléčit, předejít dalším nemocem, podívat se, jestli třeba je v pořádku i štítná žláza, jestli tam není prostě schovaná nějaká jiná hormonální nebo jiná příčina, nebo jestli ta žena třeba není v klimakteriu. Ošetřit ten začátek, určit tu cestu a potom přichází na řadu nutriční terapeut, psycholog, fyzioterapeut, ale všechno se to točí okolo té lékařské profese.
1: Souvisí obezita se závislostí na jídle? Mluvíte o psychologovi, psycholog dost často řeší i závislosti.
2: Souvisí. To jsem ráda, že to tady zaznívá, protože my jsme se tomu dřív smáli, jako mám závislost na čokoládě, mám závislost na nám libém jídle. Opravdu existují v mozku stejné pochody, když vidíme čokoládu jako drogově závislý, když vidí drogu a když si tu drogu aplikuje a když my sníme tu čokoládu, tak je nám prostě krásně blaze, vylučují se úplně ty stejné mediátory, jako třeba při té drogové nebo alkoholové závislosti. Čili ano, bohužel existuje závislost na jídle. A když jsem se bavila s kolegou profesorem Mackem, naším hlavním genetikem, ze kterým jsme probírali, že dokonce se teďka nachází shoda mezi chorobami typu jako nutkavého chování a tím, že máme takový ten, tomu se říká food noise, takové ty nutkavé myšlenky na jídlo neustále mě v druhém plánu běží, co bych si teď dala, co si dám večer, až přijdu domů, co si dám až tady po natáčení. Takže to souvisí určitým způsobem i s nějakou psychopatologií tohoto typu. Takže ano, je to těžká závislost. No a teď co s tím, že?
1: A vzniká už od dětství?
2: Určitě je tam genetická predispozice, to stoprocentně, to víme. Někdo prostě jídlo miluje a někomu je jídlo prostě tak jako skoro jedno, nebo jí, tak mám hlad, tak se najím. Nebo někdo baží po vyloženě sladkým, někdo zase po tučným a sladký je mu jedno. Takže každý už tam nějakou takovou tu genetickou vlohu, řekněme, máme tu predispozici. No a potom to samozřejmě podporujeme tím, co jako začneme oblibovat v tom dětském věku a v té rodině. Tak nejlepší bramborový salát je ten maminčin, nejlepší cukr je babičky, že jo, a nejlepší husu dělala prababička. No a to, když někdo předloží, no tak prostě je to spojeno s emocemi, s těmi kladnými emocemi, no tak si to samozřejmě ráda dám.
1: Ty ale hezky papáš.
2: Ano, ano, a všechno spapal, to se šikulka.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka Dita Pichlerová, obezitoložka, je hostem pořadu o moderní medicíně a cestě k uzdravení. Já bych teďka dala prostor vaší pacientce Lucii. Ještě jednou, Lucie, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My tady mluvíme o obezitě druhého a třetího typu. Vy jste který typ obezity měla, když jste navštívila paní doktorku Pichlerovou?
2: Jelikož jsem při svých 165 cm měla vlastně 120, možná i o pár kilo víc, tak už to byla ta obezita třetího stupně.
1: Dovolte mi otázku, jak se to mohlo stát?
2: To se ptá spousta lidí, jak to někdo může nechat zajít tak daleko, a já už jsem vlastně před těmi 3 lety, kdy jsem s tím hubnutím začínala už po 150 tisících a pokaždý neúspěšně, tak já už jsem byla v takovém jako odevzdaném stavu, kdy jsem si vlastně říkala, že už je mi to jedno, že už se na to jako vykašlu, že prostě se mi celý život nepodařilo zhubnout a že už mi bude pomalu 40 a že hold každý nemůže být jako štíhlej.
1: Jak reagovala rodina na vaši nadváhu?
2: Já jsem měla nadváhu opravdu od dětství. Vždycky si pamatuju, že jsem byla větší než ostatní děti, tak si myslím, že rodina byla úplně s tím jako v pohodě smířena a nikomu to vlastně tak jako nevadilo. Člověk se samozřejmě neubrání takovým těm poznámkám od těch, co to s vámi myslí strašně dobře. A většině vám říkají, no podívej se na sebe, jak vypadáš, měla by si s tím něco dělat, ale čím víc těch poznámek já teda osobně jsem slyšela, tak tím spíš jsem z toho byla jako psychicky tak strašně rozhozená a já jsem samozřejmě utíkala k tomu jídlu vždycky, když jsem se jako necítila komfortně, nebo mi bylo smutno, nebo cokoliv se dělo, tak já jsem vždycky utíkala k tomu jídlu. A čím víc těch poznámek přicházelo, tak tím víc já jsem samozřejmě jako jedla a bylo to takový začarovaný kruh. Mm-hmm.
1: Jídlo vlastně bylo vaší útěchou. Vy jste s nadváhou i sportovala?
2: Já jsem kupodivu vždycky hrozně moc sportovala, ale prostě jsem to asi ujedla.
1: Kdy jste se rozhodla, že s tím definitivně chcete něco udělat? Co bylo tím momentem?
2: Vlastně to byla dovolená s mojí rodinou v zábavním parku. Děti mě přemlouvaly, abych s nimi šla na atrakci, já jsem se nechala přemluvit a já jsem se vlastně nevešla do toho křesílka na té atrakci. Bylo mi to tak strašně v ten moment trapný, nepříjemný.
1: Smál se vám někdo?
2: Ne, to vůbec ne, ale mě jako vnitřně to tak rozložilo, když to řeknu, že jsem si ani neužila zbytek dovolený, protože jsem nad tím musela furt přemýšlet a říkala jsem si, no tak to už jako musí být opravdu hodně špatný, protože já vlastně tím, jak jsem na to do té doby zanevřela, říkala jsem si, že už je to vlastně jako jedno, tak jsem se nekontrolovala, nevážila určitě několik let a pak jsem byla vlastně hrozně v šoku z toho, že se jako tohle stane, protože toho přibírání si tak jako člověk nevšimne. To si prostě jednou, dvakrát do roka jako koupíte větší kalhoty, no protože ty předtím se určitě srazily v sušičce. A já jsem pak stoupla po těch letech jako doma na tu váhu a já jsem si myslela, že je rozbitá. Já nemůžu mít prostě přes 120 kilo. No, ale bylo to tak.
1: Paní doktorko, slyšíte podobné příběhy u vás
3: v ordinaci? To, co Lucie říká, tak já to tak sleduju a poslouchám to tak jako s úžasem, že já vlastně slyším v podstatě jenom tyto příběhy. To je přesně to. Byla jsem od malička taková jako větší než ostatní, tak jako nějak plíživě to šlo nahoru, snažila jsem se s tím bojovat, vždycky třeba chviličku jsem to stáhla, pak přišel jeho efekt, stáhla jsem to dalšího efekt, čili jako zuby pily, ale bohužel ty zuby pily šly pořád výš a výš a pak najednou jsem se přestala vážit, pak jsem na to trochu rezignovala, pak jsem se jednou lekla a říkala jsem si, váha je rozbitá a kalhoty se mě srazily. Přesně tohle já pořád slýchám dokola.
1: Já bych ještě chtěla zůstat u té motivace, která je za mě velice zásadní při všech závislostech. Ostatně jsem se o tom nedávno bavila i s adiktologem panem profesorem Mijovským. A sice, že ta správná motivace je, že to děláme pro sebe. Bylo to u vás taky tak, Lucie?
2: Bylo to tak. Já jsem vůbec nezačínala hubnout s tím, že jsem se chtěla líbit manželovi nebo komukoliv se jako zavděčit, ale já jsem si říkala, Ježíš Maria, není ti ani 40, máš 3 malé děti, léky na tlak, spoustu nemocí. Já tady jako chci být pro ty děti delší dobu než takovouhle nadváhou a chci být zdravá, chci s těma dětma podnikat prostě spoustu věcí, kterou jsem už při té velké váze nemohla, protože mě to hrozně omezovalo, takže určitě jsem to začala dělat 100% jenom pro sebe.
3: Ta motivace, dělám to pro sebe, dělám to pro svoje zdraví, což je to nejhezčí, ta bývá nejtrvanlivější. Protože ano, my pacientům říkáme, jste významně nemocnější, než kdybyste měli nějakou přirozenější hmotnost. A ano, souvisí to i s délkou dožití. Čím víc jsme obéznější, tím kratší dobu dožijeme. A navíc v nemoci. Čili toto je krásná motivace. ale opravdu máme většinou samé šikovné pacienty a my jsme na to pyšní. Je to tím, že ten tým jim dokáže pomoct, protože máme psychology, máme nutriční terapeutky, fantastický, máme vynikající sestřičky, tam se vám nestane, že by se někdo poškleboval nad nadváhou nebo prostě nějak pejorativně se zmiňoval o pacientovi. Prostě tam naopak jsme proto, aby jsme posloužili a pomohli. A já chci doufat a věřím tomu, že ti naši pacienti nás takhle vidí, vidí, že my je přijímáme a že tam je ta pomocná ruka, čili většina našich pacientů jsou perfektní a my je máme rádi.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka Dita Pichlerová, obezitoložka, je hostem pořadu o moderní medicíně a cestě k uzdravení. Já bych se vás teď chtěla, paní doktorko, zeptat na tu revoluční léčbu obezity. Mluví se hodně o farmakoterapii v podobě injekcí. O jaké léky jde? A zároveň s tím samozřejmě souvisí otázka, komu se mohou nebo mají předepisovat.
2: Vy jste použila jedno hezké slovo, a sice revoluce nebo revoluční léky. To je úplně přesně to, co si myslím já opravdu. A jak v té obezitologii už pracuju strašně dlouhou dobu, tak teď opravdu to, co prožíváme v obezitologii, to je skutečná revoluce. Já jsem tomu nevěřila, protože jsem si říkala, fajn, když to gro té naší práce byla třeba bariatrie, což jsou ty chirurgické výkony, tak vlastně to bylo taky fantastický. Ale teď najednou přichází farmakoterapie, úplně nová, úplně moderní, která dřív nebyla a, co chci zdůraznit, extrémně účinná, ale naprosto bezpečná. Čili teď vlastně poprvé v rukou máme my jako lékaři nástroj k léčbě obezity a těch komorbidit naprosto bezpečný. Dřív ty léky byly taky určité typy tabletek a tak dál, ale ty teda rozhodně bych jako bezpečné aspoň drtivou většinu z nich neoznačila. Ale teď máme v rukou něco, je to tedy injekční léčba obezity zatím, i když v brzku se zdá, že přijdou na trh i tyto preparáty v podobě tablet, tam je jenom malinkatý problém se stabilitou té tablety v žaludku, čili tam se musí ošetřit to prostředí, aby tableta měla určitou, řekněme, trvanlivost, ale jinak jsou to preparáty na typu žaludečních nebo řekněme střevní hormonů, GLP-1, které my všichni máme, všichni je vylučujeme. A ty sekvence jsou velmi, velmi zhodné, řekněme v 96-8% jsou naprosto zhodné, čili to je taková jako repetice toho našeho vlastního přirozeného hormonu, což už napovídá, že to bude něco tělu nám vlastního. A ta malinkatá změna v těch 2% je ta, aby ten hormon působil déle než krátké minuty. Tam je totiž ten problém. On se nám ten hormon vylučuje v momentě, kdy já jím, mozek vysílá signál, už jíš, už je to dobrý v žaludku a v první části tenkého střeva se začínají vylučovat tyto hormony, které zpětnovazebně dávají mozku informaci, už si jedl, už nechceš jíst, už si sytý, už nemáš chuť. Ale ta informace funguje jenom krátké minuty a pak se degraduje ten hormon. Když užíváme tu injekční léčbu, tak tady ta zpětná vazba se prodlouží. A to tak, že začínalo se s užíváním dvakrát denně původně, pak byly preparáty jednou za 24 hodin, teď už jsou preparáty jednotýdenní a v dohledné době budou třeba preparáty jednoměsíční. Čili se prodlužuje ta trvanlivost toho působení.
1: Máme tady vlastně skutečný příběh v podobě Lucie, která hubne moderní léčbou farmakologickou. Jak vám s ní je?
3: Je s ní strašně dobře. Konečně po těch letech jsem vlastně našla způsob, jak zdravě, dlouhodobě a udržitelně zhubnout. I tak, aby psychicky mě to nějak jako netrápilo. Pořád jsem musela bojovat sama za sebou, protože jsem přesně měla v hlavě ten otravný hlásek, který mi říkal a dej si něco dobrýho a ty tam máš tu čokoládu v tý spíži a opravdu to byl každodenní a celodenní boj jako sama ze sebou, takže v tomhle je to obrovský pomocník.
1: Je užívání těchto léků, paní doktorko, dlouhodobé anebo dokonce celoživotní?
2: Rozhodně ano. Já vím, že to teďka asi posluchači neradi uslyší, ale mně se tak zdá, že už jsme se z té fáze přesvědčování v úvozovkách, když jsme říkali, že přesvědčovat pacienty nikdy nemůžeme, ale z toho takového jako ano, ty léky jsou tady, už se o nich ví, jsme se pak přesunuli do fáze ano, ty léky hodně pomáhají a pacienti, jak říká Lucie, z toho úžasně profitují a teď se přesouváme do třetí fáze. Prosím vás, nevysazujte to. A ti pacienti to někdy nechápou, protože oni mají takovou tu vizi, až zhubnu, tak to vysadím. Ne, ne, ne. Všichni ti pacienti, co tu medikaci vysadili, začali téměř i hned přibírat. Čili teď vlastně jsme naučili ty pacienty, co to je, naučili jsme je s tím zacházet, naučili jsme je to titrovat, oni s tím hezky zhubnou a umí s tím se zaobírat, ale teď je musíme naučit, jak s tím žít dlouhodobě.
1: Lucie, co byste vzkázala lidem, kteří se necítí dobře ve svém těle, kteří jsou obézní?
3: Tak za mě určitě to, že není důvod se nějakým způsobem bát anebo dokonce stydět za to, že hubnu pomocí léků, ale je potřeba si to strašně dobře rozmyslet a právě s tím jít do toho, že je to dlouhodobá záležitost. Já jsem už s tím šla do toho, že jsem počítala s tím, že to opravdu bude na pořád a je opravdu potřeba počítat s tím, že to něco stojí. Nemůžete si jeden měsíc říct, tak si koupím léky a druhý měsíc si říct, no teď na to nemám, tak si je nekoupím. Opravdu s tím člověk musí dlouhodobě počítat, že to bude užívat několik let.
1: Já vám děkuji za váš otevřený příběh a upřímnost. Jste velkou inspirací. Paní doktorko, já vám přeju hodně úspěchu ve vašem oboru. Dá se říct, že zrovna teď v obezitologii se objevily revoluční metody, které v jiných oborech nejsou?
2: Určitě, oni nám to i ostatní specializace závidí. My teďka vlastně jedeme jak raketa, dřív to byla třeba kardiologie, onkologie a teď jsme to my jako obezitologové. My si to tak strašně užíváme. Takže děkuji za to a my jsme skutečně teďka na špici toho vývoje, takže snad nám to vydrží.
1: Děkuji za rozhovor a budu se těšit zase někdy. Na viděnou, naslyšenou.
2: Děkuji pěkně.
3: Taky moc děkuji.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Jeruzalemský památník obětí a hrdinu holokaustu Yad Vashem plánuje otevření své první pobočky mimo Izrael, a to v saském Lipsku. Bude nabízet především interaktivní výukové místnosti pro pedagogy a mladé lidi v Německu i sousedních státech. Cílem pobočky bude vzdělávat o holokaustu v době, kdy už jeho pamětníci nejsou mezi námi, a také šířit povědomí o antisemitismu v současném světě. Více Jana Šustová.
1: Rozhodnutí o umístění pobočky památníku Yad Vashem v Německu má své důvody, jak říká ředitel Institutu Terezínské iniciativy Tomáš Kraus.
2: Pro nás to bylo poměrně překvapivé, protože si člověk říkal, proč zrovna do Německa. Když si nad tím trochu zamyslíme, tak ono je to docela logické, protože místa, kde se ta tragédie holokaustu Shoah odehrála, jsou převážně v Německu, nejen samozřejmě, ale ono je vždycky dobře být přímo na tom místě a nějakým způsobem využít ten genius loci, který tam stále ještě je. Zřejmě tato úvaha vedla představitele Yad Vashem k tomu, že při rozšiřování svých aktivit se budou snažit nějakým způsobem oslovit i další generace. A kde jinde než v Evropě a kde jinde než v Německu. Takže i z tohoto důvodu je to poměrně odvážný krok, navíc na východě Německa, kde velmi pravděpodobně při dalších parlamentních volbách získají navrch některé strany, které jsou považovány za extremistické, tak možná i to hrálo svoji roli v tomto rozhodování.
1: Původně byla dvě místa, kde se o zřízení pobočky uvažovalo. Jednak Mnichov a jednak Lipsko.
2: Já jsem se zúčastnil jednání v Lipsku, kde je velká podpora současné saské vlády, která velice stojí o to, aby to právě bylo u nich. To jednání probíhalo někdy koncem loňského roku a já jsem za Institut Terezínské iniciativy navrhl, že pokud by volba padla na Lipsko, tak jsem upozornil na jeden poměrně významný fakt, že Terezín je nedaleko. A otevírá to možnosti i přeshraniční spolupráce, která nezahrnuje pouze tedy Německo, německé instituce, a tam je také možnost vlastně i při financování získat granty, které právě jsou postaveny na té přeshraniční spolupráci. Nevím, jestli tento argument byl rozhodující, ale zkrátka dobře, vedení Yad Vashem se skutečně rozhodlo, že otvírá svoji evropskou kancelář v Lipsku.
1: V současné době se diskutuje o tom, jak by měla aktivita pobočky v Lipsku vypadat.
2: Především by to mohly být ty vzdělávací aktivity, protože je zapotřebí předávat celé to poselství dalším generacím a právě proto je strašně důležité se začít bavit se školami, bavit se s profesory, s lidmi, kteří mají nějaký vhled do současného vzdělávacího systému, a to nejenom v Německu. Že v Německu je ta situace trochu jiná než třeba u nás, protože v Německu je v zásadě vzdělávání o holokaustu povinné, je to součást toho kurikula. U nás prozatím je to dobrovolné, i když samozřejmě s určitými doporučeními. A předpokládáme, že především v rámci spolupráce mezi všemi těmito institucemi bude kladen důraz na vzdělávání. Zároveň ale taky to je další bádání, historické bádání, protože já jsem často dotazován na to, jestli po těch 80 letech se dá ještě něco nového objevit, a dá.
1: Pobočka Yad Vashem v Lipsku bude pravděpodobně otevřena v roce 2027.
0: Smutná milostná píseň Vidíš pod tvou bílou hvězdou vznikla ve vilniuském getu v roce 1943. Hraje opět bratislavský Pressburger Klezmer Band.

0: Pražský výtvarník Alfred Kantor prošel Terezínem, Osvětimí Březinkou i pracovním táborem Schwarzheide. Část jeho rodiny byla zavražděna, ale on přežil i pochod smrti a na jaře 1945 se vrátil do Terezína, kde se dočkal osvobození. Krátce poté zachytil své zážitky ve 127 akvarelech a kresbách. Originál tohoto mimořádného alba nyní získalo Muzeum Auschwitz. Proč historici považují toto dílo za tak výjimečné, zjišťoval Alex Rosenzweig.
1: Jen malo které svědectví o holokaustu je tak komplexní jako ilustrovaný deník pražského židovského výtvarníka Alfreda Kantora, originální album, které vzniklo už v roce 45 podle autorových čerstvých vzpomínek, nyní získalo Muzeum Auschwitz.
2: This is in the box and we can look at it.
1: Historička umění Agneška Šeracká jeho význam popisuje takto.
3: Myslím si, že jde pravděpodobně o nejvýznamnější umělecké album spojené s holokaustem na světě.
1: Alfred Kantor začal kreslit už v Terezíně. V Osvětimí i ve Schwarzheide pokračoval vždy, když se dostal k papíru a tušce. Většina původních kreseb sice zmizela, po osvobození, ale řadu scén zrekonstruoval z paměti. Díky tomu album zachycuje nejen samotné události, ale i bezprostřední pocity mladého vězně.
3: Jméno Alfreda Kantora i jeho knihu jsem znala, protože vyšla ve Spojených státech už v roce 1971. Myslela jsem si ale, že originál už dávno vlastní některé muzeum nebo památník, možná právě v USA. Pro mě osobně jako historičku umění, která se umění vězňů koncentračních táborů věnuje více než 20 let, to bylo jako objevit svatý grál. Jde o mimořádně vzácné dílo, které spojuje uměleckou hodnotu, historický dokument i hluboce osobní svědectví. Mám obrovskou radost, že se nám tento výjimečný artefakt podařilo získat do sbírek muzea Auschwitz.
1: Součástí alba jsou také původní dokumenty, třeba žlutá hvězda, pohlednice nebo vstupenka do terezínské kavárny. Historikům tak umožňují sledovat Kantorův osud téměř krok za krokem.
3: Myslím, že je také velmi symbolické, že jeho utrpení začalo v Terezíně a právě tam byl po pochodu smrti také osvobozen. Součástí alba je i mapa jeho takzvaného pochodu smrti ze Schwarzheide přes Litoměřice do Terezína. A nakonec se vrací do Prahy. Deník Alfreda Kantora končí obrazem Prahy, na kterém napsal dvě slova. Happy end.
2: Depicted Prague, happy end.
1: Po válce emigroval Alfred Kantor do Spojených států, kde vydal své vzpomínky knižně. Samotný originál alba však zůstal až dosud v majetku rodiny. Právě Kantorovi děti se 23 let po jeho smrti rozhodli svěřit originál muzeu Auschwitz. To je nyní odborně zpracuje a zpřístupní veřejnosti jako jedno ze nejvýznamnějších uměleckých svědectví o holokaustu.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Administrátoři Wikipedie zablokovali na neurčito jednoho ze zakladatelů této internetové encyklopedie Larryho Sengra. Stalo se tak poté, co vystupoval proti tendenčně zaujatým příspěvkům, včetně protižidovských a protiizraelských, což bylo označeno za nepřípustné ovlivňování diskuse. Senger toto odmítl s poukazem na vládu davu. Brněnské zastupitelstvo rozhodlo, že dosavadní Spálená ulice znovu ponese svůj historický název U synagogy. Někdejší velká synagoga, která stála na tomto místě, byla dva dny po okupaci v březnu 1939 vypálena. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
4: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: V České republice přibývá vůdců lodí pro rekreační plavbu. Na železnici mezi Žatcem a Měcholupy zítra ráno začne několikaměsíční výluka a počasí zítra převážně slunečno, jen na severovýchodě republiky zvětšená oblačnost, maxima kolem 30 stupňů, na severovýchodě kolem 24. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. V České republice postupně přibývá majitelů oprávnění vůdce malého plavidla. Ročně si ho vyřídí více než 3000 uchazečů. Celkem jich je už více než 71 000. Majitelé oprávnění se mohou plavit po českých řekách a nádržích, případně také i u mořského pobřeží za hranicemi.
3: Oprávnění má několik kategorií podle typu a velikosti plavidla. Kromě těch nejmenších je třeba nejdřív projít praktickou zkouškou, říká lodní instruktor ze společnosti Kapitánie PES Jan Hamza.
4: Kromě obratových manévrů a přistávacích manévrů frekventanti musí proplout plavební komorou, při kterém nastává ta komunikace s tím komorníkem, s tou obsluhou té plavební komory.
3: A následuje teoretická zkouška u státní plavební správy z předpisů nebo značení. Termíny v létě už jsou téměř plné, říká ředitelka správy Klára Kroupa-Němcová.
5: Pak jsou zase termíny až v září. Ten zájem stále je poměrně velký.
3: K zájmu o lodní dopravu podle Němcové přispívají například nová vývaziště a přístavy. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Oprava mostu přes řeku Ohři od zítřejšího rána přeruší provoz vlaků mezi Žatcem a Měcholupy a České dráhy zavádí náhradní autobusovou dopravu. Omezení tam potrvá až do 9. listopadu. Autobusy kvůli velmi špatnému stavu mostu mezi Dobříčany a Velenicemi nebudou obsluhovat zastávku Trnovany.
6: Náhradní autobusy pojedou ze Žatce po dvou trasách. Rychlé spoje zamíří přímo do Měcholup na přestup na vlak, pomalé obslouží také zastávky Holedeček a Veletice. Cestující z Trnovan budou muset využít pravidelné autobusové linky. Z Žatecka Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Karviná spouští elektronickou aukci 14 stavebních pozemků v lokalitě nad Vagónkou. Přihlášky je možné podávat do 13. srpna. Vyvolávací cena je 1500 korun za 1 metr čtvereční. Zájemci si pozemky mohou prohlédnout také osobně, a to 29. července a 5. srpna. Upřesní mluvčí karvinského magistrátu Monika Danková.
7: Na aukčním portálu zájemci najdou kromě samotné nabídky parcel také podrobný návod k registraci. Cílem města bylo připravit celý systém tak, aby byl srozumitelný i pro lidi, kteří se elektronické aukce účastní poprvé.
1: Sport.
2: Do fotbalového Baníku přichází z pražské Dukly ofenzivní záložník Dantaj Gilbert. Reprezentant Trinidadu a Tobaga podepsal smlouvu na 3 roky. Klub o tom informuje na svém webu.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme v České republice převážně polojasno, ráno a dopoledne v jihozápadní polovině území jasno, naopak na severovýchodě a severu území bude oblačnosti více, ojediněle přehánky. Maxima zítra většinou mezi 27 a 31 stupni. Na severovýchodě čekáme teploty většinou kolem 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D3 směr České Budějovice Praha pozor u exitu 79 Tábor. Převrátila se tam dodávka, provoz je stažený do levého pruhu. Trochu se zdržíte. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Právě začíná pořad Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
8: Vítejte na západě Čech. V Plzeňském kraji, na samé hranici českých zemí s Bavorskem, kde stojí utajený skvost barokní architektury zámek Týnec u Klatov. Postavil ho slavný architekt Giovanni Battista Aliprandi na začátku 18. století pro šlechtický rod Kolovrat krakovský. Vybudoval obří palác vídeňských rozměrů, usazený na úpatí Šumavy, o kterém donedávna nevěděli ani ti největší znalci. A já vás zvu za současnými majiteli, manželi Lazarovic.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Výlet do historie a podnět k výletu vám nabízí František Hinský. Společně poznáváme místa, která jsou příkladem umu a dovednosti našich předků a byly panskými sídly. Dnes zamíříme na zámek Týnec u Klatov. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, sběrateli umění, s Janem Pelánkem Lazarovic a jeho ženou Hanou, kteří zámek koupili v roce 1999 a hned si ho zamilovali.
1: To místo, kam jste přijeli, má mimořádnou historii. Vy jste přišli přes Čestný dvůr a na Čestném dvoře skoro 3 roky pracovali archeologové a v hloubkách 2 a 3 metrů nacházeli artefakty, které datovaly zejména do 9. a 13. století. To místo je tedy osídleno víc jak 1000 let. A pro dobu baroka, kdy se stavěl tento palác, je velmi typické, že se konalo mnoho poutí, církevních poutí sem k místnímu kostelu. Ten je zasvěcen paně Marii a v té době se široko daleko tradovalo, že týnecká pana Maria pomáhá s uzdravováním. A konalo se opravdu až 12 poutí ročně a přicházeli tisíce lidí, aby se pomodlili a požádali o pomoc. No a my dnes v úžasu hledíme na materiály z té doby a známe jména, jaké trable měli lidi a s čím jim bylo pomoženo. Tady ta zvláštní tajuplnost, ta magičnost vlastně místa, byla možná důvodem, proč se Kolovratovi rozhodli stavět tady nejenom rodinné, ale i toto obrovské reprezentativní sídlo. Já nevím, jak na vás zámek působil, když jste přicházeli, ale má 5000 metrů čtverečních a rozhodně by se nestratil ani v žádném velkém městě.
2: On stojí na magickém místě, nádherný výhled do toho údolí, prostě on tomu prostoru dominuje, takže je to vlastně podpora toho, co jste říkala, že už tady je to osídlení více jak 1000 let, ty lidé si to asi nevybrali náhodou, asi to tu má nějakou sílu.
1: Ten Maximilián Norbert Kolovrat, který stavbu zahájil, tak si vybral jednoho z nejlepších architektů té doby. A Giovanni Battista Aliprandi, který staví ve velkoměstech paláce ve Vídni, v Praze, tak přijede sem na ten venkov, na konec světa a vybírá přesně toto místo pro stavbu zámku. A my nejsme na vrcholu, my jsme těsně pod vrcholem kopce a sedíme na skále. A také víme, že se kvůli stavbě tohoto zámku stěhovala vesnice. Vlastně 2 roky trvalo, než opodál postavili nové domky, kam se přestěhovali lidé z těchto míst. A my jsme zjistili, že pod námi vede tajná chodba.
2: Kam?
1: Wow, a ona je tajná doteď. Na jedné straně je zazděná a na druhé se propadá. Ale výtah nemáme, je to významný nález, bude předmětem dalšího zkoumání. Zajímavé je, že jakmile se to rozneslo, ta informace, tak se nám ozvalo dost lidí ze širokého okolí a říkali, no pradědeček to říkal, ta chodba vede k nám.
2: My máme taky zazděnou chodbu.
1: Přesně tak. A akorát se nám ozvali lidi z různých stran. Takže teď, kdo z nich má pravdu? A nebo vede pod námi ještě nějaká jiná chodba.
2: Tak třeba je tam takové město pod zemí.
1: I to je možné. Je to ve skále, to znamená, je možný, že to je něco mimořádného. Uvidíme.
2: Myslíte si, že ta panenka Marie, kvůli které se sem konaly poutě a jezdili lidé, chodili tehdy hlavně především, že vám třeba vám osobně v něčem pomohla?
1: 100%. My jsme to opravovali strašně dlouho a vlastně je to nesmírně náročné, časově, finančně, i odborně. A musím říct, že byly okamžiky, kdy jsme si mysleli, že to nezvládneme. A v té době, když jsem třeba fakt nevěděla, na koho se obrátit, tak už jsem volala i pana biskupa do Plzně. A tehdy on říká, že se přijdu podívat. A já jsem říkala, bylo by dobré, kdybychom udělali mši tady v kostele, když se tam děli ty zázraky, třeba nám pomůže. A on přijel, ale líbil se mu ten prostor zámku a říkal, tady je to strašně silný, uděláme tu mši tady. A udělal tady, odsloužil tu mši, bylo tady více jak 100 lidí. Druhý den se začaly dít zázraky. A vím, že se lidi smějou, ale řeknu vám to, i když to možná bude k smíchu, ale prostě stalo se to, já jsem svědek. Ta atmosféra byla vlastně mimořádná na té mši. Musím říct, že přišly i řádové sestry. Byl to říjen, byl 2. října, první věta, kterou řekl pan biskup, dnes je den andělů. A ten den, kdy přicházeli na tu mši vlastně ty řádové sestry, tak já jsem je viděla v těm oděvu jejich a kolem nich toho 2. října lítali motýly. Bylo to jak z Felliniho filmu, neuvěřitelný. No budiš, pak proběhla tamše A v noci jsem vlastně nemohla spát. A dívám se z okna, my bydlíme v takové mansardě tady v pivovaru, a nad náma je vždycky velký vůz. On tam nebyl a z hvězd tam bylo srdce. Přísahám. Několikrát jsem se vrátila, už jsem si říkala, že nejsem normální. Bylo tam a asi dva dny na to jsme získali úvěr, který jsme nemohli získat, protože na Národní kulturní památku prakticky úvěr neseženete. Tam má předkupní právo stát a každá banka, i když jsem, jich tady bylo snad 20, každý říkal, no to je super projekt a tolik už bylo uděláno, ale najednou přišli ty ryskaři někde z té centrály, Národní kulturní památka ne. A já psala všude možně, i na Českou národní banku, a všude možně jsem psala, a vlastně nikdo vám s tím neumí pomoct. Ale tam se to zlomila. Prostě stalo se, my jsme ten úvěr získali a vlastně mohli jsme pokračovat dál, zvlášť protože jsme získali vlastně po mnoha letech významnou podporu z evropských fondů a nám se to vlastně povedlo po té mši.
2: Myslíte si, že funguje nějaká synergie právě mezi tím poutním kostelem a zámkem, že ta místa jsou jako spojená nějakou energií, silou toho místa?
1: Já jsem o tom přesvědčena. Celkově vlastně ta atmosféra tady je zvláštně pozitivní. Když jsem přijela třeba celá řada výtvarníků, tak nám říkali, tady je to zvláštní, já tady stihnu tolik práce a soustředím se líp a tak, takže z mnoha stran vlastně máme tu informaci, že je to tady mimořádné, anebo si tady líp odpočnou. Jo, i takhle to funguje. Já jsem tady ve Velkém zámku ještě nikdy nespala. On vlastně, jak jsem říkala, my bydlíme v té mansardě pivovaru, a protože se furt něco dělá, teďka se zase opravuje ta konírna, takže ještě jsem to sama nikdy nevyzkoušela, ale...
2: Vy máte zámek a nikdy jste v něm nespala?
1: Ne.
2: Jako protože je hodně práce nebo z nějaké pověrčivosti?
1: Ne, naopak, právě protože ještě není všechno hotovo. Čekám, až...
2: Až vám přivezou postel z baldachinem a z nebesy.
1: To vůbec ne. Až bude jako víc klid, protože pořád ještě, jak jsem říkala, podívejte se, kolik je tady hospodářských budov. Ty jsou všechny patrové. Je tady 6-hektarový park s empírovou vyhlídkou. Třetina parku je pod asfaltem ještě z doby, kdy tady bylo vojsko. Takže tady je ještě mnoho, mnoho práce i tady na tom čestném dvoře. Takže tak nějak si říkám, jo, to přijde. Zatím to nestíháme.
2: No to jsou ale věci ne na jednu generaci.
1: To jsou věci na víc generací, ano. Ale ta zásadní, ten zásadní krok, ta záchrana tohoto domu, ta už je realizovaná. Ten dům už zůstane, nespadne a nikdo ho nezboří.
2: To je dobrá zpráva.
1: To je dobrá zpráva. Já jsem vlastně cítila neuvěřitelnou štěstí nebo pozitivní pocity v okamžiku, kdy byly vsazeny okna. Si to možná neumíte představit, ale ten dům neměl okna, nebo to bylo různě zatlučený. Ale v okamžiku, kdy přišly ty okna, některé se restaurovaly stejně jako dveře a některé se museli dělat nově.
2: Jak se vlastně objednávají okna na zámek?
1: To bylo v rámci toho velkého projektu. To je, máte 200 oken, to prostě nemůžete objednat, to je v rámci velkého projektu.
2: No to se nedá koupit v hobby marketu.
1: To se nedá koupit, ale v okamžiku, kdy přišli a vlastně já mám i tu fotografii, kde je pořád ještě rozsekaná ta fasáda a najednou jsou tam sazený ty okna, tak cítíte, jak ten dům vydechl. Jak najednou to mokro, který tam teklo těma střechama a všude možně, tak najednou jako jasný, teď už se to začne vysušovat. Teď už tam nebude mrznout v zimě.
2: Jakoby ten dům poděkoval.
1: Ten dům poděkoval. Každý den, když se stane, že procházím dům, otevřu okno nebo něco kontroluju, pokaždý jsem znovu překvapená tou krásou. Kolem nás se rozkládá takzvaná barokní krajina. My vidíme až do Německa a vidíme strašně daleko a nevidíte silnice, nevidíte železnice, nevidíte panelová sídliště. Vidíte opravdu tu nejkrásnější malebnou krajinu. Kopečky, louky, osamělá stavení nebo malinké vesničky. Překrásné okolí.
2: No je to tu krásný.
1: Děkuju, díky. Zámecké léto.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky Zámeckému létu na krásně opraveném zámku Týnec u Klatov v západních Čechách. Od svého postavení v 18. století byl majetkem týnecké větve Kolovrat krakovských. Ti jsou jedním z mála rodů, které zůstaly vždy a za všech okolností věrny katolickému vyznání a byli vždy loajální císařskému trůnu. Naplnili tak heslo věrni a stále, které mají ve svém erbu. V 19. století zámek v Týnci opustili a pronajali. Tehdy sloužil také jako maštal pro dobytek. Světlé chvíle čekali toto místo na sklonku předminulého století, kdy se týnečtí Kolovratové vrátili z emigrace ve Spojených státech. Ale ufinancovat tak velké panství bylo čím dál větším problémem.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
2: Ten dům vlastně generoval pořád dluhy. A je daleko od velkých měst. A vlastně Kolovratům se ve 20. letech minulého století, přesně před 100 lety, naskytla příležitost, jak se zámku zbavit. A oni ten krok udělali. Oni si nechávali ve 20. letech stavět v Praze na Národní třídě moderní funkcionalistickou budovu po vzoru Ameriky. Ernest Kolovrat říká, nebo píše, že původně chtěl jeho tatínek postavit palác Praha v Chicagu. A nakonec stavuje palác Chicago v Praze. Fakt je, že byla hospodářská krize, málo peněz. A vlastně Kolovratům se podařilo vyměnit ten zámek za ten palác Chicago. Pro dům to bylo v zásadě dobře, protože doktor Polívka byl movitý, přivezl sem peníze, investoval a my vlastně čteme dneska inzerci z těch 20. let, kdy on píše, přijeďte na Týnec do vzdušných lázní. Máme elektrickou energii, máme tekoucí vodu a máme automobilový servis. A on sem zval opravdu významné osobnosti první republiky a byl tu Alfons Mucha, Jan a Rafael Kubelíkový, Karel Hašler, jezdil jsem Adolf Loos, architekt, jezdil jsem velmi často a rád Josef Váchal, jeho přítelkyně Anna Macková, byli tu Masarykovi. Byly to vlastně velmi šťastné roky tohoto domu.
3: Kolik těch let bylo takhle šťastných?
2: Těch let nebylo mnoho. Přišla 30. léta, doktor Polívka o zámek přišel a vlastně už se blížila válka a za války tady byl Wehrmacht, po válce sirotčinec, a pak už desítky let Československá lidová armáda. A vždycky já, když to řeknu návštěvníkům, tak oni, no jasně, armáda. A já vždycky říkám, ale armáda to nezničila nejvíc. Zničila to firma, která tady byla po nich, které se to podařilo nějak připsat do svého majetku a která z toho chtěla hotel a kasino. A oni rozkopali zámek vlastně a chystali, dokonce zničili barokní krov. A skončili ale s obrovským dluhem, myslím, že 280 milionů a spadlo to do konkurzu. A vlastně roky se čekalo a ten dům v těch letech strašně schátral. Neměl ta okna, neměl dveře, střechy byly promočené, nebo ty stropy byly promočené a někde se propadaly. A vlastně až v tom roce 1999 jede kolem můj muž, zamiluje se do toho zámku a rozhodne se ho zachránit.
1: Velký milovník umění, fotograf, sběratel a restaurátor Jan Pelánek Lazarovic hledal místo, kde by vystavil své bohaté sbírky výtvarného umění, které sbíral již od mládí. Vlastnil mimo jiné obrovskou sbírku obrazů, grafik a výtisků knih slavného výtvarníka Josefa Váchala. A najednou našel Týnec u Klatov, kde, jak později zjistil, Váchal dokonce žil a tvořil.
4: Pro sběratele je to vrchol uměleckého snažení, ten zámek. Samotnou sbírku dám do objektu, který je sám o sobě sběratelským absolutním předmětem.
5: Bylo ve hře víc zámků,
3: po kterých jste se poohlíželi jako po budoucí, řekněme, galerii?
4: Viděl jsem jich mnoho, ale žádný neměl takový prostor a takový potenciál jako Týnec. Za prvé věžkovou podobou a za druhé vnitřním uspořádáním. Oprdlovské výstavní prostory. Nejsou to byty spojený dveřma, ale výstavní prostory, výstavní sály. A potom ten vzhled, vnější vzhled. Ten, myslím, že v Čechách takových zámků moc není.
3: Ale taky té práce před vámi muselo být.
4: To jsem si tehdy neuvědomoval tak jasně, jako jsem si to uvědomoval po 10 letech nebo 15 letech.
3: A teď s tou zkušeností, šel byste do toho znovu?
4: Šel bych do toho hrát znovu od začátku, protože bych to všechno udělal mnohem lépe.
3: Kdyby si dnes někdo v podobné situaci jako vy před těmi x lety pořizoval zámek, co byste mu s těmi zkušenostmi poradil?
4: Nic, protože každý musí mít k koupi zámku důvod. A jakmile nemá ten zásadní jasný důvod, proč se to kupuje, proč se to pořizuje, no, to on se nemusí kupovat, to může zdědit, nebo tak. Jakmile nemá ten zásadní důvod, tak ať se do toho nepouští, to bych mu poradil. Takových znám hodně, kteří to třeba opravili, většinou podnikatelé a tak dále, když to opravili perfektně, tak zjistili, že neví, co dál, co s tím. A jsou různý druhy užití, někdo si to má pro rodinu, někdo to má pro sbírky, jako já, někdo to má pro podnikání, jako bude tam mít hotel, restaurace, někdo tam si udělá veřejný dům třeba, nebo starobinec.
3: V jaké fázi jste vy s tím svým snem a řekněme v procentu třeba dokončení těch představ, které jste měli na začátku?
4: V 80%.
3: Tak to už se blíží tak cílové rovince.
4: Ano.
3: Jak se tu bydlí?
4: Nejlepší, kdybyste si vyzkoušeli. Bydlí se tady samozřejmě skvěle, tady ticho, klid. A zvlášť večer, když se projdu, tak je to dobrý. Je to dost dobrý, je to hodně dobrý.
3: Kde bydlíte na zámku? Paní říkala, že nikdy ještě nespala v žádné místnosti na zámku, tak kde teda bydlíte?
4: Já to pravidelně teda střídám po jistých obnovích, takže jako konkrétní místo není. Postupně, jak se to rekonstruuje, tak se mění místnost, využití místnosti a plány se jednotlivým místnosti. Dříve byly úplně jiné ty plány, některé plány byly úplně jiné a postupně se to mění, takže nic tady ještě není definitivní.
3: Předpokládám, že ta sběratelská vášeň prostě s věkem neutuchá, naopak možná se rozšiřuje, takže asi i ty sbírky se rozšiřují. Stačí vám ten Týnecký zámek dneska? Nepotřeboval byste ještě druhý zámek třeba?
4: Druhý zámek ne, nikoliv, ale větší. Větší by se hodil na ty sbírky.
3: Velikostně jaký by třeba jako odpovídal? Já teď zapomínám na to, jestli je možné ho koupit nebo ne, ale kam byste se tak vešel?
4: To jsou samozřejmě teoretické úvahy, jakoby pro zasmání. Ale mohl by být větší, hezčí, blízko třeba z Vídně, tak to bych prostě, no, blízko Paříže nebo Říma.
3: Takže jako Schönbrunn nebo Louvre by se vám líbil?
4: Jo, no.
1: Zastavme se ještě u šlechticky znějícího příjmení majitele zámku Lazarovic. Kde se vzalo?
4: A to je jméno po mamince, z té rodiny už nikdo nežije. A to jméno zaniklo, takže teď momentálně od okamžiku, kdy jsem si ho převzal po mamince, tak je to jediný Lazarovic v České republice.
3: Ale zní to hodně vznešeně. Má to nějaké kořeny takové aristokratické?
4: No, má to kořeny v Haliči, takže nevím, jestli to je aristokratické.
3: Ale zní to tak pěkně, jako že se to na ten zámek sem hodí, Jan Pelánek Lazarovic.
4: Moc rád, že to zní dobře. Ale částečně mě k tomu přiměl taky Tomáš Kolovrat, kterému jsem vždycky říkal, že má velký úkol se postarat o svoje objekty, že tady jeho rod je tady 800 let a Tomáš se tomu vždycky smál a říkal, že v žádných případě, že ho takové věci vůbec nezajímají. Že to není, že já jsem mu vysvětloval, že má povinnosti vůči českému státu. A on mi říkal, že žádné povinnosti nemá. Tak jsem mu potom řekl, že se přeměnuju na Lazarovic. A zatímco on je tady 800 let, tak není vyloučeno, že mého předka se dotýkal Ježíš. Takže tím jsem se s ním vyrovnal.
3: Máte i třeba nějaké rodinné heslo, nebo bylo by něco, co byste si jako rodinné heslo, tak jako mívají ty šlechtické rody, zvolil, co by odpovídalo vašemu naturelu a třeba i tomu, jak se stavíte k tomu panství tady v Týnci u Klatov?
4: Tak rodinné heslo samozřejmě nemám. Jako to je taková hra na ty nějaký šlechtu, to tady nezavádím, nebo ne, ani by to vesu nenapadlo. Ale tak jako pro zábavu jsem nahoře nechal napsat takové heslo Zachovej řád a řád zachová tebe. To si myslím, že je velice dobrá věc, to by si mohli mnozí říkat, tak je to tam pod výtvarníka Radouského, tak je tam nahoře napsáno.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
1: Zjišťujeme, jaké to je bydlet na zámku, starat se o velký dům, aby z něj měli radost i další generace. Dnes nám svůj příběh vypráví majitelé zámku Týnec u Klatov nedaleko česko-německých hranic. Jak dobře zná svůj domov Jan Pelánek Lazarovic, zjišťoval Patrik Rozehnal několika otázkami.
2: Kolik vrat máte na zámku? Víte to?
3: Na zámku jsou vrata dvoje.
2: Který kus nábytku váží nejvíc?
3: Sekretář z 19. století.
2: Jaký vynález moderní doby sem přišel jako první?

0: které místo, ať už prostor, nebo kout, nebo i venkovní prostor, tady máte rád, že když máte možnost tam chvíli pobít, tak je vám tam dobře?
1: Tak mě je dobře vevnitř, v zámku. Venku ne.
0: Co děláte na zámku v zimě?
1: V zimě topím. Je to velká práce.
0: Fakt, je to náročný?
1: Je to náročná práce.
0: Čím se topí tady na zámku tady v dnešní době?
1: Dřevem nebo pletami.
0: A je to jeden kotel, nebo jich máte víc?
1: Tady momentálně tady jeden kotel, nebo respektive kotelna, kde jsou dva kotle. A není to jednoduché.
0: Jste zámeckým pánem i kotelníkem?
1: V zimě jsem spíše kotelníkem. A zámeckým pánem jsem ještě nebyl. Možná se to mi to někdy podaří. Momentálně jsem zámeckým sluhou.
0: Berete to jako, že sloužíte zámku?
1: Ano, bohužel ten zámek jsem vybral. Já jsem si nevybral zámek. To, jak už jsem předtím naznačil.
0: Kolik máte klíčů na svazku?
1: To jsem nikdy nepočítal, ale je jich mnoho. Svazky mám 4, tak.
0: Podle toho, kam jdete?
1: Podle toho, kam jdu, ale většinu klíčů na svazcích nemám, ty jsou zavěšeny. Klíčů je třeba 100 dohromady.
0: Máte speciální klíčovou skříň?
1: Tak mám to po různých místech, zatím se ještě pamatuju, kde.
0: Máte jako majitel zámku i vlastní dopisní papír třeba v dnešní době?
1: Ne, nikoli v žádném případě.
0: Ale zámek má své internetové stránky?
1: Ano, ty vede manželka.
0: I si je navrhovala všechno? Se o ní stará takhle?
1: Stará se o to všechno, umístí tam všechno a já občas mi říká, co tam je.
0: Má takovýhle dům, takovýhle objekt i domovní zvonek?
1: Ne, zvonek tady nemáme. Od té doby, co existují telefony, tak zvonek tady není.
0: Co když přijede pošťák a neví, kam volat?
1: Všichni pošťáci mají na mě telefon.
0: Kdo není zván, nemá telefon. Nebo jak se dozvím telefon? Na stránkách.
1: Jdeme na těch stránkách, si rozvíte.
0: A když není připojení, mám smůlu. Tak. Když půjdu jako chudý pocestný okolo, nezazvoním.
1: Tak ho vyčenichá pes. Pes začne štěkat a já se jdu podívat, proč štěká. A jestli je pocestný ještě naživu, tak s ním promluvím.

0: Opravit takový zámek něco stojí. Už pro rodinu Kolovrat Krakovských byly náklady na stavbu zámku tak velké, že po smrti prvního majitele je spláceli 4 generace jeho potomků. Ani tak ale nebylo dílo nikdy zcela dokončeno. Zřejmě proto, že zámek, který by byl ozdobou jakékoliv evropské metropole, stojí dost neprakticky stranou Prahy i Vídně. Ukrývá nečekaně velké prostory, třeba jako hlavní oválný sál.
1: No tak, to je něco. To je prostor.
2: Cítíte tu změnu, když
1: ano.
2: Mluvíte? Vlastně už během rekonstrukce tady byla celá řada odborníků. Různě to věšeli mikrofony, pípali na sebe, měřili to a vlastně konstatovali, že tento sál má parametry nahrávacího studia. Vemte si, jak dobrý byl ten Aliprandy a ti naši předkové, když se rozhodli stavět koncertní sál. Mimořádně dobrý. A i proto jsme strašně usilovali o to, aby tady byly varhany. A jsou restaurované, jsou to historické, mechanické varhany a jsou určeny ke koncertům. Další koncert je teďka 13. června. A když se rozezní ty varhany, a když tu třeba ještě nastoupí sbor, tak je to nebeský zážitek.

0: Já vás teď vezmu na balkon. Pojďte se podívat na tu barokní krajinu.
1: Tak a teď si můžete připadat jako zámecká paní.
0: Přesně tak. Když už jsme u těch zázraků, tak ještě jsou tu zajímavosti. Ty varhany jsou někdy slyšet, i když nahoře nikdo není. Poprvé se to stalo, máme tu takovou mladou paní, která pomáhala s úklidem, a já jí říkám, byla jste už nahoře utřít prach, a ona mi říká, tam někdo hraje. Já říkám, tam někdo nemůže hrát. A od té doby se to stalo ještě asi 4x nebo 5x. No a teď, je to 14 dní, jsem tady měla jednoho z těch vojáků, který tady byl jako absolvent na 2 roky. Říkal, že byli právě tam na tom kůru a víš, že tam odposlouchávali ty imperialisty,

0: jeden byl na angličtinu, jeden na němčinu, protože my na druhou stranu vidíme vlastně do Německa. A tam vedou, tady jsou takové dvě tajné schodiště, taková barokní točená schodiště, a on říkal, že to sám zažil, že vlastně slyšel kroky a to je tak úzký, že říkal, hele, tak pojď nahoru, ať se vystřídáme tady. A kroky se zastavily. Když je neslyšel, tak jde dolů a kroky se zase rozešly, ale nikoho nepotkal.
1: Nemůže to být, že tu je ještě nějaký duch Kolovrat krakovských?
0: No, byla bych ráda, kdyby tady byl Alexandr Kolovrat, který tady vyrůstal. On se sem vrátil z Ameriky s rodiči, když mu byl stěží rok. Oni byli v Americe, protože jeho tatínek vlastně absolvoval souboj v Praze. Ty souboje už byly zakázané a on vlastně spíš nešťastnou náhodou toho svého soka zabil. A musel uprchnout ze země, několik let ve vyhnanství, tam se ožení v Americe a narodí se mu syn Alexandr. Císař v zápětí poté povolí návrat rodině, rodina přijede, barák je pronajat a předlužen. No a malý Saša tady vyrůstá na zámku a chodí do místní obecné školy. Mluví perfektně česky. Umí rozebrat kolo, tak jako kluci na venkově. A vlastně pak se z něho stane ten světově známý závodník, nejenom na motocyklech, ale i v automobilech. Díky němu Laurina Clement v Mladé Boleslavi musí zdvojnásobit výrobu. On vozí ocenění z celého světa. On jezdí neuvěřitelné závody, třeba Petrohrad, Sevastopol, nebo každý rok alpskou jízdu, nebo Paříž-Madrid. On paralelně vlastně ho zajímá i letectví, on si koupil i letadlo, to když vidíte na fotce, tak byste do toho dneska nevlezl.
2: Tady někde měl letadlo?
0: Tady ne, měl ho v jiné a pak si ho dokonce přestěhoval do Kvídni, ale vedle tady těch letadel, tak ho zajímal i nově se rodící průmysl filmový. Zakládá studia a točí dokumenty. Má takovou jako mimořádnou zakázku, že má výhradní práva na dokumenty z fronty první světové války, které se promítaly ve všech biografech rakousko-uherské monarchie.
1: Jako týdeník.
0: Přesně tak. Točil neuvěřitelně výpravné filmy, například Sodoma Gomora. Ale hlavně lákal, jakoby přitahoval mimořádné talenty. Marlene Dietrich u něj začala natáčet němé filmy. A film Café Electric viděl Hollywood. A díky tomu, že ona tam ukázala ty dlouhé nohy a také souhlasila s Polibkem, s tím hereckým partnerem. A vlastně působilo to tak mimořádně, že Hollywood chtěl tuto dívku pozvat a vlastně oni s ní udělali tu hvězdu. A u Kolovrata začíná i jeden maďarský emigrant, který později přijímá jméno Michael Cortez a později natáčí film Casablanca. Získává 3 Oscary. A já vám něco řeknu, tyto dva lidi, on, bohužel Alexandr Kolovrat umírá velmi mlád, bylo mu 41 let, byl to rok 1927, on umírá ve Vídni, ale je pohřben tady na Týnci. A tito lidé, kteří u něj začínali, tak vlastně na něj nikdy nezapomněli a v jejich následujících dílech je vždycky odkaz na toho Alexandra. Třeba Marlene Dietrich v jednom z úspěšných filmů, jednom z prvních úspěšných filmů, které natočila v Americe, tak hraje špionku, nádherná žena. A vzala si v tom filmu jméno Marie Kolovrat. Michael Cortez v té Casablance, která se odehrává vlastně v velké části v baru, tak má za barem sympaťáka, který se jmenuje Saša, a mluví s tím slovanským přízvukem. Tím chci jenom říct, to je další zázrak, že se tady narodil, nebo vyrůstal vlastně, narodil se v Americe, ale vyrůstal tady Alexandr Kolovrat, tato mimořádná persona, letos je to 140 let od jeho narození. Mě to fascinuje, za 41 let, co stihl.
1: Já mám pocit, že tenhle zámek je plný zázraků.
0: Je. Máte pravdu, děkuju, že to říkáte.
1: A je to možná i tou panenkou Marií, co tady máte v kostele za rohem?
0: Naprosto jistě.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Týnec u Klatov, který je takzvaně první ligou mezi barokními zámky. Patří mezi největší skvosty své doby. Vypíná se jako nějaká barokní loď se zakolacenou přídí nad českou krajinou. V barvě žluto-bílé, s jemnými nádechy růžové, jako by odrážel všechny barvy slunce během dne. Interiéry vás rádi provedou majitelé zámku Jan Pelánek Lazarovic a Hana Jirmusová Lazarovic.
2: Teď se tedy po schodech v tom nádherném schodišti barokním dostáváme. Tohle je to, jak se říkávalo, piano nobile?
3: Přesně tak, slavnostní patro piano nobile.
2: No, slavnostní i dnes. To jsou jenom ty vstupy do těch křídel, to jsou jak vjezdové brány, jak nádherné barokní kuželky, ještě s tím naznačeným jakoby oknem.
3: To je vlastně taková hra i pro návštěvníky, pokud je otevřeme ty dveře, tak vidíte středovou chodbu, která má 65 metrů. Neuvěřitelně dlouhá chodba, vy uvidíte ještě jeden průhled, ale možná ještě pár slov. Jsme vlastně měli další štěstí, že památkáři nám dovolili, aby ty propadané stropy, které se vlastně museli dělat znovu, vyzdobili současní umělci. A to zadání bylo jednoduché, aby nějakým způsobem reflektovali, že bylo vidět nebe. A tady je vlastně dílo japonského sochaře Tetsu Oňariho, který tam udělal jakýsi pohled do nebe, pohled do nekonečna. Z takových skel, které připomínají ta stará zašlá zrcadla. Tady to je český malíř Luděk Rathouský. Noční obloha, hvězdy, létající koberec.
2: Tak vy budete asi jeden z mála zámků v Česku, který má létající koberec.
3: Přesně tak.
1: Zámek můžete přes prázdniny navštívit od středy do neděle každý den mezi 10. a 17. hodinou. Nejenže se dozvíte něco o historii, o rodu Kolovrat krakovských, ale prohlédnete si také sbírky umění, které manželé Lazarovic dali dohromady během celého svého života.
3: Jinak tady jsou zajímavé vázy z daleké Amazonie, vyrábí ženy a dívky, jsou z kmene Shipibo, to je kmen, který sídlí u velmi bohaté řeky, takže nemusel kočovat a vyvinula se tady ta specifická kultura Shipibo. I ten ornament je vlastně ornament Shipibo.
2: A co v tom skladovali? Nějaké obilí, potraviny?
3: Když ty ženy pomalovávaly tu vázu, tak vlastně žvíkají rostliny specifické, které plivou do té vázy. Váza je potom uzavřena, je zakopána do země, to tam fermentuje a během slavností a ceremonií je ten alkohol vypit, vázy rozbity.
2: To znamená, že tady je ještě neskvašený materiál nebo nevypitý alkohol, že jsou zachovány, nebo jste je vzali ještě dřív, než to rozbili?
3: Je velmi mimořádné, že ty vázy jsou tady a v celku. No. Můžete je vidět u nás, ale i v Náprskově muzeu, ale tam vlastně proto, že jsme jim je prodali. A ty vázy, které se rozbíjí tam v té daleké Amazonii, tak ty střepy se znovu použijí do nové hlíny. To znamená, i v těchto vázách jsou střepy, které jsou možná další stovky let staré.
2: Jak ji popsat? Je to vlastně taková ženská postava, to ústí té vázy nahoře jako obličej, pak nabývá na objemu jako nějaká káča, dokonce i ruce na jedné z těch váz jsou naznačené, jako by jsou položené pěkně na to tělíčko, které se pak zužuje dolů. Je to krásné dílo. A to je tedy součástí sbírky vašeho muže?
3: To je zrovna z mé sbírky. Se dostaneme do místnosti, která je naprosto unikátní a je velmi spojená s Kolovraty. Je to takzvaný zelený kabinet. Unikátní prostor hrady, zámky, když tak mají soupisy majetku. Tady vlastně vidíte ve freskách vyobrazené kolovratské dvory.
2: Takový jejich katastr v obraze.
3: Přesně tak, katastr v obraze. A ty dvory měly za úkol financovat stavbu tohoto zámku. My jsme si ale už říkali, že tady vlastně vznikaly velmi často dluhy. Těch dvorů byla celá řada. Oni samozřejmě Kolovrati o to většinu přišli po pozemkové reformě. Ale v době, kdy se stavěl zámek, tak jim všechny patřily Vrhaveč, Běšiny, Úloh, Kouskova Lhota. Ty jsme taky identifikovali. Některé neumíme identifikovat, ale opravdovou zajímavostí je, a to víme teprve asi 2 roky, to jsou tady ty 2 menší obrázky, které jsme stejně jako další menší považovali za jakousi fantazii umělce, ale díky odborníkům na historii, tak víme, že to jsou úplně konkrétní, zcela konkrétní stavby z centra Říma.
2: To je bývalé... Jsem chtěl říct, že to působí velmi italsky. No.
3: Je to bývalé sídlo papeže, letní sídlo papeže, a dnes tam sedí prezident Itálie.
2: To patřilo Kolovratu.
3: Ne, ale nechali si to tady vymalovat.
2: Že by jako chtěli, to ještě koupíme.
3: To ne, ale já se k tomu hned dostanu, to je Santi Domenico, také centrum Říma. Ona vlastně, druhá manželka toho stavebníka, toho Maximiliana Norberta Kolovrata, Marie Anna, protože jeho první žena umírá 1711, to byla Marie Barbora, a Marie Anna, druhá žena Kolovratová, ona působila třeba na dvoře polského krále a dlouho žila a působila na dvoře toskánské velkovévodkyně. A to je ten italský prvek, který ona sem vnesla, ona vlastně jaksi pomohla překročit ty hranice českého království. A pravděpodobně to je důvod, proč máme mezi freskami tady ty 2 paláce z centra Říma.
1: Řada příslušníků rodu Kolovratů podporovala umění, kulturu a vzdělání. Zámek Týnec u Klatov je toho důkazem. Možná proto ho milují a s láskou opravují a otevírají veřejnosti i současní nadšenci do moderního umění, manželé Lazarovic.
3: No, můj muž vždycky říká, já tady jenom sloužím. Takže můj muž to má v sobě, že vlastně nějakým způsobem bere tu věc, jako že ji dělá pro někoho jiného, pro další lidi. Já si to představuji tak, protože mám dost kamarádek, který mi říkají, to máš dobrý, že za sebou něco vidíš, tak nějak, i když to je strašně namáhavý a vlastně nebyli jsme nikde na dovolené, nikam nejezdíme, trávíme to tady, i víkendy tady vlastně pracovně jste, tak to tak nějak beru, že ta cesta je náš cíl. Že vlastně nemáme před sebou nějaký cíl, jako tak to doděláme a teď se sem nastěhujeme, to rozhodně ne. Ten náš cíl je ta samotná cesta, kdy se pokoušíme to zachraňovat nebo vylepšovat nebo nějakým způsobem vybavit a pobavit a potěšit ty, kteří sem přichází se na tu historii podívat.
2: Jak důležité jsou památky pro Čechy podle vás?
3: Naprosto zásadní. To obrovské bohatství naší země. My jsme nesmírně bohatá země a já jsem zažila vlastně ten covid, tu dobu covidovou v Krumlově a viděla jsem, když se to uvolnilo, jak vlastně Češi i milují ty památky, jak přijížděly rodiny a chtěli si projít zámek a chtěli si zajít do galerie, takže vím, že je to, jak jste to sám říkal, to zlato, naše zlato nebo stříbro rodinné, nebo je to mimořádná věc, kterou ne každá země má. Projíždíte překrásnou krajinou a vstupujete sem na zámek, vyjíždíte na další místa. Jsme prostě bohatá země.
4: Myslím, že těch památek je v Čechách hodně. Velmi mnoho jsou zachovalé. Války nám je nezničily.
2: Co byste si pro ten svůj zámek přála do budoucna? I do té doby, až tu jednou nebudete a bude to vlastně xtá generace. Co byste té budově, tomu místu s tou energií přála?
3: Já bych si přála, aby to vždycky zůstalo místem pro krásné setkávání. Aby tam vždycky zůstalo to umění, aby z toho nikdy nebyl hotel nebo kasino. Tak snad se to podaří.

A já jim budu přát, ať je jejich nadšení, píle a láska ke kráse oceněna i vaším zájmem. Připomeňme, že heslem rodiny Lazarovic je zachovej řád a řád zachová tebe. Nevzdávejme se proto tradic, hodnot a děl, která přetrvala staletí. Jsou naší součástí. Díky nim jsme hrdým českým národem. Pečujme o sebe, rodinu a věci kolem nás. Ať na nás i další generace mohou vzpomínat v dobrém. K tomu vás vybízí František Kinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Při cestování autem musí lidé, psy i další zvířata zajistit, aby nedosáhli na řidiče, upozorňuje policie. Podávání návrhů do participativního rozpočtu v Rokytnici nad Jizerou je možné do konce července. A počasí zítra převážně slunečno, pouze na severovýchodě zvětšená oblačnost. Maxima kolem 30 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 25. Zprávy a Otane Hasil, dobrý večer. Psi a další domácí zvířata musí být při cestování autem připoutaní. Policie na to upozorňuje teď v létě, kdy s nimi motoristé jezdí výrazně častěji. Za nepřipoutaného mazlíčka mohou řidiči v Česku dostat pokutu až 2000 korun, v zahraničí to může být výrazně více. Pravidlem je, že zvíře nemá dosáhnout na řidiče.
3: Převoz nepřipoutaného psa nebo kočky v autě může způsobit dopravní nehodu, varuje Jan Straka z dopravní policie.
4: Mohou se leknout, skočí na toho řidiče, ten se lekne, strhne volant, nehoda je na světě.
3: K zajištění bezpečnosti poslouží přepravky, klece, mříže oddělující kufr od zbytku interiéru nebo jednoduchý set postroje a bezpečnostního pásu. Podle čeho vybírat, radí prezidentka veterinární komory Petra Šinová.
5: Je potřeba přizpůsobit fixaci i velikosti toho zvířete. U těch větších zvířat považuji za vhodnější převoz v kufru.
3: Mylná je podle Šinové i představa, že při nehodě lidé udrží zvíře na klidně. Josefína Báčová, Český rozhlas.
2: Motoristé od zítřejšího rána projedou v Praze po magistrále u hlavního nádraží v každém směru pouze dvěma pruhy. Správa železnic totiž začne opravovat stropní desku odbavovací haly. Uzavřené bude také parkoviště nad halou. Práce tam potrvají až do konce listopadu. Už pouze do konce letošního července mohou obyvatelé krkonošské Rokytnice nad Jizerou posílat své návrhy do letošního takzvaného participativního rozpočtu. Upozorňuje na to tamní radnice. Město má dva nejlepší návrhy, přichystáno 300 tisíc korun.
6: V srpnu bude odborná komise návrhy posuzovat. Od poloviny září budou moct obyvatelé hlasovat o vítězi. Například v loni lidé vybrali jako nejlepší návrh na vylepšení veřejného prostoru vybudování Reus centra. To vzniklo v Horní Rokytnici v Kovové buňce. Projekt můžou lidé posílat online nebo písemně na podatelnu. Z Rokytnice nad Jizerou Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Italský tenista Jannik Sinner obhájil wimbledonský titul. Ve finále v All England Clubu porazil Němce Alexandra Zvereva 3-1 na sety.
1: Počasí.
2: V noci na pondělí čekáme v České republice převážně jasno až polojasno. Pouze na severovýchodě při přechodně zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky, zejména v Beskydech. Nejnižší teploty mezi 16 a 12 stupni. Zítra přes den převážně polojasno, ráno a dopoledne na jihozápadě republiky až jasno. Naopak na severovýchodě a severu území bude oblačnosti více. Ojedinělé tam čekáme přehánky. Maxima zítra mezi 27 a 31 stupni. Na severovýchodě kolem 24. Vítr dne zpočátku slabý, postupně mírný od severu až severovýchodu a večer bude slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na trojce z Tábora ve směru do Prahy trvá silný provoz mezi Voticemi a Olbramovicemi a také v okolí Benešova. Počítejte tam s menším zdržením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Na brněnské Kraví hoře letos lákají na druhý největší Jupiter ve vesmíru, obří 12-metrový model Gigalon. A právě odsud teď pro vás máme živé vysílání pořadu Sedmikrásky na nebi o vesmíru a kosmonautice. Přejeme příjemný poslech.
1: Sedmikrásky na nebi.
7: Ano, je to tak. Druhý největší Jupiter ve vesmíru zřejmě teda je tady na brněnské Kraví hoře, odkud dnes vysíláme. Zdraví vás Jiří Kokmotos v roli moderátora a v roli hosta a moderátora je dneska Jiří Dušek, ředitel brněnské hvězdárny. Ahoj Jiří, vítej.
8: Ahoj Jiří, pěkný podvečer. Vítej u nás na brněnské hvězdárně.
7: Ano, je to tak. Dneska budeme mít hosta a moderátora pořadu v jednom, protože jak jsem říkal, Jiří je ředitelem tady toho stroje na zázraky, i k tomu se dostaneme. Festival Planet je v plném proudu, i když dneska končí jeho první běh, tak zvažte, jestli náhodou na začátku srpna se nevydat do Brna. Myslím, že vás dneska namlsáme, tak určitě poslouchejte a podíváme se samozřejmě taky na oblohu, čeká nás spousta kosmonautických novinek, no a taky si budeme povídat o zatmění slunce, které se taky kvapem blíží, tak určitě poslouchejte dál. No a jestli nás posloucháte a chcete se na něco zeptat tady Jiřího z astronomie, z kosmonautiky, tak stačí napsat e-mail na sedmikrásky@rozhlas.cz. Příjemný večer.
1: Sedmikrásky na nebi. Astronomický výlet regionálních stanic Českého rozhlasu.

0: Dobrý večer z Hvězdárny a Planetária Brno, z Kraví hory tady v Brně, kde mám teď pocit, že se možná v tomto týdnu asi ocitl každý obyvatel Brna, možná i jihomoravské metropole, a taky možná i spousta lidí z celé České republiky, protože Festival Planet, to je něco, co se teda získal oblibu už napříč republikou i vlastně možná částečně díky tomuto pořadu, že jo?
1: Přesně tak, vlastně Festival Planet je nejkomplikovanější, nejdražší, ale také vlastně divácky nejúspěšnější akci, kterou pořádá Hvězdárna Planetária Brno už posledních 8 let. Začali jsme nenápadně v roce 2019 modelem měsíce, kdy jsme si připomínali 50. výročí přistání člověka na měsíci a napadlo nás udělat takový fotospot, v podstatě nafukovací 10-metrový model měsíce. Mm. Ten potisk byl fotorealistický, takže skutečně z větší dálky to vypadalo, jako kdyby tady v parku přistál měsíc, nebo zjevil se měsíc. A byl tady vystaven v pátek, sobotu a v neděli. V pátek přišlo několik set lidí, a v sobotu přišlo několik tisíc lidí a v neděli sklabovala doprava tady kolem centra vlastně města, protože dorazilo tolik lidí, že se to nedalo zvládat. A skončilo to samozřejmě pro nás velkým průšvihem tím pádem, protože se lidi stěžovali, jak to bylo špatně zorganizované a podobně. Ale to bylo, protože nás nenapadlo tenkrát, že to bude mít takový úspěch. Nicméně po této zkušenosti jsme začali systematicky organizovat Festival Planet a každý rok přidáváme nový a nový model, taky 10-metrový. Po měsíci přišla Země, pak byl Mars, Slunce, Země v noci, Země bez vody, abychom ukázali, co je na dně moří a oceánu, nebo taky mapa hvězdné oblohy, jako astronomický globus. No a letos přibyl Jupiter, je to výjimečně 12-metrový model, takže o 2 metry větší než ty ostatní. No a to proto, že samozřejmě Jupiter je král planet, nebo vládce všech planet, tak si zaslouží jako co nejlepší stvárnění a největší stvárnění.
0: To je fakt vlastně, je to planeta z mnoha největší planeta sluneční soustavy, má nejvíc měsíců.
1: Ano, ano. Kolik jich má aktuálně, vlastně? Aktuálně 115 a neustále přibývají další, jak se zlepšuje pozorovací technika, jak se víc monitoruje to okolí. Některé ty měsíce jsou tam vlastně asi od začátku, co on existuje, co jsou třeba ty čtyři největší, Io, Europa, Ganymed a Callisto, které vlastně už v roku 1610 objevil Galileo Galilei. A ty další ale byly objeveny buď fotograficky nebo s pomocí meziplanetárních sond, ty jsou mnohem menší.
0: Já jsem chtěl k Jupiteru udělat vlastní vstup a uděláme ho taky. Ale teď, když se začal mluvit o těch měsících, tak mi to nedá se zeptat, co vlastně všechno se počítá za měsíc. Každý šutr, který vlastně jako letí kolem, když to řeknu jako hodně, tak jako lidově.
1: No,
0: nemyslím jako kolem, ale jako lítá neustále
1: tak,
0: dokola.
1: Tak. Jako žádná přesná hranice samozřejmě není, že by se třeba řeklo od průměru 100 metrů, už je to měsíc a když je to menší než 100 metrů,
0: tak se to nepočítá.
1: Tak je to jako v podstatě jenom nějaké meziplanetární smetí. Mm. Nicméně ty satelity, které se pozorují v okolí Jupiteru, ty nejmenší mají řádově kilometry.
0: Jo. Jo,
1: takže to jsou takové, řekněme, měsíce jak z Malého prince.
0: Dobře. No, náš pořad je taky zaměřený na pozorování večerní oblohy. My si to necháme, až bude úplná tma tma, ale
1: jednu věc bychom mohli
0: říct, protože no. Se to vlastně netýká úplně hvězd, že jo?
1: Ano,
0: ale planet
1: to,
0: taky.
1: Souvisí to se sluneční soustavou a to, že vlastně teď máme období, kdy večerní oblohu krásně zdobí planeta Venuše, a protože vidět večer, tak si také říká večernice, kdyby byla vidět ráno, tak si říká jitřenka. No a tu Venuši vlastně naši posluchači najdou už v tomto okamžiku, protože my, jak tady sedíme na střeše Hvězdárny, taky vidíme, tam, kde vlastně zapadlo sluníčko, když se člověk podívá tím směrem, tak zhruba 20 stupňů nad obzorem, což si můžeme představit tak, že člověk natáhne ruku a roztáhne všechny prsty a když ten palec jako nechá dole, tam, kde je obzor, tak tam, kde má malíček, tak v takové výšce je vidět ta Venuše. Už nyní je to takový nápadný, jasný zářící bod a tak, jak se bude v dalších minutách ta obloha stmavovat, tím, jak bude slunce jako níž, nebo hlouběji a hlouběji pod obzorem, tak bude nápadnější, ale zároveň bude ta její výška klesat k směrem k obzoru, takže pak přestane být viditelná. Ale už teďka je tam krásně vidět a najde ji každý, nepotřeba to žádný daleko let, nic, jenom se podívat správným směrem, tedy směrem na západ.
0: Ano, a je to vlastně docela dobré, protože na Festivalu planet tu planetu nenajdete, Venuši
1: ne,
0: jako
1: ne,
0: takovou.
1: Ne.
0: Ona je vlastně taková docela jako nepraktická na takovou...
1: Na ukazování, ano, protože planeta Venuši má velmi hustou atmosféru,
0: no.
1: Skrz kterou není vlastně vidět, a to, jak vypadají povrch, to jsme zjistili až díky mezeplanetárním sondám, které pomocí radaru vlastně udělali radarový obraz povrchu planety, ale samozřejmě ten radarový obraz úplně neodpovídá tomu, jak ten povrch vypadá, protože se používá rádiový signál, takže záleží na tom, jak moc dobře ten materiál odráží nebo rozptyluje rádiové záření. Nicméně vlastně všechny ty mapy a všechny ty podoby planety Venuše jsou uměle sestavené právě na základě radarových pozorování.
0: No a to u Jupiteru je to právě úplně jinak.
1: Ještě možná taková zajímavost, že jo, Venuše je jako vlastně ženský symbol, takže všechny povrchové útvary na Venuši nesou ženská jména.
0: Aha.
1: Je tam například Božena Němcová, jako jeden z kráterů. A je tam ale jediná výjimka. Na povrchu Venuše velké pohoří, a to pohoří se jmenuje Maxwellovo pohoří, podle Maxwella, což byl britský fyzik, který právě objevil nebo teoreticky dokázal existenci rádiového záření. Takže tam je jeden muž mezi samýma ženama.
0: Dobrý. Škoda, že to Maxwell nedocení.
1: No, ten to nedocení už, ano.
0: Dobrá, tak já jsem chtěl říct, že vlastně, jak Venuše by se asi velmi těžko zobrazovala, kdyby vznikl její model tady
1: ale
0: na Kraví hoře.
1: Uvažujeme.
0: Tak, ale u Jupiteru to bylo výrazně jednodušší a k tomu se dostaneme už za chviličku, když budete dál poslouchat pořad Sedmi krásky na nebi.
2: Sedmi krásky na nebi s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem.

0: Krásný dobrý večer, tady je pořad Sedmi krásky na nebi, pořad, který se věnuje astronomii, kosmonautice, kterým vás pravidelně provázejí Jiří Kokmotos a Jiří Dušek. Dneska jsme tady teda jenom tak ve dvojici, protože jsme na Jirkově domovské hvězdárně a planetáriu Brno, kde dneska vrcholí festival Planet, jeho první běh, tak je to takové divné, že vás zveme na něco, co vlastně asi za 2 hodiny skončí, ale pozor, ono to má pokračování a to bychom vás chtěli trošku tak jako poňouknout, jestli byste třeba náhodou v srpnu nepřijeli do Brna.
1: Tak přesně tak, od 3. do 9. srpna budeme tady v parku na Kraví hoře opět vystavovat Gigalon, tedy model planety Jupiter, což je taková novinka letošního již 8. ročníku festivalu Planet. A kromě toho vytáhneme i ty naše menší modely, některé, které vlastně zobrazují právě třeba planetu Zemi ve dne, v noci, bez vody, nebo Mars, nebo i ten měsíc, i náš ikonický.
0: Mimochodem, můj teda favoritní model je planeta Země v noci, protože to úplně vlastně na tu naši planetu trošku je úplně jiný pohled. A člověk se tam uvědomí spoustu věcí, jak je kde planeta Země osídlená, jakou kde máme činnost, že jsou tam třeba rybářské lodě v Japonském moři a tak dál. Je toho spousta. A ty planety, ono to má vlastně svůj program, ten festival.
1: Právě takže to jsem chtěl říct, že jako nejde jenom o, jako nechci to dehonestovat, ale bezduché ukazování o nějakých nafouklých koulí potištěných, ale vlastně ten festival je skutečně festivalem, protože kdo chce, tak samozřejmě přijde a udělá si jenom hezké selfiečko, ale jinak tady máme výstavu. Jedna výstava je věnovaná právě planetě Jupiter, meziplanetárním sondám. Druhá výstava je věnovaná fenoménu černých děr, to souvisí s tím, že tady byla v květnu u nás v Brně velká mezinárodní konference o výzkumu veleobří černé díry v centru naší galaxie. Máme tady letní kino, kde promítáme vědecko-fantastické filmy nebo nějaké fantasy filmy. Máme tady vlastně třeba i každý pracovní den od pondělí do pátku v 18 hodin se tady předvádějí chemické a fyzikální experimenty vhodné pro děti a ve 20 hodin vždycky začíná u toho našeho gigalonu jako velká přednáška o tom, jak, co vlastně ukazuje, co na něm je všechno vidět zajímavého. No a to neříkám, že máme ještě speciální projekce v našem planetáriu, které doprovází takový předfilm, který je věnován právě planetě Jupiter.
0: Takže festival Planet Brno.cz, tam najdete
1: tam
0: program.
1: Komplet, ano.
0: Ano, a vlastně další bych bude od 3. srpna. No a Gigalon tedy, to je, přátelé, jako ono se, když se řekne 12 metrů, tak člověk si tak řekne, no tak 12 metrů. To je normálně 4-patrový barák.
1: Ano.
0: To si musíte uvědomit, to už jako je fakt jako obrovské. Je to, dalo by se říct, že to je věrná kopie Jupiteru, nebo vlastně jak to je s tou jeho podobou?
1: Samozřejmě s Jupiterem je to trošku složitější, protože je to plynná planeta. To znamená, že vlastně všechny útvary, které na něm pozorujeme, tak jsou vlastně atmosférické a ta atmosféra je stejně dynamická jako naše jako u atmosféry Země. To znamená, že ty útvary tam vznikají a zanikají a protože vlastně neexistuje žádný snímek, který by planetu Jupiter vyfotil v jeden okamžik ze všech stran nebo něco, co by jako ji zobrazovalo ze všech stran a navíc nějakém ještě dobrém rozlišení, tak jsme to udělali tím způsobem, že jsme vzali snímky pořízené v minulosti sondou Galileo nebo aktuálně sondou Juno, která obíhá kolem a tyto snímky jsme zkombinovali dohromady a vytvořili jsme co nejvěrnější podobu planety Jupiter, ale samozřejmě je to podoba smyšlená, ale ono to ani jinak nejde. Tím, jak jsem říkal, že je to plynná planeta, ona nemá pevný povrch.
0: Tak prostě mraky třeba nad zemí, že? Tak prostě ty jsou aktuální a podoba prostě jako v jednu chvíli akorát.
1: Ale je to jakoby samozřejmě věrný model, takže třeba taková ta ikonická velká rudá skvrna,
0: no na to jsem se chtěl zeptat,
1: obrovská anticyklóna, která už je tam pozorována pravděpodobně více než 4 století, tak ta tam je zachycena v plné kráse, nebo jsme tam i přidali některé věci, které jsou jako takového, řekněme, vzdělávacího charakteru. V červenci roku 1994 se kometa Jupiter srazil s kometou Shoemaker-Levy 9 a ty fragmenty postupně padaly do atmosféry a vytvořily tam takové zvláštní tmavé fleky.
0: Čout.
1: V podstatě se to dá takhle říci. A jejich jakoby rozplývání potom bylo pozorovatelné několik následujících týdnů. A byla to vlastně taková ukázka toho, že planeta Jupiter je nejen obří planetou a zajímavou, ale že vlastně ona funguje jako takový vychytávač komet, které pronikají do vnitřní části sluneční soustavy. Takže vlastně tak trošku i brání to, aby ty komety, že je lepší, když ta kometa spadne na Jupiter, než když spadne na planetu Zemi.
0: Z automobilové terminologie to známe jako filtr pevných částic, ne?
1: Přesně tak, něco takového. A tohle, jako to, co bylo v tom červenci 1994, tak to nebyla ojedinělá událost, protože podobných jakoby událostí, byť ne tak rozsáhlých, jsme od té doby už pozorovali celou řadu.
0: No a jak jsi mluvil o té ikonické červené skvrně, kterou ano. Myslím si, že asi z Jupitera zná každý, tak když je to teda plyné, tak jak to, že tam ta skvrna je prostě takhle dlouho jako 150 let, když je to teda nějaká anticyklon, vlastně jako bouřka, teda, když ano. To přeložím?
1: To se neví. Aha. To se neví. Ono to je tak, že vlastně 150 let je tam prokazatelně, jo. Ale možná se tam vyskytuje už více než několik staletí a to z toho prostého důvodu, a možná i déle, ale to nevíme, protože samozřejmě první, kdo se podíval na dalekohledem na Jupiter, byl Galileo Galilei, ale ten vlastně rozlišil Jupiter jen jako kotouček a teprve vlastně těch posledních 150 let jsou vlastně dalekohledy tak dobré, že tam vidíme více detailů, včetně teda té skvrny. To znamená, že my nevíme, jestli předtím byla viditelná nebo ne. Jsou nějaké náznaky, že byla vidět už od roku 1610 nebo krátce potom, že tam už existovala předtím, ale ta technika, ať už pozorovací nebo záznamová, nebyla dokonalá.
0: Když je to bouřka, tak mám dvě otázky. Každá bouřka jednou pomine, teda tahle ta evidentně vypadá, že bude na desetiletí až století, tak jestli se zmenšuje a zmizí. A druhá otázka, když bouřka, tak my si představíme blesky, představíme si mraky, představíme si déšť, čili vodu kapající. Ano. Co kape tam?
1: Tak ona se vyvíjí, protože prokazatelně se zmenšuje. Dneska už má skoro poloviční velikost oproti tomu, jak jsme ji znali dříve, ale to ještě neznamená, že se zase nebude zvětšovat. To neznamená, že zaniká. Ale byly tam pozorovány jiné podobné útvary, které zanikly, nebo třeba splynuly jako dva v jeden a podobně. To se tam jako běžně pozoruje. No a díky sondě Galileo, která tam v roce 1995 vypustila takové speciální pouzdro, přímo které vletlo do Jupiterovy atmosféry, tak víme, že tam jsou blesky. Takže jako v Jupiterově atmosféře prostě jako existují blesky a pravděpodobně i nějaký déšť, ale ne déšť takový, jaký známe my, ale pravděpodobně nějaký čpavek tam prší a takové nějaké
0: To musí být prima prostředí.
1: No tak hlavně člověk nemá pevnou půdu pod nohama, takže to je stejně jedno, no, tak se propadá.
0: Dobře, tak o Jupiteru by se dalo povídat ještě hodně dlouho, tak my budeme pokračovat hned za chviličku, když budete dál poslouchat Sedmi krásky na nebi, ale dostaneme se samozřejmě i k dalším jevům, které nás na obloze čekají, které budou velmi zajímavé, například zatmění slunce. Tak poslouchejte dál náš pořad Sedmi krásky na nebi.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Přátelé, všeho nechte a podívejte se na oblohu nahoru, protože
1: přímo nad našimi hlavami, ale skutečně úplně před našimi hlavami, tedy v zenitu, proletá mezinárodní kosmická stanice. Je to taková takový zářící jasný bod, jasnější ještě než ta Venuše, která už je taky pěkně viditelná nad západem. A mezinárodní kosmická stanice totiž aktuálně nejen jako dnes večer, dnes v noci, ale i o dalších dnech a nocích bude přelétat na Českou republikou, přeletá každých 90 minut, takže nám letí znad teď a potom poletí za další hodinu a půl, krátce po 23. hodině, opět ozdobí noční oblohu. Nás ani nenapadlo vás na to upozornit, protože jsme si mysleli, že nebude tak nápadná, ale jak vidíte, tak je to úžasná podívaná svítí, už teď.
0: Svítí nám
1: krásně
0: herně,
1: ještě letí, ještě tak minutu bude hezky pozorovatelná, jak bude směřovat směrem na východ.
0: Naše posluchačka pravidelná Monika Krauzová píše: posílám pěkný pozdrav na brněnskou hvězdárnu a na festival Planet u nás v Karlových Varech. Včera skončil mezinárodní filmový festival, kde byly k vidění trochu jiné hvězdy a hvězdičky. U nás slunce ještě nezapadlo, my jsme na západě zhruba přibližně nějakých 20 minut pozadu za vámi. Venuše teď bývá k vidění až před 21. hodinu a 45. minutou. To už je pro vás, kteří nás sledujete v Čechách a na západě Čech. A potom ISSka tady právě Monika Krauzová připomíná 23.02 až 23.09. Nikde to rozmezí je psaná, tak se dívejte a Monice moc děkujeme za pozdravy a upřesnění do mailu. No, mimochodem, pojďme se podívat ještě vlastně k tomu Jupiteru zase zpátky. Když bychom namířili dalekohled směrem na Jupiter, co bychom tam dneska viděli teda nějakým dobrým dalekohledem, třeba tady na hvězdárně brněnské?
1: Člověk vlastně nemusí mít žádný velký astronomický přístroj, aby na něm viděl něco zajímavého, protože vlastně první věc, co na něm objevil Galileo Galilei, a jeho dalekohled byl teda velmi špatný z dnešního úhlu pohledu. Malinký, měl vlastně spoustu různých optických vad, ale přesto i s malým dalekohledem lze vlastně v okolí Jupiteru rozeznat 4 takové nápadné hvězdičky, které vlastně každý večer nebo každou noc mají trošku jinou polohu, a to jsou právě 4 satelity, které kolem něho obíhají. Stačí na to skutečně lovecký triedr, nebo jakýkoliv takový ten plastový dalekohled z nějakého diskontního obchodu nebo supermarketu. Jenom je dobré ho mít na stativu, aby se vám neklepala ruka, aby ten obraz byl klidný. No a když je ten přístroj aspoň trošku lepší, tak si člověk může všimnout, že Jupiter má podobu kotoučku. V tom ten kotouček není přesně kruhový, ale mírně sploštělý. To je proto, že se jedná o plynnou planetu, on se otáčí velmi rychle, kolem své osy se otočí za 10 hodin, takže vlastně jako dvakrát rychleji než planeta Země.
0: A na to, že je obrovský.
1: No
0: ještě,
1: a díky tomu vlastně jako v takovém tekutém stavu nebo v tekuté podobě, tak vlastně se sploštěl. A to sploštění patrné je očima. No a potom samozřejmě v té atmosféře jsou vidět nenápadnější útvary, nějaké tmavé pruhy, anebo právě ta velká černá skvrna, která teda ale v daleku není červená, je to v podstatě světlá skvrna.
0: Ty jeho měsíce jsou taky zajímavé, ano. To bychom taky mohli o tom udělat extra pořad, že jo? Jeden asi takový tak nejznámější je Europa, kde ano. Se řeší, že je tam hodně vody, že jo?
1: Ano, a Europa to je takový ledový svět, vlastně na povrchu je ledová krusta, která má tloušťku asi 10 až 20 kilometrů a pod ní se nachází možná až 100 kilometrů hluboký oceán tekuté vody. A samozřejmě jsou spekulace, jestli by v té vodě nemohl být nějaký život a pokud jaký a tak. A všechno to jsou jenom spekulace, protože jediné, co víme, je, že tam ta tekutá voda je. A dokonce na Evropě je té tekuté vody víc než na celé planetě Zemi.
0: No, ale kapry tam asi nehledejme.
1: To asi ne, no. Protože tam je zase věčná tma.
0: No právě. No, mimochodem, je teď Jupiter vidět? Můžeme se na něj podívat?
1: Ne, nemůžeme, protože se promítá poblíž slunce. On vlastně tak, jak obíhá Země kolem slunce a on se pohybuje kolem slunce, tak teďka aktuálně velmi blízko sluníčka, takže vlastně nám pozorování vadí jako naše denní hvězda.
0: Mm-hmm. No, tak dobře, tak pojďme na něco jiného, na co se má smysl teď na obloze dívat.
1: No a to souvisí vlastně taky se sluncem, no. Protože 12. srpna večer se odehraje částečně zatmění slunce, alespoň tady při pohledu z České republiky. Bude to teda moc hezká podívaná. Vlastně všechno začne kolem 19. hodiny a 20. minuty, kdy se u pravého spodního okraje slunečního disku objeví temný měsíční kotouč. Ten bude postupně to slunce zakrývat víc a víc. Nejvíc ho zakryje asi 80% o čtvrt na 9 večer. Nicméně tou dobou bude sluníčko zapadat. Celý ten úkaz se odehraje tady nízko nad západním obzorem a pokud ho chce člověk pozorovat, tak se musí dostat na nějaký kopec, kde je skutečně dobrý výhled směrem nad západ, aby ho viděl. A samozřejmě musí si v každém případě ten oslnivý sluneční jas zeslabit pomocí takových těch speciálních brýlí.
0: Které jsou dostání třeba tady na Hvězdárně v Brně.
1: Na všech hvězdárnách České republiky.
0: Potom ještě vlastně jedna důležitá věc, kdyby třeba mezi námi byl nějaký cestovatel, tak aby to teda viděl fakt jako úplně nejlíp, ňam, tak kam?
1: Tak to je jednoduché, z severního Španělska, ale třeba také z části Islandu, anebo malého kousku severního Portugalska, bude to zatmění viditelné jako úplné. To znamená, že ten měsíční kotouč zakryje čas, nebo celé to zářivé slunce a my potom můžeme po velmi krátkou dobu vidět na setmělé obloze nejjasnější hvězdy i planety, včetně třeba toho Jupiteru a takovou tu sluneční korónu, tedy jako sluneční atmosféru, která, takže se vlastně ten měsíc

0: strašně moc mě ten festival baví a je to jedno z mých nejoblíbenějších, jedna z mých nejoblíbenějších letních akcí. Tak děkuji moc krát, Kristina dokonce přiložila i fotky, které tady na Hvězdárně pořídila. Vy, kteří jste třeba u internetu, tak se podívejte právě na festivalplanetbrno.cz anebo na sociální sítě Hvězdárny a Planetária Brno, protože tam uvidíte, o co jde, a myslím, že vás to nadchne natolik, že se určitě do Brna budete chtít přijet podívat, i když budete třeba z druhého konce republiky, protože víme, že sem právě do Brna jezdí třeba lidé i ze severní Čech, jenom přesně speciálně tak, kvůli festivalu Planet. Tak budeme rádi, když mezi ně zavítáte i vy. No, už se nám pomalu stmívá, ale já bych navrhoval, Jirko, že bychom se podívali na kosmonautické novinky a astronautické a potom až na úplný závěr bychom udělali takovou prohlídku oblohy, až bude možná ještě o něco větší tma. Tak poslouchejte dál, Sedmi krásky na nebi.
1: Sedmi krásky na nebi.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mě.

0: Posloucháte Sedmi krásky na nebi a já musím říct, že teď v létě je to vysílání vždycky jako nejpříjemnější. Konec konců i náš posluchač pravidelný Jakub Albert. Pánové, srdečně vás zdravím do Brna na Festival Planet. U nás na Litoměřicku máme polojasný a příjemně teplý večer.
1: Tak.
0: My to tady máme vlastně velmi podobné.
1: Akorát tak tady sedíme u klimatizace.
0: Jo, možná, jestli slyšíte takové jako hučení pod námi, ale já doufám, že ne, tak tady je klimatizační jednotka brněnské hvězdárny a planetária, která musí utáhnout celý ten barák, tak tady trošku tak syčí, ale nevadí. Pojďme se vrhnout teď na kosmonautické, či chcete-li astronautické novinky dnešních dnů. Mm-hmm.
1: Možná posluchači zaregistrovali to, že se teď hodně mluvilo v souvislosti s kosmonautikou o Brně, protože studenti Vysokého učení technického sestavili, představili a s pomocí

0: rakety Falcon vypustili nebo uvedli na oběžnou dráhu vlastně první ryze studentský satelit, má jméno Kostka, protože vypadá jako kostka, o hraně 10 cm a dostala se teda na oběžnou dráhu ve výšce několika set kilometrů nad zemí a úspěšně vysílá.
1: Je to tak, je to vlastně čistě studentská družice brněnského VUT. Mimochodem, oni tam testují takovou jako revoluční anténu a zajímavé je, že ta anténa je udělaná z takového toho svinovacího metru, který známe, prostě normálně z pásma, z takového toho hliníkového, že tak, jo?
0: Tak to si trošku vzali totiž příklad z Magionu, protože první československá družice Magion měla úplně stejné antény právě ze svinovacího metru.
1: Aha, no a jeden z jejich úkolů vlastně Kostky je taky sběr dat o počasí v Antarktidě, protože to je vlastně taky možná i docela známé, že máme právě v Antarktidě taky polární stanici, tak, velmi významnou.
0: A co já vím, tak vlastně na začátku příštího roku právě lidé z VUT tam povezou přijímací stanici.
1: Jako té Kostky?
0: No nejen Kostky, ale vůbec jako, že tam bude stanice, která bude moct komunikovat s umělými družicemi.
1: Aha.
0: A bude to taková, bude to takové zajímavé místo, odkud se vlastně může s těma, člověk může s těma družicema spojit.
1: Tak to máme Kostku, co dál?
0: No z té kosmonautiky bych ještě zmínil to, že vlastně příští týden ze čtvrtka na pátek, přesně je řečeno v pátek 17. července, ale v 0 hodin a 45 minut, takže proto říkám ze čtvrtka na pátek, by měla z texaské základny Starbase startovat už po 13. raketa Super Heavy Starship, což je taková vlastně dneska největší kosmická raketa, která teda se ještě dosud nedostala ani na oběžnou dráhu, vždycky to byl takový suborbitální let, což pravděpodobně právě to 18. července bylo naposledy a pak už to půjde jako asi zostra a už bude letat až na oběžnou dráhu. A to je vlastně tak obří raketa, že je to vždycky krásná podívaná.
1: A to bude ta, která třeba jednou poletí k měsíci?
0: Ano. Ta, co má zajistit let člověka na měsíc.
1: V rámci mise Artemis.
0: Tak. Ano, přesně tak.
1: Tak to budeme sledovat. Tak to jsou kosmonautické záležitosti, to, co vlastně člověk vyvinul rukama, pak je ale...
0: Já bych tady ještě jako znova připomněl všem, že vlastně po 23. hodině zase přiletí nad Českou republikou Mezinárodní kosmická stanice. Je to fakt hezká podívaná a protože skoro všude na Českou republikou jasno, jak jsem pochopil z toho, co nám píšou diváci, tak by bylo škoda, aby se to promeškali. Na druhou stranu, že to promeškáte, za 90 minut poletí znova a takhle to bude ještě několik následujících dní.
1: Takže koukejte na oblohu, až uvidíte takovou tečku, která se po ní poměrně rychle pohybuje, tak aby to pro vás nebylo UFO, čili nedefinovatelný předmět, tak my to zdefinujeme a je to mezinárodní vesmírná stanice.
0: Tak.
1: No a možná za rok touto dobou už z ní bude taky mávat sem do České republiky Aleš Svoboda, nastávající český kosmonaut. Tak taky sledujte tu astronomii a kosmonautiku z tohohle důvodu, protože to teď bude velké téma, které bude, myslím si, že hodně trendy, čím více bude ten start blížit. Každopádně víme, že bude, ale přesně, ono se vlastně nedá říct nikdy jako přesně.
0: Ne, nedá.
1: Ono záleží na to, jaké bude počasí, ty startovací okna tak, že
0: jo? Jo, je tak jako.
1: Dobrá. No. Tak, ale pojďme teď teda ještě k přírodním ukazům.
0: Ano, ještě bychom neměli zapomnout na to, že vlastně 12. srpna v tu středu krásný ukaz předvede slunce a měsíc, ale hned jak zapadne, tak vlastně nastane nov, protože samozřejmě, když jako zatmění slunce, tak je ten nejlepší nov, jaký může být. To znamená, že měsíc nebude na obloze vůbec vidět v noci. A zhodou náhod právě z 12. na 13. srpna bude Země prolétat nejhustší části proudu prachových částic, které se v minulosti uvolnily z jedné komety, ona se jmenuje Swift-Tuttle. Tyto prachové částice vletí velkou rychlostí do zemské atmosféry, budou se vlastně třením o molekuly a atomy vzduchu ohřívat a schoří. A my potom na Zemi sledujeme světelný doprovod jejich zániku, tedy meteor, nebo jak se říká lidově padající hvězdu, což samozřejmě ale není padající hvězda, protože, jak jsem říkal, tak je to prachová částice uvolněná z jádra nějaké komety. No a protože ty prachové částice, respektive ty meteory, budou vylétat jakoby ze souvězdí Perzea, tak se jim říká také Perzeidy.
1: A nebo taky slzy svatého Vavřince, ano, protože to je kolem svátku svatého
0: Vavřince.
1: Ano,
0: a říká se, že máme takovou hezkou českou pranostiku, že svatý Vavřinec ohnivých slz napláče.
1: Aha, výborně.
0: A je to fakt jako hezká podívaná. Nejvíc jich bude letat jako spíš po půlnoci, to znamená už 13. srpna, kdy je na to Souhvězdí Praze lepší výhled. A doporučuji všem posluchačům najít si nějaké místo daleko od poličního osvětlení, kde je skutečně hodně tmavá obloha. A když bude pěkné počasí, tak lze během hodiny zahlednout třeba i 20 padajících hvězd. Hmm. Takže dobré si sestavit nějaký seznam přání a jak budou letat ty padající hvězdy nebo ty meteory, tak si přát něco a to již to náhodou funguje, že? A co když se to splní.
1: Ano, když si budete něco přát, tak je větší šance, že se to splní, než když si přát nebudete vůbec nic.
0: Přesně tak, přesně tak.
1: Fajn, dobrá, tak to jsou věci, které se budou dát pozorovat na obloze až vlastně, no za necelý měsíc, že dneska máme kolik, dneska máme 12.
0: Ale přesně tak, je to za měsíc, ano.
1: Takže přesně za měsíc, zatmění slunce, Perzeidy nebo slzy svatého Vavřince, chcete-li. No a teď si taky řekneme, co se dá vidět teď na aktuální noční obloze, i když teda zatím furt vidíme večernici a letadla nějaká, protože...
0: Jo, ale tak jako pokud posluchači nejdou na obloze večernici, planetu Venuši, která je teďka skutečně přehlednutelná, tak je to taky docela hezký orientační bod, protože doleva nahoru od ní, ale hodně vysoko nad obzorem, svítí o něco slabší, ale nápadná taky hvězdička, dokonce má mírně na oranžovou barvu, a to je hvězda Arcturus ze Souhvězdí Pastýře, a skoro nad hlavou, ale bohužel teďka ještě do světla, se za chvilku objeví i obrazec velkého vozu.
1: No, k tomu se dostaneme za chviličku, tak poslouchejte dál pořad Sedmi krásky na nebi.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi, to je pořad, který se věnuje astronomii a kosmonautice. No a vlastně ten název, protože on vznikl původně jenom pro regionální vysílání na Jižní Moravě brněnského rozhlasu, kde je taková, bych řekl, brněnská hymna Hvězdy jsou jak sedmi krásky na nebi, tak jsme to pojmenovali takhle a teď už, když jsme celostátně, tak to občas musíme trošku vysvětlit, ale teď už těch sedmi krásek na nebi přeci jenom pár vidět je, když to tak řeknu obrazně, tak pojďme se ještě teda jednou podívat, ta nejjasnější, kterou vidíme, tak je Venuše.
1: Tak nad západním obzorem, už relativně nízko, ale pořád ještě krásně viditelná, je planeta Venuše. Je to to nejzářivější, co tam můžeme na obloze pozorovat. Jak už jsem říkal na začátku našeho pořadu, tím, že je vidět večer, tak si říká také večernice. No a pokud jste s námi venku a můžete se dívat na oblohu, tak když se postavíte čelem k té Venuši a uděláte vlevo v bok, tak hodně vysoko, tak asi třikrát výš než je Venuše, nám září taková relativně taky nápadná jasná hvězdička, má mírně na oranžovou barvu a to je hvězda, která se jmenuje Arcturus a patří do souhvězdí Pastýře. Když opět uděláte vlevo v bok, to znamená, že vlastně od Venuše čelem vzad, tak na nebi jsou vidět tři takové nápadné jasné hvězdy. Ta nejjasnější, co je nejvýš nad obzorem, ta se jmenuje Vega a patří do souhvězdí Liry. Vlevo dolů od ní. Kdybychom si představili, že ta Vega je uprostřed hodinového ciferníku, tak řekněme na takovou sedmou hodinu, je podobně jasná hvězda, tam se jmenuje Deneb a patří do souhvězdí Labutě a pod Vegou, řekněme na takovou pátou hodinu a mnohem nižší než je ten Deneb, tak tam je třetí taková jasná hvězda a ta se jmenuje Altair a patří do souhvězdí Orla. A dohromady ty tři hvězdy tvoří takový obrazec, kterému se říká letní trojúhelník, protože vidět v létě. Zajímavé je, že ta Vega, ta nejjasnější, kterou máme skoro nad hlavou, tak to je hvězda, která je u nás vzdálená asi 50 světelných let, to znamená, že to světlo směrem k nám letí 50 roků. A Deneb, to je taková ta druhá v pořadí, tak ze souhvězdí Labutě, tak to je naopak veleobří hvězda, která je od nás vzdálená 2000 světelných let. Je to jedna z nejvzdálenějších hvězd, kterou můžete na obloze pozorovat. Kdyby ve stejné vzdálenosti bylo Slunce, tak bychom ho stěží viděli nějakým velkým dalekohledem.
0: To znamená, že vlastně to, na co se teď díváme, tak se díváme vlastně 2000 let dozadu.
1: Ano.
0: To světlo sem putovalo 2000 let.
1: Světlo, které teďka vidíme právě od té hvězdy Deneb, vlastně vyrazilo na cestu v době, kdy ukřižovali Ježíše Krista.
0: No, mimochodem, já teď udělám takovou ještě vsuvku, protože vy, kteří se na nás díváte třeba z Brna, nebo teda
1: posloucháte.
0: Kteří nás posloucháte v Brně, tak možná jste se teď taky dívali na oblohu a říkáte si, co to tam bliká. Tak to blikání jde tady z hvězdárny, že jo? To bychom tak jenom možná řekli tady posluchačům, byť je to teda jenom tady pro Brno a okolí.
1: To je jednoduché. Umělecké uskupení Vizuálové tady instalovalo takové zvláštní zařízení, v podstatě počítačem řízený reflektor, který měří přesně komu na oblohu a vy napíšete nějaký vzkaz a on ten vzkaz Morzovkou odvysílá do nebe.
0: Ano, je to tak. Tak, přátelé, to byla jedna umělá záležitost. My bychom vás chtěli pozvat k tomu, abyste vlastně sledovali tu noční oblohu ideálně samozřejmě někde v přírodě, a nebo na hvězdárnách. A ano. Kde jsou dobré pozorovací podmínky?
1: A kde jsou ty hvězdárny?
0: A kde jsou ty hvězdárny? Tak na to máme teda skvělý Bedekr, že jo?
1: Ano, a vlastně my jsme ve spolupráci s Českým rozhlasem na základě našeho rozhlasového seriálu vydali knihu, která se jmenuje vlastně stejně jako náš seriál Sedmi krásky na nebi a je to průvodce po hvězdárnách, planetáriích, science centrech a různých astronomických pamětihodnostech České republiky. Takže určitě si kupte v radiotéka.cz a vyražte za poznáním po České republice.
0: Ano, je to tak a vlastně vždycky, co kapitola jich 25 je věnovaná právě v nějaké hvězdárně nebo zajímavému třeba science centru. Ale
1: nebo vždycky třeba tam, kde spadla nějaký meteorit a podobně.
0: Ano, právě, že tam jsou i typy, když to tak řeknu, na výlet po okolí. No, přátelé, náš pořad se pomalu, ale jistě blíží ke konci, tak my vám moc děkujeme za to, že jste nás dneska poslouchali. Příště se uslyšíme
1: Máme technickou pauzu, ale v polovině října se ozveme s velkou pravděpodobností z krásné, úplně nové hvězdárny v Kadani.
0: Ano, do té doby vás teda prosíme, dívejte se na letní oblohu. Každopádně budeme rádi, když dorazíte i sem do Brna na festival Planet, který bude pokračovat
1: od 3. do 9. srpna.
0: Ano, a program můžete sledovat na webu festivalplanetbrno.cz, všechno psané dohromady, žádné pomlčky mezi tím, prostě festivalplanetbrno.cz, tak se na to určitě podívejte, nebo na sociální sítě Hvězdárny a Planetária Brno. Hostem a zároveň moderátorem dnešního vysílání byl její ředitel Jiří Dušek. Díky moc.
1: Děkuji taky moc a brzo na shledanou.
0: A od mikrofonu se loučí a hezký večer přeje také Jiří Kokmotos.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Opravy Pražského mostu v Karlových Varech ohrožují vodáky. Postupem stavební firmy se zabývá policie. Krajský úřad Zlínského kraje a další budovy v okolí velkého požáru bývalého areálu Svit zítra otevřou. A počasí v pondělí čekáme v České republice převážně slunečno. Na severovýchodě ale zvětšená oblačnost, maxima kolem 30 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 25. Zprávy jsou tou Nehasilem, dobrý večer. Policisté prověřují rekonstrukci Pražského mostu v Karlových Varech. Těžké kusy staré vozovky tam totiž padají do řeky Ohře. Na situaci upozornili vodáci, kteří po řece včera odpoledne pluli.
3: Když jsme po něm projížděli, tam visel železo beton, který kdykoliv se mohl uvolnit, bylo úplně jako života ohrožující.
4: Řekl Jakub, který s kamarády padající kusy železobetonu, asfaltu i polystyrenu natočil na video a věc oznámil policii. Kusy mostu podle skupiny vodáků mohly mít i přes 100 kilo. Situace zachycená na video je znepokojující, říká krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.
5: Známenou událostí se budeme dále zabývat a současně prověříme všechny okolnosti.
4: Nápravu od stavební firmy požaduje Ředitelství silnic a dálnic, které zakázku objednalo, říká mluvčí Jan Rídl.
6: Během dalšího rozebírání stavebních prvků bude navíc vyčleněn dozor, který bude sledovat, případně varovat a řídit provoz přímo pod mostem.
4: Dodává, že firmu bude ŘSD penalizovat. Rekonstrukce mostu má trvat ještě zhruba rok a půl. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
2: Krajský úřad Zlínského kraje a další budovy v okolí požáru bývalého areálu Svit zítra otevřou. Nepřístupné jsou od tohoto týdne od čtvrtka, kdy budovu 34 zachvátil požár. Hasiči chtějí od dnešní půlnoci zpřístupnit také některá blízká parkoviště. Stále ale bude platit perimetr v okruhu několika desítek metrů od požářiště.
7: Během víkendu se podařilo Baťův mrakodrap připravit na návrat ke standardnímu provozu, takže od zítřejšího rána budou jak krajský, tak finanční úřad opět otevřené.
8: Upřesňuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková. Otevřou i budovy 14 a 15, tedy sídlo Baťova institutu. Hasiči zpřístupní i některé ulice, doplňuje velitel zásahu Zdeněk Otrusina.
9: Chceme zpřístupnit co nejvíce komunikací. Co je jisté, ulice Vavrečkova zůstává uzavřená pravděpodobně v řádu měsíců.
8: Konec omezení zřejmě přijde až s demolicí trosek budovy. Hasiči ale upozorňují, že při silném větru nebo bouřce není vyloučené, že se zbytek domu zřítí sám. Ze Zlína Šimon Franz, Český rozhlas.
2: 8 zahraničních dobrovolníků se od dneška na 2 týdny stará o zábavu dětí v Předlicích v Ústí nad Labem. Kromě práce ve vyloučené lokalitě se také prostřednictvím výletů a exkurzí seznámí se životem v České republice. Dobrovolníky zajistila nezisková organizace INEX. Organizaci Člověk v tísni pomohou s každodenním provozem volnočasového klubu.
10: 5 dobrovolníků ze Španělska, 2 z Mexika a 1 z Francie si podle jednoho z vedoucích Henrika Josefa Tientiena budou s dětmi hrát, učit se nebo vařit. Děti se zároveň dovědí něco o životě v jiných zemích. Kromě toho dobrovolníci mají naplánovanou komentovanou prohlídku Ústí nad Labem a pojedou i do Děčína. Gabriela Hauptfoglová, Český rozhlas. Sport.
2: Italský tenista Jannik Sinner stejně jako loni ovládl prestižní Wimbledon. Ve finále turnaje porazil Němce Alexandra Zvereva 3-1 na sety. Český plavec Jan Foltýn vyhrál na letošním mistrovství Evropy juniorů v německém Mnichově po kraulařském sprintu také závod na 50 metrů motýlek. 18-letý Foltýn tak proměnil v zisk medaile všechny 3 své individuální finálové starty.
0: Počasí.
2: V noci na pondělí čekáme v Česku jasno až polojasno, pouze na severovýchodě při přechodně zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky, zejména v oblasti Beskyd. Nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 12 stupni. A zítra přes den převážně polojasno, ráno a dopoledne v jihozápadní polovině území jasno, naopak na severovýchodě a severu republiky bude oblačnosti více a ojedinělé přehánky. Maxima zítra většinou mezi 27 a 31 stupni, pouze na severovýchodě jen kolem 24. Vítr zpočátku slabý, postupně většinou mírný od severu až severovýchodu a večer zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Praha Brno pozor za sjezdem na Velký Beranov na kilometru 128 se v omezení projíždí jen levým pruhem, zpomalte tam. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty, přejeme příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
11: Zábava má být každý den. A když jsou důvody různé, ještě lépe. My vám dáme možnost rozšířit ústa do úsměvu díky ukázkám spojených s jedním mužem, s jedním známým českým hercem. Ať se zasmějete i dnes, to vám přeje Patrik Rozehnal. A kdo to bude, ten herec? Narodil se 26. října roku 1950 v Konici.
12: Tak jsem tady, jak jsem slíbil.
11: No, to je dobře, tak ještě počkejte. Pobaví vás komik, divadelní principál, filmový herec, moderátor i známý dabér. Zvládne toho opravdu hodně.
12: To je doba, já slyším, jak mi rostou nechty, no to je...
11: Snad mě necháte říct úvod, ne? Můžu za to, že se sem ženete hnedka po zprávách. Jste jak časový znamení, člověče.
12: Ano, přesnost mám v krvi, pracuji u dráhy.
11: Začíná pořad, kde uslyšíte scénky, vtipy, veselé historky a k tomu i životní příběh tohoto muže.
12: To je kravina, to je blbost.
11: A jak byste si to představoval vy?
12: Já jsem to pojal, abych, tak řekl, aby tam bylo pro každého něco, tedy generačně, ano, od minulosti k dnešku.
11: No jasně, takhle jsme to mysleli a bude se to jmenovat Příběh Pavla Trávníčka. Tak čím začneme?
12: No, já bych zahájil veselou žižkovskou polkou. To byvaly zlatý časy, když mezovka stála. Má to v švih, že jo, ale ne?
11: No tak tohle ne, začneme něčím jiným.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a...

0: Hvězdné návraty.
1: Bude to příběh princovský. Bude to příběh Pavla Trávnička, který se narodil 26. října roku 1950 v Konici na Moravě. Jeho rodina ale byla československá. Zkrátka a dobře, maminka byla z Valašské Bele u Ilavy a tatínek z Ivanovic na Hané. Jako malý kluk prožil dětství, jako si to pamatujeme všichni, i v punčocháčích, kterého pak provázeli celým životem jako prince.
2: Takový ty tlustý.
3: Hnědý,
2: ano. Strašně mi topilo krev vždycky na záchodě, jsem si je slíkl, protože kluci se nám zase posmívali, že jo, tak punčocháči už od dětství, to pamatujeme všichni. No a pak to bylo moje povolání, ty punčocháče. Byli bílí, no a musíte tak stát, mít ty nohy a pořád se tak tvářit celý život. Ať hrajete, co hrajete, jaký chcete role, třeba i dobře, celý život to nevadí, jednou pro vždy zůstane to princ. Ano. Tak jako Pepík Dvořák je vodník, tak já jsem princ.
1: Prázdniny trávil malý Pavel Trávníček u své babičky a dědy na Slovensku. Jezdil tam rád, hlavně proto, že děda byl sedlák. Měl koně, krávy, ovce. Sedlačil za své, protože ve 20. letech 20. století, kdy byla na Slovensku chudoba, odjel do Spojených států amerických a Kanady, aby tam kácel lesy a vydělal si peníze. Když se vrátil, koupil si pozemky a postavil chalupu. Malý Pavel byl v dětství jako u zjevení, když děda ve 3 hodiny ráno vstával a kosil ručně pole. 10krát tam a zpátky, s koněm se lopotil do kopce. No a babička?
4: Moje babička, to byl můj první herecký velký vzor, jo, protože ona byla taková bezvadná, rozená vypravěčka a nejlepší bylo, když už ke konci, jako už byla starší a ty moderní slova už nekapírovala, už je moc nebrala, tak mi právě jednou říkala, Pavlíku, a ona byla z Hané, moje babička hanácky mluvila, podle toho taky byla lakomá, jo, co si bude říkat, no tak to jenom tam na okraj, a říkala, Pavlíku, byla jsem ti nadovolený v tom NDR, bylo to tam nádherný u toho Baltu, všude tma, zima, už tam nikdy nepojedu. No nádherný to bylo, nádherný. A tak ti jedeme zpátky, jste dovoleno a spali jsme ti v Pekingu. Já říkám, kde babi? On říká, v kempingu, pro mě už se to motá. Ona byla skvělá vypravěčka a ona ty situace tak tropila, aniž to chtěla, tušila. Ona mě vzala třeba do restaurace, tehdy jsem se strašně styděl, dneska, když si na to vzpomenu, sedneme do té restaurace, že jo, a ona tou hanáčtinou na toho vrchního, synku, pojď sem, ten se díval, jako já. On říká, no ty synku, na tebe ukazuj, pojď sem. Podívej se, jde mě jídelní lístek, tak jí to dal. Babička si vybrala, samozřejmě to nejlevnější byla zase Hané, že jo. Tak on dala mu to, on to přinesl za chvilku. Babička se na to jídlo podívá, říká, tož synku, podívej se, toto je nějaký řízek, já přes něho vidím až k nám na Hano, naseber si to, utíkej s tím do kuchyně, anebo počkej, půjdu sama. A už si to metelila, do té kuchyně, já jsem říkal, to je mostu, na všichni po nás koukali. A za 15 minut takhle vylezla z té kuchyně a přes celou tu restauraci na mě volala, Pavlíku, to je dobrá hospoda, vylazila jsem z toho kuchaře sviňáka 4 masa, sem budeme chodit.
1: V Konici u Litovle žil malý Pavel Trávníček jen do svých 5 let. Pak se s rodiči přestěhovali do Moravské Třebové, kde chodil do základní školy a později i na gymnázium. Učitelé je tehdy znali mnohem líp než rodiče. Řada z nich je taky doprovodila i na gymnázium. Na něm studoval přírodovědnou větev a musel dělat třeba deskriptívu. V té době asi ještě netušil, že bude v životě hrát, dělat baviče, stane se princem a že pro mnoho žen bude idolem. Mimochodem, to se stalo i námětem scénky nazvané Nevěrník. Uslyšíte Pavla Trávníčka, Janu Paulovou a Dagmar tehdy Veškrnovou. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody v režii Zdeňka Podskalského.
5: Tata, teď dobře sledujte, jak se má taková oklamaná manželka v téhle té situaci zachovat.
6: Očku, to mě nedělej, prosím, ale mě
7: manželka. Buď klidná, dneska nocuje u tebe kluci, ty jsi jasný.
6: Ani to tam,
8: Dobrý večer, dáte si taky
5: ty buchty ke kafi, slečno Blaničko.
0: Co se tady, jak se tady, a proč se tady hlavně, kde se spruce?
3: Ale prosím, já se nemenuji Blaničko, já se jmenuji Kateřina.
5: Cože? Ale to musí být nějaký omyl, to není možný. Teď ve čtvrtek to přece vždycky bývá Blanička. No ano, ve čtvrtek je tu Blanička, ve středu Marta, v úterý Iveta, v pondělí míváme volno. Ty jsi to nějak přehodil, Zlatovi?
3: Jak tedy tady bývá Blanička, Marta, Vandička, jak tomu mám prosím rozumět?
5: Ty jsi to zatajil? Co? No Zlato, víš, co říkal doktor? Tedy promiňte, slečno, ale doktor řekl, že manžel musí slečny, které jsou s ním ochotný spolupracovat, pravdivě informovat.
3: Spolupracovat?
7: Co je to za bláboli, co to měli
5: za
7: pitom?
5: No tak se za to nestýď, no. Nemoc je nemoc, jako? Jo, no.
7: Nemoc, Kateřino, prosím tě, nevěří.
3: Proč bys mi asi tak nevěřila? Ty jsi říkal, že miluješ jenom mě, nesahaj na mě. A teď tady říkáš Blanička, Martička, Vanička.
7: Ona, že když se na ní podívej, ona je trošku bláze. Ona si všechno vymyslela, to ona dělá.
3: No a proč by zrovna teď lhala? Co to děláš? Ona sem přijde, vidí nás tady. Vůbec se tomu nediví? To je zřejmě na denním pořádku. Jseš ty vůbec normální?
7: Já jsem...
5: Vůbec nic z toho nedělejte, Katinko. Promiňte, Blaničko, já jsem se...
3: Katinka,
5: Katinka. Poslyšte, Miláčku, ty si to nějak přehodil, víš? A on musí brát kapky. Já mu pro ně skočím, jinak potom bývá agresivní. No. A zapni vzadu, slečně šli. Ano, ona to má rozepnuto, ona tam dozadu nevidí.
3: Nežaj mi našli!
5: Co je? Erotomanie. Kdyby to neventiloval pomocí hodných slečen, tak by mohl skončit tragicky. Chodil by do parku, tam by jako... Nějakou neposlušnou by mohl i třeba, no, taky. Neskoušel to na vás?
7: Prosím tě, nevěří. To je podraz.
5: Ano, to je podraz, abys věděl, to je podraz, ano, to je, protože kdyby si to slečně řekl, tak teď nemusela mít šok.
3: Já tedy s dovolením tady být nemusím, to si vyřešte sami. Já jsem tady nikdy nebyla, nebudu tady.
5: Ne, naopak vy tady zůstanete, protože já odcházím, a sice odcházím za Ludovou.
7: Cože? Ludva? Jak je Ludva?
5: No, Ludva, no.
7: Cože, moment, promiň, no. Ludva, jak je Ludva?
5: No, můj Ludva. No,
7: mě chceš vyprovokovat?
5: Ale vůbec tě
7: moment, buchty, jsi si přivezla buchty, a takový buchty peče jenom teta Anča.
5: Ty můj Otelo, takový buchty peče i Ludva, víš, on je cukrář. Ochutnejte, slečno, podívejte se, jsou strašně výborní.
3: On má Ludvu, on má buchty, já tady nebudu.
5: Ale budete se sem ráda vracet, víte, že se sem vrátíte.
3: Já se sem vrátím, ale u někdy.
7: Prosím tě, nevěří ani slov, já nemám slov.
3: Proč by se mi asi tak nevěřila, ty erotomane jeden prolhaný.
7: Kačko,
5: a žádný násilnost. No, věříte, že takovému manželi přejde chuť na buchty i... na buchty?
8: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Divné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tenhle díl a tato hodina vysílání patří Pavlu Trávničkovi. Probrali jsme jeho dětství, teď to jeho mládí. Strávil ho především na Janáčkově akademii muzických umění.
2: Jsme byli takový ročník, se mnou v ročníku byl Sváťa Skopaval, Pavel Zadníček, Mirek Donutil, nad náma byl Bolek Polívka, Bartoška, Jana Švandová, takový vrch jsme byli kolem toho 68. roku, takže na školu všichni vzpomínáme strašně rádi. Škola byla základ všeho toho, já bych řekl, že to bylo nejhezčí období mýho života, tak se do té školy všichni rádi na ní vzpomínají a vrací se. Jirka Bartoška byl na vojně, si vzpomínám, taky byl na těch talentových zkouškách a vypráví se o něm taková historka, že přišel na ty přijímací zkoušky ve vojenském, v těm Kopřivovi, taková ta tlustá odporná uniforma. No a prej, jak se dávají u přijímacích zkoušek hercům, adeptům teda herectví, tak se dávají etídy, jo, aby se poznalo, jak ten herec rychle zareaguje, jak je vtipný, rychlej, pohotovej. A ta komise se nudí samozřejmě, protože už tam sedí týden a pořád další a další herci, stovky lidí, tak se nudí, tak si vymýšlí ptákoviny samozřejmě. Tak prej Jirkovi Bartoškovi dělám, zahrajte nám, jak byste nám zahrál rezavějící konzervu. A Jirka je chytrý kluk, jak se zamyslel a začal dělat. On říkal, co to děláte? On říkal, rezivím, rezivím. No vyhodili ho okamžitě. Tak on se měl k odchodu a pořád z těch dveřích tak přešlapoval. A předseda té komise se ptal, tak co chcete ještě? Říkal, já nemůžu odejít, musíte mě přijmout, já to mám v denním rozkaze od náčelníka. Tak ho prej takhle vzali. Tak se takový vypráví, ale tím se herci mezi sebou baví, že se drobně takhle špekuju. Ale...
1: Kdo ví, kde tehdy v Brně bydlel Pavel Trávníček? Zřejmě někde na koleji nebo v podnájmu. Podobná věc se řešila mnohem později i v televizní komedii Sardinky aneb život jedné rodinky v režii Ivo Paukrta. Partnera Pavla Trávnička si tu zahrál Jan Kaniza. A přišli se zajímat o jednu výměnu bytu u odvárků. Zazvonili u dveří, které jim otevřeli Rudolf Rušinský a Slávka Budínová.
3: Tak to já nechápu, že, tatičku?
4: Prosím, pardon, ale tady na vizitce je napsáno také paní Odvárková.
3: Ach tak, vy myslíte naši dceru?
5: Pravděpodobně. My jsme totiž ohledně té výměny zde.
6: Hejte, tady vůbec o žádnou výměnu nejde, protože naše dcera dostane byt od Národního výboru, víte? Nashledanou.
3: Nashledanou. To jsou lidi dneska, víte?
6: To možné?
3: Co? Naši dom. Tak co? Co pak jste dostali?
5: Hovno.
3: Co? No tak, uj. Co se mluví?
5: Máme naději, tak akorát na čtvrtou kategorii.
7: Za 10 let.
3: Co? Pánové!
6: Ano.
3: Prosím vás, račte se laskavě vrát. Prosím.
6: Já bych na sídliště stejně nešel.
2: To je záludná věc, já si vzpomínám, když se začíná, tak člověk, jako studenti jsme chodili hrát malý roličky, právě paní nesu vám psaní do Státního divadla, do Janáčkova divadla, aby jsme se naučili, co je leva, portál pravý, portál forbína a tak, aby jsme se prostě tu praxi naučili a vzpomínám si, že co se všechno je možný, co se v divadle uděje. Hrál se Alžběta Anglická, já jsem tam měl poměrně docela u režiséra Šorma velkou roli, ale to je vedlejší, ale samozřejmě režíruje i děkovačku nakonec, jo. Na předsedu poděkovat tý nejmenší role, pak větší, střední a nakonec hvězdy, hlavní role, jo. No a teď se stala neuvěřitelná věc, tam se si poprvé uvědomil, jak si člověk musí dávat v divadle majzla hrozného, protože se šel poděkovat jeden kolega, který tam hrál nějakýho halapartníka a šel dopředu, poděkoval se, no, před tý nejmenší role a měl narežírovaný odchod dozadu. ten černý samet, jak vykrývá ten prostor. No jo, jenomže hledejte ten rozstřih v tom černém sametu, že jo? Světla, reflektory, premiéra, tréma, tak on došel k tomu sametu a chvilku hledal ten rozstřih, nemohl ho najít, nevěděl už co, tak znervózněl, šel zase dopředu, zašeše poděkoval, hlavní role už nikoho nezajímaly a všichni začali sledovat tohohle toho chudáka. A on na tom trval, ale jo, zase šel k tomu rozstřihu, hledal, zase sešel poděkovat do dopředu. Ani ho nenapadlo, že může odejít doleva nebo doprava, jo. Zase šel k tomu. Tohle to celý sledoval inspicent, který řídí představení a vyšel ven z toho, vzal ho za ruku a odvedl ho takhle. Divadelní život.
1: První angažmá získal Pavel Trávníček na 3 roky v divadle Bratří Mrštíků u Milana Páska. Už tehdy si myslel na to, že by mohl hrát i v televizi, jenže v Brně tolik šancí nebylo. A tak odešel do Prahy. Nejdříve hostoval v činoherním klubu v Ženském zákonu Josefa Gregora Tajovského, pak si Michal Pavlata před premiérou Sny noci svatojánské v divadle E.F. Buriana zlomil nohu a on zaskočil v roli Demétria. A tak zůstal v angažmá pod vedením Josefa Větrovce celých 6 let. Než přešel do divadla ABC, kde hrál plných 14 let, hlavně konverzační komedie. A do té televize? To se dostal taky. Mimochodem v té se odehrává i následující scénka společně s Janem Přeučilem.
7: Pojďte dál. Uvolněte se.
8: Děkuji.
7: Podívejte, já jsem si přečet ten váš námětíček.
8: Ano.
7: A řeknu vám upřímně, není to špatný.
8: Vážně? To bych ani nečekal.
7: Já taky ne. Má to jiskru. Náboj, zacílení.
8: A mluvíte o té love story, kterou jsem si vám dovolil poslat.
7: No, po čem?
8: Poslat.
7: No, o čem jiný?
8: A chvilku to vypadalo jako posudek na střelnou zbraně.
7: Ale prosím vás, tady to mám před sebou. Je to silný příběh. A chytí za srdíčko, to já poznám. Třeba ta scéna. Víte, jak tam sní,
8: Jak myslíte, jak on čeká dole pod balkónem, že? A je vlahá noc, ona úplně náhodou zcela z ničeho nic vyjde na balkón a má v ruce růži.
7: No, k detailům se ještě dostaneme. Teď si projdeme připomínky. Mám k tomu prakticky jenom pár malých drobností.
8: Opravdu? Ano. To mi skutečně lichotí, ano.
7: Jak říkám, příběh funguje.
8: Je.
7: Stručně řečeno,
8: příběh milenců z Verony, ano, a je to láska až za hrob.
7: No tak sám bych to nevystihnul líp. Ale v tom právě vidím ten problém.
8: V tom hrobu?
7: Ne, v těch milencích. Podívejte se, naše cílová skupina je 30+. Víte, co to znamená?
8: Ne, ani ne, ale plus to zní docela pozitivně.
7: Jak pro koho? Pro vás to znamená, že na to nebudou koukat mladí, pochopitelně, ty jsou někde v různých jazzových lokálech a nekoukají se večer na televizi.
8: A co mám jako je, co já s tím mám dělat, to mám běhat po nočních klubech a přemlouvat je, aby se šli dívat domů na televizi.
7: No to by stejně nepomohlo. Stačí, když podívejte, lehce upravíte námět. Nechci vám nic podsouvat, ale co kdyby vám to udělalo, kdyby to nebyli milenci, ale manželé. Manželé z Verony. To zní dobře, ne?
8: No, možná, že by se s tím dalo něco dělat.
7: To rád slyším. Podívejte, takové manželství nabízí šikovnému autorovi spoustu dramatických situací. Zvlášť, když vezmeme určité jakési rozdíly mezi manželi.
8: Rozdíly? Jaké rozdíly?
7: Například rasové. To je téma up to date, jestli rozumíte.
8: Ani tak zcela moc nepřesně.
7: Nevadí. Představte si, že manžel má jaksi tak trochu tmavší pleť.
8: Jakože je černoch?
7: Ne tak úplně. Řekněme maur. Ale žádnej mladý šlechtic. Ať je to voják, generál, černý jak holínky. To je drama, cítíte to taky?
8: No, ani to zatím tak nějak moc necítím.
7: Tak si představte, manželka blondětá krasavice a maur. Prudkej, ohnivej, žárlí, že by skoro mu škrtil.
8: Já myslel, že si nakonec oba vezmou jed.
7: Jed? Prosím vás, jed? Školácká chyba, prosím vás, taková nuda. Na kameru naprosto nezajímavý. Ale když ho vidím, jak se válí po ní a těma černýma prackama, jak jí rdousí, nádhera. To vám každý rád natočí i ve 3D.
8: No, jestli to jde, tak...
7: No, co by nešlo? Podívejte, přepište tu svoji limonádu a strčte to z Verony do Benátek. Byl jsem tam loni na dovolený, moc pěkný Benátka.
8: No, když myslíte, jak myslíte, jestli mi na to dáte smlouvu?
7: No, vidíte, samozřejmě, stačí trochu tý autorský pokory. Dobrý nápady, já vždycky rád podpořím a to je pochopitelně o mě známý. Poslyšte, řekněte mi, jak se vlastně jmenujete?
8: Já, Shakespeare, William Shakespeare.
7: To mi nic neříká. Ale možná, že z vás něco jednou bude.
8: O, děkuju, já se vynasnažím a já něco načmárám.
7: Shakespeare, zajímavé!
1: A před písničkou ještě jedna historka z režijní práce o režiséru Evženu Sokolovském.
9: On má takovýhle hlas, takhle mluví. A měl takový nějaký problémy doma v rodině, hlavně s tchýní. A říkal mému kolegovi herci Pavlatovi: Pavlata, pojď sem. Už jsem přišel, jak se jí pomstím. Vytočíš k nám domů číslo, zavoláš tchýní a řekneš do toho telefonu: zemřeš. A položíš to, jo. Pavla, to ty to uděláš, ty mě dobře imituješ, takže to pojď sem, vytoč to číslo. A on to vytočil, to číslo, a ten Pavla ta do toho tam tchýně, Pavla ta do toho řekla: zemřeš. A ten Sokolovský: ne mým hlasem, ty blbče.
0: Rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: lidská ctnost, že svá hloupá slova pod kabátem schová. Račte dál, látky je dost, račte dál.
1: Písnička z pohádky Kalhoty od Krejčího Zelhoty. Teď se dostaňme naplno už k nejslavnějším filmovým i televizním rolím Pavla Trávnička. Správně odhadujete, že jde o roli prince.

0: Obsazen byl i do pohádky režisérky Libuše Koutné Jak se mele babí hněv. Hrála tam s ním Dagmar Patrasová.
1: Miloň jméno mé a... A jo.
2: Vážně se ti tolik líbí?
1: Ano, prosím, jste nejkrásnější, nejvyvinutější, nejdokonalejší, nejoblíbenější, nejspanilejší,
2: nejvyslejší. Počkej, přestaň. Taky se mi docela líbíš.
1: Jo, vážně, jo.
2: Řekl jsi mi tolik krásných slovíček, že akorát nevím, proč chceš být u nás jenom jako sluha.
1: No a co bych já u vás mohl být jiného než sluha?
2: No, třeba jako můj nápadník. A nebo... A nebo jako můj ženich.
1: Vážně? Vy byste... Tedy, ty bys chtěla, je to pravda?
0: Nejslavnější princovskou a taky vůbec první filmovou rolí byl pro Pavla Trávnička princ v pohádce Tři oříšky pro Popelku. V roce 1973 byl ještě studentem a Vorlíček ho do té role obsadil díky Jaroslavu Soukupovi, který tehdy jako posluchač natočil absolventský film. Jednu z rolí tam hrál právě Pavel.
3: A vlastně režisér Vorlíček hledal podle katalogu hereckýho herce do pohádky, takže listoval tím katalogem a tam si je tak tam zval a každý tam den tam proběhlo 10, 20 princů a další. Takže já jsem měl taky na ty kamerové zkoušky, takový klasika, tak se na mě podívali, na ty nohy, punčocháče mi oblíkli právě, jestli to půjde vůbec. Říkám, máš trochu nohy do O, jako fotbalista. Říkám, já jsem hodně hrát. To se spraví, to se srovná, násilím se to srovná. Takže takhle to klasicky, jak jedna dívka ke štěstí přišla, jeden chlapec ke štěstí přišel, a tak jsem se nějak režisérovi Vodlíčkovi zalíbil a zalíbila se mu taky Libuška Šafránková, tak nás tak dal dohromady, koukal na nás, říkal, jste oba dva z Moravy, dobře, tak to budete hrát. Takže jsme takové k tomu přišli.
4: Na to neskoušeli, jestli umíte jezdit na koni?
3: No, já jsem neskoušeli, protože oni u filmu, co nejde normálně, tak u filmu jde okamžitě všechno hned, jo. Že říkal, umíš jezdit na koni? A jsem říkal, no, u dědečka jsem na koni seděl, ale říkal, no ne, to musíš mít jako princ, jezdit sedlo a tak. Budeš se chodit učit jezdit na koni, tak my se hnali jockeye, Tomáš Černý, tehdy mistr republiky v parkouru v Ivanovicích, takový jízdárně. A já jsem tam přišel a Tomáš říkal, já mám na úkol tě naučit jezdit na koni okamžitě hned. A říkal, je to blbost, nejde to, ale pokusíme se o to. A říkal, a já to vezmu s tebou takovou razantní metodou, aby to teda bylo rychle. Tak mě posadil na toho koně, říkal, dávej pozor, kuně ušlechtilý chytrý zvíře, jo. Kuň hned pozná, že na něm sedí blbec, jo. Tak já jsem sedl na toho koně a říkal, no a pobídni ho do toho, do těch slabin toho koně. Já jsem ho pobídl a kůň nic lelkoval po krajině, nevšímal si mě, říkám, pozná, že na něm sedí blbec, ale to je jasný. Říkal, tak takhle by to nešlo, tak to vezmeme takhle a pořád mluvil a takhle nenápadně vzal takovou lať, když jsem se nedíval a toho koně zezadu přetáhl po té zadnici, ten se příšerně lekl a vyrazil z té jízdárny se mnou do volné přírody, no tak jako každý, že, co jsem měl nic, tak jsem pustil všechno, chytil jsem se ho kolem krku a držel jsem se. Držel jsem se a jeho jediným cílem toho koně bylo, jak se měl rychle zbavit, jo, přirozeně. Takže si on mrcha vybíral sami takový místa, kam se vlezl jenom on. Jak viděl dva stromy blízko u sebe, tak neomylně mezi ně. No já jsem byl orvaný, krvavý chloubice a takhle, ale po půl hodině toho koně to přestalo bavit, nezbavil se mě, tak zamířil zpátky zase na tu jízdárnu, schvácený, byl takový spěněný ten kůň a přiběhl na tu jízdárnu a tam v rohu byla taková kupka sena, hnoje, takovej myšmáš a já nevím, jestli se chtěl podrbat na zádech nebo co a ten kůň, nebo to bylo jeho oblíbený číslo, co já vím, takhle na bok a leh si do té kupky a začal se tam takhle jako vrtět. Já pořád na tom koni, ale já jsem se z té křeče nedostal a furt jsem se držel a takže jsem byl v tom hnoji v tým, s tím koněm a celý tohle to pozoroval menšík a říkal, je hele fekální princ.
2: Dobrý večer, výsosti. Děkuji vám za pěkné přivítání.
5: Totiž já vás... Promiňte, překvapila jste mě.
2: Já myslela, že mi jdete vstříc.
5: Ne, naopak, chtěl jsem odejít.
2: Tak to vás nesmím zdržovat.

0: Ale už nechci. Smím prosit?
1: Nebylo by to lepší s hudbou?
0: Proč nehrají preceptore?
2: Hrajte!

když vidím, co jsme odjezdili na tom koni, tak úplně žasnu. A ještě jeden, je tam jeden slavný záběr pro mě, protože je ten poslední záběr z toho filmu, jak jedeme já za Popelkou, že jo. A režisér Vodlíček říkal, no a pojedete pořád rovně po té pláni, půjdou titulky a půjde písnička, God bude zpívat. Takže se rozjedeš, Pavle, po té pláni a uháněj, furt co to dá, bude to dlouhý. Takže takhle to vypadalo jako rovina. A já jsem sedl na toho koně, a rozjel jsem se od té kamery, šup, asi po 20 metrech, zmizel a zmizel kůň, já taky. Ono to vypadalo, že je to rovina, ale tam byla taková stráň a ten kůň, a před sebou jenom vidím dvě uši z toho sněhu, jak takhle si říkal, a Vodlíček volal, co tam děláš, jeď dál, já pám, nemůžu, nemám koně. Tak já jsem jediný člověk, který utopil v závěji koně, tak přijel traktor, tak ho vyhrabali potom, podařilo se to.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Je třeba doplnit, že za roli prince v Třech oříškách dostal Pavel Trávníček na přehlídce filmu pro děti v Ostrově nad Ohří cenu Zlatého dudka za nejlepší chlapecký herecký výkon. A to jeho roli nadaboval už zesnulý herec Petr Svojtka. Bylo to kvůli jeho moravskému mluvenému projevu. Zatímco později se svým hlasem vypracoval na opravdovou špičku. O čem teď mluvím? O jakém oboru, který miluje Pavel Trávníček?
2: Tak to je disciplína, která se jmenuje dubbing. A já myslím, že mnoho herců se tím živí a mnoho herců má dubbing rádi. A je to taková, začíná se od malých rolí samozřejmě. Jsme začínali jako všichni ještě v Brně, když jsme byli, tak jsme měli takovou třeba roli, když jsem řekl vždycky třeba dobrý den, nashledanou, ano, děkuji, smlouvu. To by bylo všechno, celá role. Jo. A takže jsou velký role, malý role. Ale ty malé role taky někdo musí, že jo, dabovat. A tuhle se jednou bavili herci takhle ve studiu schválně soutěžili, kdo měl nejmenší roli, jo. No, no, no. A jeden kolega říká, já tam jednou takhle přijdu a dívám se na tu smyčku, na ten film a říkám, pane režisére, co tady mám dabovat? A říká, no, jak ten kočí vyleze na ten kozlík a udělá na ty koně, tak to mi právě nadabuje. A říká, to nic není, já tam jednou přijdu a tam zase taková tma, na tom filmu jenom zase tak v dálce mihotá takový světýlko a taky se ptám, pane režisér, co to mám dabovat? A říká, to je z hornického prostředí. Horník leze štolou, má kahan a na konci ten kahan sfoukneš, tak to mi nadabuje. A ten třetí říká, pánové, to nic není. To dubbingový studio je hned vedle, jak já bydlím, jo. Takže když jdu takhle někdy kolem a nemám tam žádnou roli, nejsem tam obsazený, ale zajdu do toho dubbingového studia, na stole leží prezenční listina, tak se podepíšu a dostanu 120 korun, jako já jdu domů.
1: Pavel Trávníček se dostal mezi nejlepší české dabéry. Propůjčil hlas mnoha hercům. Nadaboval třeba Alana Delona, Johna Travoltu nebo Mela Gibsona. V komediích Policejní akademie pak propůjčil hlas Mahonymu. A v české verzi seriálu Mesh jste ho slyšeli jako Alana Aldu.
3: Tady je takové napětí, že by se dalo krájet nože.
4: No, s tímhle ne.
3: Je takové ticho, že nikdo nemluví.
5: Možná, že ta dnešní zábava trochu zlepší náladu.
4: Co to bude večer za film, otče?
5: To jsou tajné informace, BJ. Nechci zkazit plukovníkovi Potrovi překvapení.
3: Radši, ať je dobrý. Tenhle dav by zmlátil i Shirley Temple.
6: Počkej, vojáku, zkontroluju ten tác. Nedojedl si hrášek.
7: Je tvrdý jak kámen, ulomil jsem si zub.
6: Ty mrháš jídlem, podívej se na ten tác.
7: Nemůžu, pane, je mi z toho špatně.
6: Nedojedl si maso.
7: To maso je tlusté. Vlastně jsou to brambory.
6: Uvědomuješ si, že třeba v Polsku lidé hladoví?
7: No, to můžete jim to poslat.
8: Co tady máš za problém, Barnes?
6: Pane, jsem důstojník přes odpadky.
8: No, to všichni ví.
6: A hrozně se tu mrhá jídlem, hlavně řepou, fazolemi a obalovanými játry.
8: To je pro tebe překvapení.
6: Co kdyby se toho zmocnil nepřítel?
8: Tak bychom vyhráli.

0: skvělý.
1: Já si myslím, že je to jeden z nejlepších seriálů, co jsme tak jako dělali a dabovali, protože jednak Alan Alda je skvělý herec, ale takový eruptivní, výbušnej to herecí. Těžko se daboval. Hodně práce a mluví jako kulomet strašně rychle, takže se mi to dalo zabrat a my jsme to tak těch 160 nebo 170 dílů nadabovali asi za 2 roky téměř, takže jsme tam po sobotách, nedělích strávili svůj život, ale dělali jsme to rádi, protože to bylo nesmírně vtipný, chytrý, žádná jeho americká telenovela, nic takového. A tak ten seriál je prostě válečnej, což je vlastně...
2: Ale tam je spousta vtipů, který jenom tak hodí a už běží něco dál, že někdy to člověku ani nedojde, nebo to dojde později.
1: Tam měli takový, což se nám podařilo, ty umělý smíchy, jak jsou tam dobudovaný, že jo, to znáte z těch seriálů a všem to pije krev, protože vás navadí, když se máte smát a kdy ne. A nám se to z toho podařilo vypudit, že to tam nebylo. A prostě Šťabajzna, když to viděla, ona byla tady v Praze, říkala, to jste měli štěstí, to nám se nepodařilo, to je dobře, že se vám to podaří.
3: O, díky bohu, že jsem na vás narazil. Právě umřel Stalin a oni nevědí, kým ho
4: nahradit.
3: Tak jsem se přihlásil. Nejlepší způsob, jak pomoci míru, myslím si, že pokud budu premiérem Ruska, na to bude odpovídat na mé telefony.
4: Pirsi, přestaň.
3: Chtěl bych na vás vyzkoušet svoje slogany. Co si o nich myslíte? Když nemáte rádi zimu, vypadněte ze Sibiře. A co tohle to? Tahle země přestaň, potřebuje 5-centového cara.
5: No, výborně. Major Hulihanová bude ve velice zábavné společnosti, takže já mohu teď odejít.
4: Ne, my jsme právě teď chtěli... Ty blbče, ty jsi na Sibiře, tam umrzne ta tvá pus!

0: Legendární seriál Mesh se odehrává v průběhu tříleté korejské války, ale na televizních obrazovkách se vysílal celých 11 let. Čerpal přitom ze skutečných zkušeností lékařů. Víte, že Alan Alda podepsal smlouvu na roli Hawkeyho pouhých 6 hodin před začátkem prvního natáčení a během epizod odmítal nosit vojenskou čepici, což štáb nakonec i akceptoval.
1: My jsme se nepotkali, já jsem byl pryč, on byl tady, ale říkali mu, že ho tady dabuje do češtiny jeden český herec a že hodně hraje prince. A Alda se zamyslel, prej říkal, to je dobře, tak já až se vrátím do Ameriky, tak nadabuju zase toho prince do angličtiny.
2: Je to báječný muž.
3: Evidentně jste prožili hezký večer.
2: To rozhodně ano. A díky, že jsi ze sebe dělal šaška.

0: je pravda, že taky na Meš vzpomínám velmi rád a taky vzpomínám na něj proto, protože tam jsem poprvé zjistil, že na ty písmena špatně vidím. A jak koukáte pořád do té obrazovky a ke konci těch seriál toho Meše, tak to už jsem musel jít očaři a dneska už bez brýlí ani ťuk. Takže ono to všechno něco obnáší. Neříkám, že je to jenom z toho, ale když si vezmete těch hodin tam strávených, kdy koukáte do té zářící obrazovky, tak je to někdy velmi a velmi namáhavý. No.
1: To je to trápení, o kterém divák nemá ani potuchy.
0: Nesmí, divák nesmí vůbec vědět, jak se těžce zkouší v divadle, nebo tak. Musí to vypadat strašně samozřejmě, lehce, že to prostě vysypěte z rukávu a tak. Takový to úporný herectví, jak někdo trpí hrozně při té roli, to divák to ani nemá rád. Já si myslím, že divák jsem zjistil, že ani nemá rád moc, když má herec příšernou trému, že jo. Ho vidíte, jak se klepe a on má být jako to. No ale premiéra je od toho, že jo. Premiéra. Já nezapomenu na svoji první premiéru, jsem měl, jak jsem říkal, mý první angažmá divadlo Bratří Mrštíku a hrál jsem Raduze, Mahule, na všichni to znáte, krásná pohádka a moje kolegyně jedna Eva Gorčicová, ta symbolizovala takovej tanec v takových červených šatech na tu předehru a do toho se říká, ano, jsem pohád, kdo za mnou půjde, povedu ho a tak. A pan režisér Pásek říká, no a ty na ten úvod budeš takhle tančit takovej expresivní tanec a bude to nádherný. No a byla premiéra, že úvod, suk, krásně jsem pohádka. Eva vytančila, jeden skok, druhý skok, pirueta, šup a zmizela v tom propadlišti. Spadla do těch tympánů. A já jsem nastupoval hned za ní a teď koukám, kde ona je a koukám, že je v tom orchestřišti a zrovna slyším, jak ona říká, jsem pohádka, kdo za mnou půjde? Tak jsem říkal, já to teda určitě nebudu. A ona furt volala, kdo za mnou půjde? Já jsem nepochopil, že ona chce vytáhnout z toho orchestřiště. Takže to byla strašně, diváci se smáli asi 2 minuty, to byl šok, ale od toho jsou premiéry, aby se něco přihodilo.
1: No ale je to úžasné, rázem jste se stal miláčkem publiky.
0: No to je jo, komedie to sice nebyla.
2: Od roku 1990 působil 3 roky v Hudebním divadle v Karlíně jako umělecký šéf. Pak si založil vlastní uměleckou agenturu a v roce 1994 zrežíroval třeba i hudební komedii Zasněžená romance. Na televizi Prima měl pořad Caruso Show a později společně se Sabinou Laurinovou na televizi Nova pořad Doremi. Ještě se sluší doplnit, že první manželkou Pavla Trávnička byla herečka Simona Stašová, druhou baletka Eva Števková. A třetí, provozní divadla Skelet, Lucie Vrbová. V roce 2015 se pak oženil s Monikou Fialkovou. Dnes už si užívá zaslouženého odpočinku. Možná i proto, že zdraví tolik neslouží.
0: Kde jsou ty doby velebné, kdy naše údy byly ohebné? Až na jeden. Ty doby dávno minuly, teď jsou mi údy strnulí. Až na jeden.
2: Mějte se krásně a úsměv na rtech držte dlouho.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: I na závěr celého nedělního krásného letního dne pro vás máme pravidelný pořad na vlnách Českého rozhlasu, který se jmenuje Noční linka. Krásný pozdní večer přeje Jitka Lukešová, moc se na vás budu těšit. A jako vždy jsou před námi celé 2 hodiny společného setkávání se a také povídání. No a o čem to dnes bude, ráda prozradím hned teď v úvodu. Kdy jste byli opravdu šťastní? Vzpomenete si na nějaký úsek ve vašem životě, kdy jste byli opravdu velmi šťastní, nebo to byl jen malý moment, kdy jste prožili neuvěřitelné štěstí, které vás naplňovalo radostí pak po ještě hodně dlouhou dobu. Co vám dokáže udělat radost? Vnímáte nějaký rozdíl mezi spokojeností a tím, kdy se cítíte opravdu šťastní? A kdo vás kdy dokázal učinit šťastnými? A jak to pro vás bylo důležité? Asi každý z nás alespoň občas prožil chvíle štěstí a spokojenosti. Ne vždy si to uvědomujeme jako velkou vzácnost a třeba i s odstupem času dokážeme některé chvíle našeho života ocenit jako neuvěřitelně šťastné okamžiky, přestože je třeba v době, kdy se nám dějí, vnímáme jako samozřejmost. No a jak jste na tom vy? A kdy a při jaké příležitosti jste byli opravdu šťastní? Přemýšlejte, rozmýšlejte a já vám připomenu kontakty. Telefon k nám jako vždy 731 800 900, máme také web a tam už mnozí píšete rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i tradiční e-mailovou adresu nocnilinka@rozhlas.cz, protože i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: úvod František Nedvěd a jeho písnička Řemeslo. No a jako první hosta přivítáme Pavla z Moravy ze Židlochovic. Pavle, krásný večer přeju.
1: Taky přeju všem posluchačům, mají vám krásný večer.
0: Děkuju za všechny, doufám, že se máte krásně letně prázdninově. No a ještě k tomu se vás navrch zeptám, kdy jste byl opravdu šťastný?
1: Štěstí považuji už teďka jenom, že jsem se dovolal jako první.
0: No, to je v podstatě úspěch, to je pravda.
1: No, já jsem chtěl říct, že vlastně jsem měl takový obyčejný, nudný život, takovýho samotáře s přáteli sice, ale takový samotář. A prostě poštěstilo se mi, že jsem se teda seznámil s kamarádkou tam ze severních Čech. A jednoho dne jsem nabil takové trošku větší množství peněz, tak jsem okamžitě investoval do toho, že jsem se do severních Čech, že jsem tam vjel za kamarádkou. Tak první štěstí bylo, že jsem tam vůbec dojel, že jsem to našel, i když druhé štěstí bylo, že jsem se opravdu trefil do toho města, protože já jsem vyšel ven a tam byl obrovský nápis Vítají vás Otvice. A já jsem říkal, ježišmara, tak ten průvodčí mě poslal úplně někam jinam. Teď jsem nevěděl vůbec co se děje, tak jsem se tam musel ptát lidí, jako nějaký tam stáli, protože tam přijížděli na to vlakový nádraží autobusy, jo, kterýma lidi pak jezdili vlastně do toho města a tak. Tak tam mě teda ubezpečili, že jsou správně, což bylo dobře, protože ty Otvice jsou část tam prostě toho města, název té části, kde je to vlakový nádraží.
0: Jo. Tam,
1: takže to bylo dobrý. Musím ještě zdůraznit jednou, že to byly Otvice, ne Otvovice, jako, že jsem nejel za Hankou, za Nějakovou, ale opravdu jsem jel za Janou. A to bylo taky štěstí. A pak takové to štěstíčko, tu radost, to jsem prožil, když jsem vlastně čekal. Věděl jsem asi číslo autobusu, tak to bylo takový velký napětí a očekávání. A pak teda vyšla z toho autobusu. Poznali jsme se podle barvy bundy. Věděl jsem, jakou bude mít bundu, protože to byl, myslím, únor, takže to byla zima, takže podle zimní bundy. No a tak jsme se teda poprvé viděli jako fyzicky, jako na vlastní oči. A tak to jsme se teda jakoby poseznámili jakože fyzicky a pak ruku v ruce jsme se ponořili do tmy toho městečka, do Jirkova a tak jsme tam prožili takový ten první večer. Já jsem tam pak ještě teda zůstal na pár dní. Byl jsem ubytovaný na zámku, bylo
0: no,
1: parádička.
0: Pánečku, to je krása.
1: Moc krát jsem to říkal. Jo, připravil jsem si fakt zámecký pán, jsem si šel na cigaretku na to nádvoří toho zámku, nikde nikdo, ticho, osvícený, to nádvoří, jo, takový to ticho. Já jsem si tam připravil jak zámecký pán. Fakt to bylo moc hezký. Tak to bylo takové moje štěstíčko po strašně dlouhé době, po takovým tom obyčejným životě, tak se mi to změnilo v život neobyčejný a naštěstí to ještě stále trvá.
0: Tak to je dobře. Takže takové krásné setkání a potom krásné přátelství, které zaplať pánbůh stále trvá. Tak to byla moc hezká vlastně příhoda ze života, kterou napsal život z vašeho života hned na úvod. Tak ať to pokračuje všechno pořád jenom krásně, Pavle.
1: Ano, taky přeju všem, ať mají jenom šťastné dny, ať jsou spokojení aspoň teda v rámci možností. A ještě na závěr bych chtěl popřál k zítřejším narozeninám paní Ince, posluchačce Noční linky, nebude mít narozeninky, tak všechno nejlepší bych jí chtěl tohle cestou popřát. Tak jsem se dovolal teďka hned na začátku, měl jsem to připravený, jak kdybych se dovolal zítra.
0: Jo.
1: Ke druhé hodině, tak by to bylo aktuálnější, ale doufám, že takhle to taky potěší a
0: určitě,
1: že to nevadí.
0: Určitě, Pavle. Moc vám děkuju, mějte se moc hezky, přeju krásné letní dny, opatrujte se a zase příště v Noční lince. Určitě naslyšenou. Děkuju.
1: Já taky naslyšenou, děkuju moc krát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jaroslav Žbírka a jeho písnička Prvá, tak tolik muzika v naší noční lince. A teď už pozdravíme paní Lenku do Zbraslavy u Brna.
1: Dobrý den.
0: Krásný večer, Lenko.
1: Já volám, protože já jsem byla šťastná 20 let, když je zemřel přítel před 7 měsícama spadl z doby si páteř a přestalo fungovat vodek srdce, ale když se volalo po druhý sadičku, tak přijeli 3:45 a tahali ho a bylo mi řečeno, že mohla ještě žít, takže byl napojený na přístroj. A to je že 12.19. se ho pochovala a za tu dobu jsem zhodila 45 kilo.
0: Tak to je samozřejmě velmi smutná zkušenost životní, tragická zkušenost, ale vy jste vzpomínala to období před to naše téma, kdy jste byli opravdu šťastní, tak vy jste měla na mysli ten společný život s ním, jo?
1: Ano, ten společný život s ním, protože to pomohlo, zachránil mě život, protože já jsem spadla z 16 schodů na hlavu, prorazila dveře a já jsem si vykrvácení do mozku.
0: Jo.
1: A když nebylo jeho, nenechal mě odvíst, tak bych už tady nebyla.
0: Takže na něj vzpomínáte ráda a chybí vám prostě hodně.
1: Chybí mě, sedenadaně na hrobě, jo. Ale já jsem ho milovala celým svým životem teda, jo.
0: Rozumím.
1: A je to na prd. Když vám ten chlap chybí, to je na hlavě.
0: Tak vám každopádně moc přeju, abyste zase našla nějakou radost pro sebe ve vašem životě, protože je to velmi důležitá věc, aby se vám...
1: To by bylo nejlepší asi umřít tady za ním.
0: No, těžko najdete, paní Lenko, když to budete hned od začátku, od podlahy, jak se říká, odmítat a zamítat. To potom asi určitě ne, to je pravda. Ale moc vám přeju, aby se to podařilo. Přeju vám všechno dobré, pevné zdraví. Aby se to trošku vylepšilo. Jo? Mějte se taky moc hezky. Děkujeme a přeju vám všechno dobré. Hezké dny, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik skupina Holky a jejich písnička, která se jmenovala Pro mámu. Jinak máme za 8 minut půl 12. a na telefonu teď pozdravíme Boba z Olomouckého kraje. Tak krásný večer, Bobo.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju, děkuju za všechny.
1: A povím vám jednoduchý pravidlo. Já jsem byl šťastný v životě několikrát.
0: To je dobře.
1: A to velmi intenzivně. Mhm. První štěstí přišlo v 19. Uh-huh. Já jsem měl v maturitě, já jsem odmítal maturovat.
0: Jo.
1: Že já jsem nevěděl vůbec nic.
0: Jo.
1: A máti mě přesvědčila, říká, běž aspoň to zkus.
0: Ano.
1: A teď si představte, já jsem si vytáhl jediný 4 otázky, které jsem uměl, já jsem vůbec nic nevěděl. Jako. Takže no. Jsem si vytáhl z ruštiny otázku, kterou jsem věděl, účinky elektrického toku na živý organizmy, to jsem uměl bezvadně, lépe než Rusy. Pak z češtiny toho, no, ostravský básník Bezruč. No a pak jsem si vybral další dobré otázky. Zkrátka, já jsem udělal maturitu. Říkám, to není možný.
0: No, vidíte to.
1: Čtyři otázky, jediný 4, které jsem uměl. Já jsem nic neuměl dobře.
0: No, někdy nad člověkem visí nějaká ochranná ruka, že jo?
1: Jo, já mám svého vlastního anděla, si ho teda platím, jako jo, já mu kupuju pamlsky, on vždycky přiletí, něco dostane, zase odletí, jo. A další moment dobrý byl, že jsem v 18 dostal nový R-ko, auto, nový. Tak jsem prostě to štěstí nemohl nějak strávit, tak jsem se na to auto díval vždycky. Sedl jsem si a díval jsem se na to červený R-ko. Dneska to má šílenou cenu, ty auta.
0: No určitě, ano, ano, to už by bylo.
1: Byla to Škodovka, ale tenkrát to bylo Porsche, český Porsche. Mm. No a pak třetí šťastný okamžik, když jsem šel z vojny domů. Sedl jsem v Lešanech u Prahy na vlak a jel jsem domů z vojny. To byl okamžik, jako když se vám otevřel celý svět.
0: Byl jste na celé 2 roky tehdy, jak se chodívalo ještě?
1: Na 2 roky ještě jsem dostal basu a pak byli rádi, že se mě zbavili.
0: Tak vás poslali domů, že jo?
1: Poslali mě domů asi po týdnu díl. Ale to bylo tak úžasné něco, že můžete jít na zmrzlinu někam, nebo toto, nebo nemusíte jít nikam, jo? To bylo nepochopitelně úžasný moment byl, byla cesta z vojny domů.
0: A do dneška si to pamatujete, ten moment obrovského štěstí?
1: Já si pamatuju úplně všechno, já mám paměť jak
0: to je dobře, to je dobře. Ale ono je důležité to pamatovat i s tím prožitkem, což vy to popisujete, tak jako by to opravdu bylo včera i s tím geniálním prožitkem.
1: To bylo opětové nabití absolutní svobody.
0: Ano, rozumím. Rozumím jenom z poslechu, protože já jsem na vojně nebyla, naštěstí asi teda.
1: Jo. Ani tam nechoďte. Potom další okamžik úžasný a nejlepší v životě byl 89. rok.
0: Jo, jo.
1: Když mluvil Václav Havel z balkonu.
0: Ano.
1: Říkám, ty brďo, snad bude líp. Asi jo.
0: A ono jo.
1: No a ono bylo. Ono bylo. Oni otevřeli ty hranice a život začal jít úplně jiným tempem. Mm. Ale jak pro koho, no, tak někdo, kdo byl proti Havlovi, no, tak byl naštvaný, já to nebyl.
0: Tak vždycky se samozřejmě věci mění, některé jdou k dobru věci, některé jdou k stuha, jak se říká, no, někdy to dá hodně, hodně práce, nebo vždycky to dá dost práce, aby to bylo v pořádku, ale někdy se věci no. daří líp, někdy
1: a já jsem ten méně. 89. a ten 90. rok prožíval, jako kdybych se znovu narodil.
0: Věřím.
1: Úplně znovu narození, obrození je slabý slovo. Znovu narození.
0: Co byste si, Bobo, přál od toho letošního léta? Jaké štěstí byste...
1: Ještě vám povím ty další momenty.
0: No povězte, dobře.
1: Oslovila mě režisérka, kterou jsem neznal.
0: Ano.
1: A ona si mě vybrala ve vlaku. A natočil jsem 2 filmy.
0: No prosím.
1: A to mě změnilo život natolik, že bych to každému přál, aby to zažil. Já jsem natočil parádní film, pak ještě pohádku, kterou jsme vyhráli světový festival v Berlíně.
0: Mm-hmm.
1: Točilo se to 2018, 2019 a od té doby já miluji Slovensko, Slováky, protože oni se umí chovat, ti lidi.
0: Mm-hmm.
1: Slováci se ke mně chovali dobře, točilo se to na Slovensku a v Praze.
0: Mm-hmm.
1: A můžu vám říct, že to byl zážitek, který se nedá
0: taky na to budete vzpomínat po celý život, tak to je dobře.
1: Jo.
0: To je dobře. Tak Bobo, moc vám děkuju za krásné vaše příhody. Moc vám přeju samozřejmě i nadále spoustu krásných, šťastných a když ne úplně šťastných, tak radostných a veselých prožitků. Zkrátka, ať vás život nadále baví.
1: Ještě bych řekl.
0: Já už vás musím zastavit, protože čas nám strašně běží, Bobo, nezlobte se. Příště.
1: Ale poslední větu.
0: Poslední větu, dobře.
1: K tomu štěstí se stačí prostě ho jenom zvednout ze zeme.
0: Někdy jo, ale někdy...
1: Leží vám pod nohama a stačí se ohnout, ano?
0: Ano, ale někdy, aby člověk pohledal. Bobo, moc vám děkuju, krásné léto, krásné prázdniny a zase příště v noční lince. Hodně štěstí, přeju stále.
1: Mějte se hezky, na
0: taky, své. Děkuju moc krát, naslyšenou.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Michal David a písnička Nenapovídej. No a během písničky se k nám dovolil také z Kutnohorska pan Jarda. Jardo, krásný večer vám přeju.
1: Já vám tež.
0: Děkuju moc krát. Tak vy jste mi slíbil, že máte taky nějakou příhodu k tomu tématu, kdy jsme byli opravdu šťastní, tak prozradíte, co to bylo, kdy to bylo?
1: Tak je to asi, to pozdravím, že samozřejmě všechny posluchači nebo si dívají.
0: Ano, ráda vyřizuju, ano.
1: A já jsem tenkrát volal na noční linku, že jo. A nechal jsem tam moje číslo. Jako vy nevíš, jestli jste to byla vy, nebo...
0: To asi ne.
1: Kolegyně, nebo kolegyně, nebo někdo, tak mi řekla prostě, jestli bych tam chtěl nechat moje číslo. No tak já jsem tam to číslo nechal moje. A já jim za hodinu, abych říkal nějakou nepravdu, ale hodinu a půl se mi ozvala paní.
0: A volal jste opravdu k nám do noční linky, protože noční linka není seznamka, Jardo. Nepletete si to s jiným pořadem?
1: Já vám rozumím, ale tak se prostě stalo.
0: No já vím, já se vás akorát ptám, jestli to byl tento pořad, jestli to nebyl jiný.
1: Ne, noční linka to byla.
0: Dobře.
1: Já jsem tam nechal, takhle, ta paní mi řekla, jestli tam chci nechat číslo. A to už je, ale možná 3-4 roky. Tak jsem ho tam nechal. No a ta dotyčná, která asi určitě měla zájem, tak mi zavolala, no a od té doby si voláme.
0: Takže se z vás stali aspoň přátelé, dobří.
1: No, tak dá se říct, no.
0: Jste v telefonickém kontaktu, jo? Nebo se vídáte i osobně, nebo jaké?
1: Zatím jsme se ještě neviděli, ale tak nějak se to možná někdy uskuteční.
0: No dobře, tak co je pro vás štěstí, že si třeba máte s kým popovídat, nebo...
1: Takhle, to je rázný ženská, že? Protože to je fenomenální ženská, ta prostě pohovoří o všem možným.
0: Takže jste rád, že máte vlastně kamarádku po telefonu a že si povídáte a proberete, co život přináší, co se děje kolem vás a tak. No tak to je fajn, určitě, někoho takového mít.
1: Ona mi to navypravuje moře moc. Velice šikovná, želaná. To se mi teda povedlo, tak nějak.
0: No tak to blahopřeju, pokud vás to těší a jí tak je to oboustranné, tak co víc si přát, to je jasná věc.
1: Že to je, oboustranné to je. Jenom, že to setkání asi se tak nějak moc, no, třeba se ještě usuvětní, jo.
0: No tak někomu třeba takhle stačí jenom takový telefonický kontakt a mít zkrátka kamaráda někde.
1: Ještě si o čem pohovoříš, že jo, proč ne?
0: No samozřejmě, to není nic proti ničemu a pokud vám to je takhle vyhovuje, tak proč ne?
1: Takový telefonický prošel, takový.
0: Tak to je dobře. Tak Jardo, moc vám blahopřeju, ať se vám daří, ať máte stále co probírat a přeju jenom samé krásné dny. Ano?
1: Já vám děkuji.
0: Mějte se hezky, já děkuju za návštěvu, naslyšenou.
1: Hezky, dobrou noc.
0: Taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod. Chceš-li mě

0: Tak single X a písnička, která se jmenovala Dřevo. Tolik muzika a teď pozdravíme Františka do Židlochovic. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučku. Já vám taky přeju krásný večer u Rostarců a všem posluchačům do Šilíky u rádia.
0: Děkuju moc krát. Krásnou neděli taky stále ještě máme. Tak Františku, vzpomenete nějaký okamžik, kdy jste byl opravdu šťastný, kdy jste měl radost ze života, zkrátka ze všeho, co se kolem vás děje? No.
1: Paní Tučku, já jsem takový člověk, že se snažím celý život se radovat ze života, jo?
0: Ano.
1: Ale nebylo to tak vždycky, jako jo?
0: No jo.
1: Já prostě jsem si dobře oženil, máme dvě děti, to bylo všechno v pořádku. Uh-huh. Pak jsem šel na vojnu a pak mě začali po vojně sužovat ledviny.
0: Víte?
1: A to jsem teda zkusil, víte, některá doktorka mě třeba neuznala, prostě nevěřila tomu, že mě něco bolí, přitom jsem měl záda opařený od termofonu, který jsem si dával vřelou vodu a nosil jsem to tak do práce, mm-hmm. abych necítil to. No ale tak nakonec jsem šel na jednu operaci, to bylo těsně po vojně, tak po té operaci to se ozvalo znovu, tak jsem 68. šel znovu na operaci do vojenské dobrna a od té doby musím říct, že se to povedlo, vyoperovali mě.
0: Tak to je obrovský štěstí, ano, to je pravda.
1: A tak od té doby prostě nádhera, jo? Nádhera, já si to vážím, já s těma lékna, samozřejmě, teď máme nějaký si leta.
0: Ano.
1: Tak si myslím, že to jako zatím přežíváme dobře, takovýma nemocema jako cukr a takové věci, jo, tak s tím se dá bojovat, takže myslím si, že s tím bojujem úspěšně, s manželkou oba, jo.
0: No,
1: aha, takže jinak jsou člověk, který se raduje celý život, se snaží radovat, tak si aj ty situace dělá, vytvářím, že nikdy se nehádá a tak, no, víte. Jsou taky rád, když třeba naposled paní Věrka z Náchoda mě nás pozdravovala, nebo paní Anička od Prahy reagovala na moje příspěvky, tak to vám udělá radost taky, jo?
0: No prostě, je, samozřejmě.
1: Víte? Takže ne, prostě radnu se ze života a věřím doktorům, že se dá hledat co překonat.
0: Ano, ano, ano.
1: Když člověk s nima umí spolupracovat, víte, nemůže, že jo, jako některý chlapí marodil a přitom neberou.

0: Pěkný štamp na tam 106. Já jsem měl takový zaměstnance, kteří šli do důchodu a moc si to neužili, protože byli trochu alkoholičtí a takhle. No, takže,
1: jo, zkrátili si život. No jo, no.
0: No, tak to není můj případ, že já takhle jako si s tím životem nezacházím, jo. Mm. Když chci prostě nějak si toho užít toho života, tak musím jakýsi pravidla taky dodržovat.
1: Pracovat na tom, aby to tak bylo. To máte pravdu, ano.
0: Takže říkám, dokážu se radovat z maličkosti a tak, no. Hlavně, víte, když aj ti rodinní příslušníci, když jsou zdraví, když prostě se podaří ty jejich nemoci prostě vyléčit a tak, něco jiného byli, když rodiče už měli věk, jo, a odešli, no, tak to už, že jo, to se nedá dělat, to nás taky tak čeká, jo.
1: Ano.
0: Že s tím odchodem ze světa zase uděláme nešťastní chvíli naše děti, no.
1: Jo.
0: budou chvíli smutnit, no, ale tak je to fejde a tak jak prostě, tak jde život.
1: Tak
0: no,
1: je to životní koloběh, to máte pravdu. No Františku, moc vám samozřejmě děkuju, vy jste velikánský optimista pro život, tak já myslím, že máte obrovský dar, abyste byl hodně často radostný a šťastný v životě, takže přeju, ať vám to vydrží, taková ta energie, která ve vás je a která z vás přímo srší, a jinak přeju hezké léto a krásné dny a hodně zdraví samozřejmě. Jo?
0: Ano, paní Jitučku, já vám taky a všem posluchačům Noční linky. Dobrý
1: Mějte se moc hezky, děkuju, naslyšenou.
0: Naslyšenou, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Nedělní ráno a Pavel Bobek, tak do nedělního rána to máme zase za týden. No ale na telefonu teď máme Janu Zvezírková. Krásný večer, Jano, moc vás zdravím.
2: No, já vás taky moc zdravím, paní Jitko, i všechny posluchače.
1: Děkuju.
2: No a co se týče teda mě, mého pocitu štěstí, tak já nebudu chodit moc daleko, protože takový pocit štěstí jsem zažila zrovna včera, teda ve virtuální podobě po telefonu. Mě právě kamarád Pavel, u nich bylo meruňkobraní, a on mě tam provázel těmi všemi vlastně stánky, co tam byly.
1: No to je krása, meruňkobraní.
2: No, to byla paráda, ano. Bylo teda děsné vedro, ale naštěstí to pěkně zvládnul. A já jsem byla moc ráda, hlavně, že tam byla unikátní přehlídka krojů a jak už jsem tady mnohokrát Noční lince zmiňovala, tak já jsem jich velká milovnice a obyvatelka, takže jsem viděla spousty rozmanitých krojů, byla tam krásná přehlídka, já jsem aspoň po tom telefonu měla to často vidět, no, tak to
1: je nádhera.
2: Bylo velký pocit štěstí.
1: To věřím, že jste si to užila, že to bylo opravdu radostný den a zkrátka radost ze života z celé té akce.
2: No a pak bych se ještě vrátila teda k Loňsku, sice jsem to tu říkala mnohokrát, ale opravdu to taky ve mně vzbudilo velký pocit štěstí a to, že jsem mohla po celé životě zkusit židlochovický kroj a mohla jsem já a právě kamarád Pavel reprezentovat na žabčických a vojkovických hodech kroj. Lidé na nás chodili se dívat a ptali se a to bylo moc krásný právě takhle, že jsme to mohli vynést a i si zatančit v tom kroji, to opravdu mě splnil můj životní sen, no, to jsem měla velký pocit štěstí. Vlastně i tady, jak volal František ze Židlochovic, tak nás tam zavezl na ty hody a tímto bych mu taky moc poděkovala, no, že díky němu se mi ten sen taky podařil, takže mu taky
1: a měla jste takový šťastný den opět tehdy. Jinak máte takže pocit to obecně, že žijete radostný, šťastný život?
2: No, tak jako co se týče toho, že jsem začala poslouchat Noční linku, poznala jsem právě tady přátelé z Noční linky, tak už musím říct, že jo, ale předtím ne, no. I teď jako to, když takhle si vzpomenu to, co se děje kolem mě a ve světě, tak spíš je to takový smutnější život, no, ale tak snažím se.
1: Snažíte se.
2: Dobrý tam takhle.
1: Ve svém životním prostoru zkrátka a na světě najít pro sebe kousek štěstí a kus radosti a to je dobře určitě.
2: Ano, ano, ještě by se mě splnilo do budoucna, takový velký pocit štěstí bych zažila, kdybych navštívila zámek Milotice a tam jsou právě kostýmované prohlídky, to je taky jeden můj velký sen, tak to kdyby se mě podařilo, tak to taky opravdu.
1: Jo, jakože se tam oblečete do těch kostýmů toho
2: zámku.
1: No to je krása, to je krásná nabídka.
2: No, to je paráda. Ano.
1: Od kastelánů místních.
2: Tak jež by se to někdy splnilo, no, to by byla paráda.
1: Dobře, no tak vám budu držet palce, aby to klaplo a třeba, kdo ví, třeba ještě o letošních prázdninách to stihnete.
2: No, uvidíme.
1: Tak jo.
2: Ještě taky ráda popřála tady kamarádce z Noční linky, paní Ince.
1: Ano.
2: S zítřejším narozeninám, protože ona právě bývá nedaleko těch Milotic, tak to sluší takhle.
1: Tak tam zamáváme tím směrem.
2: Ano.
1: Dobře, dobře, tak doufám, že je napřímo a že má radost určitě z vašeho přání. Jano, moc vám děkuju, přeju krásné já letní taky dny a ať vám to vyjde tyhle ty vaše plány.
2: No, děkuju, a taky zdravím, dobrou
1: můžete
2: noc
1: se těšit zase z toho. Mějte se krásně, naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Standa Hložek, taková je láska. Má půl na sklepe na dveře a těsně před půlnocí se podíváme, tak jako vždy v tomto čase bývá s takovým skoro dobrým zvykem, také do pošty, protože hojně píšete, za což děkuju mnohokrát. A třeba Sváťa z Brna k našemu tématu dodává. Dobrý večer, Jitko, vám i linkařům. Šťastný jsem byl, když jsem trávil dětství u babičky v Kácově v Posázaví. Mohl jsem poznat činnost řemeslníků, obchodníků, pomáhal jsem s chovem domácího zvířectva, s prací na zahradě a jako dospělý jsem byl šťastný, když jsem mohl zabezpečovat pro sektor všechno, kde jsem pracoval. Zájezdy, exkurze, vystupování profesionálních umělců i různé soutěže. Moje práce měla velký ohlas a dodnes vzpomínám a rád si prohlížím kroniky z té doby. Váš Sváťa. Tak milý Sváťo, to jsem moc ráda, že máte jednak takové krásné prožitky, takové krásné vzpomínky a dokonce i takové kronikové doklady, že je možno také zavzpomínat třeba i na těmi články, těmi ohlasy a konkrétními fotografiemi. A moc vám děkuju a přeju, ať se vám daří i nadále. No a my se teď se skupinou Genesis přehoupneme do nového dne, kterým bude, ať už chceme nebo nechceme, přeci pondělí.

0: Bianca.
1: Tak s muzikou od skupiny Genesis jsme se přehoupli do nového dne a je tady pondělí s datem už 13. července na prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl den vydařený. Pokud vás čekají s pondělním dnem také pracovní povinnosti, tak ať se vám dílo daří, ať máte samozřejmě i z tohoto pondělního dne velkou radost a ať si ten den všichni užijeme ve zdraví, s radostí a úsměvem. A co se týče našeho povídání v noční lince, tak ještě až do 1 hodiny platí naše téma. Kdy jste byli opravdu šťastní? Vzpomenete si na nějaký úsek ve vašem životě, kdy jste byli velmi šťastní, nebo to byl třeba jenom malý moment, kdy jste prožili neuvěřitelné štěstí, které vás naplňovalo radostí, pak po ještě hodně dlouhou dobu. No a co vám dokáže udělat radost? Vnímáte nějaký rozdíl mezi spokojeností a tím, kdy se cítíte šťastně? A kdo vás kdy dokázal učinit šťastnými a jak to pro vás bylo třeba důležité? Asi každý z nás alespoň občas prožil chvíle štěstí a spokojenosti. Ne vždy si to uvědomujeme jako velkou vzácnost. Třeba až s odstupem času dokážeme některé chvíle našeho života ocenit jako neuvěřitelně šťastné okamžiky, přestože je třeba v době, kdy se nám dějí, vnímáme téměř jako samozřejmost. No a jak jste na tom vy a kdy a při jaké příležitosti jste byli opravdu šťastní? Telefon k nám i po půlnoci 731 800 900, pak je tu náš web rozhlas.cz/linka a máme i tradiční e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, krásný nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petra Janu, moje malá premiéra, tak tolik muzika na úvod nového dne a dovolala se k nám paní Jitka z Brna. Krásnou noc, Jitko, zdravím.
1: Dobrý večer. Já jsem vám chtěla říct, že já jsem před 11 lety díky vaší noční linky se seznámila s panem Jeněm z Valašského Meziříčí. To bylo tak krásné přátelství, ale bohužel už se na nás dívá z nebička. Už vy takového něco nesprostředkováváte. To je velká škoda.
0: Protože noční linka má svoje pravidla, paní Jitko, a to je povídání, nikoli seznamka, protože tady máme také jaksi GDPR, tedy ochranu takových těch informací o každém z vás a to všechno s tím souvisí. Takže neděláme seznamku, děláme noční linku, ano?
1: No a dřív to šlo, bohužel teďka už ne, no to je škoda. No a tak ty ženy, které jsou na tom tak, jak já.
0: A co takhle něco k tomu tématu, když jste se dovolala pěkně do noční linky, paní Jitko? Co byste řekla? Byla jste šťastná, když jste potkala třeba toho svého kamaráda?
1: No velice, velice. I jeho rodinu znám, i dokonce s tou jeho rodinou si občas napíšeme. A bylo to tak krásné přátelství, že to se nedá poznat. Opravdu člověk se srdíčkem na dlani, tak já jsem taky dobře. Poctivec a bylo to nádherné, až mě husí kůže
0: přechází. No a krom vašeho kamaráda, tak co vás tak v životě těší, co vám dělá radost, povězte.
1: No, jednu vnučku mám až z Anglii, tak to nevídám.
0: No tak ta se má, panečku. Nejezdí ale ani na prázdniny.
1: No, teď přijedou.
0: No, vidíte to.
1: Teď přiletí, teda vlastně nepřijedou.
0: Tak to bude radosti.
1: No, ale mám od ní víc fotek, než od té, která je tady jako někde jinde mimo Brno, ale
0: jo.
1: V České republice a takže je to proto moje srdeční záležitost.
0: Tak to je dobře,
1: vnočka,
0: to je dobře.
1: A jinak ten přítel mě moc schází, to se teda s tím panem Jeněm z toho Valašského Meziříčí, to bylo tak nádherný, čistý přátelství, že to se nedá popsat. Kde se chcete takhle někoho potkat v Brně?
0: No, já nevím, třeba máte knihovnu, kavárnu, to já nevím, kam se tam chodí u vás
1: ne,
0: v Brně.
1: Tak to nechodím do kavárny sama, to bych si netroufla a někoho oslovit to vůbec ne. A tak tady toto jsem přivítala, že to tak jste zprostředkovali a teď už to není, to je právě, říkám, mě to moc mrzí.
0: Dobře, tak každopádně.
1: Dala bych to a je to škoda, nedalo by se to změnit?
0: Já nejsem dramaturg ani ředitel, paní Jitko milá.
1: Ale zkuste to nadhodit tam.
0: Dobře. Každopádně moc vám děkuju za návštěvu, za povídání, za příspěvek. Ať se vám daří, mějte se krásně,
1: děkuji,
0: naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla skupina Kex a písnička Jak děkuje se andělům. No a dovolal se k nám pan Hinek z Vysočiny. Krásnou noc, Hinku, zdravím vás.
1: Krásnou noc přeji i vám, všem posluchačům a celému okolí, kdo poslouchá.
0: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. Tak Hinku, vzpomenete, kdy jste byl opravdu šťastný? Jaké to bylo třeba období, při jaké příležitosti ve vašem životě?
1: No, já jsem toho štěstí ze začátku tak moc ani neužil. Mm-hmm. A takže, když vzpomínám dozadu, tak to první, co si pamatuju a co uznávám za šťastný den, byly moje 18. narozeniny, mm-hmm. kdy jsem potkal jednu úplně cizí dívku.
0: Ano.
1: A začaly létat jiskřičky. A ty jiskřičky mezi náma létaly celé 4 roky.
0: No krása.
1: To jsme spolu chodili. Ono v tom byly 2 roky vojny, tak se není čemu divit.
0: Mm-hmm, jo, to je pravda, tam to utíká taky, no.
1: Ale osud nám nadělil i stejné povolání. Mm-hmm. Takže prvně jsem se postěhoval i s prací k ní a byli jsme spolu na jedné provozovně. My jsme oba dva, manželka byla kuchařka, servírka a já číšník, takže to povolání šlo do sebe. A tak to potom vyvrcholilo v tom 76. roce, když jsme si řekli ano, v Moravských Budějovicích.
0: Jo.
1: A nastali ty hezčí dny.
0: Mm-hmm.
1: A byli opravdu krásný.
0: Tak to nemůžu, je dobře.
1: Nemůžu to vypočítávat všechno, jasně, protože těch krásných dnů bylo hodně.
0: To je dobře. To je dobře.
1: S těma dcerama.
0: 3 dcery máte?
1: 3 dcery. Takže to byly taky 3 krásné zážitky samozřejmě.
0: Jo.
1: A postupovalo to pořád dál a dál a nemůžu říct, že by se někdy ten mráček nezakabonil.
0: No je, tak to by nebylo normální asi, že kdyby nikdy nepřišel žádný mráček, no, že jo?
1: Ale štěstí bylo to, já jsem jednou slyšel nějakou starou paní, říká svojí dceři, Peřina všecko zakryje. No a my jsme se tím řídili,
0: jo,
1: a měla pravdu. Měla pravdu, že to.
0: Mm.
1: A takže jsme postupovali čím dál, víc dál a prostě začali jsme, postavili jsme si samozřejmě baráček.
0: Jo, a jo.
1: Tak potom jsme začali tak nějak cestovat a naše děti nám k manželčiným 60. narozeninám sestavili krásnou sestavu písniček přizpůsobených tomu postupu času nám.
0: Ano, ano.
1: A dnesky bylo to prostě na všechno naši rým a přizpůsobené písničky. Bylo to nádherné, bylo to asi půlhodinové vystoupení.
0: Mm-hmm.
1: A všechny děti, včetně vnoučat, se zapojili, protože celkem všichni jsou hudebně nadaný.
0: Jo.
1: A tak jako to bylo překrásné, to opravdu nedá se to k ničemu přirovnat. To prostě já jsem říkal, já jsem to neviděl, protože já jsem to celé vystoupení probrečel. Takže jsem vás viděl rozmazaný přes slzičky. Mm. To bylo tak trefně udělané. A krásně bylo, když manželka na závěr zavolala, no a nebudeme se loučit na dálko nebo na dlouho, protože se nám blíží zlatá svatba.
0: No pánečku, jo.
1: No a ta zlatá svatba byla termínem na 26. rok.
0: Mm-hmm.
1: Takže je to 14 dní, kdy měla to ten termín té zlaté svatby.
0: Ano, ano.
1: Ovšem, ovšem bohužel jedna osoba, ta nejdůležitější, tam chyběla.
0: Hmm.
1: Takže to už nebyl žádný veselý den ani rok prostě.
0: To už je další příběh, ano.
1: Zaspomínal jsem prostě nad album se svatebními fotografiemi.
0: Rozumím.
1: Se zoufoku jsem poslal pozdrav s tím, že děkuju za všechno hezký, co jsme spolu prožili.
0: Ano. Tak jsem ráda, že jste měl hezký život takhle dohromady s vaší paní. A...
1: Je to 14 dní, co bychom bývali měli za tu platbu, no. Bohužel.
0: Já vím, život mění, člověk mění, život mění, no, někdy.
1: Život se nezpá, přesně tak. Takže to je asi tak výčet toho mého, říkám, bylo to krásné, protože jsme procestovali celou Českou republiku, velkou část Evropy a i jsme zabroudili do Afriky.
0: Tak prostě to je nádhera.
1: Spoustu zemí a všade jsme byli spokojení a všade jsme si pohověli, protože to prostě na co je dovolená, aby si člověk odpočal.
0: Ano.
1: To jsme dodržovali, tam jsme si vůbec ničím nezalamovali hlavy, protože jsme to měli skvělým servisem. Takže nádherné chvíle jsme prožili, jak během života, tak během dovolených, až bohužel
0: ten
1: závěr nevyšel. No.
0: Ten závěr je smutný samozřejmě, jak poslouchám. Pane Hinku, moc vám děkuju, přeju vám všechno dobré, ať máte stále radost vašich dětí, které určitě jsou s vámi a jsou vám nablízku taky, tak jak můžou, ať se vám hezky žije i s nimi a hezké dny. Jo, děkuju moc krát.
1: Já mám svoje děti ve vzdálenosti do 3 kilometrů.
0: Tak to je dobře, že jste si nablízku.
1: A musím říct, že mě navštěvují jako i s vnoučatama. Prostě celá rodina mě navštěvuje a nezanedbává mě. Takže
0: přestože
1: jsem tady v rodinném domku sám.
0: A pak žiju, oni přijdou. Dobře.
1: Je to provětrávaný tady všema.
0: Tak jo, pane Hinku, musím poděkovat. Mějte se moc hezky, krásné dny a všechno dobré, hodně zdraví. Naslyšenou, dobrou noc.
1: Já vám děkuji za kontakt a přeji taky hezkou dobu.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková a Valdemar Matuška a jejich duet Tisíc mil. A máme na telefonu Aničku z Miroslavy. Krásnou noc, Aničko.
1: Taky přeji krásnou noc.
0: Děkuju.
1: A já si říkám, že když nad tím tak přemýšlím, tak nejvíc šťastní, nebo aspoň to platí u mě, nejvíc šťastná jsem byla v dětství. Mm-hmm. Bez starostí, bez nějakých, dobře jsem se učila, takže žádný trápení velké s učením. A když přišlo takové, ne ty prázdniny, ale ještě před prázdninami bylo krásně, tak koupaliště, hurá.
0: Ano.
1: Bez starostí, voda šplouchala, voda hřála, hlaváky se do vody, to bylo to štěstí, to uspokojení a byl člověk šťastný. No a potom samozřejmě poznala jsem chlapce, vojáka, tak jsem na něho 2 roky čekala. Potom jsme se tak do sebe trochu zamilovali, trochu ne, ale dost. Tak přišlo dítě, přišel chlapec. No a potom jsme postavili dům, tak jsem byla šťastná a přišla na to, než jsme postavili dům, přišla ještě dcera. No a pak šťastný den, když jsme se nastěhovali do toho našeho nového domu a byli jsme všichni pohromadě i s mojí maminkou, protože ta šla s námi, tak to bylo taky velké štěstí. No a vychovávat si děti nebyly zlobivé, tak to taky bylo.
0: Tak to šlo.
1: Tak to šlo, samozřejmě. A když dospěli a dcer, že se narodil syn, první náš vnuk, no já ju vidím ještě dneska. Chlapci bude 38 roku a já ju vidím ještě dneska, jak volá na té chodbě v nemocnici. Já mám nejkrásnější dítě. Jako co si mám mít. No a já jsem byla šťastná a měla radost z toho, že ona je šťastná.
0: Ano,
1: že,
0: rozumím.
1: Že to takhle, to bylo to naše první vnouče a byla jsem šťastná, že ona je šťastná. To je tolik, je samozřejmě v životě přijde plno strachu
0: ano.
1: A beznadějných chvílek a no, život, normální život, že jo, nějaký nesnáze, nějaký něco to a když přijdou takovýhle chvílky, tak to považuje člověk za štěstí. Pro mě už dneska je velký štěstí a radost, když můžu jít zapálit svým 3 bratrům na hrob svíčku a mamince, nebo dokonce svým 4 bratrům, ten je tam s maminkou, ten zemřel, když byl malý, bylo to moje dvojče, neříkám vnouče. Takže 4 bratrům, jinak by nás bylo 6, protože ještě jednoho mám, bratrana ještě žije. No a to byly takové chvilky štěstí, uspokojení a to. Pak když jsme si postavili dům, tak to bylo taky štěstí, že
0: nám
1: to povedlo,
0: ano.
1: Že jsme se nastěhovali do nového, nebylo nic potřeba otloukat, spravovat, udělali jsme si tohle představy naší. No a pak přišli pravnoučátka taky, vnoučata samozřejmě taky už byly, ty už byly na světě nějaké a přišli potom pravnoučata a to vám musím říct, že to bylo nejvíc, to prožívám největší štěstí, když přijedou.
0: S těma pravnoučátkama, jo?
1: Jo, když přijedou za babičkou a to jsou holčičky, mají rok, já už jsem s tím možná otravná, ale já už toho štěstí jináčího moc nemám.
0: Nebo jasně.
1: Nikam chodit nemůžu, bolí mě nohy, bolí mě záda, takže mě ty nohy neunesou na nějaký výlety a to. Takže pro mě je štěstí, když ty děti přijedou a ten malej se čtyřetej si ke mně přisune a řekne, babi, já už jsem tak šťastný, že tě vidím. Mně už bylo takový smutno.
0: To je krásný. Takže
1: to se mi jenom srdíčko zaplesá.
0: No.
1: Je to takové štěstí, no. A to považuji, že to budu prožívat ještě dlouho.
0: To je dobře.
1: Dokud mě tady pambu nechá, no, dokud mi tu svíčku nezhasne, takže
0: ano.
1: Samozřejmě, že štěstí nechodí, nebo být šťastný, to každý den člověk být nemůže. To potom by nevěděl, kdy vlastně šťastný je a kdy není. Kdyby byl každý den a stále to štěstí. Přijdou chmury, přijdou i strachy.
0: A ty přijdou vždycky, to je pravda, protože bez toho to v životě taky nejde.
1: bez takových záporných věcí to nikdy ten život neprobíhá.
0: Úplně to nejde, no.
1: Já nejsem takový optimista, že bych ze všeho si to štěstí vytáhla. Určitě ne. Takže nakonec se někdy divím, že ještě vnímám štěstí při mém životním, to, co se mi v životě stalo, že ještě to štěstí, že nejsem tak otupělá, že to štěstí.
0: Vnímáte,
1: ale já mám radost z toho, i když jsem pochválená za dobrý oběd, a mám radost z toho. Jo,
0: z maličkostí se radovat, to je taky velká radost.
1: Jo, ano, anebo když se mi, mám nějaký cíl, určím si nějaký cíl a on se mi podaří ten den ho udělat a vypadá to, že to každý pochválí, že to teda k obrazu nějakému, tak taky užívám štěstí radost.
0: Tak to je dobře. Tak Aničko, moc vám děkuju taky. Přeju vám hlavně pevné zdraví, radujte se s dětmi a s vnoučaty a přeju krásné letní dny a hezké prázdniny s nima. A děkuju za návštěvu. Mějte se hezky.
1: Já vám děkuju a přeju všem taky hodně zdraví a zdravím ještě paní Věrku do Náchodu a paní Mirku do Brna, protože mám radost z toho, že jim udělám taky radost, protože říkali, že rádi poslouchají.
0: To je dobře, to je dobře.
1: Tak mám radost toho taky, takže
0: tak
1: všem přeji radost, ať už je to taková nebo maková.
0: Mějte se hezky, děkuji, naslyšenou, dobrou noc.
1: Naschledanou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik Karel Gott, Být stále mlád, tolik známý to song. Doufám, že vás také potěšil. No a dovolala se Dana z Blatné a já přeju, Dano, krásnou noc.
1: Děkuju, já taky přeju krásnou noc a tobě a všem posluchačům samozřejmě. No, já tuhle písničku úplně zbožňuju. A ještě po půlnoci, jak se hrála, jak děkuje se andělům, to já děkuju fakt každé ráno, kdy vstanou, každý večer, než jdu spát.
0: Tak to je dobře.
1: Protože já věřím, že prostě můj život ovlivňují nějaký andělé, prostě při mě stojí, protože jsem prošla mnoha zraněními a úskalými v životě. Vzala bych to zkrátka a jednoduše. Já jsem měla nádherné dětství a pak i mládí vlastně. Narodili se mi 3 zdraví děti.
0: Jo.
1: A v podstatě 2 synové a pak ta nejmladší vytoužená dcera vymodlená. Mám z nich radost, mám jednu část, takže radosti mám dost, ale říkám, raduju se z maličkosti, jako to říkal František Židlochovic. Umím se radovat z maličkostí a tím pádem jako nepotřebuju k tomu životu jako žádné zázraky, abych byla šťastná. Abych jsem ráda, že prostě žijou ti všichni ve zdraví, ti moji nejbližší a jsem vděčná za každou krásnou písničku, za každý krásný den, i když teď je na mě sucho, teda se přiznám.
0: Jo.
1: Já už se tak modlím za déšť. Prý v Praze vám občas zaprší, ale...
0: No, říkám, tak já si teda nepamatuju, kdy a nebo nevím, které části, ale já jsem si... Tak...
1: Ale říkám, že je pak ještě větší dusno.
0: Dlouho jsem teď nezažila žádnej déšť, teda to je pravda, no.
1: My jsme tady 2 týdny neměli fakt ani kapku a už
0: jo.
1: Je to úplně zahrávka vypráhla, prostě je to šílen.

0: Dobře.
1: Vy jste moje nejspřízněnější dušička a pak ještě Janička Chvátková. A tak jako všechny moderátory, můžu, ale dovolila se někdy velký problém.
0: Já vím, že to je.
1: To vůbec nedařilo. Takže děkuju vám všem a jsme zdraví.
0: Dobře, tak milá Dano, já děkuju za návštěvu, za přání pro všechny, i tobě krásné letní dny, užívej si je ve zdraví a budu se těšit zase na slyšenou v noční lince, ano?
1: Děkuju a dobrou noc.
0: Dobrou noc, krásnou noc, krásné sny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla Lucie Bílá a její písnička Vokůrky. No a dovolala se Olin z Kopřivnice a já přeju Oline krásnou noc.
1: Já přeji taky krásnou noc a ona je krásná, sice zataženo, 17 stupňů, přes den pršelo krásně.
0: U vás
1: tady
0: pršelo, no vidíte to, tak no, jsou místa, kde
1: taky
0: prší.
1: Přeháňky takové krásné, no, bylo to fantastické.
0: Jo.
1: Takže, štěstí, co je to štěstí, mužka jenom zlatá, nebo jak to bylo?
0: No, kdy jste byli opravdu šťastní, třeba jaké období životní to bylo, nebo jaká konkrétní situace, kdy jste prostě skákal do výšky ano, radostí. A tak.
1: Takže začal bych tím, že včera to bylo 51 roku, co jsem voják základní služby v zeleném munduru řekl na městském úřadě tady v Kopřivnici, ano, jedné paní, ze kterou bydlím dodnes.

0: Kostka.
1: Tak to máte.
0: Takže.
1: Už. To vlastně včera jste měli oslavu teda.
0: Včera jsme to
1: včera, tak přeju všechno dobré do dalších let a ano, hodně radosti nebo, samozřejmě.
0: Tak. Tak s tím štěstím. Já jsem takový, jako bych řekl, spokojený člověk opravdu. Nevyhledávám, nemusím mít něco, co by mě nějak potlačoval k tomu štěstí. Já jsem spokojený se vším. Můj koníček, to víte, to je včelaření. Mám rád, mám spoustu kamarádů, co se týká hudby, co se scházíme, hrajeme na kytarky, na banjo, foukáme harmoniky. To se scházíme opravdu minimálně tak jedenkrát za 14 dnů. Mnohdy častěji, říkáme tomu takzvané tréninky hudební, ale je to prostě takové posezení, popovídáme si, dáme nějaký poháreček dobrého vinečka nebo něco, zaspíváme si a zahrajeme si. A vůbec nejkrásnější na tom bývá, když jsme třeba z nějaké hospůdce nebo vinárničce, což teda tak bývá dost často, když potom s námi zpívá celé osazenstvo, co tam je. Přichází zahrajte nám to. A my máme radost z toho, že můžeme někomu dělat radost.
1: No
0: to je taková, to je taková moje filozofie. Opravdu, když mi kamarádi řeknou, představ si třeba v zimě, kluci hráli včera hokej, hráli s Ostravou a oni je klepli třeba z 5-3. Mám radost z toho, prostě, že prostě se kolem sebe vytvářím takový, se snažím ten aspoň vytvářet takový pozitivní ovzduší. To je
1: ano,
0: jako včely
1: kolem sebe,
0: ve včelině je pozitivní taková bioenergie, kterou ten malinký tvoreček vydává sám ze sebe. A vzhledem k tomu, že těch včeliček bývá tam v tom jednom úle třeba 60-70 tisíc, máte těch úlů třeba vedle sebe 6, tak to spočítejte, kolik tam na vás působí včeliček. Třeba ty apidomky, to je taky takový, nevynález, ale prostě vytváří se to, nebo dělá se to proto, aby lidi, kteří jsou nějakým způsobem skleslí, nebo nedaří se jim, nebo něco, tak prostě přijdou do toho apidomku, tam si to s tím majitelem domluví nějakým způsobem a teď si tam lehnou a třeba se zaplatí 24 hodin, nebo se zaplatí jenom 2 hodiny, nebo se zaplatí noc tam v tom apidomku.
1: Ano,
0: a
1: spí
0: u těch včeliček a ty včeličky, aniž on si to uvědomuje, dostává od nich takovou tu pozitivní, taky ten pozitivní náboj. To je všem, nebo všeobecně, ano, nebo všeobecně to není známé, ale když u včeliček jste vy samotní, jako, anebo když tam necháte, já nevím, láhev třeba z minerálky, nebo piva, nebo něco, tak to nějakým způsobem se to změní, to působení těch včel, té energie na tu tekutinu je dokázáno.
1: Začínám
0: mít přednášku, ale to je jako dobré vědět, že když tam dáte třeba v petce vodu,
1: ano,
0: necháte v tomto období, které je, jak se říká, energeticky nebo produčně navýší, tak stačí tam 2-3 hodiny, v zimě to musí být delší dobu, tak ta voda se nějakým způsobem změní. Údajně se tam změní úhel mezi kyslíkem a vodíkem. A když to pijete, tu vodu, a hlavně je to důležité pro diabetiky.
1: Jo.
0: Paní doktorka Hajdušková to má potvrzené, ona sama včelařila, měla svoji praxi.
1: Takže se to ví zkrátka.
0: Tak říkala, že to opravdu pomáhá. Takže to je takhle. Takže já s tím štěstím opravdu...
1: Vy jste šťastný, já myslím, ve svém životě,
0: já
1: kolem včeliček, v přírodě, s pejskem na procházce, v noci
0: ano,
1: pěkně
0: jako...
1: takhle pod hvězdičkama, že jo? Tak to je dobře.
0: Jsem se vrátil z procházky s pejskem, takže prostě, tak je to nádhera, já jsem spokojený, opravdu.
1: To je dobře, je dobře.
0: Takže dneska musím, teda jsem, já vždycky zapomenu, protože já si rozvykládám, potom jsem utnutej, chtěl pozdravit pana Roberta Volovouci, ten mě vždycky zdraví. Paní Jiřinu
1: ano.
0: A Milana z Nového Jičína.
1: Dobře.
0: A zkrátka všechny ty nočníčkáře.
1: Ráda vyřizuju a moc děkuju za návštěvu.
0: Těším se na další setkání někdy. Mějte se moc krásně.
1: Budu se taky těšit. Krásné dny, Oli, mějte se
0: nádherně. A kdyby jsme se neslyšeli, tak šťastné veselé.
1: Jo, dobře. Já bych ještě tak nespěchala, přeci jenom radši bych tu nohu na brzdě nechala.
0: Samozřejmě.
1: Každopádně krásné léto a děkuju za návštěvu. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
0: Mějte se krásně taky. Dobrou noc vám přeji.
1: Dobrou noc. No a teď už je nachystán Vladimír Mišík.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak takhle krásně nám přišel zaspívat Vladimír Mišík, samozřejmě ještě i se skupinou ETC a písnička Variance na renesanční téma, tak tu určitě znáte všichni a doufám, že vám udělala radost, když je řeč o tom, kdy jsme třeba opravdu šťastní. Mimochodem, já myslím, že i při poslechu různé muziky můžeme být opravdu hodně, hodně šťastní. No a protože se blížíme do finále té nedělně pondělní noční linky, tak se pojďme podívat ještě také do pošty, protože tady máme spousty dalších vašich poznámek k tomu našemu tématu. No a třeba psal pan Michal Sedlák z Myšlína, který píše, když jsem se ve stavu euforie navracel z natáčení na Barrandově jako několikanásobný vítěz soutěže, to tehdy ještě žila máma a moje zdraví bylo dobré, anebo když jsem jednou náhle pocítil, že láska tu na světě může existovat i pro mě. To byly natolik silné nápory, pocity štěstí, že se nedají vypovědět. Kéž se tyhle okamžiky dají zavřít do kouzelné klenotnice a tu pak otevřít třeba v časech nejtěžších. Tak takhle krásně, stručně a výstižně nám to popsal Michal Sedlák z Myšlína. No a já myslím, že to jsou nádherná slova na závěr celého toho našeho dnešního večerně nočního povídání. No a protože jsme na konci noční linky, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost vám všem, za příspěvky do noční linky. Loučí se Jitka Lukešová. Pokud jdete spát, tak jako vždy vám přeju krásnou noc, krásné sny a pokud jste se rozhodli, že budete ještě bdít, tak vězte, že pro vás máme spousty dalších nočních pořadů připravených, tak doufám, že si u nás vyberete. No a jinak vám přeju krásnou noc, úspěšný pondělní den a brzy ve vysílání se zase budu těšit s vámi se všemi naslyšenou. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer s divadlem pro vaše uši. To dnešní začíná tak trochu jako pohádka. Žili byli na světě tři kamarádi. Rudolf Hrušinský, Josef Kemmer a Vladimír Salač. Každý z nich tu po sobě zanechal něco ze svého hereckého umění na jevišti, na filmovém plátně nebo v televizi a samozřejmě taky v rozhlasovém archivu. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když jsem si nedávno po jednom z představení v divadle na Jezerce povídal s tamnějším principálem Janem Hrušinským, stejně v tu chvíli kolem nás byli určitě všichni kolegové jeho tatínka, paní Dana Medřická, Jana Hlaváčová, Miroslav Macháček, Josef Kemr a mnozí další. Ostatně najdete je všechny na fotografiích ve výpravné knížce Rudolf Hrušinský 100 rozmarných let, v níž nechybí, jak už patrno, nejenom z názvu, nikoli let, ale let, a samozřejmě i z úvodní fotografií na obalu, taky vzpomínka na chvíle natáčení filmového rozmarného léta. A tak teď na pana Rudolfa Hrušinského zavzpomíná nejen jeho mladší syn, ale i režisér Jiří Menzel.
2: Přál jsem si pracovat s Rudolfem Hrušinským už od svého prvního filmu. Měl jsem ho rád od dětství. Hrál v českých filmech většinou floutky a záporné role buržoazních synků. Už tím mi byl sympatický. Donesl jsem mu scénář rozmarného léta do jeho vilky v Nuslích. Vzal ho mezi dveřmi do ruky a nic mi neřekl. Pak jsem se za ním rozjel do Plané nad Lužnicí, kde měl chatu. Byl tam sám, seděl nad splávkem, mlčel a koukal do vody. Sedl jsem si vedle něj, mlčel a koukal taky. Nechtěl jsem ho rušit. Za celé odpoledne jsme si řekli asi tak 20 slov. Na otázku, jestli scénář četl, jen pokýval hlavou. Jestli se mu scénář líbí, jsem se ho už zeptat neodvážil. Vzal jsem sebou do Plané cívkový magnetofon a pouštěl mu Nat King Cole. Koulův medový hlas se hodil do toho slunného odpoledne, klidné hladiny řeky a palouku na protějším břehu. Když dozněl Koulův Stardust, Rudolf se nadechl a dlouze a něžně vydechl. Ještě. To bylo jedno z těch 20 slov. Pustili jsme si Stardust ještě několikrát a potom jsme jen seděli, mlčeli a poslouchali Nat King Cole. Smrklo se, Rudolf nechytil nic.
3: Jazz má Rudolf rád. Sedí ve své pracovně, kouří jednu cigaretu za druhou a ví, že má jen několik málo chvil pro sebe. Je na vrcholu tvůrčích i fyzických sil. Ve všech jeho pohybech i gestech jsou na jevišti přítomni jeho tatínek a maminka. To, co bytostně potřebuje, je profesní realizace. A k té má v 60. letech tolik příležitostí, že pokud ho nenajdeme na filmovém place, najdeme ho na jevišti nebo v televizním studiu. Rudolf má za sebou různá setkání. Z mnoha z nich vznikla velká přátelství, z nichž některá jednou nazve těmi celoživotními. Milých, zábavných i laskavých lidí má kolem sebe hodně. Ale Josef Kemr je jenom jeden, stejně jako byl jenom jeden Vladimír Salač. Pouto, které vzniklo v době, kdy se všichni tři profesně teprve formovali, je léty i zkušenostmi prověřené dostatečně a dennodenní setkávání jen potvrzuje jejich společnou souhru. Kemr a Salač v podstatě patřili do rodiny Hrušinských. Hrušinský ví, co je herecká práce. A ještě něco. Hrušinský přijímá pokorně svůj úděl herce. Zkouší někdy 3 až 4 hodiny v kuse a ani na okamžik si nesedne, ačkoliv z něho pot jen lije a je unavený, zatímco jeho mladší kolegové si sednou, aby si odpočinuli. Alfred Radok v časopisu Květy 5. listopadu 1966. V roce 1960 oslavila Eva 32. narozeniny. Je manželkou, matkou, přítelkyní, řidičkou, hospodyní i manažérkou. Vším, čím je potřeba. Když jí chce její muž něčím obdarovat, přiveze jí z natáčení filmu 31 ve stínu nůžky, na kterých je napsáno Made in England. Nůžky, které je možné sehnat ve všech papírnictvích i galanteriích, řekli byste. Jenže Rudolf to nevěděl a Evě to nevadilo. Při natáčení Bílé paní se Hrušinský ještě více zblížil s Milošem Kopeckým, s nímž se poznal už během realizace Švejka. Miloš jezdil do Plané rád a většinou tu zůstával i několik dnů, pokud to pracovní vytíženost obou dovolila. S Rudolfem spolu mlčeli u řeky, pili fernet, kterému Kopecký říkal Francouzák chudých. Rudolf Hrušínský miluje divadlo a umění, ale takových nás je, jenže umění miluje Rudolfa Hrušínského a takových je jako šafránu. Je to oboustranná láska. Krásná věc. Miloš Kopecký v Divadelních novinách 29. prosince 1965.
4: Zatímco na jevišti nebo před kamerou herec přečasto touží, aby záběr spěl ke konci, v životě je tomu právě naopak. Tady si člověk přeje a touží, aby opona spadla co nejpozději. I bez podlesku.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Vždycky jsem se těšil na návštěvu Jana Třísky. Byl vtipný a uměl všechny bez rozdílu věku spolehlivě rozesmát. Vždycky nás dovedl překvapit a pobavit. Jednou mi třeba podával vojenský nůž, bajonet, se slovy: nikde to, Honzo, neukazuj, tohle jsem pro tebe ukradl Československé lidové armádě. Na jevišti Národního divadla se táta díky četnému obsazování potkává s kolegy, kterých si profesně i lidsky velmi váží. Karel Heger, Jan Pivec, Bohumil Záhorský, Vlasta Fabiánová nebo Olga Scheinflugová. Vzpomínám si, jak jsme byli na návštěvě u paní Scheinflugové. Chtěl jsem zavřít zahradní branku a ona volala: nech to, Honzíku, otevřené, za chvíli přijde Karel. Celou dobu, co nám servírovala dort a čaj, jsem přemýšlel, jak by se tam ten pan Čapek mohl objevit, když přece zemřel, nebo snad přijde? Bylo mi 10 let a do té 10leté hlavy to nějak nešlo. Samozřejmě měla tehdy na mysli svého bratra Karla Scheinfluga. A ten přišel. V 60. letech byl Rudolf v jednom kole. Dlouho mu ale tělo nedovolilo, aby příznaky únavy a vyčerpanosti ignoroval. Za ta léta, kdy se nešetřil, najednou platí i z úroky. Točil jsem ve dne v Praze s Angličany 31 ve stínu a na noc mě vozili do Blatné, kde jsem zase s Podskalským dělal Bílou paní. Takhle jsem to provozoval týden, spal jsem jenom v autě. V pátek jsem jel se synem Rudolfem na chatu a vezl nás barandovský šofér. Věděl jsem, že přes víkend mám volno a odpočinu si. A cestou mě to vzalo. Úplně školní případ. Prudké pálení uprostřed prsou a vystřelování bolesti do stran. Nechal jsem to být. Až v pondělí jsem se zmínil Podskalskému a ten mě okamžitě odvezl do Strakonic ke svému známému doktorovi. Tam mi natočili EKG a už si mě tam nechali. A tak Rudolf prožije svůj první infarkt a po pobytu v Poděbradských lázních se bez větší zdravotní kázně znovu vrací do pracovního procesu. Hrušínský má v sobě ponorné řeky. Pracují v něm. Má dar vyprávět divákovi o jejich plynutí střídmě, neokázale, cudně a mužně. Vždycky se zatajeným, něžně lidským chvěním. A zdá se mi dokonce, nevím, jestli to je jen můj trvalý pocit, s jakýmsi neustále přítomným odstínem smutku. Tichého, smířeného a moudrého. Sergej Machonin v Divadelních novinách v květnu 1962. V červnu roku 1965 přijel za Rudolfem do Plané nad Lužnicí Otomar Krejča a dal mu text inscenace Maškary z Ostende. Doufal, že Hrušínský ukončí angažmá v Národním a přijme nabízenou práci v nově vznikajícím divadle Za branou. Seděli tehdy na obědě v restauraci u Machoňů, kam hrušínští chodívali nejraději a kde měli i svůj štamgastský stůl. V paměti mi z toho dne zůstaly vzpomínky podobné rychlým filmovým střihům. V poledne Krejča přesvědčivě vypráví o plánech divadla Za branou, odpoledne sedíme na zahradě u chaty a Krejča zaníceně pokračuje v plamenném přesvědčování o atraktivitě dramaturgického plánu nově vznikajícího divadla Za branou a najednou je večer, sedí se na dřevěné lavici u ohně a Krejča stále ještě pokračuje ve výkladu o zamýšlených kvalitách právě se rodícího hereckého souboru. Táta, který byl známý tím, že řekl maximálně 2 věty za hodinu, při loučení s Krejčou pronesl: tak jo, děkuju, já si to přečtu. Nakonec se rozhodl zůstat v Národním divadle, kde ho do konce 60. let čekají nejlepší role i divadelní režie. Těžko usuzovat, jestli by měl v divadle zabranou stejně krásné nebo ještě lepší herecké i režijní příležitosti. Faktem zůstává, že v roce 1965 nemohl tušit, že osud obou divadel vezme brzy nečekaný směr. 2. srpna 1967 mělo v New Yorku premiéru filmové drama režiséra Normana Joycena V žáru noci, do kterého se Rudolf okamžitě zamiloval, i když pro něj jméno právě tohoto režiséra znamenalo hořkou vzpomínku. V roce 1966 nabídl Joycen Rudolfovi roli ruského generála v připravovaném filmu Rusové přicházejí, což totalitní režim zakázal. A Rudolfovi byl pro jistotu zabaven i cestovní pas. Roli původně zamýšlenou pro Hrušínského hrál nakonec herec Alan Arkin a celkem získal snímek 5 Oscarových nominací. Co by tato nabídka znamenala pro Rudolfa a jaké další možnosti by díky ní získal, kdyby mu ji režim dovolil realizovat?
5: Já jsem dostal několik nabídek, velice dobrých. Byla to anglická agentura Al Parker, která zastupovala Oliviera třeba. A nabídli mi zastoupení pro Spojené království, že poslali mi smlouvu a protože šlo o právní věci, že, tak jsem ji dal na Prago koncert a tam leží do dneška. Pak to byl americký, já nevím, jak on se měl Kroner nebo tak, takhle nějak. Byl to člověk, který zastupoval Voskovce a Tverik mi tenkrát říká, jdi do háje, člověče, já se celý život snažím, aby mě zastupoval a on si vybere tebe. Taky k tomu nedošlo, samozřejmě, že už mě nepustili. Nepustili nikam.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Už jsem tu na začátku mluvil o přátelství mezi Rudolfem Hrušinským, Josefem Kemmerem a Vladimírem Salačem. Ve filmu spolu třeba v mládí studovali za školou. No co na tom, že ten poslední z té trojice neměl třeba takové herecké štěstí jako jeho kolegové. Ale jak už jsme slyšeli, jsou přátelství, která vydrží celý život bez ohledu na nějaké herecké úspěchy nebo neúspěchy. Vladimír Salač byl kdysi v rozhlase hostem, dnes by se řeklo, virtuální kavárny nad řekou a četl v ní jednu z literárních povídek. Ty další doplní Bohumil Bezouška a hostitelem nám bude Jiří Šašek.
2: V kavárně nad řekou se šeřím, brzy bude tma. Tam někde za sedmi horami a sedmi řekami už rozžaly světla v ulicích a tady hoří, šlehá a čadí metrový plamen. To je zvláštní, jak se u ohně pěkně povídá, co?
3: Začátkem letošního léta se mi podařily dvě úžasné věci. Především jsem se seznámil s báječným děvčetem. Já vím, to se mezi mladými lidmi stává dost často. A pak sehnal jsem náhradní baterie do tranzistoru. Tedy podařily se mi dvě úžasné věci, souhlasíte? No. To si myslím. Pochopitelně jsem si bral navzájemná setkání tranzistor s sebou. Kdyby člověku došla řeč, pustí hudbu. Kdyby nebyla hudba, lze mluvit o tištěných spojích. A člověk s tranzistorem si přece jen jinak připadá. Za nedělního večera jsme zamířili do sadu. Patříme mezi ty, kteří rádi chodí po parcích. Věřiny rodiče mají televizor, není je tedy možno podplatit lístky do biografu, a moje bytná má velmi bujnou fantazii. Co pak asi hrajou, řekla jakoby jen tak Věra. Okamžitě jsem vyhověl nevinné ženské zvědavosti. Tranzistor vydal rik, ne tak docela nepodobný aréně s bíčími zápasy. To je přece, no ano, samozřejmě, to je přece Československo-Brazílie. Krista pána, jak jsem jen mohl zapomenout. Na tomto malém příkladu vidíte, jak člověk citově postižený může zapomenout i na historické okamžiky dějin. Věčná mi za to hanba. Představte si, neotevřít tranzistor, jak bych se byl býval v pondělí plížil uličkou hanby a opovržení. On neposlouchal, neposlouchal. Usedli jsme. Za námi v patách se připlížila druhá dvojice. Pardon, povídá mužská část té druhé dvojice. Bude vás to moc zlobit, když si přisedneme k vám? To je strašný, všecky lavičky natřou, lepí se to, akorát tahle ne. Lavička je veřejná pro každýho, řekl jsem ledově. Jiří, pravila ženská část druhé dvojice. Já jsem tak ráda. Moment, znervoznila mužská část a přiklonila se ke mně. A pak si s úlevou oddychla. Strašné nebezpečí bylo odvráceno od svatyně. Usedli jsme patrně na nejkrásnějším místě Petřína, neboť za námi, před námi i vedle nás usedali dvojice a tichonce se nakláněli k nám tak, jako květy za sluncem. Nejsem sobec, pustil jsem tranzistor co nejhlasitěji. Děkujem, ozvalo se pod lavičkou. Ulekaně jsme sebou trhli. Ne, pod lavičkou nikdo nebyl. To jen z blízkého křoví se ozvaly hlasy a nám se zdálo, a jak padalo podvečerní šero a tma houstla, tu se kol nás rozprostřel kruh ohýnků z cigaret. Tak nějak vypadají vlčí oči, které čekají kolkořisti. Ne, ne, to není správné přirovnání. Vlčí oči planou nehybně, kdežto ohýnky cigaret se nervózně třepotaly vzduchem. A jak šero houstlo, položila si Věra jen tak lehce, z lehínka hlavu na moje rameno. Přitáhl jsem jí blíž a docela blizonko tváře jsem se naklonil. Gól! Zařičeli lavičky, traviny i křoví a ohýnky cigaret vylétly k černému nebi jako rachejtle na 6. července. Věra odsedla a řekla rezolutně. Zavři to, prosím tě. Věro, prosím tě, žadonil jsem. Půjdu, řekla. Vypjal jsem tedy přijímač. a tu se z okolních křovin, travin i laviček ozvaly takové hlasy nevole, až mi přejel mráz po zádech. Večerním šerem se ozvaly hrozivé kroky davu, který mířil k lavičce, kde jsme seděli. Podívej se, kamaráde, ozval se jakýsi hlas. Nebuď sobec a odevři to. Tady nejde o špás, tady jde o vlast. A tehdy jsem poznal Věřino dobré srdce. Že se necháš takhle prosit. Takový zajímavý zápas. Slečno, vy jste anděl, zahučelo zleva z křoví. Zítra večer v 6 u muzea, přijdu s bílým karafiátem, křikl někdo zprava. Nezřetelné postavy kolem nás zahučely smíchem. A já zapěl tranzistor. Zápas skončil a my se zvedli. Křoviny i stráň zahučely dík. Chápeš, před čím jsem tě zachránila, řekla Věra, když jsme přicházeli k refíži. Jedině díky jí jsem nebyl byt, samozřejmě. To je zajímavé. Ženy nás vždycky moc rády zachraňují z toho, kam nás sami vecpali. Ale proč my jsme jim za to vděční, přátelé?

0: Od řeky zavála vlna teplého vzduchu a plameny ohně vyskočily vzhůru. Kolem je už noc, hluboká a temná. V takových chvílích se nejlépe vyprávějí půlnoční příběhy. Trochu cimbuří starého hradu, sem tam bílá paní, ale ne, snad něco modernějšího. Půlnoc ať zůstane půlnocí, ale bílá paní nechť se změní v bílou slečnu. Zkusme to.
1: Hodina duchů už pomalu končila, když jsem dospěl k názoru, že včera narozená mistrova dcerka je již dostatečně oslavena a po delším loučení jsem se opět nadýchl čerstvého vzduchu. Nespěchal jsem, protože tak jako tak se mnou zítra nebude doma mluvit ani truhlík na uhlí, a tak jsem se v náladě více než dobré doloudal k řece. Dle železných zákonů zlomyslnosti noční tramvaj odjela asi před 10 minutami a tak jsem měl celou půl hodinu k pozorování řeky, ulice k bráníku a po uličních hodin, které houževnatě ukazovaly 11, čímž klamali noční poutníky. Básník by řekl, že jsem tam byl sám s měsícem a řekou. Jako technikou pokažené dítko tohoto století jsem nepřikládal těmto skutečnostem velký význam. Spíše moji pozornost upoutala dívka, která mezitím také přišla čekat na svou další dopravu k domovu. Opírala se o zábradlí nad řekou a dívala se na měsíc, který asi byl sympatičtější než já. Bylo vidět, že miluje slunce a dovede ho využívat k zvýšení svého půvabu. Připadala mě jako veliká dvoubarevná kočka z barvy tmavé broskve, což byla barva jejich nohou a paží, a z oslnivě bílé sukně a svetříku. A přimyslíte-li si k této barevné kombinaci ještě smolnou černy vlasů, pochopíte, že jsem dospěl k názoru, že čekání ve dvou bude rozhodně příjemnější. Než jsem se stačil přiblížit a oslovit jí, kvikly brzdy. Kde se vzala, tu se vzala červená Felicie. Zastavila těsně před dívkou a z ní se vyhoupl elegantní mladý muž. Ano, přesně jako v kině. Darebák, předběhl mě. Ale dobře mě tak, kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. Byl jsem bohužel tak daleko, že jsem neslyšel, o čem je řeč. Asi k nenápadnému seznámení předstíral neznalost pražského místopisu. Jasně předstíral, protože vůz měl pražské číslo, jak jsem později zjistil. No, a teď si přisedne k němu. Kde pak takovým lidem by se vůbec neměli vozy prodávat? Nějak se mi i nadálku zdálo, že rozhovor se mění v monolog. Elegant brzy spotřeboval dary svého ducha konverzačního a začal zprvu nenápadně, pak čím dále tím živěji gestikulovat. Přecházel z larga přes tremolo do fortissima. A náhle, docela bez předchozí slovní přípravy, padl políček, aneb jak my, lid prostý, říkáme facka. Ale ne nějaká divadelní nebo koketní, nýbrž taková, o které se říká jako dům. Až to plesklo. A dívka se otočila a odcházela. Ústup insultovaného elegána měl být vzhledem k jeho motorizovanosti bleskový, leč opět zaúřadovaly zákony zlomyslnosti. Ne a ne odstartovat. Přiblížil jsem se, protože hrozně rád radím. Zdvořile jsem se dotázal, cože na tom má. Rozhněvaný mladý muž odpověděl pouze jedním slovem, které trávníček uvádí s poznámkou, že jde o výraz vulgární. Motorizovaný elegán mi teď byl docela sympatický. No jak pak by ne, když jsem si představil, že tu facku jako dům jsem docela snadno mohl dostat já.
0: Každý závod každé cenové skupiny má svou specialitu. Bramborové placičky, či maďarský guláš, či řízný mok, či nejpomalejší obsluhu, či vrchního, co se rád přepočítá. Kavárna nad řekou nemůže tedy zůstat pozadu. A proto v kavárně nad řekou tedy zavoní káva. Kde pak asi jsou ti těrné porcelánové šálky? Ale ty přece patří tam někam na všechny světové strany, kam se za týden dva vrátíme. V kavárně nad řekou se čepuje do plechové misky s běračkou. A káva chutná přesně podle receptu. A jen co se roznesou šálky, jen co osvěží první vřelý doušek, budem vyprávět.
2: Já, vážení, já jsem prodal rádio, televizi. Babičce jsem daroval gramofon. Desky ty jsem rozlámal na drobounké kousky a teprve teď cítím hluboké zadosti učinění. A vás, přátelé, vás varuji před všemi těmi pekelnými přístroji, hudby a hlasu. Radím vám dobře, ničte magnetofony, rozšlapávejte gramorádia a zacpěte si uši před všemi těmito lákadly. Jestli váháte, tak si poslechněte můj otřesný příběh. 5 roků jezdím za rodinou do jižních Čech, až za Soběslav, týden co týden, protože jsem řádný člověk a miluji pořádek. Před nějakou dobou zavedli pro poučení a obveselení cestujících vlakový rozhlas. Prosím, to je jistě vynález, o kterém jsem si já myslel, že má budoucnost. Nám stálým cestovatelům rozhlas časem nahradil pohled z oken i hodinky. Věděli jsme například, že než dojedeme do Říčan, uslyšíme řadu dobrých rad, jak se chovat ve vlaku, abychom nepili uhřátí a nevyskakovali z rychlíku za jízdy. Pak nějaká ta reklama na dětský zásyp anebo šampon a už tu byly Čerčany a potom dechovka. Tou dobou pravidelně usínám. Ne, nebojte se, já nepřejedu. Zvykl jsem si totiž jako kanár na hodiny s kukačkou. Začne zpívat, sotva to v nich zachrastí. A já se zase chystám vystupovat, jakmile se ozve vodník Čochtán. To jako pan Verich. No, však to znáte, jak tehdy zapálil Třeboň a jak mu došly sirky a jak ten scout si dával na pás reklamu, že je připraven a pak nebyl. No, ještě ho má schovanýho. Prostě vodník Čochtán ze Zlaté Stoky, okres Třeboň. To je pro mě znamení domova. Jednou jsem takhle jel na dušičky večerním rychlíkem, mlha, chladno, takové typicky dušičkové počasí. Ve vlaku bylo proti všemu očekávání a zvyklostem teplo. Stočil jsem se pěkně do rohu, kabát přes sebe a dřív, než jsem stačil vyslechnout dobře míněné rady a porady, už jsem usnul. Náhle v polospánku zaslechnu známý hlas. Ještě ho mám schovaný. No nazdar, Čochtán! A vlak už stojí, chytím kabát, aktovku a vyletím ven jako raketa. A jen jsem přistál na peroně, vlak se rozjel. Rozlížím se a hrome, to jsou teprve Olbramovice. A rychlík si to sype beze mne k táboru. Zeptal jsem se ještě železničáře, jestli to jsou skutečně Olbramovice. Pro jistotu, víte, no a rozespalému člověku se může ledacos přihodit. A on vám mi povídá, Jo, tak to vy jste taky vystoupil podle Čochtána z vlakového rozhlasu. To museli v tom vysílání nějak přehodit pořadí, protože vy jste už šestej.

jemně do zpěvu. Podzimní déšť okno smívá, kytička už není bílá, ale ty zdál, moje milá, tra la la la la la, jen mi do zpěvu.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: No a posledním do hereckého a lidského trojlístku v tom přátelství tří českých herců, Rudolfa Hrušinského, Vladimíra Salače a Josefa Kemra, už zbývá právě jenom Josef Kemr, kterého si dnes v Divadle pro vaše uši připomeneme ve šťavnatém dialogu s Josefem Somrem. Poustevník Ivan a kníže Bořivoj v apokryfu Františka Nepila, Noc a skála. A to celé v režii Jiřího Horčičky. Krásně se to poslouchá i po letech. Inu, kdo umí, ten umí. Tak všechno dobré a ve zdraví zase brzy naslyšenou.

0: blíže tvoje.
1: Já a dojít?
0: Jestli se nechá a ona se nenechá. Od tebe ne. Ode mě jo, protože je moje.
1: Tvoje?
2: Ha. Chudinko moje upocená, beruško moje uřícená, ten tě zřídil, holomek.
3: Cože?
0: Ne, nic studeného ti nedovolím, uvařím ti čaj. Kde pak studený? Slez toho koně, vzácný pane, tady máš na dobu a přines vodu.
3: Přines vodu?
1: No přines vodu.
3: Já
1: no tak nelelkuj a přines vodu.
3: Víš, kdo já jsem?
0: Představíme se až potom. Ke Sturance vede tahle pěšinka. No co stojíš?
3: Prve si ukazoval na druhou
0: prve
3: stranu.
0: Prve jsem neukazoval nikam.
3: To teda ukazoval.
0: To teda neukazoval. Já přece vím, kde je v mém lese, u mé jeskyně, moje studánka.
3: V jeho lese, u jeho jeskyně, jeho laň a jeho studánka. To se teda bavím. Dvezníku, já jsem... Dvezníku, já... Vodu!
0: Prosím.
3: A k čertu.
0: Vodu.
3: Zapomněl jsem, že zde nemám svého věrného sluhu.
0: Vodu.
3: Vodu. Laskavě.
0: Vodu.
3: Pro vodu. Sám.
0: Ukážu ti svůj příbytek, jestli tě to zajímá.
3: Nechám ho pást volně, jestli ti to nevadí.
0: Máš pěkného koně.
3: Ha, to je arabský hřebec.
0: No, to zase není, to jo. By musel mít menší hlavu a víc vykulené oči.
3: Oči.
0: Ale pěkný je. Jak pak si k němu přišel?
3: Mám vlastní stáje.
0: Ty vůbec vypadáš na dost zámožného chudého šlechtice. Co pak si vlastně zač?
3: Nelekej se, ale jsem kníže Bořivoj. Ale zůstaň stát, nemusíš přede mnou klekat. A ty jsi kdo?
0: Nelekej se, ale jsem poustevník Ivan. Ale taky si neklekej, já jsem v jádru prostý člověk. Tohle je moje sluj, velmožný pane.
3: Tak takhle bydlíš. A máš to tu pěkné.
0: Ale kdepak, ještě to není takové, jaké by to mělo být.
3: Ale no co, to nejnutnější tady je. A být z toho víc, tak by ta jeskyně byla přeplácena.
0: No ne, ono by to chtělo například přivalit ještě jeden kámen pod hlavu na spaní.
4: Co, taky máš radši víc pod hlavou?
0: Když mám málo pod hlavou, tak hrozně chrápu.
4: Já zrovna tak.
0: Já nemohu ani spát, ano. Jak drnčím, když chrápu.
4: Já zrovna tak. A počkej, taky se v tom spánku slyšíš?
0: Že to je to nejhorší. Jo. Slyším se a nemohu se probudit, abych přestal.
4: Jo.
0: Takže celou noc nezamhouřím oka.
4: Zrovna tak, jako já.
0: Do bílého dne.
4: Hlava taková zle.
0: Jako snop.
4: Jako snop. Podívejme těch snůbků. Co ti to visí pod stropem za snůbky?
0: Léčivé bílý, velmožný pane. Z toho jsem vařil čaj pro svou laň.
3: Moment. Pro mou laň. Ale zatím si ji nech, já ti ji propůjču k užívání.
0: Nebudu.
3: Ale je to moje laň.
4: Počkej.
3: A na čí je tohle? Že to tak divně voní.
0: To je koní trut.
4: Koní co?
0: Koní trut. Ten se dává při srdeční vadě a melancholii.
4: Je, to já mám, to mám. Já mám tak vané a melancholické srdce, že se za ně až stydím.
0: No, to ne.
4: Počkej, tohle ale voní jako fialka.
0: No, taky, že to je fialka. Proti...
4: Co?
0: Proti záduše.
4: Proti záduše.
0: No.
4: Na tu já asi zajdu. Jak přijde hladno, já nemohu popadnout dech.
0: A vydechnout?
4: No to už vůbec ne. Já vdechnu a teď nemůžu to dostat ven.
0: No to je fialka k nepřekonání.
4: Ano.
0: Zrovna tak jako tadyhle starček proti zacpaní jater.
3: Jater, co já s tím zkusil? Svému největšímu nepříteli bych nepřál zacpání jater.
0: Moment, velmožný. A nebyly to ledviny?
3: Ledviny, o těch mi už vůbec nemluv.

0: když mě chytnou ledviny. Tluču hlavou do zdi.
1: Kameny.
0: Tluču hlavou do zdi.
1: Kameny.
0: To spíš snesu zacpání jater.
1: A špičaty.
0: Zase mě berou. Dveřníku. Dveřníku, kočičí kůži.
2: Zapomněl jsi, velmožný pane, že zde nemáš svého sluhu.
0: Aha, učerta.
2: A kočičí kůži zahoď. Co? Je stejně jenom na zahřátí. Lepší je jahodové té. Po něm pak aspoň nepřichází...
0: Co?
2: Hučení v uších.
0: Hučení v uších. Vidíš, mám.
2: Že jo?
0: Dnes a denně, jako bych seděl...
1: U splavu.
0: U splavu.
1: No jo, kdy to povídám.
0: Ano, u splavu, ano, tak. Já si už nejednou říkal, že snad nejsem ani kníže, že jsem snad spíš vodník. Mně to tak rozčilovalo.
2: Na to jsou zase hluchavky.
0: Ano. To se dá léčit. Rozčilení?
2: To se dá těšit. Rozčilení hluchavkami a leknutí čekankou. Leknutí a bušení srdce.
0: Co já se narozčiluju a srdce... Ano,
2: že?
0: Ano,
2: že?
0: To mi tluče kolikrát od rána až do noci. Včera jsem se například tak rozčilil, že z toho ještě teď rudnu. Hele, že z toho rudnu. Podívej se na mě, že z toho rudnu.
2: No jo, no. A já? A já vím proč?
0: Schválně proč?
2: Ty máš dceru.
0: Mnohem hůř. Já mám syna.

0: tak mi pověz o svém synovi, velmožný pane.
1: Můj syn...
0: Ale půjdeme na to před jeskyní. Nebude ti vadit, když přitom podojí.
1: Mně ne, mně rozhodně ne. Ty dojíš na večer?
0: Na večer a ráno, jinak by se jí to zjistilo.

0: Pojď, malička, no pojď. No povídej, velmožný pane.
1: Tak můj syn...
0: No, Beruško, tak.
1: Můj syn,
0: neboj se,
1: drahý
0: no.
1: Ale...
0: No, no co ten tvůj syn, povídej.
1: Můj syn, drahý oče Ivane, můj nástupce.
0: No, hodná, Beruška.
1: A kdyby se něco se mnou stalo, už by to mohl pomalu za mě vzít.
0: No, neboj se.
1: Se zbláznil.
0: Zbláznil.
1: Jo, do holky.
2: Za okny hasne den a rosou zvrhla tráva. Máš vlasy jako len a slunce ti v nich spává.
3: Ty tak divně zpíváš, Vratislave. Zaspívej mi to ještě jednou, ale tiše.
1: Zblázní se do holky, kterou jsem našel v lese. Do sebrance.
0: Jak to našel v lese?
1: No, při lovu. Jedu, oštěp v ruce, jelení zadek před očima a najednou tam leželo nemluvně. Holka. Někdo ji tam prostě odložil.
0: A že jí něco nesežralo. Nemluvňata jsou přece chutný, že ano? No to se divím. Tady býval takovej vlk, ten snad nic jiného, než nemluvňata ani nejet. Nejraději tedy nemluvňata, potom lezouny, ale batolata ne. Ty na něj byly už tvrdý.
1: No, ale ta holka tam prostě ležela. Nebyla tedy sežraná?
0: Ne.
1: No ne. To bych měl o starost míň.
0: A tvůj syn se zamiloval do toho nemluvněte?
1: Bohužel. Holka to byla. Já ji odvezl domů, ona nebyla ničí, tak jsem ji dal na vychování své klíčnici.
0: A je hezká?
1: Ale hezká, taková stará megera to je, vždyť je jí taky už, já nevím, 60, 70.
0: A té klíčnici je kolik?
1: Cože?
0: Kolik že je té klíčnici?
1: Ale, no té klíčnici je 60, 70, ne té holce.
0: Jenže já se ptám na to děvče, jestli je hezké. Jestli by slušelo tvému synovi, velmožný pane.
1: No samozřejmě, že je hezká. Já bych přece nesebral v lesích nějakou ochechuli.
0: No tak.
1: Jenomže pochop, drahý otče, já jsem přece kníže. A žádný kníže přece nemůže přemýšlet v takových pojmech, jako jestli je holka, do které se zbláznil jeho syn, hezká, co?
0: No pokračuj.
1: Takový kníže musí neustále mísit dvě vlastnosti. Rozvahu a odvahu. Rozvahu k oběti, odvahu k sebeobětování.
0: Na to má přece lidi.
1: Lidi?
0: Ha. No proč by obětoval sebe?
1: Přál bych ti vidět ženu některého knížete zblízka.
0: Osud mi dosud nepopřál.
1: No vidíš. 3 lány sušené čekanky by ti někdy nestačily na to leknutí. A to ve dne ještě ujde. To bývá zabalená do brokátu a sametu, ověšená drahým kamením, ale ta hrůza vidět jí, drahý otče, po svém boku po ránu. Jeden vlas takhle, druhý takhle, třetí buchví kam.
0: Usta hromu, proč jí teda bral?
1: Třeba proto, že jeho země potřebovala hradbu hor proti sousedu ze severu. A tu mu ona přinesla věnem. On se otče Ivane musel obětovat, aby si jeho sedláci a dřevaři a uhlíři a kameníci a dveřníci mohli v bezpečí brát holky jako cumel. Veřníku!
0: Zde nemáš svého věrného sluhu, velmožný pane.
1: No tak vidíš, dveřník. Dveřník si zrovna vzal holku jako cumel.
0: Dobře, ale když už ten kníže, rozumíme si, má hradbu hor proti sousedu ze severu, tak si přece jeho syn, rozumíme si,
1: ano,
0: nemusí brát nějakou maškaru.
1: Ale musí.
0: No.
1: No potřebuje přece hradbu hor i proti sousedovi ze západu.
0: Tak ať tu hradbu dobude.
1: Vyženit. To je lepší.
0: Chudák, takový syn.
1: Mezi námi, drahý otče, může se stát, že takový nějaký syn Rozumíme si?
0: A rozumím.
1: Spotřebuje 20 lánů čekanky, až ji spatří.